0: laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby. To je divadlo pro vaše uši. Každý všední den v 10 hodin večer a hodinu po půlnoci s Robertem Tamchynou. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte reprízu vyprávění Václava Hybše.
2: Desky, pásky, vzpomínky Václava Hybše i dnes věnované zpěvákům a zpěvačkám. Je to tak, pane kaplaníku, krásný ven?
3: No je to tak, dobrý den.
1: Desky, pásky, vzpomínky Václava Hybše.
2: Na úvod, koho si poslechneme prvního?
3: No tak pojďme třeba Josefa Zímu.
2: Ano.
3: Vždyť je zima.
2: Tak čert ví, proč Josef Zíma.
3: A víš, kdo to napsal?
2: Ne.
3: Karl Krautgartner. Ano, to... můj bývalý šéf.

0: Vzpomínali jsme na Karla Krautgartnera, u kterého ty jsi začínal a později jste byli vlastně kolegové, oba kapelníci.
1: No jak a kamarádi.
0: A kamarádi. Jo, jo. Takže kapelníci, jak by se to z dálky zdálo, že to jsou konkurenti, kohouti na jednom smetišti, tak asi trochu taky, ale zároveň kamarádi?
1: Ano, kamarádi, já jsem se s ním dokonce i setkával, když už byl v emigraci. Když jsem byl v Německu, tak samozřejmě jsem ho musel navštívit.
0: A stávalo se, že některé ty kapelnické fígle, aranžerské fígle, jakoby jeden před druhým skrýval, nebo bavili jste se o tom, nebo nebavili, jak to
1: vůbec? Ne, o tom jsme se ani nebavili, ale úžasný kamarádství tady bylo.
0: No tak to byla vzpomínka na Karla Krautgartnera, ale my dnes budeme opět se bavit o zpěvácích a zpěvačkách. Tak tohle byl Josef Zíma. Pojďme na někoho mladšího, co třeba Iveta Bartošová.
1: No samozřejmě, to byla výborná zpěvačka a udělala mě radost, že naspívala se mnou pro pořad Televarieté. Viděl jsi to někdy, Televarieté?
0: Viděl.
1: No tak tam naspívala Měsíční řeku. Takže já ti prozradím, že to je jedna z nejoblíbenějších písní mojich.
0: Ty jsi tady o tom už hovořil. No. Myslel jsem si, jak ti to teďka sám řeknu, že jsme rádi, že si poslechneme zase tu oblíbenou, zamilovanou píseň. Takže dámy a pánové, Měsíční řeka.

0: Už po druhé se tu setkáváme se zpěváky a zpěvačkami. Před týdnem, když jsme natočili první díl a odvysílali, tak jsme hnedka dostali řadu telefonů. No to bylo moc fajn, ale proč tam nebyl tenhle a tenhle, proč tam nebyl Milan Chladě, proč tam nebyla Eva Pilarová a další jména. A samozřejmě my jsme to věděli, že těch jmen je velmi mnoho, zvláště jmen, se kterými ty jsi spolupracoval, takže jsme už minule věděli, že uděláme pokračování. K tomu teďka dochází a rozhodli jsme se sem zařadit co nejvíc i odlišných hlasů, aby ten pořad byl pestrý.
1: A žánru,
0: ano. Začali jsme tady Josefem Zímou, teď byla Iveta Bartošová a teď pojďme někam úplně jinam. Co třeba Jožka Černý?
1: No tak Jožka Černý, kdo by ho neznal?
0: Co bys doporučil? Co jste spolu všechno zažili,
1: no,
0: dělali?
1: No, my jsme zažili i věci, že Jožka Černý taky se mnou zpíval třeba Kristýnku. Mm-hmm. Pro televariete, no a spoustu i českých, vlastně on byl moravský prezident, to byl král. Ovšem, taky jsem ho přesvědčil, že by měl zaspívat třeba českou, Zdálo se mě, má panenko. Mm-hmm. To všecko jsme dělali, ale pojďme udělat tu věc, že bychom si nechali od něj předvíst Okolo seče.
0: Což jsme zase v Čechách.
1: No, ale se mnou to naspíval Jožka.
0: To bude zajímavé, pojďme se na to podívat. Jožka Černý, Okolo seče.

0: Dáma, na kterou jste vzpomínali, o kterou jste si psali, to je Iveta Simonová. Jaká byla spolupráce s ní?
1: No, velice příjemná. Iveta je dáma, dokonce nedávno byla u nás na návštěvě doma. Mm-hmm. Na oběd vlastně. A teď bych doporučil jednu písničku, skladbu, kterou nám otextoval Vladimír Dvořák a myslím si, že to je úplně, je to jeho poslední text. Do nemocnice jsem za Vladimírem šel a poprosil jsem ho o jeden text pro Ivetu, protože ono i pro zpěvačku, když se holt píše text, musí ten textař o tom něco vědět, protože nemůže to napsat, jako kdyby to měla zpívat 17-letá dívka, první rande a tak dále. Takže Iveta vzpomíná na své lásky v té písničce. A ta písnička se taky jmenuje Lásky mé.
0: Iveta Simonová.

0: To byla Iveta Simonová a samozřejmě zde nemůže chybět její pěvecký partner Milan Chladil.
1: No samozřejmě. A on se taky pochlubí, ty Ivetě.
0: Ano.
1: No ano, protože řekne, já se dnes dopoledne žením. Aha.
0: Tak to nemusíme se rozpitvávat, pojďme si to rovnou poslechnout. Milan Chladil, já se dnes dopoledne žením.
1: Ano, a víš čeho to je, doufám. My Fair Lady, no.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: My Fair Lady, já se dnes dopoledne žením. Další píseň, kterou bychom si mohli poslechnout, se jmenuje Tam za tou duhou. Kdo nám ji zaspívá a proč právě tuhle píseň?
2: No, tak já si myslím, že aby jsme to střídali, aby tam byl mužský a ženská, takže teď bychom měli mít ženskou, teda ženskou dámu.
1: Dámu.
2: Pavla Břínková.
1: Pavla Břínková.
2: Operetní zpěvačka, která se mnou dělá mnoho let. Tak třeba z Divotvorného hrnce písnička krásná Tam za tou duhou. Text je Jan Werich a víc nevím, co bych k tomu ještě řekl.
1: Pojďme si poslechnout.

0: Píseň z divotvorného hrnce, to byla Pavla Břinková. Další hlas je trochu nosového charakteru, Lešek Semelka. Skvělý zpěvák, klávesista a taková hodně zajímavá osobnost. Jak s ním se spolupracovala?
1: No, já jsem s ním natočil pouze jednu věc, Šaty z šátku.
0: A ta hned vyhrála.
1: Ano, to víme, všecko víme, to uděláme, že si to poslechneme.
0: Tak pojďme na to, Lešek Semelka, Šaty z šátku.

0: To byla vítězná píseň bratislavské Liry, Šaty z šátku, Lešek Semelka. Laďka Kuznerková. Protože tady děláme trošku kontrastní záležitosti, muž, žena a vždycky v trošku jiných souvislostech. Co by si o této velmi zajímavé zpěvačce, herečce řekla?
1: No, co bych mohl říct, že byla úžasná Laďka. Brzo nás opustila, bylo to hrozný. Nerad o tom mluvím, dokonce při jednom pořadu, který jsme točili, přišla Laďka a říkala, pojďme k tobě na kafe, jako ke mně, já blízko Žofína mám pracovnu. Tak jsme přišli a Laďka byla taková nervózní, ona už tušila, věděla o své nemoci. Tak najednou zase říká, já už si kafe nedám, jdu se projít. Bylo to velice smutný, když nás opustila. Tak zaspívala nám písničku Nevěř očím svým, což je z jednoho televizního pořadu, autor Jerome Kern s textem Zdenka Borovce. Bylo to děláno pro televizi, ale tam zazářila úžasně.
0: Já jenom připomenu, my tady neustále říkáme, kdo to zpívá, kdo napsal hudbu, kdo napsal text, a zcela skromně Václav Hybš pomlčuje o tom, že ty věci aranžoval, nahrával, dirigoval, možná někde i hrál na trubku.
1: Já se dokonce i na sebe svítím, ale ne, tak to už jsou takovýhle legrace. Ale v podstatě všecko, co se já nahrávám, všecko aranžuju sám. Protože jsem chtěl, aby ten orchestr se jaksi odlišil od jiných, no tak si to musím dělat sám.
0: A jak bys charakterizoval právě jakoby zvuk svého orchestru?
1: No tak jak jinak, než nebudu říkat, že je dobrý, no je jiný, než byl Vlach. Ale přitom jsme s panem Vlachem byli no víc než kamarádi, což nikdo neumí pochopit, protože se říká, že jsme byli jakoby konkurenti, ale ona tady nebyla konkurence mezi náma, protože jsme byli opravdu přátelé.

0: Pokud se do čela souboru postavila dáma s naprosto neodolatelným hlasem, úžasným feelingem, obrovským rozsahem, tak to určitě tvé srdce vždycky poukřálo, když se spolupracovalo s Evou Pilarovou. Jak bys na to vzpomněla?
1: No tak Eva výborná, dokonce byla velice rozdávačná, protože mě tenkrát přinesla 1000 dukátů.
0: A dala?
1: Nedala.
0: Ale zaspívala. Ale zaspívala, ano.

0: Teď nás čeká píseň Kristýnka a tam bych samozřejmě čekal, že tam bude Valdemar Matuška.
1: No ale... tak, Valdemar taky zpíval. Se mnou Kristýnku zpívalo mnoho a mnoho lidí. Mm-hmm. Ta Kristýnka, ta byla mnohokrát nahraná a tentokrát bych doporučil, že by ji zaspíval Ladislav Županič.
0: Tak to zase bude úplně jiný způsob zpěvu, jiného pojetí. Pojďme si to vychutnat.
1: No a víš, čeho to je? Sto dukátů za Juana. Autoři Zdeněk Petr a Vladimír Dvořák.

0: a do dneška to funguje. Já bych doporučil Jitka, že by nám mohla zaspívat Krušné hory nejsou krušné. A pozor, tato skladba byla vítězná na Děčínské kotvě.
1: A to byly tak 70. léta nebo?
0: To už je strašně dávno a já sám dneska ani nevím, kolik těch kotev já jsem hrál. Víc jak 15 asi. A do Děčína jezdím neustále. Dokonce jsme tam nedávno měli vánoční koncert.
1: To byl, myslím, poslední koncert
0: poslední,
1: v řadě.
0: Ano. 23.
1: Tak. Takže Jitka Molavcová, Krušné hory nejsou krušné.
2: Posloucháte reprízu vyprávění Vánoční.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
1: Teď nás čeká zpěvák, který má také zcela nezaměnitelný hlas, zcela charakteristický, Jiří Schellinger. Zpěvák, který bohužel skončil ne úplně dobře, ale písně po něm zůstávají. Jak se s ním spolupracovala?
2: Nemůžu říct nic ošklivého, než že dobře a jinak si všecko řekl.
1: Uslyšíme píseň René, já a Rudolf.
2: Já zase tě do toho skočím.

0: To byl jemně chraplavý hlas Jiřího Schellingera, dalším výrazným hlasem, s takovým, dejme tomu, rockovým nebo beatovým podtextem, takový měla Věra Špinarová. Potkali jste se?
1: No jistě a mnohokrát. No a já bych doporučil, že Věra Špinarová by nám mohla zaspívat píseň O moda moda.

0: se pomalinku přibližujeme k závěru dnešních desek pásek vzpomínek Václava Hybše a teď nás čeká Jiří Štědroň. Další hlas, který není zas tak často slyšený. Jak se s ním spolupracovalo?
1: No, Jirka je můj veliký kamarád. Dobře se s ním spolupracovalo. Je to herec a výborný zpěvák. A hodnej člověk.
0: Co jsi vybral? Co bys doporučil?
1: No, tak on byl takový vždycky zvídavej. Píseň Hledám tě dál, což je o lásce.
0: Jiří Štědroň.

0: A jsme na samém závěru dnešních desek pásek vzpomínek Václava Hybše. Minule i dnes jsme si povídali o zpěvácích a zpěvačkách. Ty jsi na úplný závěr dneska vybral Heidi Janku.
1: A proč ne?
0: Proč ne, přesně tak. Pamatuješ na vaše setkání, když z Ostravska přijela Heidi Janku do Prahy, nebo kde jste se potkali?
2: Ne, tak to já už teď nemůžu říct přesně, ale Heidi znám a jsme i tak trošku kamarádi. A já bych myslel, že by nám mohla zaspívat píseň, která je úplně jiná, než jsme od ní zvyklí. Je to Mamzelný tuš, operetní skladba, píseň o velkém bubnu.
0: Píseň o velké bubnu, tak to je utextováno?
2: No ano.
0: Kdo napsal text?
2: Text napsal Oldřich Nový.
0: Tak o důvod víc poslechnout si závěrečnou píseň dnešních desek pásek vzpomínek Václava Hybše. Spolu s vámi se tady loučí váš průvodce Tomáš Kačner a můj host
2: Václav Hybš.
0: Příjemný poslech.
3: Slyšeli jste vyprávění Václava Hybše.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Mídlo a ručník, doufám, máte. Co Petr Jablonský, který přišel do studia?
2: Já tě zdravím, ahoj.
1: Ahoj.
2: Ručník nemám.
1: A mídlo?
2: Ne.
1: Tak nejsi připraven na Humoriádu, máme to bez znělce. Ne, já doufám, s dobrou náladou. Z jižních Čech nebo odkud právě teď?
2: Ano, z jižních Čech.
1: Ano, tak ano. Jo, tak zdravíme a hezké léto, doufám, že ho máš takové.
2: Ano, já doufám, že i ty a posluchači také.
1: Teď určitě, hodinu plnou zábavy přejeme. Humor.

0: Začínáme naplno. Patrik Rozenal, Petr Jablonský ve studiu Humoriády právě dnes. Jaké jméno nás bude bavit? Kdo z interpretů bude vytažen z archivu?
1: Ano, tak já nabízím.
2: Takže vážení přátelé, tady je Zdeňtruška a já budu, prosím vás, já se nabídnu sám, já budu vyprávět něco ze Slunce Seno a bude to s Helenkou Růžičkovou. To bude krásné, úžasné, jihočeské. Tak se ho poslechněte.
3: Byla tam Erna Červená, ta nám hrála babičku, že jo, ve Slunci Seno Jahodách. To byla druhá manželka doktora Červeného, co měl kabaret Červenou sedmu. No a ta vyprávěla božsky, ona taky snad nechala nějaký paměti.
4: To byla velice vzdělaná dáma, ovládala asi dva nebo tři jazyky, dopisovala si s památníkem písemnictví na Strahově, dopisovala si s rádiem a tak dále, opravdu velice vzdělaná dáma. A když poprvé přišla na kamerovou zkoušku, tak paní Červená přišla opravdu jak hraběnka.
3: Na tom kožíšku, do smrti nezapomenu.
4: Vlasy vyčesaný také nahoru, takový ten secesní účes do té ruličky okolo hlavy. A já říkám, Ježišmarja, tohleto není šílená bába z vesnice, tohleto je opravdu jako piková dáma.
3: Ne, já bych opravila Zdeňka, já jsem seděla vedle něj a přišla dáma s hůlčičkou tadyhle s takovým tím, jak jsou schovaný ty vrásky, že jo, a na tom byla kamej, takový ty butóny, že jo, ty tří, jak říkáme, tady etážní je butóny, který visely takhle, ty uši měla dlouhý jak pes a v tom měla prostě tohleto. A s hůlčičkou přišla dáma šlechtična, hrabě. A Zdeněk, jak je prostě absolutně odevřený a prostě to, co na srdci, to na jazyku, proto má tolika nepřátel, ale někdy i přátel, tak prostě já, Ježíši Kriste, to bylo prvního, jo. Tak to byla tvoje první reakce a ona samozřejmě kapírovala absolutně všechno a začala s tím, že říkám, já se vám, pane režisére, asi nehodím, že... A z někdo zachraňoval a říkal, ale jo, vy se měli být, to řekni ty zase.
4: Já třeba jen, že vy jste taková ušlechtilá nobl dáma a já potřebuji takovou vesnickou babku na půl šílenou bláznivou, která otravuje celý rodině život. Tak já si říkal, Erničko, prosím vás, uděláme si zkoušku, budete dělat vesnickou babku, kterou posadili doma do zahrádky, dali jí vidle do ruky a říkali, babi, tady budete čekat, reje tady krtek v cibuli. Tady máte vídle, když jako zapíchnete, jako jo. A teď on tam čekala těma vídlema u té cibule a ono, 9 hodin, protože krtek reje vždycky v lichou hodinu, jak říká, nic, v 11 hodin nic. Vy nadáváte na celý svět i na toho krtka, že nereje, kdy má rejt. Tuhle tu etídu paní Červená udělala skvěle. To by šlo s tuhletu paní, ale teďkon jak ji teda zničit?
3: Protože měla obarvený vlasy samozřejmě a zde nechtěl šedivý takový ty rousňáky, no víte, jak vypadá, že jo.
4: Tak jsem říkal, paní Červená, prosím vás, vy máte vlasy šedivý, já jsem bílá jako mlíko, já jsem si odbarvila, aby byla čupr holka ještě. Já pánu, jo, ale tak ty starý dámy na vsi si nebarví vlasy, ty babky, tak to budeme muset asi smejt tu barvu, odbarvit to zpátky na tu bílou. Jo, tak to smejeme, to je maličkost. Tak dobře, tak jedna barva je pryč. Jeba, vy máte ten příčesek tam máte, vidíte, tu ruličku takovou. Říká, jo, ale to je z mých vlasů.
5: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tady ten kousek zastavíme, vy pak rozhodnete v SMS-kách a telefonátech, jestli budeme pokračovat nebo vyberete něco jiného.
1: To budou chtít vědět určitě, to bylo zajímavé, já bych ho sám chtěl slyšet, jak to bylo.
0: Jo, tak já rovnou proti zkusím Fausta a la Milionář, tedy takovou tu parodii s Vladimírem Čechem a Petrem Novotným z Dobrot, to by taky mohlo být docela silné.
6: No, to mohlo být taky dobrý, tak uvidíme.
0: Pana Čecha nebo Novotného dělal někdy?
6: Ne, ale Petra Novotného napadlo mě, že bych ho mohl zkusit, protože on byl jako výborná jako osobnost, jo, na imitování, ale nějak tomu nikdy nedošlo, nebo možná jsem to zkoušel. Ale myslím, že to nebylo úplně jak ono.
0: Pak zmizel z obrazovky.
6: A pak zmizel z obrazovky.
0: Vynosné nemoce a takový, tak jako už se tomu člověk asi nevracel.
6: Právě přesně tak. No.
0: No, budeš mít zase práci, budou zase další volby a jiné, a zase budeš muset cvičit nové hlasy a tak možná. Nevím.
6: No, tak oni zase... Lidi jsou konzervativní, ne? No, jsou konzervativní. No,
1: se nebojte, pane Rozehnalé. No. Pane Blonsky nebude muset. Já zůstanu.
0: Petře, co léto, tahle slunce, seno, vzpomínka na prázdniny, kam ty jsi jezdil na prázdniny?
6: No tak jak letos, tak i mnoha léta předešlá jsem byl v Černé Hoře, takže super, paráda, teplo, skvělé jídlo, skvělá muzika, skvělé počasí, moře.
0: Počkej, ty jsi hrál i na hudební nástroje?
6: Ne, to ne, já si poslouchám.
0: Jo,
6: to já jako si taky občas hraju, jako brnkám si na kytaru i třeba někdy na jevišti, tak jako
1: taky Honzika Nedvěda třeba,
6: nebo Karla Gota, že? Ale i v Černé Hoře teda jsem byl v jednom penzionu a paní se mě ptala, jako čím se bavím u Češky, jako co jako dělám, tak jsem říkal, že teda jsem jakože imitátor, že jakože imitiram komičara i političara a tohle tam ona je, tak jako ať ji zaimituju. Tak jsem ji zaimitoval takový mix českých politiků, vesměs to byl nějaký prezidenti, mám pocit, jsem dělal nějaký Klauze tam a Klauze, ona je, to znám, ten tady byl, jo, Klauze tohleto. A hrozně se smála teda, musím říct, vůbec tomu nerozuměla, potom přišel nějaký soused odvedle a říkala, tady ten pán, to je glumac z České republiky a když budu prý mít náladu, že mu zaimituju, že to bezvadně umím, jako a tohleto, tak jsem zase zaimitoval, se pán se hrozně smál a tohleto, tak možná se živit i v Černý Hoře tím imitováním.
0: Tak je pravda, že některé politiky z té dřívější doby určitě znají za hranicemi, možná by to fungovalo, mohl bych takhle jezdit se to naučit v těch základních jazycích evropských třeba.
6: Tak je pravda, v Černé Hoře, když přijedou politici ze zahraničí, tak oni si to většinou všímají, na rozdíl od nás, my to máme tak jako, když přijede Trump nebo princ, teda teď král Karel, nebo já nevím, taková osobnost, ale tak tam, když někdo přijede do Černé Hory, přiletí nějaký politik, tak si to pamatujou, jo, takže on přesně mi říkala ta paní, jo, ten Klaus, ten tady byl v takovémhle roce, jo, pamatovali si to, jo, mm-hmm. takže tak, ale samozřejmě to říkám s nadhledem, to ne, že bych jako...
0: prostě pracuješ i přes léto, i když jsi si odpočnout no. Do míst, kde jsi myslel, že tě třeba nic takového napadlo.
6: No, nenapadlo by mě, že prostě Černohorci se budou smát jako českým imitacím, no.
0: Petr Jablonský vybral Helenu Rušičkovou a Zdeňka Trošku. Já jsem nabídl už před časem tedy do toho prvního boje Vladimíra Čecha s Petrem Novotným. Vy už můžete hlasovat v SMS-kách na čísle 90 01 04, heslo humor, mezera A nebo B a volat můžete taky do studia na telefonní linku 731 800 900.

0: Bobkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Bodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Rígrem a v neděli nás čeká audience u baronky Jany Germeny z Hildprantové na vodním zámku Blatná.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Dál můžete hlasovat a vybírat si mezi dvojicí Růžičková Troška nebo Čech a Novotný. Když to zkrátíme, zrychlím ještě číslo. Spojení s námi 731 800 900. Spojení do Humoriády. Vy si vybíráte. Dobrý den přejeme s Petrem Jablonským.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den, pánové. Ovalva vám zdravím.
3: Taky zdravíme.
4: Ano. A pana Jablonského je moc připomné.
3: Děkuju.
4: A děkuju pěkně a hlasuju pro Ačko. Naslyšenou.
2: Naslyšenou. Děkujeme moc. Kdo další ještě vybírá?
5: Miroslav z Karviné. Dobrý den, pane Jablonský.
3: Dobrý den.
5: Dobrý den, vám Patriku a já hlasuju pro pokračování.
2: Děkuju, Miroslave, děkuju moc. Mějte se pěkně, ať se daří. Přidává se někdo další.
6: Dobrý den, paní Magdalena, já vás zdravím oba dva.
3: Dobrý den.
6: A prosila bych trošku, hodně, trošku.
2: Trošku, hodně, trošku. Dobře, pustíme ho, je to jasné vítězství Heleny
3: Růžičkové. No tak to je krásný tohle, já jsem to věděl, že to vyhraju. A to byla škoda, že jste se nedozvěděli, jak to bude. Tak pojďme do toho.
7: Takže přátelé, se říká paní Červená, my to budeme muset asi sundat, ten příčesek, protože vypadáte v tom opravdu velice noblesně. Říká, sundáme. Druhá věc. A teď třetí věc. Přátelé, řekněte herečce, aby si vyndala zuby z huby. To prostě nejde.
8: A to se taky Zdeňkovi podařilo až na place. To si netroufí říct za celou dobu tohle toho, i když byla nejhorší a oblečená a tak dále. No a teď v té posteli, že jo, peřina.
7: První záběr, přátelé.
8: Bombardáky na sobě. Dvě hlace, dvě obrace, ty hnědý punčochy. Tu zástěru na tom svetr, na tom baret, že jo, šátek. A Zdenek říkal, Erno, já to nebudu moc točit. Vy vypadáte strašně, strašně krásně. Vy jste tam pořád šlechtična. Je to
7: ano,
8: tak?
7: Ano, Erničko, my to naskoušeli, hele, najdám se ten baret a já pám, tak teď, bože, teď, už to dál nejde. Stop, jsem říkal, moment. Sedl si na tu postel k ní a říkal jsem, Erničko, vlasy jsme odbarvili, příčesek sundali a vy vypadáte pořád v tom baretu, jak Marie Antoaneta. Co s tím uděláme? A ona se tam nějaké podívala a říkala, no, tak já ty dolní zuby vyndám, no. Je to jen nápad, Erně. Ona měla pod tu peřinu takovou tašku, tam to trčila.
8: Vytáhla kapesníček, no. Takhle ten kapesníček skryla a Zdenek říkal, teď nebo nikdy. A tu horní taky. No a najednou dělala.
7: Ona mi říkala, ty jeden, ale vyndala je. Zase vyndala. A v tom momentě to byla moje teta Mařka, babičina sestra, podle který jsem měl ten mustr na tu babku. Ta měla, ty se spojil nos skoro s bradou, přátelé.
8: No když vyndáš ty náhrady, tak se to spojí, no. To je normální.
7: Dobře, takže to bylo ono. Takže já ji takhle ještě povytáhl ty vlasy z toho. Z počátku šátek jsem jí dal do čela, tady jsem jí to trochu nakrabatil a jelo se. A asi za 4 nebo 5 dní, tady právě u večeře, v Horažďovicích jsme seděli a fotografka přinesla fotografie. A paní Červená říká, ukažte mi to taky, já to chci taky vidět. Tak jí dali ty velké fotografie. A ona koukala, Helenko, tady ti to sluší, a to je bezvadně, tady jde pan Zounara, tady tohle. a najednou koukala fotka, takový E.T., koukalo z postele, Sárka Farka Loupežník, ona se chudí, v prvním momentě vůbec nepoznala.
8: Bude říkat, kdo to je?
7: Ale víte, co, úplně jí vyhrkly slzy do očí, ale zachovala se jako dáma, udělala jenom, pane vrchní, prosím vás, 2 deci bílého.
0: Humoriáda.
2: Tak něco málo ze zákulisí natáčení slavných komedií. Tady Petr se zubil a tak zkoušel, jaké by to bylo, kdyby zuby neměl, jako no. Měl taky vyndat. Ty to musíš cvičit takhle, tyhle ty věci a mimiky těch nových hlasů, aby se to spojilo právě s tím vystoupením.
3: No tak pohybovým. Já se samozřejmě dívám a poslouchám. Záleží na tom, co která postava potřebuje, že jo. No.
2: Pomohlo ti u něčeho, že by si třeba nasadil jako jiné zuby nebo tak, nějakou zubní
3: To ne,
2: náhradu.
3: Já se snažím právě absolutně bez rekvizit, prostě všechno to jako jo, abych nemusel nic všude vozit, rozumíš? Já to vždycky říkám si, já to dohraju. Musím to dohrát. Od toho jako jsem profík, tak to musím dohrát. Takže prostě se snažím všechno, co i třeba maskou v tu chvíli nedokážu, tak tím ksichtem se to snažím udělat. Ale bez rekvizity prostě. Takže většinou to zatím vyšlo.
2: No. Který hlas nejvíc unavuje, že seš potom, jak se říká, grogy?
3: Hele, no tak třeba ta Halina, ta unavuje. Ty.
2: Jo.
8: No to je hrozně, to je náročný, to je nahoru, takhle ten hlas, a oni všichni chtějí, jako...
3: A to je opravdu, to je opravdu cvičení teda na hlasivky, jako perný.
2: Máš pocit, že prostě můžeš Halinu mluvit třeba, teď si myslím 5 minut a dost, protože by pak už byl problém třeba, nebo tak?
3: No, tak hele, už byla i deal, jo, už byla já v jednom představení, který vlastně hraju, tak tam Halina v jedné scénce vystupuje deal, to je tak 10 minut, jo, no, ale...
2: A jako, pak máš naplánovat odpočinek, nebo je písnička, nebo něco?
3: Ne, pak je písnička, ano. A pak je finále v tom pořadu, pak je Karel Gott, jo. Takže to je ještě jako zase náročný jako to zpívání.
2: Karel Gott je jako jednodušší než Halina.
3: No, formou toho hlasu, jako pozor, ne, ve zpěvu, v tom rozsahu a podobně, to samozřejmě ne.
2: Jaký máš rozsah?
3: No, hele, nějak jsem ty oktávy nepočítal, nějaký 2, 3, 4 mít budu. Ne, dělám si legraci. Já tam třeba zpívám písničku s kolegyní Zvonky štěstí.
2: Ano.
3: A někdy i teda s divačkou třeba z publika. A to jsem si vlastně musel transponovat do A-dur, protože myslím, že původně je to v C, teď nevím, abych nekecal, ale prostě je to na mě hrozně vysoko, ten originál, takže ano. V těch vysokých polohách už se trošku ztrácím, takže jsem si to transponoval do Ačka a jako tak to vyspívám. Ale aby člověk zůstal v tom hlasu toho Karla Gotta, aby to bylo uvěřitelné, že to je ten Karel Gott a navíc zůstal v tónině a jako nebyl falešnej, tak radši takhle.
2: My si dáme jinou písničku od Anny Julie Slováčkové, Nepopsanou, a během ní může Petr Jablonský přemýšlet, co dalšího z našeho dnešního bohatého seznamu vybere do éteru a nad čím pak vy budete přemýšlet. Tak. Posloucháte Humoriádu.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda, dnes je se mnou ve studiu Petr Jablonský, tak si zase vybírá. Střídáme to s vámi. Petře, co to bude?
2: Tak hele, já bych to udělal tentokrát tak, že já bych dal prostor více interpretům a nabídl bych zkrátka anekdoty. Anekdoty jsou úžasný, takže já si myslím, že bychom mohli je dát.
3: Kvíz pro české motoristy. Jaké je nejrychlejší auto českých cest? Avia. Vždy je na začátku kolony.
4: Jak poznáte, že vám fax poslala blondýnka? Je na něm nalepená poštovní známka. Lorde, co to včera u vás bylo za kravál?
5: Ale neschopný sluha, všechno kvůli jednomu dopisu.
4: Zapomněli jej poslat?
5: Ne, zničit.
4: Přijde absolvent matematicko-fyzikální fakulty do fotolabu. Potřeboval bych vyvolat fotky. 9×13? 117, tak vyvoláte je?
6: Pan Novák se chlubí před kolegy. Na večírku jsem se vsadil, že sním 40 chlebíčků a sázku jsem vyhrál. A nemělo to nějaké následky? Mělo. Od té doby mě nikam nezvou.
7: Manželka říká spokojeně. Dvě věci umím nejlíp. Sekanou a štrůdl. Manžel hledí nedůvěřivě na talíř před sebou. A tohle je která z tvých dvou specialit? Přišel chlápek do hospody s irským vlkodavem. Uvázal psa venku a dal si pivo. Za chvilku přišel druhý chlápek, rozhlédl se, popošel k majiteli vlkodava a ptá se. Hele, to je váš pes, ten venku? Jo, proč? Mám pocit, že ho můj pes zabil. Co máte za psa, že by dokázal zabít vlkodava? No, stájovýho pinče. A jak může stájovej pinč zabít vlkodava? Myslím, že tomu vašemu zaskočil v krku.
6: Přijde takhle želvička před strom, povzdychne si a začne se na strom drápat. Leze, leze, až vyleze do koruny, tam roztáhne tlapičky a skočí. Dole se rozplácne. Po chvíli se probere, povzdychne si a začne lézt. Leze, leze a když je v koruně, roztáhne znovu tlapičky a skočí dolů. Dole se rozplácne. A tak to pokračuje dál a dál. Vedle na stromě se baví dva ptáci a jeden z nich říká. Ty hele, neměli bychom jí konečně říct, že je adoptovaná?
7: Té operace se moc bojím, pane doktore. Už jste někdy takový zákrok prováděl? Ha, asi 27krát. Tak to jsem klidný. No ovšem, jednou se to povést musí.
6: On a ona v posteli. Zazvoní telefon. Žena chvíli poslouchá, pak položí sluchátko a říká chlápkovi vedle sebe. To byl manžel. Přijde dnes díl, protože prej hraje s tebou karty.
4: Do podniku nastoupí nová pohledná sekretářka. Ředitel i jeho náměstek ji okukují a ředitel rozhodne, že s ní pojede hned na celý příští týden na služební cestu. Po návratu se ho náměstek ptá, jaké to bylo.
5: Bezva. Kam se hrabe moje žena, odpoví ředitel. Nechceš si s ní příští týden vyjet zase ty?
4: Když se náměstek vrátí, ředitel se také vyptává, jaké to bylo.
5: No bezva, takovou kočku jsem už hodně dávno neměl. A měl jsi pravdu, kam se hrabe tvoje žena?
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Ono svým způsobem imitátor musí být i tvůrce anekdot, nebo některé ty anekdoty využít pro sebe a pro to imitování. Jak moc těžké je vytvářet některá ta čísla scénky, reagovat na to dění, zapojovat herce, politiky, Petře?
2: No jak kdy? Někdy skutečně je to taková inspirace, že to jde přímo, prostě zapneš počítač a jenom cvakáš, anebo tě to napadá okamžitě.
1: Ty si píšeš doslova to, co budeš říkat, nebo jen nějaké body?
2: Jak jde? Třeba v rádiu, kde mám pořad improvizovaný, tak tam mi lidi volají, to je opravdu jako, co zrovna jako mě napadne. A případně, když třeba točím scénky, vždycky na pondělí na internet pro Extra.cz, tak děláme, to byl zase týden, tak tam to vždycky se připravuje, ale vždycky to připravujeme s kolegou Honzou Podměšilem, který mi s tím naštěstí pomáhá, protože to je každý týden, takže skutečně jako a je to nějaká pětiminutovka. A vždycky to píšeme v neděli večer, někdy to dodělávám v pondělí ráno.
1: Je to proto, že čekáš, co se ještě v neděli stane?
2: To se ještě, ano, může se stát dokonce někdy v pondělí. Ráno jedu, poslouchám třeba právě Český rozhlas a tam najednou prostě se dozvím, že se něco událo. Říkám, to tam nemám, ty brdo, na to jsme nezareagovali, tak už vymýšlím v tom autě, jak to tam ještě dostat, jako jo. No, takže tohleto samozřejmě připravený je a někdy se tam něco škrtne a někdy se tam něco přidá. Takže je to jak kdy.
1: Dáš na ty druhé třeba, teď myslím, jaké si postavy jako dramaturgie, že by třeba řekli, hele, to tam nedávej, nebo tady to zkráť. Dáš na ně, nebo už to cítíš sám a nechceš si do toho nechat?
2: No většinou šáhat. Takhle, záleží na tom, když je to dramaturgický postřeh, který jako vezmu za svůj, že to tak je, tak si rád nechám poradit, ale když je ten dramaturgický zásah třeba takový, řekněme, cenzurní, nebo jej, to neprojde, no co kdyby ten na to něco řekat, vedení, co tomu řekne vedení, to nemám rád, jako, tak jako, myslím si, že já nějakou autocenzuru mám a že tam jako neposílám ven takové věci, které by v dnešní, snad ještě svobodné době, jako nějakým způsobem měly způsobit.
8: Chceš říct, že skutečný Petr Jablonský je někdy ještě ostřejší, než navenek jde?
2: No, tak možná... Nevím, ale ve finále já si myslím, že si zase většinu věcí obhájím, jo, protože řeknu, hele, jako nebuď sráp. většinou dramaturg, jo, protože když je to dramaturgická poznámka nebo rada, tak to je super. Já jsem začínal s tím režisérem Františkem Polákem, že jo, který byl genius v těch zábavách a prostě když on něco řekl, tak to jako vždycky to platilo a říkal, když řekl, tohle nebude fungovat, tohle bude fungovat, tak je ta zkušenost ukazovala, že to tak bude, jo. Takže zase jak kdo? A pokud je to profesionální poznámka, super. Ale pokud je to, že se něčeho bojíme a že by to někomu mohlo možná vadit, no humor je takovej, že prostě vždycky to směřuje na nějakou skupinu obyvatel,
8: která to odnese. Příště zase jiná.
2: No, takže kvůli tomu jakoby nerad škrtám a snažím se to vybojovat.
1: Vypráví něco o své práci Petr Jablonský u nás ve studiu a v Humoriádě. Vybral anekdoty, vyberete je i vy v tom dalším souboji, když proti nasadím Vladimíra Menšíka a jeho vyprávění. Tak vybírejte a nepřemýšlejte dlouho, ať to stihnete na telefonu 731 na 800 900 nebo SMS-kou poslat svůj hlas Humor mezera A či B na číslo 90 01 04. Ještě jednou připomínám, Ačko jsou anekdoty a Bčko je Vladimír Menšík.

0: láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdámlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdámlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat kombinacím léků a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdámlovou.
3: Český rozhlas

0: Dobře, tak děkujeme za ten hlas. Děkujeme. Odkud volá ten další na telefonu?
1: Dobrý den, já mám z Ochrýckých hor. Dobře. Ale ta vaše humoriáda, to je příjemný pořád, to bych tak řekl. A
2: kolega bych řekl, to je kolega Petr Úl. Poznal jsem.
1: A pak mám ještě kocourka, příjemný hor.
2: No jo, pan Srska, vy jste výtečný.
1: Jenom zrzavou hlavičku má.
2: Kolegáček, no, rostomilej, takovou byste chtěl kolegáčku.
0: Tak Ačko nebo Bčko?
1: Dejte tam anegnoty.
0: Dobře, zapisuju a děkuju.
2: Tak se mějte krásně.
0: Kdo další? Dobrý den.
3: Zdravím vás oba, Jana Dolní Němčí volá.
0: Ano.
3: A já jsem přeslechla, jaká je nabídka. Je tam pan Jablonský?
2: Ano, dobrý
0: ten
2: den.
0: Ten je tu naživo. Ano, toho nabízíme den. Celou hodinu.
2: Ano, a jinak je v nabídce jsou anekdoty, anebo Vladimír Menšík.
0: Ano.
3: Ne, anekdoty teda, jo?
0: Dobře, tak jo, máte je mít, rozhodla jste i vy a pomohla jste tedy tomu vítězství. Tady jsou.
4: Angličan, Ir, Francouz a Scott letí letadlem. Když to náhle začne padat k zemi. Dohodneme se, navrhuje Angličan, že ten, kdo to přežije, dá těm ostatním 200 liber jako poděkování Bohu, že to přežil. Letadlo spadne a jediný Angličan to nepřežije. Zbylí tři mu jdou na pohřeb. Ir hodí do rakve 200 liber, také Francouz hodí do rakve 200 liber. Scott vypíše šek na 600 liber, hodí jej do hrobu a vezme si 400 zpátky.
5: Včera jsme se s manželkou pohádali, ale stejně jsem měl poslední slovo já. A co jsi řekl? Tak si to teda kup.
4: Mladý manažer úspěšně absolvoval konkurs a stal se ředitelem velké strojírenské firmy. Hned první den v práci se setkal s bývalým ředitelem, který mu předával kancelář. Jakmile osaměli, podal bývalý ředitel novému 3 obálky a radil. Když narazíte na problém, o němž si budete myslet, že je neřešitelný, otevřete jednu obálku a proveďte, co je uvnitř. Manažer s nedůvěrou obálky založil. Uběhlo 6 měsíců, během nich šly obchody velmi dobře, ale poté začal obrat firmy radikálně klesat. Nic nepomáhalo. Ředitel si vzpomněl na radu svého předchůdce, otevřel obálku s číslem 1 a četl: obviňte svého předchůdce. Tak tedy svolal tiskovku a obratně shodil vinu na bývalého ředitele. Skryté nepořádky v účtech a kontrolách, špatné kontrakty a tak dále. Noviny a burza zareagovaly pozitivně a obchody se zase začaly hýbat. O rok později však došlo k ještě vážnějším problémům a řediteli nakonec nezbylo, než otevřít obálku s číslem 2. Rada byla jednoduchá. Reorganizujte. Provedl tedy velkou reorganizaci a firma se skutečně dala zase velmi rychle dohromady. Jenže po roce a půl přišla další velká vlna problémů. Šéf se tedy znovu zavřel v kanceláři a vytáhl ze šuplíku 3. obálku. Vzkaz zněl následovně. Připravte 3 obálky.
5: Z policejního spisu. Chtěla bych odvolat mé včerejší udání o znásilnění, neboť jsem se dodatečně dozvěděla, že se jedná o solidního člověka s velmi dobrými majetkovými poměry.
6: Do ordinace vstoupí žena. Lékař, který se za stolem probírá v chorobopisech, bez zvednutí hlavy řekne: svlékněte se. Musí to být? Pípne příchozí. No jistě, proč bych vám to jinak říkal, povídá doktor trochu popuzeně. Když se žena svlékne, přistoupí k ní a ptá se: tak co vám schází? Nic, pane doktore, já jsem se jen chtěla zeptat, kdy půjdete domů, abych tady mohla uklidit.
4: Farmář O'Hara žil sám v jednom irském zapadákově a jediným společníkem mu byl jeho milovaný pes. Když pes zemřel, šel O'Hara za místním farářem a řekl mu: velebnosti, můj starý věrný pes nadobro odešel z tohoto světa. Bylo by možné sloužit mši za to nebohé stvoření? Otec Petrik mu odpověděl: v žádném případě. My nesmíme v kostele sloužit mše za zvířata, ale mohu vám poradit, že nedaleko odtud vznikla nějaká nová církev a tak byste to mohl zkusit u ní.

0: Třeba její regule povolují konat nějaké služby i za zvířata. O'Hara odvětí. Dobrá, zkusím to tam. A nevíte, prosím, jestli bude 1000 liber stačit na pokrytí jejich služeb? Otec Petrik rychle odpoví. Počkejte, proč jste mi neřekl hned, že váš pes byl katolík?
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Vysíláme i přes léto humoriádu. Jaký je Petr dovolenkář v létě? Jak odpočívá? No. Vyplácne se u bazénu, jezdí na výlety, opaluje se, dělá nějaké riskantní sporty někde? Nebo co?
3: Ne,
2: co
3: já nejsem adrenalinový typ, ale nemám rád jako se jenom vyvalovat. Já to střídám. Já mám rád, jo, když jeden den si udělám prostě leháro, ale zase nejenom, že bych ležel rozplácnutý na té pláži. Já vždycky skočím do moře, zaplavu si. Jo, vždycky teda v létě jako moře, slunce a tak dále, to miluju, takže to je moje dovolená.
2: Na koho z těch imitovaných osobností si vzpomeneš v moři?
3: Ježiš, to vůbec na nikoho, vůbec. Já vždycky doufám, ono bohužel, jakrát jezdím do té Černé hory, tak tam většinou nějaký Čech se najde, jo, bohužel, jo. Že chce někoho, ale to jako nahlas si nespomenu.
2: Počkej, určitě. Musel jsi už někomu v moři předvádět své umění?
3: To si nepamatuju, že by mě tam přímo oslovili, ale já věřím, že určitě někdy, jo, to je jasný. Jo,
2: Takže zaplaveš si, pak vylezeš z moře a co?
3: No, vylezu jenom vlastně, uschnu tohleto jako, a nevydržím dlouho se ležet. Jako, tak to takhle vystřídám několikrát, plavačku, sušičku, tohleto, jo. No a pak prostě výlet někam, prostě opravdu lézt, chodit, cestovat, jo. Takže vždycky, když jsem někde, až už kdekoliv, tak rád poznávám místní kulturu, cizí místa, jejich jídlo a tak dále. Takže já jsem takový jako zkoumavý typ. Jo, nejsem ten typ, že bych zapadl někam do báru, tamhle v rezortu a nikde by mě z toho báru nedostal. To ne.
2: A naplánoval jsi letos na léto něco, co chceš stihnout, udělat, na co ses přes rok třeba nemohl soustředit nebo se k tomu dostat?
3: No tak ne úplně, já jsem spíš si chtěl trošku malinko vypnout tu hlavu a teď přemýšlím, jako co novýho takhle v té nové sezóně udělám, takže mám tak jako několik myšlenek. Samozřejmě i jako nějaký ty hlasy samozřejmě, to se mě často ptají, tak ale nechci slibovat, tak příště, až třeba přijdu, tak zase bude třeba někdo novej, ale i tak nějak vůbec, no, něco jiného třeba zase, víš.
2: Petře, co nabídeme na závěr?
3: Tak já jsem si říkal, hlasování. Že bychom mohli dát šanci jako těm, kteří doteď nebyli úspěšní, to jsou ta Bčka, která zatím teda jako nám tam se nedostala, ale jako o kousíček. A přátelé, jako Vladimír Menšík, no nezlobte se na mě. Takže já bych nabídl Vladimíra Menšíka proti Vladimíru Čechovi.
2: Dobře, s Petrem Novotným. Tak ano, jo, ano. Takže Ačko Vladimír Menšík, Bčko Vladimír Čech a Petr Novotný. Vy si vybíráte telefon 731 800 900, přímé volání do studia, SMS-kové číslo 90 011 04. Humor mezer A nebo B.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Vysíláte s námi, vybíráte si mezi Vladimírem Menšíkem a Vladimírem Čechem s Petrem Novotným. Někdo je tu další, kdo hlasuje, vítáme ho s Petrem Jablockým. Dobrý den.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den, tady je Radomír. Já volám z Kolorada.
1: Z Kolorada voláte?
3: Aha. Z Kolorada.
1: Až takhle na druhé straně země kole nás poslouchají.
3: Skoro každý den.
1: To je od vás milé. Děkujeme.
2: Děkujeme.
1: Spojený státek posloucháte. Tak, a co povídáte? Ačko nebo Bčko?
3: Pana Menšíka samozřejmě.
1: Ano.
3: To je Moravák jako já. A můžu přispět kratičkou anekdotou?
1: Povídejte.
3: Tři cestovatele na Sahaře. Ocnou se úplně bez prostředků, bez vody, bez všeho. Tak se začnou modlit Bohu a Bože, prosím tě, dej nám, Američan se řekne o litr whisky, Rus si řekne o litr vodky, tak Bůh, Bůh, oboje tam a Čech říká, prosím vás, já bych chtěl být doma. A Bůh je doma.
2: No, to vás to vyví.
1: Dobře, děkujeme.
2: Tak děkujeme, mějte se.
1: I tenhle hlas pomohl rozhodnout, že Vladimír Menšík to vyhrává. Nakonec se tedy ke slovu dostane a povídat bude o myslivosti a taky o usedlosti věku.
4: Tady mám spoustu svědků z Jidlochovy, že jsme točili dětka Josefa, já, který mám odpor ke střílení, skutečně ale. Tak já jsem jen tak šel jsem vedle Oldvíky Pěra, a jen tak, abych prostě to neměl plný, tak jsem slepej náboj, jedinej jsem si a kontroloval jsem to, udělal jsem pic a tam udělal zajíc tak. Já myslel nejdřív, že odpočívá, pak se nachodil už. Tak jsem jako pám, konec pauzy a on furt mezi, já ho zastřelil, to byl můj první zastřelený zajíc slepou patronou. Ten musel být nabíchnutý, pač to není žádná smrt, že jo. Od Menšíka slepým patronem. Takže já prostě tohle, no, já vám chci říct něco jiného. Já jsem tady posledně vyprávěl o obezitě. Dostal jsem spoustu děkovných dopisů. Od tlustých samozřejmě. A pak jsem dostal taky nějaký takový dopisy, prostě, který nesra se mnou souhlasil a myslí, že jsem podrýval autoritu docenta Dolečka. A on se sám odrovnal. Už je to pasé. Zjistil se, že ne, že by to myslel s náma dobře, že jsme tlustí. On je vředař. Já jsem, že člověk má být takový, jaký je, protože Jirka Sováku zase má pravdu, říká, podívejte se, všecko na tomhle světě už je daný, jednak v tomhletom věku nezáleží, jsme takový nebo makový, aby jsme byli takovýhle, povídá, aby po nás zbyla pěkná vzpomínka, to je důležitý, pač auto zrezaví, když ho necháte dětem, barák spadne při té údržbě, že jo, ale ta vzpomínka, vzpomínat hezky, povídá. Teď od toho, aby byli vycmrdlí, jsou tady Angličani. My jsme Slovany, prdeláči, neste to hezky, neste to hrdě, řekl, no. Já jsem zhubnul, což bych nikomu nepřál, protože když přibýváte, tak přibýváte pozvolna, zvykáte si vy i okolí, jednoho dne si přestanete zapínat sako, pač ono to už stejně nejde, vypadá to jako nedbalá elegance. Pak už musíte opatrně nastupovat do auta, jako lenochod, jinak a jdete si podobno vybratě nahoru. Potom už kdykoliv si sedáte, tak děvčata si povolují zipy, my si rozepínáme kalhoty, aniž máme něco neslušného v úmyslu. My chlapi pak už sedáme jako v 7 měsíci, kdyby jsme byli na kraji židla, aby jsme měli ten pupek v prostoru. Jo? No a podívejte se, když už zjistíme, že je to definitivní, tak nám ta mamina všije vinkle. Je to...
0: Humoriáda.
1: Tak kdo se v tom z vás poznal? Tohle byl Vladimír Menšík, jeho vyprávění udělal tečku za dnešním setkáním i tady ve studiu s Petrem Jablonským. Petře, ať se daří, hezké léto, těším se příště.
2: Tobě taky a moc děkuju za pozvání, zdravím všechny posluchače a hezký zbytek léta.
1: Přesně tak, bavte se dál s Českým rozhlasem.

0: Pět hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: V Opočně vznikne návštěvnické centrum. Do konce listopadu bude uzavřený spodní vjezd do pardubické nemocnice. Žně v Česku se chýlí ke konci. Čeká nás polojasno s teplotami kolem 26 stupňů. Hezké ráno vám u zpráv přeje Karolína Davidová. Stavbaři v těchto dnech začali s opravou historického domu bývalého soudu na Trčkově náměstí v Opočně. První etapa rekonstrukce potrvá 18 měsíců a týká se části přízemí a átria. Objekt je součástí národní kulturní památky zámek Opočno.
2: Oprava vyjde město podle uzavřené smlouvy na více než 57 milionů korun. Zhruba 32 milionů pokryje evropská dotace. V přízemí budovy se dříve nacházel bufet, restaurace a vinárna. Po rekonstrukci tu má vzniknout návštěvnické centrum a výstavní prostory. Opravené atrium bude sloužit také pro komorní koncerty a výstavy pod širým nebem. První etapa má skončit v polovině roku 2028. Jiří Hofmann, Český rozhlas.
0: Řidiči nyní nemohou nechávat svá auta na novém parkovišti v ulici Boženy Němcové u prodejny potravin v Žacléři. Silničáři toto místo připravují na pokládku nového povrchu. Asfaltování mají naplánované na tento čtvrtek a pátek. V tyto dny budou neprůjezdné ulice Hudební a Karla Havlíčka Borovského. O víkendu se vše vrátí do běžného provozu. Kvůli opravě parkoviště je dočasně uzavřená spodní vrátnice pardubické nemocnice. Do areálu se proto nově vyjíždí z Komenského ulice u školy Svítání. Omezení potrvá do konce listopadu, říká mluvčí Kateřina Semrádová.
3: Z důvodu zvýšené dopravy v těchto místech bude omezeno parkování aut u budovy číslo 3, kde sídlí porodnice, gynekologie a urologie. Nově je však přístupná již zrekonstruovaná část parkoviště Kyjevská sever a tak prosíme řidiče, aby využívali i tamnější parkovací kapacity.
0: Změna platí také pro výjezd z nemocnice. Ten dočasně vede pod nemocniční lékárnou na Kyjevskou ulici. Zemědělci v Česku dokončují žně. Zbývá jim sklidit posledních asi 5% ploch obilovin a zhruba 2,5% ploch řepky olejky. Informovalo o tom ministerstvo zemědělství. Sklizeň v Česku letos končí výrazně dříve než loni. Podle rezortu žně urychlilo hlavně sucho a slunečné počasí. Letošní sklizeň základních obilovin by tak mohla být podle odhadů Českého statistického úřadu nejnižší za posledních 14 let. V případě řepky olejky pak statistici očekávají nejnižší úrodu od roku 2005. Kromě vysokých teplot letos sklizeň negativně ovlivnily i jarní mrazy. Sport. Pokud fotbalisté Jablonce ve čtvrtek postoupí ze třetího předkola konferenční ligy přes Rigu, nechají si odložit nedělní zápas čtvrtého kola šance ligy na hřišti pražských Bohemians. Informovala o tom Ligová fotbalová asociace. Utkání by se odehrálo 2. září. Ve stejném termínu nastoupí k odloženému duelu také další pohárový zástupce Hradec Králové, a to na hřišti Zbrojovky Brno. Počasí. Dnes nás čeká jasno až polojasno, nejvyšší teploty 24 až 27, na horách kolem 16 stupňů. Vítr povane mírný severozápadní, rozptylové podmínky budou dobré, aby ohlásí jedničku, mírnou zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Hlavní tahy Královéhradeckého kraje jsou v tuto chvíli průjezdné bez omezení. Nehody aktuálně hlášené nemáme. Přejeme šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: A po zprávách s Karolínou Davidovou začíná Dobré ráno na vlnách Českého rozhlasu Hradec Králové. To úterní, dnes je totiž 11. srpna roku 2026, úterý tedy, 4 minuty po páté. Vás zdraví Jakub Schmidt od mikrofonu Českého rozhlasu Hradec Králové. Ještě můžu říct, že má svátek Zuzana, tak přejeme všechno nejlepší. No a za chviličku se vypravíme v první reportáži na letiště. Vtip o bombě nebo útoku se na letišti nemusí vyplatit. I při takové situaci jsou totiž do pár minut připraveni zasáhnout policisté z nové speciální jednotky, která začala působit na pražském letišti. Podobné týmy jsou už jenom v jaderných elektrárnách. No a reportáž o nové speciální jednotce tedy už za chvíli v našem dnešním ranním vysílání, tak si určitě poslechněte. No a písničky vás doufám taky budou těšit už od rána, takže Ilona Čáková jako první, Věra Martinová, taky Ricky Martin tady bude, nebo Petr Kolář. No a od nás Hradce Králové tedy ještě jednou přání, ať se hezky vstává.

0: Věra Martinová teď v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové. Za 4 minuty už bude čtvrt na 6 a my se vypravíme na letiště, jak jsem slíbil. Bezpečnost na pražském letišti Václava Havla hlídá totiž nová speciální policejní jednotka. Patří pod cizineckou policii, no a cestující můžou potkat muže v zelené uniformě od vstupní haly až po gate. A někdy taky přímo v letadle. Dohlížejí na bezpečnost vládních delegací, prezidentů, ale i všech ostatních cestujících na letišti. No a připraveni jsou i na nejhorší, tedy na případný bombový nebo teroristický útok, nebo třeba i únos letadla.
1: Jen před několika dny zasahovali policisté ze speciální jednotky, jejich velitel major Jan Kubo jim říká bojovníci, proti muži, který o sobě ironicky prohlásil, že je terorista.
2: Bohužel my tady tu situaci nemůžeme nikdy podcenit.
1: I když potom muž vysvětloval, že se pokusil o špatný vtip, nikam neodletěl. Speciální jednotka se stará taky o bezpečnost vládních delegací nebo prezidentů. Zasahují taky třeba proti opilým nebo agresivním cestujícím, někdy i přímo v letadlech, dodává Kubo.
2: Člověk, který bude agresivní, může použít jako zbraň cokoliv, co je v letadle.
1: Proto znají příslušníci speciální jednotky přesně typy letadel. Zásahy v nich pravidelně cvičí, jak dokládá záznam z jejich přípravy pořízený televizí Prima. Pomáhat tak můžou třeba i útvaru rychlého nasazení, známému pod zkratkou Urna. K tomu vytvořili podle zástupce velitele jednotky majora Jana Paříka speciální zásahové karty. V nich je například maximální počet cestujících, pozice únikových i hlavních východů a další informace. Každý z jednotky umí navíc ovládat jakoukoliv techniku na letištní ploše, doplňuje Pařík.
3: Ať už jsou to schody, nějaký pás, jakýkoliv vozík.
1: Stali se tak od července třetí speciální jednotkou české policie. Od roku 2010 má vlastní tým jaderná elektrárna Temelín a od roku 2016 i jaderná elektrárna Dukovany. Letiště je navíc jedním z takzvaných měkkých cílů. Do konce letošního roku by mohlo podle odhadu odbavit dohromady skoro 19 milionů cestujících. Rostoucí počet cestujících potvrzuje mluvčí letiště Denisa Hejtmánková.
4: Letiště Praha odbavilo za první polovinu tohoto roku 8 224 302 cestujících. Ve srovnání s loňským rokem se jedná o nárůst téměř 6%.
1: Na čím dál větší počet lidí na letišti a jejich bezpečnost se tak připravuje i speciální jednotka. V budoucnu by mezi sebou chtěla mít třeba i vyjednavače. Františka Rohlíčková, Český rozhlas.
5: Český rozhlas, Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: Ricky Martin a Meja, teď v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové, 17 minut po páté, dnes je úterý 11. srpna, 223. den v tomto roce a svátek má Zuzana, jak už jsem říkal, všechno nejlepší. Zpěvák Miraj Navrátil pak slaví 34. narozeniny a dnes je taky svátek svaté Kláry, patronky malířů, sklenářů, vyšívaček, pradlen a televize. Ještě se můžeme podívat na události, které se odehrály před 5 lety na Sicílii. Naměřili třeba teplotu 48,8 stupně Celsia, což byl rekord v Evropě. Před 20 lety pak byl slavnostně zahájen provoz v pořadí už třetí kabinové lanovky z Janských Lázní na Černou Horu. Tak a jak to bude s počasím vypadat dnes venku? Jaká je předpověď?
1: Počasí.
0: Čeká nás teplotně docela příjemný den dnes, hned se na to podíváme, ale nejprve aktuální ranní teploty, které tam venku jsou v tuto chvíli, tedy 18 minut po páté hodině. V Hradci Králové ukazuje teploměr 20 stupňů, v Trutnově 17, v Náchodě 18 stupňů Celsia, v Jičíně 19 a ještě se podíváme do Rychnova nad Kněžnou a tam je teď kolem 18 stupňů. No a dnes nás čeká jasný až polojasný den, teploty nejvyšší budou stoupat k 27 stupňům Celsia maximálně. Takže ten teplotní rozptyl dnes 24 až 27, na horách kolem 16 stupňů. Jak jsem říkal, bude to teplotně příjemnější, nebudou taková úmorná vedra. Vítr povane mírný severozápadní, rozptylové podmínky budou dobré a biozátěž na jedničce, znamená to tedy mírnou zátěž.
2: Fandíte Královéhradeckým otrokům? Chtěli byste zažít na vlastní kůži fotbalový zápas FC Hradec Králové versus FC Viktoria Plzeň? Příští týden poslouchejte pozorně naše vysílání a vyhrajte vstupenky na zápas, který má pod Královéhradeckými lízátky výkop v neděli 23. srpna v 17 hodin. Když pod lízátka na fotbal, tak s Českým rozhlasem Hradec Králové, rádiem vašeho kraje.

0: A 7 minut před 17:30 je čas na dnešní spotřebitelský servis. V dobrém ránu. studio.hradec@rozhlas.cz. Připomínám rád adresu, díky které se můžete Josefa Černého ptát. Stejně tak, jako se ho dnes zeptala paní Růžena. Koupila si kuchyňský strojek, který ale nevyhovuje. Při strouhání totiž zanechává příliš velké kusy potravin, které nelze použít pro dítě.
1: Reklamace nebyla uznána s odůvodněním, že to není závada, ale vlastnost, a prodej se ani servis s tím prý nic neudělají. Paní posluchačko, on při strouhání vždycky nějaký zbytek zůstane a jestli je velký nebo malý, je otázka k posouzení a obávám se, že na to žádná norma asi nebude pamatovat. Můžete zkusit nezávazně oslovit některého soudního znalce, ale nejsem si tak jistý, že dostanete jednoznačnou odpověď.
0: Tak děkuju za radu a odpověď Josefa Černého. studio.hradec@rozhlas.cz. Pro jistotu ještě jednou naše adresa.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Rady a informace pro váš úspěšný den.

0: půl šesté.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Veřejné vysoké školy by mohly v příštích letech přijímat méně studentů. Více uslyšíte v dalších zprávách. Obec Dobré na Rychnovsku se dál potýká s nedostatkem pitné vody. Jeden ze dvou vrtů přestal dávat vodu úplně a i další zdroje jsou téměř na suchu. Obec proto už 2 týdny dováží vodu do místní části Rovné. Vedení obce proto upozorňuje obyvatele, aby s vodou šetřili. Nedostatek dárců krve hlásí Českobudějovická nemocnice. Aktuálně chybí zásoby všech krevních skupin. Nemocnice se musela obrátit i na jiná regionální zdravotnická zařízení, která jim pomohla zásoby dočasně doplnit. V kempu Písák v Týništi nad Orlicí do dnešních 9 hodin dopoledne platí zákaz koupání. Správci nádrže do vody aplikovali přípravek, který omezuje růst řas a sinic a zlepšuje kvalitu vody. Fotbalisté pražské Sparty se připravují ve francouzském Lyonu na odvetu 3. předkola Ligy mistrů. Duel startuje v 21 hodin. Čeká nás jasno až polojasno, nejvyšší teploty 24 až 27, na horách kolem 16 stupňů. Vyohlásí jedničku mírnou zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Na výjezdu z Rudníku směrem na Mladé Boky pokračují opravy a provoz je řízen kyvadlově jedním jízdním pruhem. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Dobré ráno s Jakubem Šmitem.

0: Český rozhlas Hradec Králové, písničky, které nestárnou.
1: Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav.
2: A v něm si ty, celý můj svět,
3: laskavá náruč
2: i zběsilý let.

0: Někdy se ví, co Bůh chystá.
1: K ranní kávě denní tisk.
2: Ano, pojďte se spolu se mnou podívat, co píšou dnešní noviny s datem 11. srpna. Začnu regionálním hradeckým deníkem. Tady je článek o tom, že v Hradci Králové vznikl nový Grill Point. Jenom málo kdo má ve městě možnost si něco dobrého v létě ugrilovat a pro ty, kdo by si čas od času chtěli vychutnat voňavé klobásky, křupavou zeleninu nebo šťavnatý steak, teď Hradec Králové připravil novinku. Veřejný Grill Point v Šimkových sadech. Celkové náklady na realizaci projektu vyšly na přibližně 840 tisíc korun bez DPH. Rezervace budou probíhat prostřednictvím webových stránek veřejnegrilování.cz, kde se zájemci dozví podrobný návod ke spuštění grilu a po registraci si také zarezervují konkrétní termín. Za poplatek, který činí asi 100 korun za každou započatou hodinu, jak k tomu uvádí technické služby Hradec Králové na svém webu. Asi víte, že takové grilovací pointy tam už byly v Šimkových sadech v Hradci Králové, ale na klasické grily třeba na dřevěné uhlí. Teď tedy nový grill vlastně elektrický, který bude sloužit stejnému účelu. A podrobnosti tady k tomu najdete v hradeckém deníku, můžete se podívat, přečíst si. Já už se dívám do regionální Mladé fronty dnes. Chorály ze slavné hry počítačové zněly Barborou. Rezidenční skladatel 21. ročníku festivalu Za poklady Broumovska Jan Valta představil v sobotu v otovickém kostele svaté Barbory komorní verzi své hudby k populární hře Kingdom Come Deliverance. Již se po světě prodalo už 10 milionů. Soundtrack obsahuje 6 hodin počítačové hudby nebo muziky k počítačové hře, avšak v Otovicích s houslemi varhanami, ke kterým usedla autorova manželka Daniela Valtová-Kosinová a s perkusem Jarmily Vopatové zazněl jenom výtah hlavních hudebních myšlenek. Jinak Jan Valta se na poklady Broumovska vrátí ještě 29. srpna přímo do Broumova jako dirigent Hradecké filharmonie, no a víc k tomu taky na webových stránkách zapoklady.cz. Můžete se podívat jinak o tom, jak tedy se líbila hudba k počítačové hře legendární, kterou zná celý svět, Kingdom Come Deliverance, si můžete přečíst už sami v Mladé frontě dnes. No a já se dívám ještě do dnešního Práva. Lékař doporučuje, brýle jsou rozhodně pro sledování zatmění slunce zítra nutné. Při pozorování zatmění slunce bez dostatečné ochrany hrozí totiž lidem podle lékařského ředitele sítě očních klinik Lexum Pavla Němce poškození očí, v některých případech i trvalé. Pro poškození po případném pohledu do slunce neexistuje specifická léčba. Lidé můžou mít trvalý výpadek vidění v centru zorného pole, horší ostrost vidění anebo poruchy vnímání barev. Všechno záleží na míře poškození nervových buněk v centru sítnice, uvedl k tomu Němec. Za bezpečné považuje jenom speciální brýle pro pozorování slunce, které splňují důležité normy. Částečné zatmění slunce bude v Česku viditelné už zítra večer, 12. srpna. Hvězdárny a mnoho dalších míst pořád dají k tomu

komentovaná pozorování, takže se můžete samozřejmě taky zúčastnit. No a víc k tomu dnešní noviny, já jsem konkrétně četl z dnešního Práva. Taky se tady tomu tedy konkrétně věnují. Tolik z novin.

0: Freddie Mercury teď na vlnách Českého rozhlasu Hradec Králové. No přípravy na letošní třetí ročník slavného triatlonového závodu Ironman, který bude už teď od pátku do neděle v Hradci Králové vrcholí. Pořadatelé představili novou sadu krásných medailí, o které budou závodníci bojovat ve vodě, na kole i na běžecké trati. Samotný hlavní závod vypukne pak v neděli 16. srpna, ale i sobota bude v Hradci Králové velkolepá. No a my se určitě zase těšíme na víkend plný jedinečných sportovních výkonů, inspirativních příběhů a nezapomenutelných zážitků. Ředitel závodu Roman Šinkovský bude naším hostem dnes po 8:30, takže nám všechny podrobnosti k tomu řekne. Počasí. Teď v Hradci Králové teploměr ukazuje 20 stupňů Celsia, v Trutnově je něco kolem 17, v Náchodě kolem 18, v Jičíně 19 stupňů a v Rychnově kolem 18 stupňů Celsia. No a dnešek bude teplotně příjemnější, už to nebudou dnes taková vedra, tropická, úmorná, jako třeba v těch posledních dnech opět. Takže dneska nás čeká jasno až polojasno, nejvyšší teploty 24 až 27 stupňů, což bude příjemné na horách kolem 16 a vytrpované mírný severozápadní. Rostlové podmínky budou dnes dobré, aby ohlásí jedničku, tedy mírnou zátěž.
1: Vaříme z habaděje. Příprava sobotního oběda a dobré rady do kuchyně. Každou sobotu se Zdenou Kabourkovou.
2: A my si společně tentokrát připravíme kuřecí plátky s rikotou a rajčaty a budeme je podávat s bramborovou kaší. A co vám ještě nabídneme? Větrničky z pohankové mouky a s Radkem Pálkou se vydáme na jeřabiny a řekneme vám, proč je potřeba dívat se dobře na tvar listů.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vaše.

0: Hledáme signál.
1: Tak a ještě jednu událost si teď připomeneme. Už jsem říkal pár těch, které se odehrály třeba před 20 lety, byl slavnostně zahájen provoz v pořadí už třetí kabinové lanovky z Janských Lázní na Černou horu. Před 5 lety na Sicílii naměřili teplotu 48,8 stupně Celsia, což byl rekord v Evropě. No a dnes je to taky 10 let, kdy judista Lukáš Krpálek získal na olympiádě v Riu zlato ve váhové kategorii do 100 kg a stal se tak prvním českým olympijským vítězem v judu. No a tak se Petra Beránková děti zeptala tentokrát na to, co to vůbec je, ta olympiáda.
2: Že cvičíš někde na nějakým hřišti a dostáváš tam medaile.
3: Co je to olympiáda?
4: Cvičíš na gymnastice a cvičíš závody.
5: Soutěž.
3: Jaké sporty jsou na olympiádě?
5: Třeba bruslení a takhle.
6: Hokej. Fotbal.
7: Můj teďka chodí rád hrát badminton ze strejdou a včera na něm byl.
8: Třeba, že můžeš líst pozdě. To je horolezectví.
9: Že se tam může běhat a kdo bude první, tak vyhraje zlatou medaili.
10: Lyžování.
3: Znáš nějakou lyžařku známou?
10: Lucie a učila mě lyžování. Moje mamka taky lyžuje a Terku učila Tereska. Já lyžu moc hezky.
11: Moje mamka jezdila na snowboardu. Je snowboardistka.
3: Co se na olympiádě dostává za to, když jsem vítěz?
10: Medaile a pohár.
11: Trofej.
3: Jaká medaile může být?
10: Bramborová a salata.
12: A takhle to vidíme my.

0: ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi. Pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: 6 hodin.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
1: Rektoři vysokých škol se obávají snížení rozpočtů. Na univerzity přitom míří silné populační ročníky. Městská policie ve Špindlerově Mlýně se tento týden zaměřuje na dodržování rychlosti ve městě. Plavkyně Sémanová a Janíčková postoupily do finále evropského šampionátu. Čeká nás spolujasnost s teplotami kolem 26 stupňů. Hezké ráno vám u zpráv přeje Karolína Davidová. Vysoké školy potřebují více peněz kvůli silným populačním ročníkům. Podle České konference rektorů ale hrozí, že se jim rozpočty naopak sníží. Univerzity by tak mohly přijmout méně uchazečů než letošních 64 tisíc.
3: Bodová hranice se zvýšila v obou kolech toho přijímacího řízení.
4: Vít Málek z Prahy se na přijímací zkoušky na vysokou školu učil víc než na maturitu. Univerzity teď kvůli silným ročníkům nabírají více studentů, potřebují ale i víc peněz. Předseda České konference rektorů Milan Pospíšil ale varuje, že o ně spíš můžou přijít.
5: Kdybychom že nabrali se další počty studentů navíc bez nějaké částky, která by odpovídala tomuto počtu, tak by se to pak samozřejmě dotklo těch studentů, které teď máme, protože ta částka na ně by byla pak nižší.
4: Za rok by podle rektorů mohlo na veřejné vysoké školy nastoupit maximálně 59 tisíc maturantů, o 5 tisíc méně než letos. Ministerstvo školství přitom plánovalo rozpočet zvýšit o 4 miliardy. Teď situaci nekomentuje. Tereza Hybšerová, Český rozhlas.
1: Strážníci ve Špindlerově Mlýně vytipovali problematická místa, kde řidiči nedodržují předpisy a jezdí rychle. Celý tento týden je hlídají a kontrolují. Měření rychlosti není zaměřeno na represi, ale především na prevenci a ochranu všech účastníků silničního provozu. I proto městská policie seznam míst měření zveřejnila. Obec Slovčice na Chlumecku investovala do nákupu dalšího vybavení dětského hřiště. Podle nezávislé starostky Petry Petrovické už jsou nové herní prvky k dispozici dětem.
6: Došlo k dokoupení dvou herních prvků, takových větších atrakcí, mlhoviště a vybudovalo se to skočiště a celkové náklady byly asi 500 000 korun.
1: Po zemětřesení na západě Kolumbie zemřelo nejméně 132 lidí. Informuje o tom španělský deník El País. Podle prezidenta země Abelarda de la Espriei se ve městě Cali pohřešuje 188 lidí. Více než 1500 domů je podle něj poškozených a 61 budov se úplně zřítilo. Otřesy o síle 7,4 stupně začaly po 7:30 ráno. Vycházely z hloubky 107 kilometrů a trvaly 4 minuty. Sport. Plavkyně Barbora Sémanová i Barbora Janíčková se dostaly do úterního finále už v úvodní disciplíně evropského šampionátu. Janíčková postoupila na kraularské stovce z posledního 8. místa. Sémanová byla 5. Na 0,2 sekundy se v semifinále přiblížila svému českému rekordu.
7: Jsem spokojená, jelo se mi to vlastně stejně, ale trošičku líp než ráno, což byl ten můj cíl, udržet to prostě tak, jak jsme si řekli s trenérem. A mám radost, že jsem se zase přiblížila tomu svému času a že to bylo trošičku lepší.
2: Počasí.
1: Čeká nás jasno až polojasno, nejvyšší teploty 24 až 27, na horách kolem 16 stupňů. Vítr povane mírný severozápadní, rozptylové podmínky budou dobré, aby ohlásí jedničku. Mírnou zátěž.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: V České Skalici pokračují opravy na Husově náměstí. Jeďte opatrně.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A
8: dnes je úterý 11. srpna, svátek má Zuzana, tak přejeme všechno nejlepší a všechny vás zdravíme z dobrého rána Českého rozhlasu Hradec Králové. Jsou 4 minuty po 6. U mikrofonu Jakub Schmidt, dobré ráno, hezké vstávání. No a za chviličku se vypravíme na jeden letní tábor. Téměř 50 dětí se totiž přihlásilo na letošní fotbalový kemp ve Vrchlabí. Zajela se tam podívat i naše reportérka Kateřina Kohoutová. Co natočila, uslyšíte v další reportáži našeho dnešního dobrého rána. Tak si poslechněte, předtím ještě skupina Olympic, tady bude s písničkou Nebe nad hlavou a ještě před nimi taky Helena Vondráčková, To tehdy padal déšť. Tak ještě jednou dobré ráno, hezké vstávání a ať se i dnes naše vysílání hezky poslouchá.

0: Skupina Olympic teď v dobrém ránu, za 4 minuty už bude 6:45, my se teď vypravíme na fotbalový tábor, protože téměř 50 dětí se přihlásilo na letošní fotbalový kemp ve Vrchlabí. Většina z nich už několik let kope za své kluby, ale přišli i úplní nováčci, aby se fotbal naučili a poznali nové kamarády. Právě i pro ně trenéři tohleto soustředění připravili, no a za pár dní poznali základy této hry a většina z nich si i splnila sen poznat své fotbalové vzory.
1: Martěz! Pojďte už.
2: Pojď sem. Normálně poběžíš k míči. Jo, odstoupíš si o 3 kroky dozadu, o 2 kroky doleva. Jdeš, míč musíme lehce podkopnout, budeme se ho snažit poslat pravý tyči.
3: Ruda tady poslouchá pokyny trenérů, není tady úplným nováčkem, na kempu už je po několikáté.
4: Asi po 6., 7.
3: 8letý Ondra už je také na hřišti, připravený. Ondro, co vás tady čeká všechno?
5: Fotbal, nějaký překážky, běhání.
3: Co se tady naučíte nového?
5: Nějaký kličky, větší rány.
6: Sebo, ale aspoň si vystřelil. Co se počítá?
3: Mezi 16 trenéry je Jakub Senský, ten už je tady v roli trenéra po 5., takže už řada zkušeností.
7: Je to tak. Už jsem tady 5. rokem a musím říct, že každým rokem se tady naprosto užívám.
3: Jak tak koukáme, tak už při rozcvičce je vidět, že někdo to s balónem opravdu umí, ale jsou tady i úplní nováčci.
7: Fotbalem to tady žije neskutečně, Vrchlaví fotbal miluje a proto je důvod, proč se tady koná i tenhle fotbalový kemp.
3: Na trávník nám nastoupilo necelých 60 malých sportovců.
8: Každý rok se pohybujeme okolo 60 dětí a jsme za to rádi, že děti mají chuť sportovat a rodiče v tom podpoří.
3: Říká trenér Tomáš Jirků, ti, co přišli poprvé, co se za ten týden naučí?
8: Myslím, že si osvojí základní fotbalové dovednosti, v něčem se i zdokonalí, ale hlavně si užijí hodně zábavy, hodně her a spoustu zážitků získají s kamarády.
3: Fotbalový tábor všichni ukončí společným turnajem. Z Vrchlabí Kateřina Kohoutová, Český rozhlas.
9: Jsme s vámi i na Trutnovsku. Český rozhlas, Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: 6 hodin 16 minut, tedy před minutou bylo 6:45, Český rozhlas Hradec Králové s vámi. Zuzana má dneska svátek, jak už jsme říkali, tak všechno nejlepší a je 11. srpna, 223. den v tomto roce. Zpěvák Miraj Navrátil slaví dnes své 34. narozeniny. No a dnes je taky svátek svaté Kláry, patronky malířů, sklenářů, vyšívaček, pradlen a televize. A jak už jsme říkali, před 5 lety na Sicílii naměřili teplotu 48,8 stupně Celsia, což byl rekord v Evropě. Jak to bude vypadat dnes?
1: Počasí.
0: Dneska rozhodně žádné rekordy padat nebudou. Naštěstí odpočineme si od těch velkých, vysokých tropických hodnot. Dneska nás čeká jasný až polojasný den s teplotami 24 až 27 stupňů. Na severu kraje bude 21 až 24 a na horách 15 až 19 stupňů Celsia. Bude to tedy příjemný letní den. Noc bude jasná nebo skoro jasná potom. Teploty klesnou na 12 až 9 stupňů, což bude taky moc fajn. Hezky se vyspíme. No a středa pak bude slunečná, většinou s letními teplotami, bude tedy většinou jasno, teploty stejné jako dnes 24 až 27, na severu kraje opět nižší 21 až 24 a na horách 15 až 19 stupňů Celsia. Takže minimálně dva příjemné letní dny s letními teplotami, běžnými pro naše zeměpisné šířky, tak si užívejte nejenom dnešek, ale taky zítřek. A my vám dál přejeme dobré ráno, tady je Český rozhlas Hradec Králové.
1: 30. ročník ankety Českého rozhlasu Šarmantní osobnost roku zná finalisty. Mezi 10 nominovaných se na základě vašich hlasů dostali Taťána Medvecká, František Kinský, Saskia Burešová, Miroslav Hanuš, Lucie Výborná, Jakub Kvášovský, Naďa Konvalinková, Daniel Stach, Jaroslav Svěcený a Martin Mišička. Vyberte absolutního vítěze. Hlasovat můžete do konce září prostřednictvím SMS zpráv na telefonním čísle 736 30 40 30 ve tvaru SARM, mezera a jméno a příjmení vybrané osobnosti. Nebo také na e-mailové adrese sarm@rozhlas.cz. Na 10 hlasujících posluchačů čekají televizor, chytrý telefon, DAP rádia a další ceny. Více informací na www.sarmantniosobnost.cz.

0: Jana Kiršner teď v Dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové. A co bude po 13. hodině? Alex a host, tentokrát bude hostem Alex Minářové v našem vysílání zpěvák, baskytarista a bavič Lemčok, který nám řekne třeba i to, jestli přestup do kapely Pražský výběr byla pro něho výhra.
1: Právě, že vůbec ne. Ten nástup nebo přestup z kapely Zikurat do Pražského výběru byl jednak poměrně dramatický, protože kluci ze Zikuratu, to byla vlastně jakoby, dá se říct, kapela, která vznikla jako první větší kapela moje a vznikla prostě na základě toho, že jsme se seznámili hned po výjití z 9. třídy určitýma velmi zkušenýma muzikantama, který vlastně, když člověk je s někým, kdo je dobrý, tak ho to samozřejmě formuje. A on sám se snaží být taky dobrý, takže jako já vlastně jsem byl hráčsky docela dobře vybavený. No a proto mě oslovili kluci z výběru a taky vlastně asi pohybově taky, jako jsem na tom byl dobře. No a tenkrát mě pozvali na jejich koncert na Chmelnici, toho na Žižkově, a já jsem tam teda jako šel se podívat a říkal jsem si, co to je? Ani jazz, ani jazz rock.
0: A víc tedy dnes po 13. hodině, kdy bude právě zpěvák, baskytarista a bavič taky Vilém Čok hostem u Alex Minářové v našem vysílání. Tak si jejich povídání a jejich setkání dnes odpoledne taky nenechte ujít. Za chviličku už si nenechte ujít další zprávy. Za chviličku, za nějakých 7 minut, kdy s námi bude třeba ještě taky kapela Hop Trop právě teď a písnička Tři kříže. Dobré

Mr. Rogers těm dvou život vzal. Svědomí měl vedle nich si klek,

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Specialistka na kyberkriminalitu pomůže vyřešit případ šikany na sítích. Premiéra kriminálního seriálu Inspektorka Candice Renoirová. ČT2. Nástroje jeho pomsty se stanou záhadná dívka a italský povstalec. Dva díly seriálu Hrabě Monte Cristo. A ČT Art uvede příběh osudové lásky dvou velkých filmových hvězd. Dokument Romy a Alan Věční milenci. Úterní večer s Českou televizí.
2: Půl sedmé.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Krajský soud v Hradci Králové se začne zabývat návrhem na rehabilitaci Václava Trtíka, spolupracovníka faráře Josefa Toufara, umučeného komunistickou státní bezpečností. Trtíka tajná policie zatkla v únoru 1950 a měsíc ho v jeho 26 letech držela ve vězení. O soudní rehabilitaci nyní požádala Trtíkova dcera. Nezaměstnanost v Královéhradeckém kraji v červenci vzrostla o 0,2% na 4,1%. Práci si v regionu hledalo 15 216 lidí, proti červnu o 650 více. Vyplývá to z údajů Úřadu práce České republiky. Stavbaři v těchto dnech začali s opravou historického domu bývalého soudu na Trčkově náměstí v Opočně. První etapa rekonstrukce potrvá 18 měsíců a týká se části přízemí a atria. Půdní sucho v Česku se může v následujících dnech dál zhoršovat. V nadcházející vlně veder můžou teploty dosahovat až 40 stupňů Celsia. Extrémní sucho by tak mohlo kvůli tropickým teplotám v dalších dnech zasáhnout až polovinu území. Koulař Tomáš Staněk skončil na atletickém evropském šampionátu v Birminghamu 9. Čeká nás jasno až polojasno, nejvyšší teploty 24 až 27, na horách kolem 22 stupňů. Biohlásí jedničku mírnou zátěž.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Ve Vrchlabí pokračují práce na nábřeží Marie Kubátové. Přejeme klidnou cestu.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu. Dobré ráno s Jakubem Šmitem.

0: právě Denní tisk.
1: Jana Kratochvílová dospívala, za chviličku Bryan Adams a teď noviny. Jak už bylo řečeno, v Deštném se znovu tavilo sklo dřevem, píše dnešní regionální Právo. Už po 35. ožil o víkendu Verštát u pece Máří Magdaléna. Návštěvníci festivalu Tavba skla dřevem tu od pátku do neděle na vlastní oči sledovali fortel a sklářů, kterým doslova pod rukama zžnoucí zářivé žluté hmoty vykvétala křehká umělecká díla. Lidské hory patřily k tradičním sklářským oblastem. Více než 500letá tradice ale zanikla na počátku minulého století, když roku 1910 vyhasla huť Karolína v Deštném zákoutí. Akce na tuto tradici navazuje a experimentálně zjišťuje, jakými postupy naši předci sklo vyráběli. U začátku byl i archeolog Bohumír Dragoun, současný ředitel pořádajícího Muzea zimních sportů, turistiky a řemesel. No a mimochodem, replika barokní sklářské pece se jmenuje Máří Magdaléna podle zdejšího kostela. Podrobnosti další už si můžete dočíst sami v článku na straně číslo 18.

A začátek je v 19 hodin na Malém náměstí v Hradci Králové. Tak, no a ještě jedno téma vybírám z dnešního Rychnovského deníku. Jakoby zmizely tisíce automobilů. V cukrovaru v Českém Meziříčí vystřídali uhlí plynové kotle. Cukrovar v Českém Meziříčí prošel jednou z největších změn a modernizací v dlouhé historii. Po více než 150 letech nahradila výrobu vlastní tepelné energie z uhlí plynová kotelna, která tradičnímu podniku přináší čistší a lehčí provoz, šetřící životní prostředí v našem regionu. Podrobnosti ve velkém článku v Rychnovském deníku, takže si tam k tomu taky můžete dočíst podrobnosti. No a my noviny zavíráme, za hodinu je s vámi, otevřeme ještě jednou.

Jak jsem slíbil, tak se taky stalo. V dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové. Brian Adams vás taky potěšil písničkou. No a za necelé dvě minuty už bude 6:45, úterý 11. srpna. Připomínám těm, kteří před chvíličkou vstali, svátek má Zuzana, tak všechno nejlepší. No a co nás čeká v našem vysílání? Hostem ráno po 8:30 bude Roman Šinkovský, ředitel slavného havajského závodu Ironman, který se už teď o víkendu vrací do Česka a už po třetí ovládne Hradec Králové.

0: Je to tedy zase pátek, sobota a neděle jako hlavní den Ironmana, hlavního závodu. Den hlavního závodu tedy bude ta neděle 16. Takže si o celém tom programu, co nás všechno čeká, nejenom v pátek, v sobotu, ale hlavně pak v tu hlavní neděli, tak si povíme s ředitelem Ironmana Romanem Šinkovským, který tady bude tedy po 8:30, jak jsem říkal. No a co v radioporadně, taky zajímavé téma. Dnes se bude týkat žen, ženy 40+, efektivní stravování a silový trénink, to všechno bere Kateřina Prouzová s Lenkou Svobodovou, odbornicí na tohleto téma a která bude samozřejmě připravena poradit i vám. Můžete se ptát na adrese studio.hradec@rozhlas.cz na všechno, co vás ohledně tématu zajímá, anebo pak po 11. hodině samozřejmě. Můžete reagovat na to, o čem se bude v našem vysílání mluvit. Telefonicky mám na mysli. Tak, co nás čeká dnes venku? Pojďme se podívat.
1: Počasí.
0: Ranní teploty tady v Hradci Králové kolem 20 stupňů, v Trutnově 17, v Náchodě kolem 18, v Jičíně 19 stupňů Celsia a v Rychnově také kolem 18 stupňů Celsia. No a den bude slunečný, jasný až polojasný s příjemnými letními teplotami 24 až 27 stupňů. Na severu kraje pak naměříme 21 až 24 stupně Celsia, na horách 15 až 19. To bude dnešek, takže příjemný letní den s příjemnými teplotami. Noc bude taky fajn, budou teploty maximálně do 12 stupňů, 12 až 9, takže to klesne a obloha bude jasná nebo skoro jasná. Bude se určitě příjemně spát, no a zítřek bude také slunečný a většinou s letními příjemnými teplotami 24 až 27, na severu kraje opět 21 až 24 stupně Celsia, na horách 15 až 19. Vypadá to dnes a zítra velice příjemně, všechno probereme taky s Imrichem Drapákem, meteorologem Českého hydrometeorologického ústavu Hradci Králové, až se s ním kolem 9:15 spojíme a zeptáme se i, kdy zase přijde ta očekávaná tropická vlna veder. Takže kolem 8:45 řekneme víc.
1: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat kombinacím léků a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Sport.
1: A dnes se ve sportu vydáme do světa automobilových závodů. Kalendář automobilových soutěží bude pokračovat víkendovou zlínskou Barum Rally. Představí se na ní také druhý muž z červencové rally Bohemia, Filip Mareš. Na tratích v okolí Liberce a Mladé Boleslavi sváděl souboj o vteřiny s lídrem domácího šampionátu Dominikem Stříteským. No a právě s Filipem Marešem natáčel i náš reportér Pavel Petr.
2: Co jste stihl vlastně mezi oběma závody domácího šampionátu?
3: Jednak dovolenou s rodinou, což pro mě byla po třech letech nesmírně osvěžující záležitost a jsem strašně rád, že jsme si ten čas na to vyhradili, ale zároveň jsem pokračoval v přípravě, v tréninku svým vlastním, fyzickým, protože Barumka bude, nebo každoročně bývá vrcholem sezóny, i z tohohle pohledu je to uprostřed léta, bývá tam horko, je to nejdelší závod, takže je potřeba opravdu tu formu načasovat a zároveň jsme chystali i techniku, takže kompletní revize našeho auta, zase jsme komunikovali s technikama přímo z Toyoty ve Finsku, aby jsme to auto pokud možno posunuli na ten úplně poslední možný level.
2: Barum Rally a vy, jak jde to spojení dohromady?
3: Já mám Barumku hodně rád. Musím říct, že ty tratě se mi líbí. Já mám obecně rád, když je to úzký, rozbitý, což ta Barumka nabízí velmi často. Takže z pohledu jakoby preferencí těch tratí, já se tam vždycky těším každý rok. Už jsme tam nějakou bednu i v minulosti urvali druhý, třetí místa. Myslím si, že z Barumky mám. V těch posledních letech se nám tam tolik nedařilo. Myslím si, že máme nějaký pátý místa a že jsme vlastně za poslední roky ani tam nedokázali vyhrát žádnou RZ. Na to nejsme zvyklí, normálně jsme zvyklí na to, že se nám to daří, takže letos to pokusíme zase vrátit do těch úspěšnějších kolejí a rozhodně budeme chtít hrát prostě co největší roli v popředí těch výsledkových tabulek.
2: Co konkurence? Je to závod i seriálu mistrovství Evropy, tak asi bude daleko větší než třeba při zmíněné Rally Bohemia.
3: Určitě jo, tak startovka už je vlastně venku, takže víme, že tam pár hodně dobrých střelců přijede. Hlavně Teemu Suninen, což je bývalý tovární jezdec Fordu, Hyundai, tak vlastně teď je ve velmi dobré formě, dokáže vyhrávat závody vlastně v té naší kategorii, jak ve světě, tak v Evropě. Takže jsem zvědavý na jeho výkon a myslím si, že tam je spoustu dalších rychlých pilotů, který i třeba ty zkušenosti s tou tratí Barumky už mají. Takže si myslím, že letos by to mohl být takový dobrý mix mezi Evropanama v uvozovkách a českýma posádkama.

Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. Pro Královéhradecký kraj vysíláme na frekvenci 90,5 FM. V Hradci Králové a okolí nás naladíte na frekvenci 95,3 a na Rychnovsku na 96,5 FM.

0: Radioservis představuje
1: knihu Jeste, ať vám to sluší. Chcete vědět, jak si poskládat vyvážený jídelníček? Kolik pečiva můžeme jíst v rámci zdravé výživy? Jak zdravě grilovat nebo jak si co nejlépe vybrat v restauraci? Otázky a odpovědi, recepty i příběhy lidí, kteří si dali za cíl zhubnout a dostat se do formy, přináší kniha z rozhlasového pořadu s Terezou Bebarovou. Jeste, ať vám to sluší. V e-shopu radiotéka.cz.
2: Sedm hodin.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Silniční radary v Náchodě a okolí evidují v první polovině roku přes 4700 přestupků. Skupina ČES v prvním pololetí roku 2026 vydělala přes 18 miliard korun. Obec Dobré na Rychnovsku stále nemá dostatek pitné vody. Čeká nás polojasnost s teplotami kolem 26 stupňů. Hezké ráno vám u zpráv přeje Karolína Davidová. V Náchodě a okolí ubylo dopravních přestupků zaznamenaných silničními radary. Vyplývá to ze statistik Náchodského městského úřadu. Stacionární radary na 10 měřených úsecích zaznamenaly 4755 přestupků. To je téměř o pětinu méně než za stejné období minulého roku. Nejčastěji povolenou rychlost překračují řidiči ve věku od 46 do 60 let.
4: Nejvíc řidičů překračujících rychlost zachytil radar v Českoskalické ulici v Náchodě, kde městská policie eviduje téměř 2000 přestupků. V téměř 60% šlo o řidiče z ciziny. Vůbec nejvyšší rychlost úřady naměřily v Malém Poříčí na výjezdu na Hronov, kde jel jeden z řidičů rychlostí 131 km v hodině. Z Náchodska Václav Plecháček, Český rozhlas.
2: Provozní výnosy energetické skupiny ČES dosáhly v prvním pololetí letošního roku téměř 160 miliard korun. Provozní zisk před odpisy dosáhl za polovinu letošního roku 59 miliard. To je o 20% méně než loni. Hlavní příčinou byl pokles cen, za které ČES elektřinu prodával, říká mluvčí ČESu Ladislav Kříž.
5: Přesto čistý zisk vzrostl o 10% na více jak 18 miliard korun, protože došlo k ukončení zdanění neočekávaných zisků, takzvaná windfall tax.
2: Skupina ČES podle Kříže také zlepšila výhled hospodaření za celý rok. Provozní zisk by se měl pohybovat mezi 109 až 114 miliardami korun a očištěný čistý zisk, ze kterého se vypočítává dividenda pro akcionáře, by měl dosáhnout 31 až 35 miliard, tedy o miliardu víc, než ČES předpokládal ještě na jaře. Obec Dobré na Rychnovsku se dál potýká s nedostatkem pitné vody. Jeden ze dvou vrtů přestal dávat vodu úplně a i další zdroje jsou téměř na suchu. Obec proto už 2 týdny dováží vodu do místní části Rovné. Nákladní auto se 6-kubíkovými kontejnery k vodojemu přiveze v průměru 6x denně. Nezávislý místostarosta Tomáš Vidlák proto obyvatele dál upozorňuje na nutnost s vodou šetřit.
6: My jsme teď jako momentálně bych to řekl, že už jako jsme hodně na hraně v tom, že dobrý už zásobuje úplně všechno. Takže všechno jedeme z těch vrtů a teď si vemte, že my z těch vrtů čerpeme nejen pro dobrý, ale vlastně pro Rovný, pro Kamenici a ještě to fakt jako vypadá, že to budeme muset pustit do Hlidnýho. Takže se může stát, takže nám to prostě vyplivne všude. Sport.
2: Fotbalisté pražské Sparty se připravují ve francouzském Lyonu na odvetu 3. předkola Ligy mistrů. Na hřišti tamního Olympiku budou hájit domácí výhru 2-1. Duel odstartuje v 21 hodin.
1: Počasí.
2: Čeká nás jasno až polojasno, nejvyšší teploty 24 až 27, na horách kolem 16 stupňů. Vítr povane mírný severozápadní, rozptylové podmínky budou dobré, aby ohlásí jedničku. Mírnou zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Hradci Králové, očekávejte zdržení na Gočárově okruhu v ulici Střelecká, kde v ranní špičce houstne provoz. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: 7 hodin 4 minuty úterý 11. srpna. Dobré ráno od Jakuba Šmita z Českého rozhlasu Hradec Králové. Co nás čeká dál? V reportáži se vypravíme do Nového Města nad Metují, kde otevřeli po více než 30 letech provoz letního koupaliště. Byl se tam podívat i náš reportér Václav Plecháček, takže uslyšíte, jak se mu tam líbilo a co natočil za chviličku. No a v Bleskovce Dobrého rána budeme hrát dnes o další knížku z nakladatelství Kazda, tak dnešní se jmenuje Rok, který nás změnil, a je to příběh o přátelství, které přežilo roky mlčení, o návratech, které si neplánujeme, a o pravdách, které je těžké vyslovit i po tolika letech. Hodně štěstí vám přeju, před 7:30 zazní soutěžní otázka, soutěžní úkol. No, přejeme taky hezké úterý a dobré ráno.

0: 7 hodin 11 minut, dobré ráno z Hradce Králové, míříme do Nového Města nad Metují, jak jsem slíbil, kde obnovili po více než 30 letech, jak určitě víte, provoz tamního letního koupaliště. Byla to velká sláva teď v neděli, za přestavbu původního schátralého areálu radnice zaplatila 125 milionů korun. No a k dispozici mají návštěvníci bazén se skokanskou i plaveckou částí a dětské brouzdaliště se skluzavkou. Koupaliště je biotopové, to znamená, že vodu čistí rostliny.
1: Bych prosím 6 dětí, jednomu je 10.
2: Biotopové koupaliště v Novém Městě nad Metují. Areál víc než 3 desetiletí chátral, poprvé se po úpravách otevřel v neděli. Obnova se podle návštěvníků podařila.
3: Úžasný teda, fakt se jim to povedlo, nemohlo to být lepší.
2: Říká třeba žena, která se představila jako Jindra. Připouští, že částka zaplacená za nové koupaliště rozdělila město na 2 tábory, ona ale patří k těm, kteří jsou za obnovu areálu rádi.
3: Já jsem tady 60 let ve městě a jsem šťastná, že jsem se dožila toho, že to je na tomto místě.
2: Návštěvníky, kteří přijdou poprvé, může zaskočit na první pohled zelená voda. To ale podle zástupců města k biotopovému koupališti patří. Průhlednost by se časem měla zlepšovat, tak jak porostou rostliny. Třeba Mirce barva vody nevadí a sama na sobě provedla z neděle na pondělí malý experiment.
4: Na schvál jsem se po koupání neosprchovala, čekala jsem, co to provede, jak se budu drbat. Až do rána, ale úplná senzace, voda je nádherná, nádherná.
2: Do Nového Města nad Metují se přestěhovala před 17 lety a celou dobu si právě obnovu původního koupaliště přála.
4: Jsem se konečně dočkala, co jsem ráda ve svém stáří, ale je to prima.
2: Areál koupaliště nabízí vyžití dětem i dospělým. Mezi návštěvníky tentokrát nechyběl ani Radek, upoutaný na invalidní vozík. V Orlických horách je na dovolené a s rodinou využili tropické teploty právě k návštěvě koupaliště. S úpravami pro handicapované je spokojený.
5: Mají krásný zvedák do vody, na který si přesednou, pustí mě přímo do vody. Zpátky je to analogicky úplně stejný, takže to je super.
2: Na druhou stranu upozorňuje na uzavření některých záchodů. Podle správkyně letního areálu Metuje Olgy Dvořákové přišel problém hned první den provozu.
6: To je řešení, uspal se úrach.
2: Zatímco tohle je věc, kterou se pravděpodobně brzy podaří vyřešit, problematický příjezd k areálu po úzké cestě z náměstí a potíže s parkováním, které nabízí jen 60 míst, můžou návštěvníky trápit dlouhodobě.
6: Chtěli bychom udělat kivadlovku, to už máme lehce takový předjednaný, ale nevím, jestli to pořídíme tenhle rok, spíš asi příští.
2: Dodává správkyně areálu Olga Dvořáková. Ideální je tak podle ní zaparkovat například za zámeckou zahradou. Cesta pěšky ke koupališti prý trvá asi 10 minut. Z Nového Města nad Metují na Náchodsku Václav Plecháček, Český rozhlas.
7: Jsme s vámi i na Náchodsku. Český rozhlas, Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: Skupina ABBA teď v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové. Dnes je úterý 11. srpna, Zuzana má svátek a dnes je svátek svaté Kláry, také patronky malířů, sklenářů, vyšivaček, pradlen a televize.
1: Počasí.
0: Venku nás čeká dnes slunečný letní den s příjemnými letními teplotami, maximálně do 27 stupňů, takže bude jasno až polojasno. Teploty 24 až 27, na severu kraje bude chladněji, 21 až 24 stupně Celsia tam budou a na horách 15 až 19. Pak nás čeká jasná noc s příjemnými teplotami, které klesnou na 12 až 9 stupňů. No a zítřek bude opět slunečný a většinou opět letní, příjemné teploty do 27 stupňů, bude většinou jasno. Teploty opět 24 až 27, na severu kraje 21 až 24 a na horách zítra také 15 až 19 stupňů Celsia.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Bodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz.
2: Dneska všichni říkají a všude píše se, že prej je moderní a zdravý jen tak chodit po lese. A já bych řekl, že na tom kruci asi něco musí bejt, když o tom zpívá na svém albu už i Justin Timberlake.

0: Tak já doufám, že při bleskovce se nudit nebudete, naopak, že si hezky rozproudíte krev v žilách po ránu, je to potřeba, 7 hodin 22 minuty. Tak máme pro vás navíc moc pěknou knížku z nakladatelství Kazda, Rok, který nás změnil. Emma a Líza bývaly nerozlučné kamarádky, dokud je život nerozdělil. Po 18 letech se náhle zase potkávají a začínají znovu rozplétat nitky dávného přátelství. Je to příběh o přátelství, které přežilo roky, o návratech, které si neplánujeme, a taky o pravdách, které je těžké vyslovit i po tolika letech. Takže určitě pěkné čtení na prázdniny. No a vaším úkolem bude dnes zase někoho poznat, jako vždycky, tak dobře, poslouchejte hlas tohoto muže. Ano, už můžu říct, že je to muž. A my jsme se ho zeptali, co rád dělá ve volném čase.
1: No, volného času je strašně málo, jako já mám bohužel katastrofální a nedostatek volného času, ale když už ho mám, tak rád sportuju, udržuju se v kondici, rád běhám, všeho s mírou, no, zlatá střední cesta asi ideální.
0: Tak nám ještě zaspíval na závěr toho povídání, výborně, tak jsme ho slyšeli hned ve dvou polohách. A jestli pak víte a znáte jeho jméno, pokud ano, tak můžete zavolat teď rychle do Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Telefonní číslo do studia Českého rozhlasu Hradec Králové je 726 46 46 46.
0: No, tak pojďme hezky postupně, pojďme samozřejmě od toho prvního, kdo teď volá do Českého rozhlasu Hradec Králové, a je to kdo? Dobrý den. Haló.
3: Dobrý den.
0: Dobrý den, stlumte si rádio, prosím, ať vás slyšíme. Tak.
3: Lucka.
0: Dobrý den, Lucie. Tak co myslíte?
3: No, tak podle té písničky pan Navrátil, Miraj Navrátil.
0: Miraj Navrátil, myslíte? Ne. Ten to nebyl, ale máte pravdu, má dneska narozeniny 34. Tak ho moc zdravíme a blahopřejeme. Mějte se pěkně, paní Lucie, zkuste to příště, nashledanou.
3: Děkuji.
0: Nashledanou, tak zkusíme dalšího z vás teď na vlnách Českého rozhlasu Hradec Králové. Kdo volá, kdo se dovolal do Českého rozhlasu Hradec? Dobrý den, haló. Haló, dobré ráno. Já se tam slyším, ale nikdo mi neodpovídá. Tak bohužel, tam musíme vypnout tenhle ten telefon, tak teď můžete telefonovat vy všichni, protože telefonní linky jsou v tuto chvíli prázdné, takže 726 46 46 46, tak a na telefonu už vypadá to, někdo je, nebo ne? Ne, zase nám to nejde, tak zkusíme ještě, jo, už to jde, tak haló, dobrý den, Český rozhlas Hradec, haló.
4: Dobrý den.
0: Dobrý den, kdo pak tam?
4: Tady Tereza.
0: Terezo, co myslíte?
4: Myslím, že to je Vilemčuk.
0: Já jsem myslel, že už se nedočkám. A proč Vilemčuk dneska? To byste taky věděla?
4: To nevím, ale kačeří příběhy. Tak
0: jo, kačeří příběhy vás takhle hezky vám dali jasně najevo, že Vildačok bude dneska, já už to řeknu, hostem našeho vysílání po 13. hodině bude tento zpěvák a baskytarista hostem u Alex Minářové. Kačer, no jo, jasně, takže jste si taky se dívala na kačeří příběhy, když jste byla malá.
4: Jasný.
0: Tak paráda. Jinak dneska se bude mluvit o tom, jak on vlastně tenkrát přišel do pražského výběru legendární kapely. Takže i o tom si poslechnete a samozřejmě i o tom, jak se Vildačok dneska má a co všechno dělá, co ho zaměstnává. Takže po 13. hodině u Alex Minářové bude Vilemčok hostem. No a vám ještě jednou teda blahopřeju. Tereza jste říkala, že jo, Terezo?
4: Ano.
0: Tak všechno nejlepší, ať se vám knížka hezky čte. Nashledanou.
4: Děkuji, nashledanou.
0: Tak a teď ještě jedna písnička v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové. Ta nebude od Vildačoka, ten nám zaspívá až odpoledne určitě, ale teď Katrina and Waves a pak už Karolina Davidová přijde se zprávami o 7:30 v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové.

0: Půl osmé.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Zemědělci v Česku dokončují žně. Zbývá jim sklidit posledních asi 5% ploch obilovin a zhruba 2,5% ploch řepky olejky. Informovalo o tom ministerstvo zemědělství. Sklizeň v Česku letos skončí výrazně dříve než loni. Podle rezortu žně urychlilo hlavně sucho a slunečné počasí. Obec Dobré na Rychnovsku se dál potýká s nedostatkem pitné vody. Jeden ze dvou vrtů přestal dávat vodu úplně a i další zdroje jsou téměř na suchu. Vedení obce proto upozorňuje obyvatele, aby s vodou šetřili. Nedostatek dárců krve hlásí Českobudějovická nemocnice. Aktuálně chybí zásoby všech krevních skupin. Nemocnice se musela obrátit i na jiná regionální zdravotnická zařízení, která jim pomohla zásoby dočasně doplnit. V kempu Písák v Týništi nad Orlicí do dnešních 9 hodin dopoledne platí zákaz koupání. Správci nádrže do vody aplikovali přípravek, který omezuje růst řas a sinic a zlepšuje kvalitu vody. Dvě české plavkyně zabojují večer na mistrovství Evropy v Paříži o medaile. Do finále se probojovaly Barbora Sémanová i Barbora Janíčková. Čeká nás jasno až polojasno, nejvyšší teploty 24 až 27, na horách kolem 16 stupňů. Biohlásí jedničku mírnou zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: V centru Náchoda očekávejte zdržení v ulici Pražská, kde v ranní špičce houstne provoz. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Dobré ráno s Jakubem Šmitem.

0: právě Denní tisk.
1: Ano, ještě jednou se společně podíváme, co píšou v novinách. Chorály ze slavné hry zněly Barborou, píše se v Mladé frontě dnes v příloze Kraj Hradecký. Rezidenční skladatel 21. ročníku festivalu Za poklady Broumovská Jan Valta představil v sobotu v Otovickém kostele svaté Barbory komorní verzi své hudby k populární počítačové hře Kingdom Come Deliverance. Již se po světě prodalo už 10 milionů. Je to neuvěřitelný úspěch téhleté počítačové hry. Soundtrack obsahuje 6 hodin muziky, avšak v Otovicích s houslemi, varhanami, k nímž usedla i autorova manželka Daniela Valtová-Kosinová a s perkusem Jarmily Vopatové, zazněl jenom výtah hlavních myšlenek této hudby k počítačové populární hře Kingdom Come Deliverance. Nechyběly ani motivy stejně slavného loňského herního pokračování, včetně svatováclavského chorálu. Jan Valta se na poklady ještě vrátí do Broumova. Bude to 29. srpna a opravdu přijede přímo do Broumova jako dirigent Hradecké filharmonie. A více o programu letošních pokladů Broumovska můžete najít na stránkách www.zapoklady.cz. Tak se mrkněte, co vás ještě letos čeká. No a víc už si přečtěte sami v Mladé frontě dnes v příloze Kraj Hradecký o tom třeba posledním koncertu. Já už se dívám do regionálního hradeckého deníku, kde píšou, že v Hradci Králové vznikl nový grill point i s elektrickým grillem. Jenom málo kdo má ve městě možnost si něco dobrého v létě ugrilovat. Pro ty, kdo by si čas od času chtěli vychutnat vonavé klobásky, křupavou zeleninu nebo šťavnatý steak, teď v Hradci Králové připravili novinku, a sice veřejný grill point i s elektrickým grillem v Šimkových sadech. Celkové náklady na realizaci tohoto projektu vyšly na přibližně 840 tisíc korun bez DPH. No a rezervace budou probíhat prostřednictvím webových stránek veřejné grillování.cz, kde se zájemci dozví podrobný návod ke spuštění elektrického grilu a po registraci si také zarezervují konkrétní termín za poplatek za každou započatou hodinu. Uvádí k tomu technické služby Hradce Králové na svém webu. Jinak samozřejmě v Šimkových sadech už takové grill pointy vlastně jsou, ale to jsou takové ty grily klasické na dřevěné uhlí. Teď je tady tahle ta hradecká novinka, tedy elektrický grill v Šimkových sadech v Hradci Králové. Tak si o tom taky můžete přečíst v Hradci, v Hradeckém deníku tedy. A ještě jedno téma. Lékař doporučuje, že na pozorování slunce jsou brýle naprosto nutné, píše Právo. Při pozorování zítřejšího zatmění slunce bez dostatečné ochrany hrozí lidem podle lékařského ředitele sítě očních klinik Lexum Pavla Němce poškození očí, v některých případech i trvalé poškození očí. Pro poškození po přímém pohledu do slunce neexistuje specifická léčba. Lidé můžou mít trvalý výpadek vidění v centru zorného pole, horší ostrost vidění anebo poruchy vnímání barev. Všechno záleží na míře poškození nervových buněk v centru sítnice, uvedl k tomu doktor Němec. Za bezpečné považuje jenom speciální brýle pro pozorování slunce, které splňují důležité normy. No a jinak částečné zatmění slunce bude v Česku viditelné zítra večer, 12. srpna, Hvězdárny a mnoho dalších míst pořádá také komentované pozorování, takže samozřejmě můžete přijít na Hvězdárně, si myslím, to bude určitě bezpečné, třeba i tady v Hradci Králové nebo v té Úpické, mě napadá. Takže zítra se můžete nachystat na to, na ten úkaz jedinečný. No a v novinách se samozřejmě ještě dočtete mnohem víc, ale to už necháme na vás. Podívejte se. Dobré ráno.

0: Kapela Depeche Mode teď v dobrém ránu. Před minutou bylo 7:45, za chviličku vám řekneme, co to jsou mofety. Jestli taky nevíte, co to je, tak si počkejte, už za chviličku se to dozvíme všichni od Martina Písaříka v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo. A teď předpověď.
1: Počasí.
0: Čeká nás slunečný, jasný až polojasný den, teploty 24 až 27, na severu kraje 21 až 24, na horách 15 až 19, teploty dnes příjemné, noc bude taky fajn, teploty klesnou na 12 až 9 stupňů, noc bude jasná, no a zítřek, podobný jako ten dnešek, slunečnou a věčnou, opět letní teploty 24 až 27, na severu kraje 21 až 24 a na horách 15 až 19 stupňů.
1: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
2: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
1: Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že Země může bublat díky jevu zvanému mofety? Národní přírodní rezervace SOS u Františkových Lázní patří k nejzajímavějším přírodním územím ve střední Evropě. Na ploše více než 268 hektarů se tu střídají mokřady, slatiniště, rašeliniště a minerální prameny, doplněné o místa, kde ze země uniká oxid uhličitý. Z geologického hlediska jde o příkopovou propadlinu s nepropustným podložím, ve které se dlouhodobě hromadí voda i organické zbytky. Právě díky minimálnímu odtoku tu od čtvrtohor vznikly mocné vrstvy rašeliny. Tam, kde na povrch vystupují minerální prameny, se rašelina obohacuje o soli a vzniká takzvaná slatina. Největší zvláštností jsou mofety, kterým se lidově říká bahenní sopky. Jsou to vývěry oxidu uhličitého, který proniká puklinami z hloubky několika kilometrů. Vytlačuje vodu z půdy, rozvíří bahno a vytváří dojem, jako by se země vařila. Právě tyto jevy dávají SOSu téměř mimozemský měsíční vzhled. V minulosti se zde nacházelo i slané jezero, ve kterém žily mikroskopické řasy rozsivky. Jejich křemičité schránky se postupně usazovaly na dně a vytvořily vrstvu křemeliny. Žijí tu slanomilné rostliny, vodní ptáci i obojživelníci a celé území slouží jako chráněná přírodní laboratoř.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: Servis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotéka.cz.
2: Osm hodin.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Česká konference rektorů varuje, že vysoké školy potřebují více peněz na rostoucí počet studentů. V Nechanicích opravují Rašínovu ulici. Liberec se v hokejové přípravě představí na ledě Mladé Boleslavy. Čeká nás spolujasno s teplotami kolem 26 stupňů. Hezké ráno vám u zpráv přeje Karolína Davidová. Veřejné vysoké školy navyšují své kapacity, aby mohly přijmout silné populační ročníky. Česká konference rektorů ale varuje, že další růst počtu studentů bude záviset na tom, kolik peněz dostanou od státu. Pokud by se jejich rozpočet na příští rok nezvýšil, mohly by v roce 2027 přijmout maximálně kolem 59 tisíc maturantů, tedy o 5 tisíc méně než letos. Bez dostatečného financování nemůžou podle rektorů dál zvyšovat počty přijatých, protože by ohrozily kvalitu výuky, vysvětluje předseda České konference rektorů a rektor Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Milan Pospíšil.
4: Kdybychom že nabrali se další počty studentů navíc bez nějaké částky, která by odpovídala tomuto počtu, tak by se to pak samozřejmě dotklo těch studentů, které teď máme, protože ta částka na ně by byla pak nižší.
2: Ministerstvo školství nechce situaci komentovat, než skončí tzv. Vládní prázdniny. To bude příští týden. V Nechanicích opravují Rašínovu ulici. Podle nezávislého starosty Jiřího Pechara byla v ulice v takovém stavu, že už nebyl možný další odklad.
5: Zde se opravují komunikace, včetně chodníků, dochází k výměně poškozených obrub s přídlažbou a bude nový asfaltový povrch. Zde je cena přibližně 4,5 milionů korun. Tady ta oprava byla opravdu už několik let, možná desítky let požadovaná občany, protože část té ulice byla opravdu v havarijním stavu.
2: V Dětřichově na Svitavsku bude referendum o výstavbě větrných elektráren. Obyvatelé rozhodnou, jestli obec umožní společnosti ČES jejich stavbu na svém území. Hlasovat budou 9. a 10. října společně s volbami do obecních zastupitelstev. ČES plánuje v lokalitě Svitavska postavit až 20 větrných elektráren. V Kocklířově už lidé jejich výstavbu v referendu odmítli. Sněmovní volby by v červenci vyhrálo hnutí ANO. Dostalo by 34% hlasů. Vyplývá to z průzkumu společnosti Median, do kterého se zapojilo přes 1000 lidí. Druhé by podle šetření skončilo hnutí STAN s 15%. Třetí by byla ODS. Podle průzkumu by dostala 12% hlasů. Do sněmovny by se dostali také Piráti a SPD. Hranici 5% v průzkumu nepřekonali motoristé.
6: Sport.
2: Hokejisty Liberce čeká druhé přípravné utkání. Od 17 hodin nastoupí v Mladé Boleslavi proti domácím Bruslařům. Trenéra Bílých tygrů Jiřího Kudrnu těší, že už se naplno do přípravy vrátil uzdravený útočník Tomáš Filipy.
7: Další pozitivní zpráva je, že prostě se po takový dlouhý době vrátil do toho procesu herního, trénuje naplno na 100% a další důležitá zpráva pro nás, že je zpátky a že to zvládnul a trénuje už dlouho bez omezení, takže další pozitivní zpráva.
6: Počasí.
2: Čeká nás jasno až polojasno, nejvyšší teploty 24 až 27, na horách kolem 16 stupňů. Vítr povane mírný severozápadní, rozptylové podmínky budou dobré, aby ohlásí jedničku, mírnou zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Na 118. kilometru dálnice D35 ve směru na Hradec Králové máme hlášené porouchané auto. V tomto místě uberte plyn a dobře dojeďte.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: 8 hodin 4 minuty posloucháte Český rozhlas Hradec Králové, je úterý 11. srpna, svátek má Zuzana, přejeme všechno nejlepší. No a co pro vás máme dál? Zákaz mytí aut, zalévání zahrad a napouštění bazénů. Tato omezení platí už od května pro obyvatele obce Dobré na Rychnovsku kvůli nedostatku pitné vody. Jaká je v Dobrém situace čtvrt roku po vyhlášení zákazu, řekneme už za chviličku. Spojíme se s naším reportérem Jiřím Hofmanem. No a hostem po půl deváté pak bude Roman Šinkovský, ředitel slavného havajského závodu Ironman, který se už teď o víkendu vrací zpátky do Česka a už po třetí ovládne Hradec Králové. Co všechno lze očekávat? Zeptáme se určitě po půl deváté. Tak nás poslouchejte, dobré ráno vám i teď. 4 minuty po 8 přeje Jakub Schmidt.

0: 8 hodin 11 minut, za 4 minuty už bude 8:45, posloucháte Český rozhlas Hradec Králové, zpíval vám David Roth a Projektil, teď na vlnách Českého rozhlasu Hradec Králové, Zahrada ticha. No a my se vydáme do obce Dobré na Rychnovsku, kde už několik měsíců řeší nedostatek pitné vody. Situace se v posledních týdnech ještě zhoršila, protože jeden z vrtů přestal dávat vodu úplně a obec teď musí část dodávek nahrazovat cisternami. Podle vedení obce je voda zatím pro obyvatele dostupná, v krajním případě ale hrozí její dočasné odstavení. No a víc nám řekne náš reportér Jiří Hofmann. Dobré ráno, Jiří.
1: Dobré ráno.
0: Tak jak vážná je tam teď situace tedy se zásobováním tou vodou v obci Dobré?
1: Tak dá se říct, že vážná. Obec má 4 zdroje vody, prameniště Zlátenky, Zářezy a 2 vrty. Jenže Zářezy jsou teď úplně bez vody a jeden z vrtů letos v létě přestal fungovat. Z druhého vrtu tak obec zásobuje nejen samotné Dobré, ale také Rovné a Kamenici. Celkem jde zhruba o 35 kubíků vody denně, přičemž ze Zlátenek teď přiteče jen kolem 13 kubíků. Zbytek tedy musí obec nějakým způsobem doplnit. A právě proto už zhruba 2 týdny dováží vodu do vodojemu v Rovném.
0: A jak taková náhradní záležitost, co se týče tedy zásobování vodou, vypadá?
1: Tak obec si vodu dováží sama. K hydrantu přijede nákladní auto se 6 kubíkovými kontejnery, napustí je pitnou vodou a odveze do Rovného, kde ji zase přečerpají do vodojemu. Takových jíst je v průměru 6 denně. Obec si dopravu zajišťuje sama, protože kdyby vodu nakupovala od dodavatele, vyšlo by to podle vedení obce nejméně na 1 000 000 korun měsíčně. Takhle zatím ty letošní náklady dosahují zhruba 250 000.
0: No a dodržují obyvatelé Dobrého omezení spotřeby vody?
1: Podle vedení obce většinou ano. Větší problém jsou ale v létě chalupáři. Těch je v obci výrazně víc a často tu nejsou jen o víkendu, ale třeba celý týden. Obec proto rozhlasem upozorňuje na omezení a místní říkají, že občas musí některým lidem domlouvat, aby vodu zbytečně nepoužívali na zalévání nebo jiné venkovní aktivity. Vodoprávní úřad v Dobrušce ale zatím žádné konkrétní porušení zákazu neřešil a nikomu nebyla uložena ani navržena pokuta. Zároveň úřad potvrdil, že po zavedení omezení spotřeba vody skutečně klesla.
0: No a kdy se může ta situace zlepšit?
1: Tak zásadní bude déšť. Obec potřebuje doplnit povrchové zdroje a také podzemní vodu. Vedení Dobrého doufá ve zlepšení na podzim. Jistotu ale nemá, hledá proto i dlouhodobé řešení. Na soukromém pozemku má například zkušební vrt, ve kterém podle obce voda je. Už několik let se ale snaží s majitelem dohodnout, aby ho mohla legalizovat a využívat. Pokud by se to podařilo, ulevilo by to hlavně Rovnému a Kamenici. Nejhorší scénář je podle vedení obce jasný. Kdyby přestával dávat vodu i zbývající vrt v Dobrém, bez vody by mohly být všechny zásobované části.
0: Zjistil Jiří Hofmann. Děkujeme za informace. Naschledanou.
1: Naslyšenou. Hezký den.
2: Jsme s vámi i na Rychnovsku. Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: Co nás čeká a jak tam venku bude? To je otázka, na kterou nám už teď odpoví Imrich Drapák, meteorolog Českého hydrometeorologického ústavu Hradci Králové, kterého moc zdravím. Dobré ráno, pane Drapáku.
2: Dobré ráno přeji.
1: Tak, povídejte, co dnešek bude příjemnější, že jo?
2: Určitě, čeká nás taková dva nádherné letní dny, že nebude ani horko, ani zima, nějakých 24 až 27 stupňů.
1: Paráda.
2: Na severu kraje, tam může být trošku chladněji, a na severovýchodě teploty nějakých 21 až 24 a vítr mírný ze severních směrů 2 až 6 metrů za sekundu bude večer slábnout. Rostové podmínky ale budou dobré a bionastujím číslo 1, mírná zátěž.
1: A noc bude taky příjemná dneska, že jo?
2: Určitě 12 až 9, jasno nebo skoro jasno. A zítra, jak jsem říkal, opět 24 až 27, opět na tom severu kraje o něco chladní a slunečno.
1: No a kdy zase teda přijde ta vlna veder, protože víme, že se vrátí ještě v tomto týdnu, dnešek, zítřek si teda odpočineme a pak to nastoupí zase?
2: Asi v pátek, ještě tak bychom se ještě mohli pohybat někde pod tropickou třicítkou nějakých 28, možná někde 29 stupňů. Pátek už bychom se dostávali na těch 31, 30, zatím to vypadá, horký bude víkend, tam ta sobota, neděle by teploty opět stoupaly docela vysoko na 30, zatím to vypadá, že asi maximum v neděli, kde bychom mohli atakovat opět nějakých 35, 36 stupňů. Bude to teplota před zvlněnou stranou frontou, která by nás poměrně potom v neděli začala ovlivňovat a to by nám příští týden mohla snad konečně donést i nějaké srážky.
1: Dobře, takže potom, po té neděli horké se zas ochladí?
2: Je tam náznak nějakého ochlazení, zatím to není nějak výrazné. No. Je to tak, že by to mohli opět po těch 30 stupňů, ale nějaký výraznější ochlazení tam zatím nevypadá.
1: Tak uvidíme, jak to nakonec bude. Samozřejmě všechno budeme společně den za dnem zase sledovat a upřesňovat. Děkuji za dnešní předpověď Imrichu Drapákovi do Českého hydrometeorologického ústavu v Hradci Králové. A jak už jsme říkali, oba ty dva následující příjemné letní dny si určitě užijte. Naschledanou, pane Drapáku.
2: Hezký den přeji, naslyšenou.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát spisovatel, režisér a dokumentarista Petr Horký.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: na čase.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we can.
2: Zuzano. Úterý 11. srpna. Svátek má Zuzana.
3: Všechno nejlepší.
2: Tady je Petr Jungmann. První kinematografické představení v Brně se konalo před 130 lety v roce 1896. V Maurském sále Grand Hotelu uspořádal představení Albert Schiller z Vídně. Vstupné bylo 50 krejcarů a zájem byl obrovský. Provoz nové osmimístné kabinové lanovky Černohorského expresu z Jánských Lázní na Černou horu byl slavnostně zahájen před 20 lety v roce 2006. 11. srpen nám přinesl i zlaté olympijské medaile. Sportovní gymnasta Alois Hudec získal tu první na kruzích na olympiádě v Berlíně přesně před 90 lety v roce 1936. Před 10 lety dokráčel pro olympijské zlato v brazilském Riu rodák z Jihlavy judista Lukáš Krpálek.
4: Lukáši, ty jsi to dokázal!
2: Stále platný evropský rekord padl přesně před 5 lety. Na Sicílii naměřili meteorologové v žhavé sluneční výhni 48,8 stupně Celsia. A loni se odehrála v Praze bizarní krádež. Muž během 48 hodin ukradl dvě auta. V tom druhém, ale ve Vítkově ulici v Praze 8 čekala žena na svého nakupujícího partnera. Zloděj zařadil a auto rozjel. Žena ještě v malé rychlosti stačila vyskočit. Za několik sekund holapila policejní hlídka. V roce 1851, to je 175 let, se v Českých Budějovicích narodil významný český podnikatel 19. století, Vlastimil Zátka. A já přeju pěkný den.

0: Hlas umí víc než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje, rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Půl deváté.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
1: Nezaměstnanost v Královéhradeckém kraji v červenci vzrostla o 0,2% bodu na 4,1%. Práce si v regionu hledalo 15 216 lidí, proti červnu o 650 více. Vyplývá to z údajů Úřadu práce České republiky. Krajský soud v Hradci Králové se začne zabývat návrhem na rehabilitaci Václava Trtíka. Více uslyšíte v dalších zprávách. Stavbaři v těchto dnech začali s opravou historického domu bývalého soudu na Trčkově náměstí v Opočně. První etapa rekonstrukce potrvá 18 měsíců a týká se části přízemí a atria. Půdní sucho v Česku se může v následujících dnech dál zhoršovat. Nadcházející vlně veder můžou teploty dosahovat až 40 stupňů Celsia. Extrémní sucho by tak mohlo kvůli tropickým teplotám v dalších dnech zasáhnout až polovinu území. Koulař Tomáš Staněk skončil na atletickém evropském šampionátu devátý. Na užší finále mu výkon 19 metrů a 68 cm nestačil. Čeká nás jasno až polojasno, nejvyšší teploty 24 až 27, na horách kolem 22 stupňů. Biohlásí jedničku mírnou zátěž.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Na 70. kilometru dálnice D11 ze směru na Prahu máme hlášené pomalu jedoucí vozidlo údržby. V tomto místě uberte plyn a jeďte opatrně.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Dobré ráno s Jakubem Šmitem.

0: Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové, je 7 minut po půl deváté, no a přípravy na letošní už třetí ročník slavného triatlonového závodu Ironman, který bude už teď od pátku do neděle v Hradci Králové vrcholí. Pořadatelé představili taky novou sadu krásných medailí, o které budou závodníci bojovat ve vodě, na kole i na běžecké trati. Samotný hlavní závod vypukne v neděli 16. srpna, ale i sobota bude v Hradci velkolepá, no a my se určitě zase těšíme na víkend plný jedinečných sportovních výkonů, inspirativních příběhů a nezapomenutelných zážitků. Ředitel závodu Roman Šinkovský nám teď řekne víc. Dobré ráno, pane řediteli.
1: Dobré ráno.
0: Tak jak je? Jak to vypadá pár dní před startem Ironmana? Už po třetí.
1: Jako vždy je to směsice napětí, očekávání, těšení se, ale i nervozity.
0: Ale máte to už dvakrát za sebou.
1: Máme široký, kvalitní tým, takže moje záchrana je spoléhat se na ty lidi, kteří to zažili v minulosti, a to je obrovská síla.
0: Posunujete se nějakým způsobem? Děláte něco jinak, než jste dělali třeba ten ročník před?
1: Určitě se posunujeme. Posuneme se minimálně v tom, že ten závod dokážeme vyprodat měsíc po tom, co ho zveřejníme, což je vlastně v 3/4 roku. Takže novou věc, kterou letos děláme, že odpovídáme, bohužel nemáme místo, takže to je asi největší novinka letošního roku, že ten, kdo měl zájem o jakoukoliv z těch distancí, tak pokud si nepospíšil a nebyl bdělý někdy na podzim 2025, tak bohužel na té startovní listině není.
0: Proč je Ironman tak populární? Co je vůbec Ironman? Kdybychom to měli představit někomu, kdo o tom ještě neslyšel, i když takových asi moc není po těch zkušenostech.
1: Je to fenomén ve sportovním světě vytrvalosti. To znamená, máme mnoho disciplín, které jsou založeny na vytrvalosti, ale Ironman kombinuje tři disciplíny: plavání, cyklistiku, běh, jak už tady zaznělo. Má to za sebou ikonický příběh vzniku na Havaji. Je to

0: zahraniční účastníci, ale teď je ta převaha už česká, je to tak?
1: Nám se daří po těch třech letech to, co jsme si přece vzali, a to, že chceme, aby to Ironman, přestože to je americká značka, americký závod, takže chceme, aby to bylo české. Že chceme, aby to bylo založeno na českých službách, českých dodavatelích, ale hlavně českých závodnících, což se nám v letošním roce podařilo. A je to neuvěřitelné, že 75% účastníků z těch 3000 triatlonistů, kteří tady budou, tak 75% je z Česka, což proti loňskému roku je nárůst ze 45% na 75%, je obrovský. Takže ta vlna nadšení České republice z této značky a z triatlonu obecně je znát a to mě hrozně těší.
0: Takže Češi to viděli a chtějí to taky zkusit.
1: Je to asi dáno i tím, že máme i kratší vzdálenosti než tu půl distanci, která je 1,9 plavání, 90 km na kole a půl maraton, tak máme i kratší vzdálenosti. Mm-hmm. A lidé si říkají, to zvládnu, to bych si vyzkoušel, a postupně se propracovávají k té větší vzdálenosti. Spousta známých to zvládla, tak si řeknu, já to taky zvládnu. Máme tam i štafety, což je takový dobrý startér pro ty nováčky. Takže ten koncept si myslím, že je nastavený tak, aby opravdu široká veřejnost, která chce, tak si to zkusí a zvládne to.
0: No já jsem vám říkal, že já chodím pravidelně tady do bazénu 3x týdně plavat kondičně a tam už půl roku dopředu trénuji Ironmany. My vždycky říkáme, a dneska je bazén plný Ironmanů, protože tam chodí opravdu v těch neoprenech.
1: Bazén pláče, protože potřeboval ještě jednou tak ještě velkou kapacitu, ano. Ještě jednou tolik drah, a to je skvělé. To je jako ten druhotný efekt toho, že nejenom, že do toho závodu přijedou účastníci z celého světa, že to město je zahlcené, zavalené tou mezinárodní atmosférou během toho víkendu v srpnu, ale hlavně, že tam vidíte ten efekt celoroční, že lidi chodí běhat, chodí plavat, dokonce v Labi tolik lidí jako v Labi plavat, to tady nikdy nebylo, a je to právě díky tomu, že i to klišé, že to je špatná voda, tak už je pase. Ty výsledky, které si děláme průběžně třeba s povodím Labe, tak ukazují, že ta kvalita té vody je velmi dobrá, přestože vizuálně třeba to může působit jako nevhodné, ale ta voda je opravdu skvělá.
0: Vy jste jen taky říkal i svůj zážitek, že chodíte do posilovny a tam kluci, aniž by věděli, kdo jste, že jste ředitele Ironmana, že se baví, jakože by to taky chtěli zkusit.
1: Je to téma, které jde napříč sporty, napříč tou společností.
0: Kolik tedy závodníků přijede teď do Hradce Králové? Kolik máte přihlášených?
1: Je to opět rekord, každý rok se to posouvá, každý rok říkáme, je to největší triatlonový závod v České republice v historii, a každý rok se to posune. Takže v letošním roce máme vyprodáno tu hlavní distanci, což je ta značka 70,3, to jsou ty distance, o kterých jsem mluvil, a to je 1750 závodníků. Potom máme kratší distanci, to je olympijská, kde máme včetně štafet 900 účastníků, pak jsou to triatlonové závody pro děti, což je 350, také zcela naplněné, a k tomu ještě noční běh City Lights Run, který je v sobotu večer za tmy, to je dalších 500 účastníků, takže se dostáváme hodně přes 3000.
0: Paráda. Tak si budeme za chviličku povídat dál a malinko bychom ten víkendový program letošního Ironmana projeli s ředitelem závodu Romanem Šinkovským.

0: Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové, naším ranním hostem je Roman Šinkovský, ředitel slavného havajského závodu Ironman, který se už teď o víkendu vrací zpátky do Česka, už po třetí ovládne Hradec Králové. Bude to tedy zase pátek a sobota a neděle jako hlavní den Ironmana, hlavního závodu, takže to rozložení zůstává stejné. Pojďme říct, co se tedy konkrétně všechno chystá. Asi možná sobotou bychom mohli začít. To bude den na Labi, se to jmenuje.
1: Ano, je to doprovodný program den na Labi. My ten koncept moc neměníme, protože je tak složitý na produkci a na to rozmístění po městě, že neradi děláme úplně velké změny, jakmile se to jednou sedne, jak časově, tak i prostorově, tak to chceme zanechávat. Takže den na Labi vlastně zahrnuje nejenom sportovní aktivity doprovodné, ale hlavně kulturní zážitek, gastronomický zážitek, hudební, takže široká veřejnost, pro kterou to děláme. Neděláme to primárně pro závodníky, ale pro hradečáky, pro obyvatele kraje, pro návštěvníky. Můžou ochutnat ve Food Truck Festivalu gastronomii z celého světa. Máme tam rodinnou zónu pro celou rodinu na Smetanově nábřeží. Eliščino nábřeží bude zase zastavěné Expem, což je Ironman Village, ve které jsou vystavovatelé sportovního vybavení. Budou tam různé kapely na náplavce, budeme běhat přes řeku po pontonech, královskou lávku, lidi si budou moci vyzkoušet zdarma paddleboardy, jogu na paddleboardech, součástí programu jsou farmářské trhy, zase dále na náměstí Svobody. Opravdu dětské závody v běhu i v běhu a plavání, je toho opravdu hodně.
0: No a slavnostní zahájení bude taky v tu sobotu v 15.45, tady mám napsáno na Masarykově náměstí.
1: Ano, ano, to je doprovázeno potom průvodem vlajek, který v letošním roce děláme trošku delší, protože máme skvělou dechovou kapelu pochodovou, takže ten průvod vlajek, všech vlajek, což je více než 50 účastnických zemí, a půjde po Tylově nábřeží, přes Tyršův most, Eliščino nábřeží, přes Lávku u Banky a potom budeme umisťovat vlajky na náplavce.
0: Pak večerní tedy běh.
1: Ano.
0: City Run.
1: Ano.
0: No a pak už se dostáváme k neděli a k hlavnímu tedy závodnímu dni, takže jak bude vypadat ta neděle?
1: To vypadá tak, že startujeme před 8 hodinou 7.55 s tou kratší distancí. To místo zůstává na start stejné, což je pláž nebo náplavka na straně Sokola. A hlavní potom závod, včetně profesionálních atletů, je v 9 hodin 30 minut. A vlastně potom ten závod se rozprostírá během celého dne a finišuje v odpoledních hodinách na Masarykově náměstí během.
0: Takže plavat se bude tady v Labi zase, ano. Což je velmi krásná podívaná, i ten skok to do vody, je. Kdy závodníci, už jsem taky viděl tady na náplavce, jak trénují právě ten skok, že to taky není jen tak, jako skočit
1: takhle. Je to unikátní opravdu lokalita ve světě, já to pořád opakuju každý rok a každý rok si to uvědomuju, že když jezdím po jiných světových závodech, že nikde jinde na světě není to centrum tak kompaktní, kde byste v dochozí vzdálenosti měli úplně všechno. Zázemí pro tu sportovní část, divácké zázemí, všechno vlastně v dochozí vzdálenosti. Takže
0: paráda. No a kudy se pojede pak cyklistická část?
1: Cyklistika je druhý rok stejná, je to severovýchod od Hradce Králové, takže vyrážíme směrem na Černilov, potom přes Víravu do Třebechovic až do Opočna, kde je obrátka a potom se cyklisté vrací zase potom přes Třebechovice, Libřice nahoru do Josefova, kde je zase obrátka a potom do Hradce Králové, což dává těch 90 kilometrů. Na trase je několik fanouškovských zón, takže i hradečáci se mohou podívat. Doporučujeme, aby používali i hlavní průtahy, to znamená tah na Třebechovice a na Ostravu a potom na Jaroměř, aby nevyjížděli tady tou, nebo nesnažili se přejíždět tady tu část kolem Černilova, protože to bude hermeticky uzavřeno. Ta trasa je uzavřená pro dopravu, aby to bylo, ta bezpečnost byla na nejvyšší úrovni.
0: A nejenom hradečáci samozřejmě, ale všichni, kdo budou po trati samozřejmě. V Černilově, můžou přijít fandit a tak dále v Opočně. Takže určitě přijďte, protože to je taky zážitek vidět cyklisty, jak jedou, kolik 90 kilometrů to je.
1: 90 kilometrů a spousta z nich jedou skoro řekl, že porušují rychlosti. jako 45 kilometrů ty nejlepší pojedou.
0: No a poběží se pak kudy tady v Hradci Králové zase po starém městě, to bylo taky pěkné.
1: Využíváme náplavku, trasy kolem Labe, kolem Žižkovy sady, soutok a také výběh na přes Malé nebo přes náměstí v Kopečku kolem katedrály.
0: Říká ředitel českého Ironmana Roman Šinkovský, který ale taky už se přihlásil, nominoval na Ironmana kam?
1: Vlastně je to součást i našeho závodu v Hradci Králové. Aha. Každý Ironman rozdává 25 slotů pro muže a 25 slotů pro ženy na mistrovství světa, které se v každý rok mění, a příštím roce 2027 je to v USA v Tennessee Chattanooga a mě se tam podařilo nominovat před 14 dny na Ironmanu v Krakově. Takže na vlastní kůži zkouším to, co děláme.
0: Paráda, takže vy jste si Ironmana vyzkoušel v Krakově.
1: To je několikátý závod, ale teď se mi podařilo tu nominaci splnit.
0: Super, no tak blahopřeju a užijte si to tedy v tom příštím roce. Stejně tak, jako si užijte i teď ten víkend, který bude určitě parádní, jak jsem říkal na začátku. Plný úžasných sportovních výkonů a taky krásných příběhů, takže ať se to povede. Moc. Teď o víkendu, pátek, sobota, neděle. Ironman už po třetí tady v Hradci Králové. Roman Šinkovský, ředitel závodu. Naschledanou.
1: Naschledanou.
0: Tak a to je všechno od Jakuba Šmita z Dobrého rána. Přeju vám taky krásný den. Už za chviličku pokračujeme dopoledním Habadějem s Kateřinou Prouzovou, takže dál hezké chvilku u rádia u Českého rozhlasu Hradec Králové. Dnes je úterý 11. srpna. Těším se zase zítra ráno. Naschledanou. Tolik.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Městská policie ve Špindlerově Mlýně se tento týden zaměřuje na dodržování rychlosti ve městě. Stát na čtvrtek plánuje veřejný zátěžový test aplikace e-doklady. Krajský soud v Hradci Králové bude jednat o rehabilitaci Václava Trtíka. Čeká nás polojasnost s teplotami kolem 26 stupňů. Hezké dopoledne vám u zpráv přeje Karolína Davidová. Strážníci ve Špindlerově Mlýně vytipovali problematická místa, kde řidiči nedodržují předpisy a jezdí rychle. Celý tento týden je hlídají a kontrolují. Měření rychlosti není zaměřeno na represi, ale především na prevenci a ochranu všech účastníků provozu. I proto městská policie seznam míst měření zveřejnila. Lidé si mezi Kostelcem nad Orlicí, Častolovicemi a Doudleby nad Orlicí na Rychnovsku půjčili sdílená kola už více než 3,5 tisíckrát. Vyplývá to z údajů společnosti Nextbike, která systém sdílených kol provozuje. Společnost zároveň eviduje 440 aktivních uživatelů.
2: Nejčastěji si lidé půjčili kolo v červenci, kdy bylo téměř 800 výpůjček. Systém má v současnosti 30 kol rozmístěných na 14 stanicích. Tou nejvytíženější zůstává stanice u vlakového nádraží v Kostelci nad Orlicí. Během léta ale podle provozovatele roste zájem také o stanici u kempu. Prvních 30 minut výpůjčky mají lidé zdarma. Náklady na tuto službu hradí svazek obcí. Jiří Hofmann, Český rozhlas.
0: Veřejný zátěžový test e-dokladů chystá ve čtvrtek Digitální a informační agentura a ministerstvo vnitra. Před podzimními komunálními a senátními volbami chce stát vyzkoušet, jestli aplikace ustojí nápor tisíců uživatelů. Dobrovolníci se do testu můžou zapojit tím, že ve čtvrtek ve 13 hodin umožní v aplikaci e-doklady aktualizaci svého digitálního dokladu. Pokračuje ředitel Digitální a informační agentury Bohdan Urban.
3: Klient by si měl otevřít aplikaci, respektive měl by se ujistit, že má aplikaci zaregistrovanou a v tu jednu hodinu ve čtvrtek by měl pouze otevřít a poté zavřít, případně tuhletu akci udělat několikrát.
0: Občanským průkazem v mobilu se voliči mohli ve volební místnosti prokázat už při loňských sněmovních volbách. Tehdy ale systém kolaboval. Krajský soud v Hradci Králové se začne zabývat návrhem na rehabilitaci Václava Trtíka, spolupracovníka faráře Josefa Toufara, umučeného komunistickou státní bezpečností. Trtíka tajná policie zatkla v únoru 1950 a měsíc ho v jeho 26 letech držela ve vězení. O soudní rehabilitaci nyní požádala Trtíkova dcera. Sport. Pokud fotbalisté Jablonce ve čtvrtek postoupí ze třetího předkola konferenční ligy přes Rigu, nechají si odložit nedělní zápas čtvrtého kola šance ligy na hřišti pražských Bohemians. Informovala o tom Ligová fotbalová asociace. Utkání by se odehrálo 2. září. Ve stejném termínu nastoupí k odloženému duelu také další pohárový zástupce Hradec Králové, a to na hřišti Zbrojovky Brno. Počasí. Čeká nás jasno až polojasno, nejvyšší teploty 24 až 27, na horách kolem 16 stupňů. Vítr povane mírný severozápadní, rozptylové podmínky budou dobré, aby ohlásí jedničku. Mírnou zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Zdržení očekávejte na příjezdu do Jaroměře směrem od Nového Města nad Metují, kde aktuálně houstne provoz. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Jsou 9:04. Dobré dopoledne vám přeje Český rozhlas Hradec Králové. Ať už máte dnešek rozeběhnutý naplno, nebo vás čeká sladké nic nedělání, udělejte si místo i pro nás. Dopolední habaděj vás rozhodně nudit nebude. Po 9:00 se podíváme na líčení zralé pleti, co že nám přidává roky a co naopak funguje dobře. Pokračujeme také v našem bylinkovém týdnu. Dnes si utrhneme řebříček a poradíme, jak ho jednoduše zpracovat doma. Blíží se maximum persejta. Letošní podmínky budou mimořádně příznivé. Kam se vydat, abyste místo světel města viděli co nejvíce padajících hvězd? To si řekneme hned po písničce. Báječné srpnové úterý vám od mikrofonu přeje Kateřina Prouzová.

Pokud večer rádi zvedáte oči k obloze, tak tento týden si na to určitě udělejte čas. Blíží se maximum Perseid, nejznámějšího meteorického roje roku. Lidově jim říkáme padající hvězdy, ale s hvězdami nemají nic společného. Země právě prolétá proudem drobných částic, které za sebou zanechala kometa Swift-Tuttle. Když částice obrovskou rychlostí vlétnou do atmosféry, vytvoří na obloze světelnou stopu meteor. Perseidy můžeme sledovat už teď. Největší představení nás ale čeká v noci ze středy 12. na čtvrtek 13. srpna. A letos jsou podmínky mimořádně dobré. Měsíc bude krátce ponovu, takže oblohu prakticky nebude přesvětlovat. Dalekohled nechte klidně doma. Nejlepší je najít si místo s volným výhledem, lehnout si na deku nebo na lehátko a chvíli počkat, než se oči zvyknou na tmu. A hlavně pryč od pouličních lamp a měst. Čím tmavší obloha, tím více meteoru uvidíte. A kam za tmou u nás? Velmi dobrou volbou je Broumovsko. Kvalita tamní noční oblohy v rámci České republiky je nadprůměrná a Broumov, Police nadmetují Meziměstí a Teplice nadmetují letos dokonce podepsali memorandum o ochraně tmavé noční oblohy. Vyrazit můžete někam mimo obce v Broumovské kotlině nebo výš do okolní krajiny. Zajímavé výhledy nabízejí například Broumovské stěny. Takže deku, něco teplejšího na sebe, termosku a hlavně telefon nechat na chvíli v kapse. Tentokrát bude zajímavější obrazovka přímo nad hlavou. Za chvíli se v naší bylinkové zahradě utrhneme řebříček. Do té doby tady máme písničku Mrs. Robinson.

0: Dnes se s bylinkářkou od dobroty Terezou Skutilovou podíváme na další bylinku, kterou je dobré mít doma. Nemusíte pro ně chodit daleko. Možná vám roste před domem a vy ji považujete za plevel. Jde o hřebříček, ale nenechte se mýlit, tahle nenápadná bylinka obsahuje spoustu pro zdraví prospěšných látek a můžete si ji usušit do vázy. Je to jedna z nejstarších bylin Evropy a dodnes má zasloužené místo jak v domácí lékárně, tak v kuchyni.
1: Hřebříček, určitě ho znáš,
2: vídáš. Tak když si vezmu hřebříček do ruky, promnu ho mezi prsty, to je nádherná vůně.
1: On nejenom, že je léčivý, krásně voní, ale já ho mám ráda třeba i na dekorace. Dělám z něj věnce nebo různé vazby. Suším si ho i na zimu, abych ho pak mohla používat do různých dekorací. No a ty silice, to je to, co nám na tom hřebříčku voní. Ty se podílejí na působení na naše trávení. Hřebříček prostě je skvělý na trávení i díky flavonoidu a obsahuje i přírodní antioxidanty, které chrání ty naše buňky před tím oxidačním stresem. Je hořký. Ty hořčiny podporují tvorbu trávicích šťáv. A proto je dobré si z něj udělat odvar třeba po nějakém mastném jídle nebo nějakém hodně těžkém jídle. Umím si to představit po sváteční kachně. Když seš plná všeho, tak si udělat nějaký čaj prostě z toho hřebříčku.
2: Hodně hořký čaj. Můžeme se ho něčím dosladit nebo to nedoporučuješ?
1: Určitě si ho můžeš upravit, potom můžeš do toho přidat citron, med, můžeš to dát do nějaké směsi. Jo? Jsou spoustu dalších bylinek, které jsou dobré na trávení, takže to můžeš různě zkombinovat. Tady vidíme ty malinkatý listy. Ty, když jsou takhle maličkatý a čerstvý, můžeš je přidat i do salátu. Mm-hmm. Někdo tu hořkou chuť má fakt rád. Chceš to ochutnat?
2: Ochutnáme listy. A tak to mně to nepřijde zas tak dramaticky hořký. No. Ta chuť se rozvíjí.
1: Ale pokud to přidáš třeba do másla, připravit si nějaký ochucený olej na saláty, zas ti to přinese nějakou novou chuť. Prostě je lepší s tím hřebříčkem trošku šetřit.
2: Raději méně než více, aby nám to ten pokrm nepokazilo.
1: Ten hřebříček je skvělý v domácí lékárně, protože on má takový stahující účinky a je skvělý na péči o pokožku. Takže když máš nějaký drobný poranění, nebo tě třeba něco kousne, nebo potřebuješ někde na výletě si tím uzavřít nějakou menší ránu, samozřejmě ne, jako velký krvácení, to můžeš utrhnout, ty lístečky nějaké promnout, trošku je třeba i rozkousat, nebo spíš těma rukama je promnout a přiložit si to na to místo a je to dobrá první rychlá pomoc na nějaké to bodnutí nebo škrábnutí. Já si z té kvetoucí natě dělám olejový macerát. Si nazbírám ten hřebříček, nechám ho zavadnout třeba přes noc, abych se aspoň trošku zbavila vody, kterou obsahuje. Zaleju to nějakým kvalitním olejem.
2: Co to je kvalitní olej? Pojďme to raději říct.
1: Jakýkoliv olej. Dávat přednost kvalitní výrobě, protože každý olej zas má jiný účinky. Takže ten hřebříček nechám zavadnout, zaleju to tím olejem tak, aby nevyčníval ten hřebříček z toho oleje ven, aby to neplesnivilo a nechám to macerovat pár týdnů. Já na to občas i zapomenu, takže to je i pár měsíců. Potom to předsedím přes nějaký plátínko a buď to používám samotný olej, anebo já potom ještě to v nějaké teplé olejové lázni do toho ještě přidávám včelí vosk a udělám si z toho mastičku. Není to vůbec nic složitýho.
2: Ta mastička se používá třeba na nějaká drobná poranění?
1: I na drobná poranění, na suchá místa, na rozpraskanou kůži, na všechno možné.
0: Radí bylinkářka od dobroty Tereza Skutilová. A já ještě dodám, že podle legendy řecký hrdina Achilles ošetřoval zraněné vojáky během trojské války právě hřebříčkem. Zítra zacílíme na Jitrocel.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: Německé léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Rígrem a v neděli nás čeká audience u baronky Jany Germeny z Hildprantové na vodním zámku Blatná.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: To byly nezaměnitelní Beatles. Za 2 minuty tady bude 9:30 a vy ladíte vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové. Pěkné dopoledne. Ve včerejší radioporadně jsme si s vizážistkou Evou Chaloupkovou povídali o líčení. Nechybělo ani pár dobře míněných rad, co patří a nepatří na zralou pleť. Co se s naší tváří s přibývajícím věkem děje?
1: Mění se textura pleti, tvar obličeje, klesají nám kontury. Takže všechno, co nám pomůže trošičku ty kontury opticky zvednout, tak to v tom make-upu je žádoucí. Určitě je lepší ubrat, co se týče intenzity a co se týče množství produktů, zvolit teplejší odstíny, které opticky omlazují, a dodat pleti lesk, aby vypadala krásně, zdravě a rozjasněně.
0: My víme, že make-up se rád usazuje ve vrázkách a zvýrazňuje. Znamená to, že pak máme úplně ten make-up opustit a jít nějakou jinou cestou?
1: Zvolit jinou texturu toho make-upu. Lehčí make-up můžete použít make-up s jemnýma rozjasňujícíma částečkama. Důležitá je technika nanášení toho make-upu a zase se vracím zpátky. Velká hydratace. Opravdu čím víc budeme a čím líp budeme hydratovat tu pleť, a to teď už nejenom krémy, ale i třeba budeme používat pravidelně nějaké hydratační masky, tak tím líp i pro ten make-up, a ten make-up líp vydrží.
0: Tak kdybyste měla ženě se zralou pletí doporučit 3 věci pro rychlé letní líčení, které by to byly?
1: Jemný make-up, krásná rtěnka a svěží tvářenka.
0: V dnešní radioporadně po 11. hodině přivítáme nutriční poradkyni a trenérku Lenku Svobodovou. Dozvíte se, jak si po zhubnutí udržet váhu, co s osteoporózou, nebo jak udržet naše chutě na uzdě.

0: Český rozhlas Hradec Králové, písničky, které nestárnou.
1: Nelidský je můj osud spíš, nikde tady nemám skrýš, nikde jíst mi nedají, tak si šeptám potají.

0: 100 let letos uplynulo od okamžiku, kdy za mikrofon usedli hudebníci a k posluchačům se nesla hudba v podání prvního rozhlasového orchestru. Oficiálně svou činnost rozhlasový orchestr zahájil 1. října 1926 a hned následující den uspořádal svůj první koncert pod taktovkou šéfdirigenta Jošky Charváta. Jak zjistil reportér Tomáš Maleček, do nové z té sezóny vstoupí orchestr nejen s novým šéfdirigentem, ale také s programem, který zahrál právě na prvním koncertě před 100 lety.
1: Byl to Smetana předehra Prodané nevěstě, Dvořák, Výběr z legend, vedle toho Beethovenovy obě romance pro housle a Fibichova druhá symfonie. A my se právě chystáme tento program zařadit jako zahajovací koncert té sezony 24. září letošního roku.
2: Přibližuje ředitel rozhlasových symfoniků Jakub Čížek. Tento koncert, stejně jako pět dalších, povede nový německo-japonský šéfdirigent orchestru Elias Grandi.
3: To, že je tu tento orchestr tak dlouho, opravdu něco znamená. Pro dirigenta není lepší příležitost, jak započít své působení, než právě ve chvíli stých narozenin takového uskupení. Budu se snažit tento stoletý strom zalévat. Jakékoliv poškození by způsobilo bolest nejen jemu, ale všem lidem, kteří ho obdivují, i těm, kteří si jeho existenci ani neuvědomují a jen kolem něj chodí.
2: Elias Grandi se s rozhlasovými symfoniky poprvé oficiálně představil už koncem června na koncertu pro svatovícké varhany. Symbolicky tak převzal taktovku šéfdirigenta od Petra Popelky, který ale bude nadále se symfonickým orchestrem Českého rozhlasu spolupracovat.
4: Loučení nemám rád, my budeme pokračovat dál, že jo? Jenomže nebudu ve funkci šéfdirigenta, nicméně budu se vracet k orchestru jako hostující dirigent. Já se ujmu konkrétně dvou koncertů, jeden naší koncertní řadě v Obecním domě, kde zahrajeme tu ikonickou skladbu Svěcení jara a hlavně mám hroznou radost, že naše pozvání, moje pozvání přijal Gutier Capuçon. Se kterým už jsem provedl spousta koncertů a konkrétně Dvořáku v Čilově koncert. My jsme to tuhle počítali s Gutiem, my jsme to hráli asi 15krát, 16krát spolu.
2: V jubilejní sezóně se těleso představí i pod taktovkou jiných českých a zahraničních dirigentských hvězd. Mimo jiné Jakuba Hruši, Václava Luxe, Tomáše Hanuse nebo Jana Kučery. Ten povede symfoniky i při unikátním spojení hudby symfonické a funkové. Letos v listopadu ve Fóru Karlín Sočr zahraje společně s Monkey Business. The bees of my life, bees of my life. A na konci letošního roku symfonikové v Obecním domě zopakují úspěšný projekt Tisíc hlasů.
5: Vypadá to tak, že se přihlásí amatérské sbory celé republiky, což už učinili. Já teď to číslo nemám, minule to bylo zhruba 25 sborů a celkově 900 účinkujících.
2: To byste chtěli tu tisícovku pokořit.
5: Co pak my bychom chtěli, ale je trošku složité se vejít do Smetanovy síně zároveň i s orchestrem a zároveň, abychom tam měli nějaké publikum, ale chceme se dostat na tisícovku účinkujících. A
2: tentokrát to bude pro Vltavskou filharmonii.
5: Tentokrát to bude s podtitulem pro Vltavskou filharmonii a to z důvodu toho, že jednak je tady určité partnerství a podpora i ze strany Českého rozhlasu tomuto dlouhodobému a dlouholetému projektu. Všichni si na druhou stranu přejeme, aby skutečně Praha měla nový koncertní sál a chceme to tímto celou tu myšlenku podpořit.
2: Orchestr podle ředitele Jakuba Čížka odehraje i speciální koncert Pod mě. Ten podpoří nadační fond Českého rozhlasu Světluška. Ve výroční sezóně taky posluchačům nabídne 7 nových kompozic, vzniklých převážně na objednávku orchestru. Tomáš Maleček, Český rozhlas.

0: a manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.

0: Pirátské léto.
1: Úspěšné úterý 11. srpna vám přeje Pavel Kudrna. Před námi je další horký letní prázdninový den. Já doufám, že ta horka snášíte dobře. Zem je vyprahlá, chtělo by to na mnohých místech, říkám na mnohých místech, trochu toho zalévacího deště, protože někde si vody užili dost. Tak já doufám, že

0: ten náš vzdělávací a soutěžní pořad o zámecké léto vás alespoň v následujících 15 minutách osvěží. My vám nabízíme návštěvy našich zámků, představujeme vám jejich zajímavosti, taky pak soutěžní otázky, které z toho rozhovoru nebo té reportáže vycházejí. Takže pěkně postupně, jo, abych nezapomněl, o zajímavé ceny hrajeme pochopitelně, o zámecký cestovatelský balíček, o soukromou prohlídku na zámku anebo o zámecké víkendové pobyty. Jaký zámek navštívíme dnes, tak to už je v rukách či v ústech našeho vlastně průvodce zámeckým létem Františka Kinského. Kam nás zve?
1: Zámecké léto.
2: Na výlet teď zamíříme na Nymbursko, na zámek Loučeň. Ten pro Karla Arnošta z Valdštejna projektoval architekt František Maximilián Kaňka. V tamním parku se můžete ztratit ve 12 labyrintech. Snad tam nezabloudila kolegyně Jolana Nováková.
3: Návštěva zámku Loučeň, to je vlastně taková návštěva u knížete. Uslyšíte tady vyprávění o šlechtickém rodu Turn Taxisů, žil tu kníže Alexandr, milovník exotických výprav a nejen těch, kněžna Marie, která ráda a dobře malovala, nebo princ Erich, propagátor fotbalu. Prohlédnete si různé předměty, které používali. Dá se tady strávit celý den, protože k zámku přiléhá rozlehlý anglický park a v něm velké lákadlo. Jedinečný soubor 12 bludišť a labirintů. Na jeden z nich se právě teď dívám s kastelánem Bratislavem Zákoutským.
4: Teďka koukáme ze zámeckého mostu na ten poslední 12. labirint, který je věnovaný Karlu IV., jmenuje se Královský. A je to vlastně taková velká mozaika nebo mandala, je ve velikosti rozety katedrály svatého Víta Václava Vojtěcha a měl by vás vlastně sám vést.
3: Labyrintem vede jediná cesta, i když pořádně klikatá, za to v bludišti narazíte na různá rozcestí, ale ne každá z cest vede tím správným směrem. My jsme s panem kastelánem nezabloudili, došli jsme až na nádvoří zámku a ten tady stojí od roku 1713.
4: Kdy tady Arnošt z Valdštejna potřeboval rychle postavit nějaký nový moderní barák, aby mohl bydlet moderně. A původně, když ho slavný český barokní stavitel František Maximilián Kaňka postavil, tak to byl vlastně samostatně stojící zámek do L a samostatně stojící kostel. Až později vznikla ta klasická zámecká dispozice, kde je uzavřené nádvoří ze tří stran.
3: A my se půjdeme podívat dovnitř. Slyšela jsem, že tu kromě jiného vyprávíte i nějaké pikantnosti ze života Turn Taxisů, tak jsem zvědala.
4: Nacházíme se v ložnici jeho jasnosti Alexandriana Vincenta a na postele leží 4 kočky, ale já vždycky návštěvníkům říkám, že až do 80 tady mohly líhat zásadně kočky dvounohý, víte. Půlka loučeňáků se do dneška s velikou hrdostí a láskou hlásí k tomu, že jsou potomky jeho jasnosti a traduje se, že poslední dítě se knížeti narodil, když mu bylo rovných 80.
3: Tak to by mě zajímalo, co je na tom pravdy.
4: To číslo je někde kolem 10 až 14. Kníže se o ty děti perfektně postaral. Máme tady spoustu domečků, ale nejenom na Loučeni, ale třeba v Boleslavi nebo v Nymburce, které postavil pro ty své milenky a ty děti. Takže tak to prostě bylo. V tomhle tom byl kníže velice zodpovědný.
3: Můžeme sem?
4: Tady možná za zmínku stojí loučenský vynález a to je praní špinavých peněz. Tady jsme u pana komorníka a pan Otto Bouda měl za úkol vyprat peníze, protože kníže nemůže platit nějakýma špinavýma nebo zmuchlanýma penězma. Takže se mince měly hmídlové vody a bankovky se žehly želičkou, aby prostě vypadaly jako, že jsou nový a že kníže jde zrovnou z banky.
3: Máte tady na zámku taky duchy, strašidla, nadpřirozené bytosti?
4: My jich máme několik. Tím nejdůležitějším je dobrý duch tohodle zámku, naše bílá paní Loučenská, paní Terezie Berková z Dubé a na Loučeni. Do níž se nám převtěluje naše paní majitelka Kateřina Šrámková a sama tady někdy jako bílá paní provádí.
3: Já už jen dodám, že zámek je otevřený od roku 2007, prohlédnout si ho můžete celoročně a řadí se mezi návštěvnicky nejoblíbenější památky u nás.
1: Zámecké léto.
2: Zámek Loučeň si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským.
0: No, jestli si pamatujete něco málo našeho vysílání, tak také výlety právě zloučeně vysílali a bylo to hodně zajímavé. Já jenom k tomu labirintárium. Víte, že to je nejenom český, ale dokonce evropský unikát. Tam je těch, jak bylo řečeno, 12 různých labirintů nebo bludišť z různých materiálů. Jsou tady třeba keřová z buxusu, z tisu nebo palisádový labirint, bludiště z provazu, kamenný pískovcový, světelný labirint. No, pan Zákoucký vlastně vysvětlil ten labirint Karla IV. Ale tady třeba prstový nebo travnatý labirint. No, zabloudit se v nich nedá, to předesílám. A jenom návod. Kdybyste se někdy dostali do skutečného bludiště, opravdu ne takto, řekněme, dekorativního, tak stačí jednu ruku dát na jednu stěnu a neustále se jí držet a jít. Tedy pokud nebude mít to bludiště 50 kilometrů, tak zase vyjdete. No, tak návod na bludiště jsem vám dal na naší soutěž snad jediné. Zavolejte, buďte třetí a mějte hodně štěstí.
1: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: ještě dál.
1: Neplakej. No já myslím, že paní Jana z Friedlandu v Čechách, pokud bude plakat, tak jedině radostí, protože je třetí, dovolala se. Já vás zdravím, paní Jano. Dobrý den, dobré dopoledne.
2: Dobrý den.
1: No ve Friedlandu je přeci nádherný zámek, úžasné interiéry, svérázný kastelán, ten má takový ten humor, který já miluji, takový ten satirický, jak bych řekl, občas šlehne krásně a musím říct, že jsme odtamtud vysílali také výlety, takže pokud jste pamětníky našeho vysílání, tak Friedland znáte alespoň takto, ne-li osobně. A jinak doporučuji, pochopitelně. No, paní Jano, soutěžní otázka pro vás, mohu?
2: Ano.
1: Jste taková zakřiklá trošku, co pak se děje? V pohodě všechno?
2: Ne, nic se neděje, já jsem právě na tom Friedlandském zámku provázela, ale...
1: No tak vidíte, tak krásný, potvrdíte, vidíte.
2: Krásný, nádherný.
1: No je to tak. A pan Kastelán, zažila jste už pana Kastelána?
2: Zažila jsem nového pana Kastelána, ano.
1: Jenom připomeňte mi jméno, Holub, ne, takový ptačí jméno, ne?
2: Ano, on se jmenuje Holub, ale teď se nemůžu vzpomenout na křesní jméno.
1: Tačí Holub. Tak jsem rád, jsem si vzpomněl, protože moje skleróza už začíná být pověstná. Tak pojďme na tu soutěž. Otázka zní, jak se jmenuje bílá paní na zámku Loučeň? Za A. Perchta z Rožmberka. Za B. Berta z Mikulova. Za C. Terezie Berková z Dubé.
2: Za C. Terezie Berková z Dubé.
1: To nemá žádnou cenu, vždyť vy to máte nacvičené, vy víte, že Perchta byla úplně jinde, v jižních Čechách třeba, Mikulov zase Morava. No je to tak, vyhráváte náš zámecký cestovatelský balíček, v pátek budete ve slosování o soukromou prohlídku na zámku Františka Kinského v Kostelci nad Orlicí, to je pro dvě osoby. No a jenom od vás jedna třeba krásná věc z toho zámku, z Friedlandu, na co byste nalákala, vzpomeňte.
2: Já bych nalákala na obrazárnu.
1: Výborně.
2: Tam jsou krásné obrazy. Jsou i v rytířském sále, nejen v obrazárně, ale určitě na obrazy. Mně se tam líbily hrozně moc obrazy.
1: Tak moc vám děkuju. Paní Jano, gratuluju, mějte se krásně, ať se daří. Naschledanou. No a já vás nalákám na zítřek, opět krátce před 10. hodinu se vypravíme na další zámek, tentokrát na zámek Slavkov. A nebude chybět ani soutěž, slibuje Pavel Kudrna, mějte se hezky a hezké úterý.
3: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Silniční radary v Náchodě a okolí evidují v první polovině roku přes 4700 přestupků. Inflace v Česku v červenci zrychlila. Barokní sochy z Vraclavy se po 40 letech vrátí nahoru Matky Boží v Králíkách na Svitavsku. Čeká nás polojasno s teplotami kolem 26 stupňů. Hezké dopoledne vám u zpráv přeje Karolína Davidová. V Náchodě a okolí ubylo dopravních přestupků zaznamenaných silničními radary. Vyplývá to ze statistik Náchodského městského úřadu. Stacionární radary na 10 měřených úsecích zaznamenaly 4755 přestupků. To je téměř o pětinu méně než za stejné období minulého roku. Nejčastěji povolenou rychlost překračují řidiči ve věku od 46 do 60 let.
2: Nejvíc řidičů překračujících rychlost zachytil radar v Českoskalické ulici v Náchodě, kde městská policie eviduje téměř 2000 přestupků. V téměř 60% šlo o řidiče z ciziny. Vůbec nejvyšší rychlost úřady naměřily v Malém Poříčí na výjezdu na Hronov, kde jel jeden z řidičů rychlostí 131 km v hodině. Z Náchodska Václav Plecháček, Český rozhlas.
0: Řidiči nyní nemohou nechávat svá auta na novém parkovišti v ulici Boženy Němcové u prodejny potravin v Žacléři. Silničáři toto místo připravují na pokládku nového povrchu. Asfaltování mají naplánované na tento čtvrtek a pátek. V tyto dny budou neprůjezdné ulice Hudební a Karla Havlíčka Borovského. O víkendu se vše vrátí do běžného provozu. Růst spotřebitelských cen v Česku v červenci zrychlil. Inflace meziročně stoupla na 1,7%. Byla tak o 0,2% vyšší než v červnu. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu. Zdražily hlavně pohonné hmoty a zlevnily naopak potraviny a nealkoholické nápoje. Meziměsíčně vzrostly ceny o 0,6%. Dřevěné barokní sochy z Vraclavy na Orlicko-Ústecku se po 40 letech vrátí nahoru Matky Boží v Králíkách na Svitavsku. 28 soch zobrazuje výjevy z Ježíšova utrpení a původně byly umístěné v kaplích podél poutní cesty. Před převozem je restaurátoři ošetřili, aby cestu bezpečně zvládli. Nově budou k vidění v ambitu kláštera a veřejnosti by se měly představit koncem srpna. Sport. Plavkyně Barbora Sémanová i Barbora Janíčková se dostaly do finále hned v úvodní disciplíně evropského šampionátu. Janíčková postoupila na kraulařské stovce z posledního 8. místa. Sémanová byla 5. Na 0,2 sekundy se v semifinále přiblížila svému českému rekordu.
3: Jsem spokojená, jelo se mi to vlastně stejně, ale trošičku líp než ráno, což byl ten můj cíl, udržet to prostě tak, jak jsme si řekli s trenérem. A mám radost, že jsem se zase přiblížila tomu svému času a že to bylo trošičku lepší.
0: Finále se poplave dnes, naplánované je na 18 hodin a 42 minut. Počasí. Čeká nás jasno až polojasno, nejvyšší teploty 24 až 27, na horách kolem 16 stupňů. Vítr povane mírný severozápadní, rozptylové podmínky budou dobré, aby ohlásí jedničku, mírnou zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: V Červeném Kostelci neprojedete ulicí Dvořáčkova, kde pokračují opravy. Dobře dojeďte.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Jsou 4:50, dobré dopoledne z Českého rozhlasu Hradec Králové. Srpen je v plném proudu a poznáte to i podle nezvaných návštěvnic, které se teď až nenápadně často motají kolem našich stolů. Proč nám právě v tomto období vosy nedají pokoj? Řekneme si to. Čeká nás také soutěž Věřte, nevěřte. Zavoláme meteorologovi pro aktuální předpověď a děti nám vysvětlí, co je to olympiáda. Také vyrazíme do terénu, spojíme se s rozhlasovou stupačkou Zuzanu Boučkovou a necháme se překvapit, kam jí dnešní cesta zavedla. Do 11. toho stihneme docela dost. Nudit se nebudeme. Příjemné chvíle s Českým rozhlasem Hradec Králové přeje Kateřina Prouzová.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: V terénu máme naši reportérku Zuzanu Boučkovou. Dobré ráno, nebo hezké dopoledne.
2: Pěkné dopoledne přeji.
1: Zuzko, ty se dneska ráno vydala směrem na Podkrkonoší. Kam přesně máš namířeno a co tě tam táhne?
2: Tak já mířím do Dvora Králové, konkrétně do Šulcových sadů. Tento městský park byl roky takový smutný, trochu jako zanedbaný lesopark, ale teď tam dokončili, tady přesně v červnu, první etapu velké revitalizace. Jedu se tam podívat na vlastní oči, jak se to tam proměnilo.
1: To je hezký cíl pro redaktora stopaře. Určitě už alespoň náznakem víš, co tam na tebe nebo na návštěvníky čeká.
2: To je pravda. Jsem zvědavá na vrbová iglu a novou naučnou stezku. Jsou tam prý i interaktivní tabule, edukační prvky, věž poznání nebo frotážové pulty, kde si děti můžou hrát. Z městských lesů tam byly dodány dubové kostky a hranoly na sezení, které fungují jako venkovní učebna. A také tam jsou nové lavičky, dřevěná lehátka a hlavně bezbariérové toalety.
1: Zní to jako pořádná proměna a jaké jsou plánované další kroky Dvora Králové s tímto parkem?
2: Jsou pěkné ty kroky. Tohle je prý teprve ukázka toho, jak bude vypadat celý park. Město chce v příštích 2 až 4 letech opravit síť cest, altán a udělat krajinářské zásahy pro lepší zadržování vody. Až tam prostě budu, vše prochodím, prohlédnu a s dalšími podrobnostmi a dojmy se ozvu zase dnes odpoledne.
1: Díky, Zuzko, šťastnou cestu a budeme se těšit odpoledne naslyšenou.
2: Děkuji, naslyšenou.
1: A pro vás, milí posluchači, doplním, že Zuzana Boučková v Šulcových sadech vše pečlivě natočí a nafotí. Fotky i videa z nově opraveného parku si tak budete moci prohlédnout na webu a na sociálních sítích Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: To byl Phil Collins, je 10:45, je také 11. srpna a dnes je to 10 let, kdy judista Lukáš Krpálek získal na olympijských hrách v Rio de Janeiro zlato ve váhové kategorii do 100 kilogramů a stal se tak prvním českým olympijským vítězem v judu. Co je to olympiáda? Dnešní letní téma pro děti a redaktorku Petru Beránkovou.
1: Že cvičíš někde na nějakým hřišti a dostáváš tam medaile.
2: Co je to olympiáda?
3: Cvičíš na gymnastice a cvičíš závody.
4: Soutěž.
2: Jaké sporty jsou na olympiádě?
4: Třeba bruslení a takhle.
5: Hokej. Fotbal.
6: Můj teďka chodí rád hrát badminton se strejdou a včera na něm byl.
7: Třeba, že můžeš líst pozdě. To je horosesví.
8: Že se tam může běhat a kdo bude první, tak vyhraje zlatou medaili.
9: Lyžování.
2: Znáš nějakou lyžařku známou?
9: Lucie a učila mě lyžování. Moje mamka taky lyžuje a Terku učila Tereska. Já lyžu moc hezky.
10: Moje mamka jezdila na snowboardu. Je snowboardistka.
2: Co se na olympiádě dostává za to, když jsem vítěz?
9: Medaile a pohár.
10: Trofej.
2: Jaká medaile může být?
9: Bramborová a salata.
11: A takhle to vidíme my.

30. ročník ankety Českého rozhlasu Šarmantní osobnost roku zná finalisty. Mezi 10 nominovaných se na základě vašich hlasů dostali Taťána Medvecká, František Kinský, Saskia Burešová, Miroslav Hanuš, Lucie Výborná, Jakub Kvášovský, Naďa Konvalinková, Daniel Stach, Jaroslav Svěcený a Martin Mišička. Vyberte absolutního vítěze. Hlasovat můžete do konce září prostřednictvím SMS zpráv na telefonním čísle 736 30 40 30 ve tvaru SARM, mezera a jméno a příjmení vybrané osobnosti. Nebo také na e-mailové adrese sarm@rozhlas.cz. Na 10 hlasujících posluchačů čekají televizor, chytrý telefon, DAP rádia a další ceny. Více informací na www.sarmantniosobnost.cz.

0: Po velké vlně veder přichází úleva. Na jak dlouho, tak i na to se budeme ptát právě teď Imricha Drapáka z Českého hydrometeorologického ústavu v Hradci Králové. Pěkné dopoledne.
1: Pěkný den přeji.
0: Jaký ten dnešní den můžeme čekat?
1: Dnešek i zítrek budou příjemný, letní teploty ve těch velkých veder, takže nějakých 24-27 dneska na severu kraje, tam může být trošku chladněji, 21-24 a vítr mírný ze severních směrů 2-6 metrů za sekundu bude večer slábnout. I v noci už bude o něco chladněji, 12 až 9 a v údolích může být až kolem 5 stupňů Celsia. Opět jasno nebo skoro jasno. A i zítra ještě 24 až 27 opět na severu kraje nějakých 21 až 24 a vítr slabý, během dne místy mírný, severní až severovýchodní 2 až 6 metrů za sekundu a postupně se nám pak bude oteplovat. Ve čtvrtek bychom se teplotami už mohli dostávat někam k těm 29 stupňům. Pátek už bychom možná mohli překročit i tu tropickou třicítku. Tam by teploty mohly být do 31, zatím vypadá, že horký bude víkend. Sobota, neděle, tam by ty teploty stoupaly výrazně přes těch 30 stupňů, takže v sobotu i nějakých 33, 34, v neděli možná i nějakých 35 stupňů a v podstatě bez změny to počasí pořád slunečno, jasno až polojasno, zatím to vypadá až v neděli někdy, že by přibývala oblačnost a pak to vypadá na začátku toho příštího týdne, že by nás přecházela zvlněná studená fronta a ta by nám už mohla přinést i nějaké srážky a potom i ochlazení.
0: Takže podle toho, co říkáte, tak tento týden nezaprší.
1: Ne, tento týden nezaprší.
0: Tak budeme se muset smířit s tím, že máme krásné letní počasí. Děkujeme za informace a přejeme báječný den. Naslyšenou.
1: Mám taky hezký den, naslyšenou.
0: O počasí nás informoval Imrich Drapák.

0: Michal Tučný zmizel v Mexiku a vy byste se teď měli vydat někam tam, kde máte telefon. Naše telefonní číslo 726 46 46 46.
1: Věřte, nevěřte.
0: Ano, je to tak, je tady naše soutěž, věřte, nevěřte, o co dneska soutěžíme, o Bublifux s logem Českého rozhlasu Hradec Králové, který vás určitě rozveselí, ale hlavně o dvě vstupenky v rámci koncertního léta na Orlici 2026. Kdo tam vystoupí? Například Ivan Hlastrio, Norby Kováča, Olin Nejes Chleba. Celá akce se koná 20. srpna od 7 večer v areálu Slezská plovárna. Tak, a to už jsme vás nalákali. A teď si dobře poslechněte následující zvuk. Tenhle pravidelný hluboký zvuk vydává historický vodní mandl v Ratibořicích. Pochází z první poloviny 19. století a dodnes je funkční. Mohutný mechanismus, kdy se sloužil k mandlování plátna a poháněla ho voda z náhonu u Rudrova mlýna. Poslechněte si ho ještě jednou. Věřte, nevěřte, je to skutečně zvuk ratibořického vodního mandlu, tak to už je otázka na vás, milí posluchači. Český rozhlas Hradec Králové, tady Kateřina Prouzová, dobrý den.
2: No, dobrý den, tady je posluchačka Zdena z Náchodska a já vám věřím.
0: Tak já si píšu, že posluchačka Zdena nám věří. A už jste někdy byla v Ratibořicích?
2: Jo, byla jsem. Byla. Ono to tam je opravený teďka. Tam ten... No,
0: máte pravdu, máme trošku horší spojení. Tak já se s vámi rozloučím a dám šanci někomu dalšímu. Český rozhlas Hradec Králové, dobrý den.
3: Dobrý den, tady Jaroslava Trychnovská a mně to přišlo jako běh koně spíš.
0: Vážně? Tak my tvrdíme, že je to vodní mandlo, tak věříte nebo nevěříte?
3: Nevěřím.
0: Píšu si, že nevěříte a dáme šanci ještě třetímu volajícímu. Mějte se krásně, naslyšenou.
3: Vy taky, děkuji, nashledanou.
0: A kdo je do třetice na naší telefonní lince?
4: Dobrý den, tady Slávek Zonova.
0: Tak Slávku, jak to vidíte vy, věříte nám dneska?
4: A já bych tomu věřil, že je to pravda.
0: Vy tomu věříte, já to mám zapsáno, i s vámi se rozloučím, popřeji krásný den, mějte se hezky a naslyšenou.
4: Napodobně.
0: A vy ostatní máte šanci během dvou následujících písniček nám napsat na naši adresu studio.hradec@rozhlas.cz, co si myslíte, zda věříte.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat kombinacím léků a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
1: Fandíte Královéhradeckým otrokům? Chtěli byste zažít na vlastní kůži fotbalový zápas FC Hradec Králové versus FC Viktoria

Krásný hlas kanadské zpěvačky Celine Dion, teď je 10 hodin 45 minut a je na čase, abychom se vyhodnotili dnešní soutěž. Věřte, nevěřte. O co jsme soutěžili? O jeden bublifuk s logem Českého rozhlasu Hradec Králové a především o dvě vstupenky v rámci koncertního léta na Orlici 2026, kde uvidíte takové interprety jako Ivan Hlas Trio, Norby Kováč a Olin Nejez Chleba. A já jenom dodám, že se to všechno koná 20. srpna od 7 večer v areálu Slezská plovárna. Tak my jsme vám dnes pouštili tento zvuk a tvrdili jsme, že tento pravidelný hluboký zvuk vydává historický vodní mandl v Ratibořicích. A co jste psali ve svých e-mailech, tak já jen tak namátko se podívám na některé. Já věřím, i když trochu nejistoty, ten klapot je trochu podobný koňskému, ale i starý mechanický mandl může vydávat takové zvuky, píše Tomáš Zarače. Jana z Teplic nad Metují píše, v Ratibořicích jsem byla mnohokrát, mandl jsem viděla, ale dnes vám nevím.

0: Věřím. A Pavlína se přidává. Jestli jsem dobře poslouchala, tak je to krásný dupot koní, které běží. Určitě nevěřím. A nahlédneme ještě tady. Nevěřím. Připomíná mi to zvuk něčeho vlajícího ve větru nebo i zvuk v telefonu, když někdo telefonuje ve větrném počasí. Manželce to připomíná zase spíš dusot koní. Píše Otakar z Trutnova. Tak pane Otakare, vyřiďte manželce, že se stala vítězkou naší dnešní soutěže. Věřte, nevěřte, los padl právě na ní a zítra se můžete těšit zase na nějaký zajímavý zvuk, budeme mást vaše uši. Protože ve skutečnosti v Ratibořicích vodní mandl opravdu je funkční, pochází z první poloviny 19. století, stojí u vodního náhonu vedle Rudrova mlýna. No, to je všechno pravda. Ovšem zvuk, který jste slyšeli v éteru, je skutečně něco jiného. Opravdu takhle zní, když běží stádo koní. Máte dobré uši.
1: Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid, když ti květy

Také máte pocit, že ještě před pár týdny se vás vosy skoro nevšímaly, ale teď vám nedají pokoj u každé sklenice limonády nebo kousku melounu? Není to jen pocit. Právě koncem léta se jejich chování mění. Během jara a první části léta mají vosy dělnice spoustu práce. Stavějí hnízdo, starají se o larvy a loví pro ně hmyz. Larvy jim za odměnu poskytují sladkou tekutinu. Jenže na konci léta je larv méně, potravy hnízda ubývá a dělnice začnou hledat cukr jinde. A právě tehdy objeví náš stůl. Přitahuje zralé ovoce, sladké nápoje, zmrzlina, ale také maso. V přírodě zase holdují třeba na přezrálém ovoci. Proto se nám může zdát, že jsou v srpnu najednou všude. A co dělat, když nám vosa přistane na sklenici nebo talíři? Tak hlavně po ní nemáchat rukama, nesnažit se jí plácnout, prudké pohyby je mohou podráždit. Venku je také dobré dávat pozor na otevřené plechovky a lahve. Vosa uvnitř nemusí být vidět. Takže až vám dnes jedna přistane na stole, možná vás to na chvilku uklidní, že vám nechce pokazit oběd, jen si přišla pro svoji srpnovou dávku cukru. Zpívat vám teď bude Karel Zich, to je zase vaše dávka pohody.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
3: Mauzta, helejte paninko, objednávám stejně jako minule.
2: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
3: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
2: Píšu si, za sucha. Volejte i hned 602 489 489.
3: Firma Havelka, do konce srpna letní ceny uhlí. A pozor, přijedou za sucha.
4: Český rozhlas Hradec Králové, zprávy.
5: Inflace v červenci meziročně zrychlila. V Lovčicích na Chlumecku dokoupili další herní prvky na dětské hřiště. Česká triatlonistka Petra Kuříková nebude chybět na hradeckém Ironmanovi. Čeká nás polojasno s teplotami kolem 26 stupňů. Hezké dopoledne vám u zpráv přeje Karolína Davidová. Spotřebitelské ceny v Česku v červenci zrychlily meziroční růst na 1,7%. Oproti červnu tak inflace byla o 0,2% vyšší. Původní odhad potvrdil Český statistický úřad. Meziměsíčně se ceny zvýšily o 0,6%. Nejvíce zdražily pohonné hmoty, říká ředitel odboru statistiky cen Vladimír Cába.
6: Červencový meziroční vývoj spotřebitelských cen byl, podobně jako v minulých měsících, významně ovlivněn cenami pohonných hmot a potravin. Ceny pohonných hmot se po dvouměsíčním poklesu vrátily k růstu a oproti minulému měsíci byly vyšší o 3,5%. V porovnání s loňským červencem vzrostly o necelých 17%.
5: Potraviny a nealkoholické nápoje naopak zlevnily. Obec Slovčice na Chlumecku investovala do nákupu dalšího vybavení dětského hřiště. Podle nezávislé starostky Petry Petrovické už jsou nové herní prvky k dispozici dětem.
7: Došlo k dokoupení dvou herních prvků, takových větších atrakcí, mlhoviště a vybudovalo se to skočiště a celkové náklady byly asi 500 000 korun.
5: V Jetřichově na Svitavsku bude referendum o výstavbě větrných elektráren. Obyvatelé rozhodnou, jestli obec umožní společnosti ČES jejich stavbu na svém území. Hlasovat budou 9. a 10. října společně s volbami do obecních zastupitelstev. ČES plánuje v lokalitě Svitavska postavit až 20 větrných elektráren. V Koclířově už lidé jejich výstavbu v referendu odmítli. Sněmovní volby by v červenci vyhrálo hnutí ANO. Dostalo by 34% hlasů. Vyplývá to z průzkumu společnosti Median, do kterého se v červenci zapojilo přes 1000 lidí. Druhé by podle šetření skončilo hnutí STAN s 15%. Třetí by byla ODS. Podle průzkumu by dostala 12% hlasů. Do sněmovny by se dostali také Piráti a SPD. Hranici 5% v průzkumu nepřekonali motoristé.
4: Sport.
5: Posledních 5 dnů zbývá do 3. ročníku slavného Ironmana v Hradci Králové. Triatlonového závodu se pod prestižní značkou účastní 3000 závodníků z celého světa. Chybět nebude ani česká olympionička Petra Kuříková, která pod bílou věží vyhrála premiérový ročník a teď se vrací 10 měsíců po narození syna.
8: Máme najetý už pěkný režim, zvládám už trénovat 2x až 3x za den. Střídáme se s mým manželem a vlastně vnímám týden od týdne, že se cítím lépe a v lepší kondici.
4: Počasí.
5: Čeká nás jasno až polojasno, nejvyšší teploty 24 až 27, na horách kolem 16 stupňů. Vítr povane mírný severozápadní, rozptylové podmínky budou dobré, aby ohlásí jedničku, mírnou zátěž.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
5: Dejte pozor na dálnici D35, konkrétně na 113. kilometru u Hořic směrem na Hradec Králové. Máme tam hlášenou zvěř na vozovce. Projíždějte tudy s opatrností a dobře dojeďte.
4: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Jak zhubnout a hlavně si novou váhu udržet, co jíst pro zdravé kosti a může strava ovlivnit naši psychiku? V radioporadně se zaměříme také na chutě, proč nás přepadají a jak je zvládnout bez neustálého odříkání. Hostem bude už za chvíli nutriční poradkyně a kondiční trenérka Lenka Svobodová. Krásný den vám všem od mikrofonu Českého rozhlasu Hradec Králové přeje také moderátorka Kateřina Brouzová.

0: Radioporadna.
1: A před touto znělkou nám symbolicky zněla písnička Jednohubky, protože možná i na ně dneska dojde. Dnešní radioporadna bude o jídle, pohybu, o tom, jak spolu souvisejí s naším zdravím. A ve studiu v této chvíli vítám Lenku Svobodovou, biochemičku, nutriční poradkyni a kondiční trenérku. Hezké dopoledne.
2: Krásné dopoledne.
1: Tak a těch témat máme docela hodně, máme na to docela málo času. Tak pojďme hned do toho, proč bývá jednoduché zhubnout, než si tu váhu udržet. Protože to někdy bývá úplně velikánský problém.
2: No, je to logické, protože když člověk jde zhubnout, tak kolikrát jde jenom hubnout a je to taková euforie, prostě všechno je takový jako fresh, jo, odhodlání, motivace, kolikrát si i ženy zaplatí nějaký program, takže investice. Teď to jede, teď to jde a pak to nějak skončí. A pokud to skončí a ta žena, protože já budu mluvit hlavně o ženách, protože moje zaměření je práce se ženama, není ve stavu, kdy už ví, tak potom se děje to, že to jde zpátky ke starým zajetým kolejím na takový ten režim, co jsme byli zvyklí, co jsme uměli, co nám dělalo takovou jako i psychickou možná pohodu a ty kila kolikrát běžej někdy i skokově zase vzhůru. Takže proč to tak je? Často je to proto, že se ukončí něco, co mě dávalo smysl, ale ukončilo se to buď pozdě, anebo v nějaké nevědomosti, že člověk neví, co teď dělat.
1: Mm-hmm. Ono to, co teď dělat, určitě je důležité, protože takhle, když to poslouchám, tak to vypadá, že když začnu hubnout, tak už budu muset hubnout a hlídat si to pořád, když budu chtít tu váhu udržet.
2: No, já vám to vyvracet nebudu, protože máte pravdu, protože pokud člověk řeší možná i celoživotně váhu, a tu váhu pak přestane na nějakou dobu anebo navždy řešit, tak je problém. Pokud jsem ve stavu, kdy potřebuju svoji váhu řešit, tak ji mám řešit. Ne tak, že se budu trápit, tejrat, ale mám být v té vědomosti. Mám být v té vědomosti toho, že musím o své tělo každý den vědomě pečovat, tak, aby to dávalo zdravotní smysl a abych se v tom cítila dobře. Takže ano, jako je potřeba každý den pro to něco dělat.
1: Je nějaké zdravé hubnutí, to znamená, jestli je dobré zhubnout rychle, jak se vlastně vyvarovat tomu jojo efektu, nebo na to máme jít opravdu po krůčcích, pomalu?
2: Mm-hmm. Jakdy? Je to případ od případu, pokud mám v rukách klientku, která čeká třeba na totální endoprotézu, má už termín a lékaři řekli, je potřeba rychle minus 15 kilo, tak tam jdeme rychle. I za tu cenu, že to není úplně trvale žitelný program. Pokud mám před sebou klientku, která je úplně v jiné situaci, tak si to dokážeme krásně rozložit tak, abychom se vlastně v ten společný čas naučili to, co dělat, až to jednou skončí. Takže je to případ od případu a pokud nejde opravdu o nějaký to radikální zhubnutí na doporučení lékařů, tak já jsem zastáncem plynulého setrvačného hubnutí, které potom dojde k určité váze, kterou si ta žena dokáže sama bez nějaké závislosti na komukoliv prostě dál udržet.
1: A co je při tom dlouhodobém výsledku důležitější? Skladba jídelníčku, množství jídla, pohyb nebo právě ta pravidelnost, o které mluvíte?
2: Tak, skladba jídelníčku si myslím, že je hodně důležitá. S tím, že nám všem i mně chutnají věci a potraviny, které jsou třeba ultra zpracované a jsou prostě nedoporučované pro zdravý životní styl. A já nejsem zastáncem toho, abychom se jich navždy vzdali. Nejsem tenhle ten typ nutričního poradce. Ale je potřeba opravdu každý den mít ve většině té skladby opravdové potraviny, to, co někde vyrostlo, to, co se sklidilo, nebo i zabilo, nebo zkrátka připravilo ze vstupních surovin bez zbytečné chemie. Takže to jídlo, ta skladba, z mého pohledu je hodně důležitá. Důležitý je samozřejmě ruku v ruce pohyb, nemusíme hnedka do nějakých tělocvičen, můžeme třeba jenom, když topíme dřevem, tak si dělat dřevo, když máme zahradu, tak ji občas posekat, nebo prostě něco vytvářet rukama fyzicky a u toho vlastně mít ten pohyb, nebo jít na nějakou procházku, nebo si silově i doma zacvičit a nemusíme navštěvovat nějaké zařízení. Takže pohyb, skladba jídla a pravidelnost, tady třeba vypíchla pravidelnost spánku a správné načasování odchodu do postele, což třeba s výživou úplně tak nesouvisí, ale je to pro to, když se bavíme o zhubnutí a udržení váhy a takový to jako udržení si optimální kondice a i psychického stavu, tak z mého pohledu i ten spánek je velmi důležitý.
1: Povídáme si s Lenkou Svobodovou, po písničce budeme pokračovat.

0: Hostem radioporadny Českého rozhlasu Hradec Králové je nutriční poradkyně a kondiční trenérka Lenka Svobodová a my už jsme to téma načali před písničkou a já trochu navážu, protože když už hubneme, má smysl se vážit každý den?
1: Vůbec ne. Moje klientky mají zákaz lézt na váhu, dej bože denně. A platí takové pravidlo v naší spolupráci, že dokud neřeknu, tak se nikdo neváží. To, co si doma dělají a přiznají a nepřiznají, to já nevím. Ale určitě nevážit se každý den.
0: Mm-hmm. Mě vždycky na dietě děsí takové to počítání kalorií a přesně si to spočítat, takže jde to bez toho?
1: No tak pozor, slovo dieta, to je pro mě v mé praxi, jak já říkám, takové to sprosté slovo. My nedržíme žádné diety, diety nechme jaterní dieta do špitálu a podobně. Mm-hmm. Jo, ale pokud se jedná o úpravu stravování, já osobně nejsem zastáncem výživy čísel, takže moje klientky si nemusí nic počítat, nemusí se obtěžovat nějakými čísly, ale co v uvozovkách musí, tak se musí vzdělávat, aby věděli, co jedí a co ta potravina obsahuje, jak čemu jim slouží a proč jí mají jíst a proč třeba některou potravinu jíst nemají a kdy si ji mají dát a podobně. To je z mého pohledu důležitější, než se týrat nějakými čísly.
0: Konec konců, tak na každém výrobku, který najdeme v obchodě, by všechno tohleto mělo být napsáno. Kolik to má bílkovin, kolik to má sacharidů, kolik je v tom éček.
1: No, ono to tam je, ale toť otázka, k čemu nám to slouží a co z tohoto tělo opravdu střebá.
0: Mm-hmm. Tak jaké jsou chyby nejčastější, že se nám ty kilogramy vrátí?
1: Mm-hmm. Já budu mluvit z praxe a budu mluvit, pokusím se mluvit jednoduše. Ta první taková, vy říkáte chyba, dobře, tak pojďme říct, že chyba. Co vidím u žen je, že si často vezmou, já tomu říkám cukr s tukem. To znamená nějaký suchár nebo celozrnné pečivo a jen tak si to něčím namažou. Mm-hmm. V tu chvíli, já jim vždycky říkám, dobrý, tak máte takovou zdravější, racionálnější zmrzku. Cukr s tukem, jde to lidově řečeno, teď opravdu se vyjadřuji jako laik, okamžitě do špeku a to nechcem. Proč? Chybí nám tam bílkovina. To znamená, když si dám to pečivo beze všeho, když si to chci něčím namazat, tak jenom taková laservrstva a hlavně klademe. Nemažeme, ale klademe. A většinou to, co klademe, to jsou ty bílkoviny. A ty bílkoviny nám startují metabolismus, umožňují nám růst svalové hmoty, pokud děláme ten silový trénink a hýbeme se a jsou takové milosrdné. To znamená, hubne se s nimi dobře a zároveň se s nimi i váha dobře udržuje následně.
0: No a co tedy to prokleté pečivo?
1: To není prokleté. Já si třeba ráda doma peču kváskový chleba a nemám pocit, že bych po něm přibírala nějak jako nezdravě. Má krásnou sytící schopnost, je chemicky jakž tak čistý, pokud teda nebudeme analyzovat složení, chemické složení mouky, nebudem takhle teda zabředávat do takových detailů. Takže já proti pečivu nic nemám. Zároveň je potřeba ho nejíst přes příliš a nejíst ho prostě samotné nebo právě s tím nějakým tukem bez té bílkoviny. Takže střídně a s bílkovinou. A samozřejmě, pardon, ještě dodám, teďka je sezóna, takže se syrovou zeleninou.
0: Uhum, a teď je výborná sezóna, krásně nám to dozrává všechno. No a protože se tady bavíme především o ženách, tak kdybychom měli začít myslet na prevenci osteoporózy až ve vyšším věku nebo mnohem dřív?
1: No možná vás překvapím docela krutým tvrzením, spousta z nás už to nestihnem v 12 letech.
0: Aha.
1: No, i poslední výzkumy poukazují na to, že pojďme se bavit o prevenci osteoporózy už s 12-letými ženami, což já tedy nevidím, že by se dělo, ale to nevadí, všechno jde měnit, takže říkám veřejně v 12 letech a kdo to stíhá, tak ať na to myslí. A pokud teda už to nestihnem, tak dejme tomu vzhledem k mému věku 40+, tak rozhodně ano, v tomto věku už každopádně ano.
0: Takže co pro to všechno máme dělat, to se řekneme opět po písničce.
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
3: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
2: Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: O našem zdraví, také hubnutí anebo zdravém jezení se tady povídáme s Lenkou Svobodovou a načali jsme téma osteoporózy s tím, že bychom s tou prevencí měli začít co nejdříve. Takže je mléko a konzumace mléčných výrobků skutečně tak důležitá, jak se říká?
1: Jak bych to řekla? Já sama mléčné produkty konzumuju, tak je nesmysl, abych to tu vyvracela a hrála si na to, že to je nějaký jako zlo. Ale jak se říká, všeho s mírou. To znamená, jako opírat se pouze a jenom o mléko a mléčné produkty si myslím, že není správně. Je potřeba jako přemýšlet v souvislostech a pokud se bavíme o zdrojích vápníků, tak se asi neupínat jenom na tenhle ten jediný zdroj.
0: A na zdroje vitamínu D, ten je také důležitý.
1: Tak teďka máme slunce a toho Dčka, když chceme, tak máme teďka hodně, což si myslím, že je to nejdůležitější, co se týká teda vitamínu D. Chodit pravidelně, vystavovat se slunci, aspoň na chvíli, v určitou dobu, přes ten den a nejen v létě, ale i prostě po celý rok. A ano, samozřejmě vápník a vitamin D jdou ruku v ruce, ale zároveň oni nefungují v těle samostatně, takže taky je potřeba opravdu přemýšlet v souvislostech a já jsem zastáncem toho, abychom všechno získávali z opravdové stravy.
0: Mm-hmm. Ale samozřejmě s tímto souvisí i pohyb, který je součástí prevence. Takže které druhy pohybu kostem prospívají?
1: Tam, kde se jedná o sílu. A teď si třeba posluchačky řeknou, no jo, ale já nechci zvedat žádné činky a nechci mít ty obří svaly a do těch kozaček se chci v zimě vejít, takže žádná tlustá osvalená lýtka. Tady bych chtěla poukázat na to, nebojme se silově cvičit. My ženy nejsme hormonálně předurčeny k tomu, abychom byli extrémně osvalený. Nemusíme se toho opravdu bát. A věřte mi, milé dámy, že každý sval, který si vybudujeme včas, nám tu osteoporózu ve vyšším věku opravdu preventuje. Takže silový trénink nemusí být v tělocvičně, může být doma, ale opravdu jako zvedat tu váhu nebo silově cvičit s vlastní vahou, s přidanou nějakou třeba malou zátěží. A když se budeme bavit třeba o chůzi, tak i taková chůze do schodů a ze schodů. Takže kdo bydlíte bez výtahu v patře, denně si preventujete osteoporózu taky.
0: Jsou nějaké návyky, které zdraví kostí naopak zhoršují?
1: No, návyky jsou určitě. Třeba přemíra cukru v jídelníčku, přemíra slazených nápojů v jídelníčku, prostě jídelníček, který není vědomý, nehyb k tomu daný, že jo? Mm-hmm. Protože nehyb vládne světem moderního člověka. No a kdybych si ještě v průběhu vysílání na něco vzpomněla, tak to určitě ještě řeknu. Teď mě napadá jenom opravdu jako taková ta nevědomá péče o sebe sama, no. Nehyb a jídelníček, který obsahuje ultrazpracované potraviny.
0: Tak my jsme tady vlastně už volně přešli k tomu pohybu, k tomu silovému tréninku. Vy jste říkala, že ho ženy potřebují, ale tak obecně jak výrazně může to, co jíme, ovlivňovat naši náladu, energii, schopnost soustředit se, protože psychika je velice důležitá.
1: No, tak zazněl tady před chvíli ten cukr a kalorické nápoje a podobně, tak já bych asi cukrem začala i v tomhle tématu. A to jsem si teda vyzkoušela i na sobě, protože nerada něco říkám jen tak, aniž bych to měla odzkoušené na sobě, tak co jde, tak testuju. A opravdu přemíra jednoduchých cukrů ve stravě dokáže psychiku opravdu velmi pošramotit, abych tak řekla, a dovíst nás do neúplně fajn nálady. Ono to jde ruku v ruce samozřejmě se střevním mikrobiomem, který tyhle ty cukry nemá rád. Takže cukr. No, potom samozřejmě i nějaká vehementní nepravidelnost v tom stravování taky dokáže s tou psychikou, jo, když chvíli nějak hladovíme nebo držíme nějaké kruté diety, vlastně se psychicky v tu chvíli týráme, pak zase jíme úplně jinak, tak to samozřejmě má vliv i na naši psychiku. No a prostě skladba jako taková, takže zase budu opakovat. Volme opravdové potraviny, které nejsou zbytečně zbytečně průmyslově zpracované a neobsahují tolik jednoduchých cukrů, ale i třeba soli.
0: Mm-hmm. No a my se řekneme po písničce, jak máme držet tyhle ty naše chutě na úzdě.

0: S biochemičkou, nutriční poradkyní a kondiční trenérkou Lenkou Svobodovou se tady povídáme o jídle, o cvičení, o tom, jak si to všechno udržet, jak jíst zdravě. No jo, Lenko, ale řekněte mi, co když přijdou chutě na bramburky, čokoládu, sušenky a další věci, nebo taky na skleničku vína?
1: Tak věřím tomu, že takovéhle chutě zná skoro každý z nás a že se občas stanou. Horší je, když se dějou denně. Zároveň mám tady pozbudivou informaci, dá se s tím pracovat. To znamená, první věc je zvědomit si to. Mám takovéhle chutě, ano, opravdu na nefunkční potraviny, nezdravé potraviny a na potraviny, které mě absolutně pro zdraví neslouží, a říct si, chci je dál. A pokud ne, tak co s tím budu dělat? A dá se s tím dělat to, že první dny jsou krutější, to znamená, vždycky říkám klientkám, musíte to urvat mozkem a vydržet to.
0: Ideálně si to nekoupit domů.
1: Ale tohle se týká pár dnů. Zvědomit si jídlo v průběhu celého dne, mít dostatek opravdových potravin, dostatek bílkovin a správné odstupy. Já jsem zastáncem toho, abychom neuzobávali, ale abychom jedli vždycky určitý pokrm a mezi tím lačnili, měli pauzu. A takhle den za dnem, když to zvládnem, tak se dá s těmi chutěmi pracovat. To znamená, ano, ze začátku jakoby nařídit si takový ten krutější režim. Bez toho to opravdu z mýho pohledu nejde. Pak se to tělo nějakým způsobem upokojí, přirozeně samo, když to zvládnem. A pak vlastně nás bude motivovat to, že jsme to zvládli, už ty chutě mizí, přirozeně to nebudeme jíst a vyhneme se tomu začarovanému kruhu. Ono to zní obrovsky jednoduše, věřte mě, že to je jednoduché, není to kolikrát snadné, člověk k tomu potřebuje třeba nějakého parťáka, který ho bude hlídat a motivovat a spoludržet, ale zvládnout se to dá, to tělo je neskutečně chytré a ono nechce tyhle potraviny. Věřte mi, ono je opravdu nechce a volá po pomoci, to znamená, volá potom, už mi to nedávej.
0: A proč ty chutě přicházejí, bohužel, vždycky večer?
1: No, on ten večer je takový, protože většina z nás, že odchod do práce, teď ten režim, máme celodenní režim, přijdeme zpátky domů, všechno z nás nějakým způsobem spadne, teď si ještě k tomu něco jako dáme, teda k jídlu většinou po příchodu domů, pak si tak jako odfrkneme, možná jdou i děti spát a podobně. A teď to přijde. Člověk je najednou sám se sebou, na to nebyl přes den zvyklý, furt po něm někdo něco chtěl. Jedou ty myšlenky a ono se spouští i takové, říká se tomu, emoční jedení. A teď prostě nastává totální zmatek, jo? Který přes den nemohl nastat, protože na to nebyl čas. Takže proto se to děje až večer, protože to tělo na to má tu příležitost. Takhle to máme vypozorované.
0: Takže máme vydržet, nemáme si říct, tak jedna bramburka, tam mě nic neudělá.
1: Pozor, dá se to alternovat. Pokud mám závislost na bramburkách, nebo závislost v uzovkách, jo, chuťovou, nebo na něčem takovým, o čem vím, že bych neměl, protože mi to pro zdraví neslouží, tak se to dá alternovat.
0: Jo? Takže co máme mít při ruce?
1: No tak teď je sezóna syrové zeleniny, já vím, že to zní lacině, ale prostě tak třeba rajče. A nebo pokud se bavíme o něčem takovém ještě k tomu, tak cokoliv, co obsahuje bílkovinu a tuk, to znamená kvalitní sýr, kvalitní šunku a k tomu nějakou tu zeleninu. Prostě to

0: kočíruju. Na skleničku jednou za čas. Asi proti tomu nic nemám. Ale kdo z nás nebo z vás to jako zvládne na jedné skleničce jednou za čas? Toť otázka.
1: Takže i tohle to patří k tomu večernímu hřešení. Tak jak se vlastně sestavit to jídlo, aby nás zasytilo na delší dobu, aby tam byly právě i ty delší mezery mezi těmi jídly a to tělo mělo čas vytrávit?
0: Tak já mám vypozorovaný, že třeba 4-hodinové pauzy mezi řádnými jídly z mého pohledu jsou ku prospěchu. Každý to má jinak. Někdo to má na 3 hodinách, někdo to má na 3,5, ale plus minus 4 hodiny. Pro někoho možná dlouhá doba, ale když se nad tím člověk zamyslí, tak se to podle mě žít dá, protože to dává docela logiku tomu snídaně, oběd, večeře, a někdo třeba potřebuje ještě nějakou jednu svačinu do toho vnořit. Z mého pohledu to prostě stačí. Jo, my pořád něco uzobáváme být zdravého, ale pořád trápíme ten trávicí trakt. Nemáme šanci lačnit, tudíž nemáme ani šanci spalovat ten podkožní tuk v tu chvíli, protože tělo pořád cítíme. No a když se budeme bavit nejen o té nějaké pravidelnosti, o tom lačení v průběhu jídel, tak o té skladbě a už od rána myslet na ty bílkoviny.
1: Tak a s touhletou radou se rozloučíme s Lenkou Svobodovou. My děkujeme, že jste přišla, že jste nás inspirovala. Máme o čem přemýšlet a máme co studovat. Mějte se krásně a zase někdy naslyšenou.
0: Děkuju za pozvání.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát spisovatel, režisér a dokumentarista Petr Horký.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Babské rady.
1: Proč hraje při zalévání zahrady roli na časování? A věděli jste, že ráno a večer nejsou dvě stejné dobré možnosti? To, co platí určitě, je, že pro zalévání není vhodné pravé poledne, kdy je díky silné sluneční aktivitě půda rozpálená a velká část vody se odpaří dřív, než se dostane ke kořenům. Kapky vody na listech fungují navíc jako lupa a dokážou jemnou tkáň rostlin doslova spálit. To ranní zálivka je sázka na jistotu. Voda se v klidu sákne hluboko ke kořenům, než ji slunce stihne odpařit. Zalévejte brzy mezi 5. a 7. hodinou raní a pamatujte na to, že zálivka musí být vydatná, aby vydržela celý den. Pokud na zahradě bojujete se slimáky, je ranní zalévání vítáno. Slizcí návštěvníci totiž milují noční vlhko a večerní zálivka je k vám přivábí. Pokud zaléváte večer, voda se vsakuje pomaleji a neodpařuje se. Rostliny mají čas i přes noc v pohodě vstřebat a navíc si vystačíte s menším množstvím vody. A ranní pohled do svěží zahrady bude radostný.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové. Za 5 minut tady bude pravé poledne. Uslyšíte zprávy s Alenou Brantovou. No a potom už se můžete chystat na naše písničky od srdce. Už teď můžete psát na adresu studio.hradec@rozhlas.cz.

0: Kováčiková také zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
1: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost z vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Je 12 hodin.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Na novém koupališti v Novém Městě nad Metují může návštěvníky překvapit zelená voda. Farmáři v našem kraji sklidili už přes 3/4 polí s obilím. Plavci Jan Čejka a Miroslav Knedla postoupili na evropském šampionátu v Paříži do semifinále na trati 200 metrů znak. A dnešek bude slunečný, bez deště, s teplotami do 27 stupňů. U poledních zpráv vás vítá Alena Brantová. Nové Město nad Metují na Náchodsku obnovilo po víc než 30 letech provoz letního koupaliště. Otevřené je od neděle. Za přestavbu původního zchátralého areálu radnice zaplatila 125 milionů korun. K dispozici mají návštěvníci bazén se skokanskou i plaveckou částí a dětské brouzdaliště se skluzavkou. Vodu čistí rostliny.
4: Bych prosím 6 dětí, jednomu je 10.
5: Biotopové koupaliště v Novém Městě nad Metují. Návštěvníky, kteří přijdou poprvé, může zaskočit na první pohled zelená voda. To ale podle zástupců města k biotopovému koupališti patří. Průhlednost by se časem měla zlepšovat, tak jak porostou rostliny. Třeba Mirce barva vody nevadí a sama na sobě provedla z neděle na pondělí malý experiment.
6: Jsem se po koupání neosprchovala, čekala jsem, co to provede, jak se budu drbat až do rána, ale úplná senzace. Voda je nádherná, nádherná.
5: Z Nového Města nad Metují na Náchodsku Václav Plecháček, Český rozhlas.
2: Žně v Královéhradeckém kraji za poslední týden díky teplému počasí výrazně pokročili. Farmáři sklidili víc než 3/4 polí s obilovinami a skoro všechna s řepkou. V porovnání s loňskem jsou ale výnosy nižší, jak vyplynulo z informací ministerstva zemědělství. Česko nemá dostatek rezerv pitné vody. Českému rozhlasu to řekl předseda správy státních hmotných rezerv Pavel Švagr. Nedostatek zásob by podle něj mohla vyřešit podzemní voda. Vrtů je totiž podle Švagra v Česku naopak dostatek.
7: Moje představa by v ideálním případě byla mít na několika místech v republice, třeba v každém kraji, nějaký podzemní vrt a v případě potřeby bychom si tu vodu vytěžili a zpracovali tak, aby mohla být dodána na místo určení.
2: Správa státních hmotných rezerv už se s tímto návrhem obrátila na několik ministrů. Za dostatek vody jsou zodpovědné rezorty zemědělství a životního prostředí. Z jejich strany ale podle Švagra zatím požadavek na zaopatření pitné vody v Česku není. Obcím s nedostatkem pitné vody je správa schopná zajistit cisternu, ale prázdnou. Vodu si do ní musí obce sehnat sami. Sport. Plavci Jan Čejka a Miroslav Knedla postoupili na mistrovství Evropy v Paříži do semifinále na trati 200 metrů znak. Čejka byl v rozplavbách 8., Knedla 15. Ve večerním bloku se kromě nich představí i Barbory, Sémanová a Janíčková ve finále na 100 metrů volný způsob.
3: Počasí.
2: Dneska zůstane jasno až polojasno. Teploty vystoupí na 24 až 27 stupňů, na severu kraje na 21 až 24, na horách naměří 14 až 18. Mírný severní vítr bude večer slábnout.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: V Ostroměři na Jičínsku máme hlášenou nehodu ze silnice číslo 35 v ulici TG Masaryka. Projíždějte místem opatrně.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: Dobrý den, je krátce po 12. Dobré poledne z Českého rozhlasu Hradec Králové. Pokud právě usedáte k obědu, přejeme vám dobrou chuť a jestli ještě vaříte, prostíráte nebo teprve přemýšlíte, co dnes bude na stole, klidně se nás u toho nechte hrát, protože vybírat budete vy. Za chvíli společně zalistujeme kalendářem a potom už budou písničky od srdce patřit vám. Můžete volat, psát, posílat vzkazy i písničková přání svým blízkým k narozeninám, výročí, pro radost nebo prostě jen proto, že jste se na někoho vzpomněli. Těším se, komu dnes společně uděláme radost. Krásný den vám všem přeje od mikrofonu Kateřina Prouzová.

0: kapradí a mechu, popel a dým. Kdo mi poví, co s tím?
1: Zila pravda a láska.
2: Yes, we can.
3: Zuzano.
4: Úterý 11. srpna. Svátek má Zuzana.
5: Všechno na jabce.
4: Tady je Petr Jungmann. První kinematografické představení v Brně se konalo před 130 lety v roce 1896. V Maurském sále Grand Hotelu uspořádal představení Albert Schiller z Vídně. Vstupné bylo 50 krejcarů a zájem byl obrovský. Provoz nové osmimístné kabinové lanovky Černohorského expresu z Jánských Lázní na Černou horu byl slavnostně zahájen před 20 lety v roce 2006. 11. srpen nám přinesl i zlaté olympijské medaile. Sportovní gymnasta Alois Hudec získal tu první na kruzích na olympiádě v Berlíně přesně před 90 lety v roce 1936. Před 10 lety dokráčel pro olympijské zlato v brazilském Riu rodák z Jihlavy judista Lukáš Krpálek.
6: Lukáši, ty jsi to dokázal!
4: Stále platný evropský rekord padl přesně před 5 lety. Na Sicílii naměřili meteorologové v žhavé sluneční výhni 48,8 stupně Celsia. A loni se odehrála v Praze bizarní krádež. Muž během 48 hodin ukradl dvě auta. V tom druhém, ale ve Vítkově ulici v Praze 8 čekala žena na svého nakupujícího partnera. Zloděj zařadil a auto rozjel. Žena ještě v malé rychlosti stačila vyskočit. Za několik sekund ho lapila policejní hlídka. V roce 1851, to je 175 let, se v Českých Budějovicích narodil významný český podnikatel 19. století, Vlastimil Zátka. A já přeju pěkný den.

0: Písničky od srdce Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Ano, právě teď začínají. Můžete nám psát studio.hradec@rozhlas.cz a nebo stejně jako posluchač Luboš zavoláte na telefonní číslo 726 46 46 46. Já vám přeji krásné odpoledne.
2: Já vám taky přeju hezký den. Tady pejskař ze Dvora Králové nad Labem. Zdravím paní Kateřinu, vaše kolegy do rádia a posluchače. A po goťáčkoj si dáme Springsteenáčka. Mm-hmm. Bruce Springsteena. Já jsem tenkrát od Springsteena, jak byly vinylové desky, tak já mám album a on tam je vyfocený, jak je opřený o svůj kabriolet a tam jsou docela takový perfektní písničky. To byla jedna z mých prvních desek, když jsem začal kupovat a prostě jsem začal být takovej diskofil, no. Nejdřív to byla deska od Baltimory, Tarzan Boy, a jako druhou desku, nebo já nevím kolikátou, ve sbírce z těch zahraničních jsem měl Springsteena a pak různý takový ty další hitovky a albumy. A pane, ono to je jako sbírka známek, protože už ty obaly gramodesek mají určitou cenu.
1: Určitě, ale to, co je uvnitř, to je to nejcennější. Tak já doufám, že Bruce Springsteen, a myslím si, že to je dobrá volba, že se bude líbit všem našim posluchačům a zdravíme vás, vaše pejsky a mějte se a krásně ve dvoře.
2: Díky, naschle.

této chvíli budeme hrát pro paní Marie Donáchoda, která dnes slaví 70. narozeniny. Vše nej přejí děti, vnoučata a manžel. Josef, hlavně zdraví, ať jí zahrádka dál dělá radost a ať je pořád taková, jakou ji mají rádi.

0: Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
3: Do Dvora Králové nad Labem posíláme písničku manželům Novákovým, kteří dnes slaví 42 let od svatby. Přeje dcera Jana s rodinou a vzkazuje ještě hodně společných let a pořád stejný smysl pro humor.

A posluchač Jiří nevydržel na naší telefonní lince, ale to nevadí. Přál se nějaký pořádný rock and roll, ideálně od Billa Haleyho, a my mu jeho přání plníme. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock, we're gonna rock.

Doufám, že jste se zatančili. Naše telefonní linka 726 46 46 46 je v této chvíli volná, takže určitě můžete zatelefonovat. My teď vyřídíme další e-mail. Hezké úterý, dnes má 34. narozeniny Miraj Navrátil, zpěvák kapely Miraj, a zítra má 33. narozeniny Eva Farná. Proto dnes vybírám jejich společný duet píseň Vzpomeneš si. Zuzanám k svátku, všem dnešním narozeninovým oslavencům, vám do rádia a všem posluchačům od Sylvie z Prahy.

0: Eva Farná a Miraj, je půl jedné a my se teďka přes naše telefonní linky dostáváme do Červeného Kostelce. Vítáme naši posluchačku, dobrý den.
1: Dobrý den, tady Martina.
0: Martino, pro koho budeme hrát, povídejte.
1: Tak ráda bych tuhle písničku nechala zahrát pro jednak maminku moji, potom pro mého kamaráda, kterýho asi miluju.
0: To je hezké.
1: Petra a potom jeho spolupracovníka Míšu. Takže prostě ať se máme všichni rádi, ať je to všechno fajn a hezký sluníčkový dny všem přeji.
0: Martino, mějte se krásně a vše nej i vám, ať máte krásné dny. Naslyšenou.
1: Naslyšenou, děkuji.

ale ještě můžete telefonovat a psát do písniček od srdce. Můžete potěšit někoho, kdo žádné výročí nemá, pro všechny, kteří nejsou dnes v práci, i když by raději byli někde u vody, zkrátka jen tak. Ta následující písnička putuje panu Karlovi do Třebelchovic pod Orebem, přejeme mu k narozeninám pevné zdraví a spoustu kilometrů na kole. Písničku posílá manželka Alena, děti a 4 vnoučata.

Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punšochář, Ivan Bodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovirok.cz.

Další písničku posílají babička a děda z Hradce Králové, Aničce a Matějovi, kteří tráví prázdniny na táboře v Orlických horách, vzkazují, ať si užijí výlety, táboráky i všechny hry, přivezou domů spoustu zážitků a hlavně žádné ztracené mikiny, moc se na ně těší.

prvních pár dnů soužití. Vše vypadá nevinně, koťátko v náručí spí a pak skadí půlku kuchyně. Prostě nic, co nečekáš, když útulek zaručí, že kočička se po pár týdnech

za noc nejmíň pětkrát jí okno otevřít dům. Pak v práci šéf se zeptá, proč vždy tak ospalý přijdu, že občas hrdě nám tmou donese zakouslou myš, poznáš až ráno, když se stor

0: mám nejspíš kočku s erorem.
1: Jsem si povídala s posluchačem, který chtěl nechat zahrát písničku všem, kteří se vrátili od moře nebo se tam teprve chystají. Tak tu úplně přesně, kterou chtěl, jsme nenašli, ale myslím si, že tohle je docela dobrá alternativa. Co vy na to?

Do Nového Bydžova posílá paní Eva písničku svému manželovi Petrovi. Dnes je to přesně 35 let, co spolu poprvé vyrazili na rande. Vzkazuje, že by tehdy nevěřila, kolik toho spolu za těch 35 let stihnou a že by neměnila. No, podle výběru písničky nevím, co na tom prvním rande dělali.

A jedno přání tak pro radost. Paní Jana z Jaroměře chce písničkou pozdravit svoji kamarádku Hanku, která jí v posledních týdnech hodně pomohla. Zkrátka chce říct, díky, že tě mám.

Dnešní písničky od srdce doputovaly úspěšně do svého cíle. Já děkuji za všechna přání, pozdravy i milé vzkazy. Snad udělali radost nejen těm, kterým byly určené. Užijte si zbytek úterý podle svého a zase někdy naslyšenou. Loučí se s vámi Kateřina Prouzová. Společnost vám dělá Český rozhlas Hradec Králové.

0: Audioservis představuje
1: knihu Sladké Česko. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země. Od posluchačů regionálních stanic Českého rozhlasu, účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko dostanete v e-shopu radiotéka.cz.
2: Je 13 hodin.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: O studium na Hradecké univerzitě je větší zájem než loni. Stát plánuje na čtvrtek veřejný zátěžový test aplikace e-doklady. Fotbalisti Sparty se mohou večer v Lyonu přiblížit lize mistrů a dnešek zůstane slunečný, bez deště, s teplotami do 27 stupňů. Pěkné odpoledne vám přeje Alena Brantová. Ke studiu na Univerzitě Hradec Králové pro akademický rok 2026-27 se přihlásilo zhruba 10 400 zájemců, což je téměř o tisícovku víc než loni. Škola předpokládá, že letos přijme ke studiu okolo 2 700 zájemců, jak potvrdil její mluvčí Jakub Novák. Přesné údaje o přijetí zájemců bude mít univerzita v září. Lidé si mezi Kostelcem nad Orlicí, Častolovicemi a Doudlebami nad Orlicí půjčili sdílená kola už víc než 3 500krát. Vyplývá to z údajů společnosti Nextbike, která službu provozuje. Společnost zároveň eviduje 440 aktivních uživatelů.
4: Nejčastěji si lidé půjčili kolo v červenci, kdy bylo téměř 800 výpůjček. Systém má v současnosti 30 kol rozmístěných na 14 stanicích. Tou nejvytíženější zůstává stanice u vlakového nádraží v Kostelci nad Orlicí. Během léta ale podle provozovatele roste zájem také o stanici u Kempu. Prvních 30 minut výpůjčky mají lidé zdarma. Náklady na tuto službu hradí svazek obcí. Jiří Hofmann, Český rozhlas.
2: Veřejný zátěžový test e-dokladů chystá ve čtvrtek Digitální a informační agentura a ministerstvo vnitra. Před podzimními komunálními a senátními volbami chce stát vyzkoušet, jestli aplikace ustojí nápor tisíců uživatelů. Dobrovolníci se do testu můžou zapojit tím, že ve čtvrtek ve 13 hodin umožní v aplikaci e-doklady aktualizaci svého digitálního dokladu. Podrobnosti dodává ředitel Digitální a informační agentury Bohdan Urban.
5: Klient by si měl otevřít aplikaci, respektive měl by se ujistit, že má aplikaci zaregistrovanou a v tu jednu hodinu ve čtvrtek by měl pouze otevřít a poté zavřít, případně tuhletu akci udělat několikrát.
2: Občanským průkazem v mobilu se voliči mohli ve volební místnosti prokázat už při loňských sněmovních volbách. Tehdy ale systém kolaboval. Sport. Fotbalisté Sparty budou hrát odvetu třetího předkola Ligy mistrů v Lyonu. Francouzský tým v prvním zápase porazili 2-1. Dnešní duel začne v 21 hodin. Kdyby Sparta dvojzápas nezvládla, má jistotu základní skupiny Evropské ligy.
1: Počasí.
2: Zůstane jasno až polojasno. Teploty vystoupí na 24 až 27 stupňů, na severu kraje na 21 až 24. Na horách naměří 14 až 18 stupňů. Mírný severní vítr bude večer slábnout.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Na Trutnovsku počítejte s omezením na silnici 16 mezi obcemi Královec a Bernardice. Kvůli stavebním pracím se tam jezdí ve zúžených pruzích. Omezení má trvat až do konce roku.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Posloucháte reprízu pořadu Alex a host.
0: Proslavil ho hit Karel nese asi čaj, který zpíval s Jiřím Kornem. Působil v Pražském výběru. Dnešní generace čtyřicátníků má jistě v paměti znělku seriálu Kačeří příběhy. I tu stále hraje na svých koncertech. Nevyhýbá se ani tvorbě nových písní. Vilém Čok je naším hostem. Vítám vás. Dobrý den.
6: Dobrý den.
3: Alex a host.

0: Zpěvák a baskytarista Vilém Čok je v Alex a host. Já jsem ta generace, které se evrily právě do duše znělky těch písní k animovaným seriálům Rychlá rota, Kačeří příběhy. Jak tehdy padla volba na vás?
1: No vlastně úplnou náhodou, když se budeme bavit konkrétně tady o těch písničkách jako vlastně pro děti, jo. Tak já jsem totiž ještě předtím si vyzkoušel jako dubbing a zpívání pro seriál Tasmánie. To bylo o tasmánském čertovi, takový kreslený čertík, který teda žije ve své fyzické podobě, opravdu se jmenuje Tasmánský čert v Austrálii. A já jsem se tam zalíbil nějakým dramaturgům a hudebním režisérům, protože jako vlastně se to povedlo, ta znělka, vlastně ten seriál běžel několik let a vlastně na základě toho jsem byl oslovený několika producenty, především potom Karlem Wagnerem, který byl kapelník vlastně skupiny Hanky Zagorový, který měl vydavatelství, teď si nespomenu, jaký to není důležitý, a on mi řekl, hele, já jsem slyšel vlastně tu znělku s tím tasmánským čertem a i spousta lidí mě tě doporučila, aby si zkusil naspívat jedna, která Kačeří příběhy, a to byly dvě písničky, že jo, to bylo něco, že jo, Kačerov, že jo, a pak ještě ta druhá. A když se to povede, no tak bude to jednak v tom seriálu, jo, a potom to bude vlastně i zachycený jako na desce, tenkrát byl ještě jako vlastně asi CDčka docela ve vývinu, já už jsem starý, to je strašný, ale jo, bude to jako určitě to bude jako na platce černý, jako na desce. Jo, nakonec se splnily i ty CDčka. Takže vlastně to byla ta historie toho, co jsem vlastně, nebo jakým způsobem jsem se k tomu dostal.
0: Ale vlastně vaše děti, vy máte dva syny, tak to bude taky ta generace, ne? Pouštěli si Kačeří příběhy, slyšeli tam tatínka?
1: Ano, ano, určitě, ano, ano. Ty to chytli zrovna, no.
0: Ty to chytli. A vy ale tuhletu písničku právě z Kačeřích příběhů hrajete i na koncertech, na současných koncertech.
1: Ano, ano, hrajeme ji na současných koncertech, protože vlastně fanoušci si ji žádají, no. Oni si ji vyžádali sami, já jsem, vůbec by mi nenapadlo, jako to hrát, jo, ale my to hrajeme samozřejmě v takový té tvrdý rockový podobě, jo, to je samozřejmě jasný, jako, jo, až metalový a oni jsou nadšení a žvou to s náma, ale nejenom ty mý vrstevníci, ale i daleko mladší lidi, jo, takže ta znělka se vrila do podvědomí prostě vlastně další a další generaci až těm mladým, jo.
0: Je ještě nějaká taková píseň, která už je letitá a stále si vaši fanoušci žádají i na koncertech?
1: Tak určitě těch písniček je jako by celá řada, který jsem vyprodukoval, případně jsem se podílel na jejich vzniku, tož můžeme říct třeba na Václavském Václaváku, Holky rohy pnolky, Ohory ohory, Na a tak dále.
0: No a tak vy, jak už jsem říkal v úvodu, se nebráníte tomu dělat nové písně, i když máte řadu hitů a ty hity zkrátka musí zaznít, tak neříkal jste si někdy, proč mám dělat, proč se mám tady trápit s novou písní, když lidi chtějí stále ty stejné písně?
1: No tohleto je bohužel jako takovej, no, bych se nebál to nazvat jako nešvarem nebo jako by jako blbou odbočkou, který vlastně jako ty fanoušci sami jako si určujou ten repertoár umělců často. A vlastně umělci, který jako nechtějí stát na místě, tak musí nově tvořit. To prostě není možný, aby umělec jenom žil jako x desítek let ze své staré tvorby. To já prostě tohleto já neuznávám a nechci. Jo, takže proto skládám prostě nový písně, abych se posouval sám dopředu a aby i fanoušci jako viděli a slyšeli, že se měním ve stylu, ve výrazivu textovém a tak dále, protože samozřejmě jak člověk jako stárne, tak ono se říká, že když jako umělec stárne, tak zraje a je to pravda, prostě ty názory se člověku jako tříběj, měněj a tak dále a to i mě.
0: Říká Vilém Čok, náš dnešní host.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Pozvání do Alex a host přijal Vilém Čok, zpěvák a baskytarista, který v roce 81 uskutečnil svůj životní přestup do legendárního pražského Výběru. Zdálo se to tehdy jako výhra v jackpotu?
1: Vůbec ne. Právě, že vůbec ne. Ten nástup nebo přestup z kapely Zikurat do pražského Výběru byl jednak poměrně dramatický, protože kluci ze Zikuratu, to byla vlastně jakoby, dá se říct, kapela, která vznikla jako první větší kapela moje a vznikla prostě na základě toho, že jsme se seznámili hned po výjití z deváté třídy s určitýma velmi zkušenýma muzikantama, který vlastně, když člověk je s někým, kdo je dobrý, tak ho to samozřejmě formuje a on sám se snaží být taky dobrý, takže jako já vlastně jsem byl hráčsky docela dobře vybavený. No a proto mě oslovili kluci z Výběru a taky vlastně asi pohybově taky jako jsem na tom byl dobře. No a tenkrát mě pozvali na jejich koncert na Chmelnici, toho na Žižkově, takovej rokovej, jako taková výspa roková. A já jsem tam teda jako šel se podívat a říkal jsem si, co to je, jako co to je za kapelu, kde to není ani rock, ani jazz, ani jazz rock, ani punk, ani metal, to není, prostě je tam od každého trošku. Jo, to bylo vlastně jako po letech vlastně samozřejmě jsem zjistil, že to byla naprosto originální hudba, která ale v tu dobu potřebovala uzrát, která v tu dobu potřebovala jako by nabalit fanoušky, aby ty lidi vlastně na to přišli, tak jako jsem na to přišel já, jo. A pamatuju si dobře, že třeba první koncert, který jsme měli, nebo v kterým jsem hrál s Výběrem v Brandýse nad Labem v klubu, tak na něj přišlo 17 lidí. Jo, tak si představte, jako ty mý pocity, nebo i pocity kluků, že jako vlastně ten úspěch nepřijde hned. To jako, když si někdo myslí, že jako kapela bude slavná za rok, za dva, tak nebude prostě. Ta bude slavná jako za 5, za 10 let, za 20, a třeba nikdy.
0: Jo, a přesně, a třeba nikdy, což ano. Se pražskému Výběru nestalo, ale co vlastně udrží kapelu v tom, když, jak říkáte, přijde 17 lidí, tak aby to zkoušela dál, co jí dál jako motivuje, že nekupředu? Ta vidina toho, že to dopadne?
1: No, já myslím přesvědčení, no. Já myslím to přesvědčení, že se to povede prorazit. Že jsme byli všichni prostě přesvědčení o tom, že jsme tak dobrý. Já nemůžu to jinak říct, že jsme tak dobrý, že se to musí podařit. Že se to prostě musí povíst. A což se vlastně přibližně 2 roky po mém příchodu do Výběru stalo. Ale pak přišel vlastně celostátní zákaz kapely, takže tam jsme byli skoro na 4 roky jako umlčený. To je zase jiná kapitola, ale ten start se vlastně de facto nakonec povedl, i když vlastně úplně jako ze spoda my jsme neměli žádnou protekci, žádný peníze, za náma nestály nic. Jo, a to je to samozřejmě cennější, protože je to vydřený, ten úspěch byl vydřený. No.
0: A přece jen vy jste říkal, když jste přišel na ten koncert, kde jste neslyšel ani jazz, ani rock a tak nějak jste vlastně nevěděl, co je to za styl, tak to, co vás přesvědčilo k tomu s tím pražským Výběrem začít hrát?
1: No to právě, no vlastně to, že to bylo, vlastně, že byl takový úlet, taková úleťárna. Taková prostě, taková úleťárna, když jsem říkal, to snad není možný, co to vlastně jako co to má znamenat, co to je, jako, co to je. A vlastně tak ta zvědavost a to, že by vlastně, jako ta kapela vlastně vytvářela de facto svůj vlastní styl, který nikdo tenkrát nehrál. A oni si vytvořili vlastně díru na trhu, kdy vlastně jeli svým stylem a vlastně měli tu svou silnici, prostě měli nevyšlapanou od nikoho ještě, jo? Protože tam prostě, jak říkám, to byl takový opravdu styl, kdy člověk jako nevěděl jako přesně, co to je, jo?
0: Vilém Čok je naším hostem.
2: Posloucháte reprízu pořadu Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát spisovatel, režisér a dokumentarista Petr Horký.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Na vysílání Českého rozhlasu si povídám s Vilémem Čokem, mimo jiné o jeho působení v kapele Pražský výběr. Sám jste říkal, 2 roky jsem tam působil, už to vypadalo nadějně, prorazili jsme a najednou přišel zákaz celostátní, což musela být teda pořádná ťavka. Jak jste se s ním jako kapela srovnávali? Pomýšleli jste na emigraci, zvažovali jste, že půjdete někam jinam hrát, když tady vám to zakazují, pokud by to šlo?
1: Tak ano, pokud jsme u té emigrace, tak samozřejmě jsme zvažovali emigraci. Dokonce i mý rodiče byli, jako mě strašně byli překvapili, protože já jsem od nich dostal nabídku, dali mi všechny svoje úspory, že mi dají a že jako ať uteču teda na západ. A že určitě se povede časem, já jsem byl už v té době ženatej, měl jsem dítě. No a čili, že se podaří určitě přes Červený kříž tam dostat manželku i se synem. Ale tenkrát jako se nevědělo vlastně, jestli vůbec se to, by se to povedlo a za jak dlouho taky hlavně. A vlastně spoustu jako těch aspektů, těch mínusů, kdybych utek, jako by se jako by převážilo, protože jednak i kluci říkali, třeba se to povede zvrátit, třeba ten zákaz za rok, za dva zmizí, pomine. Spoustu lidí nám fandilo jako z té hudební branže, jo. I na takzvaném PKKS, to bylo Pražské kulturní středisko, kde bylo hodně jako lidí jako při nás a i nám říkali, kuci, vydržte to, nebojte se, za pár let se to zlomí, no, ono se to zlomilo za 4 roky, ale vlastně tyhle ty všechny jako by součinnosti spolu vytvořili to, že jsme řekli, ne, počkáme, vydržíme to, přečkáme to prostě, no a tak jsme čekali, no. Jirka Hrubeš, jako ten to nevydržel, bubeník, ten asi po 2 letech emigroval za svou kamarádkou jenom Kortochýlovou do Anglie, no a my 3 jsme teda zůstali, no a v roce 86 přišlo povolení, kdy nastoupil druhý bubeník, Klauda Krišpín, který později taky emigroval, ale vydrželi jsme to spolu asi 5 let, než zase došlo k té emigraci jeho. No.
0: A měli jste nějaké tušení, nějaké náznaky, přicházely nějaká varování, že se to stane, že vás zakážou? Nebo to byl blesk z čistého nebe?
1: Byl to blesk z čistého nebe, ano. My jsme vlastně hráli takový ten inkriminovaný koncert v Hradci Králové, kde už státní bezpečnost měla na našich pokojích, kde jsme spali, tak měla instalovaný mikrofony, štěnice, natáčeli nás i ten samotný koncert, natáčeli na betakám, ale byli to fakt jako výborní technici, protože si zapomněli na té kameře zapnout zvuk. Tam bylo takový tlačítko, kdy se zapíná zvuk a oni ho měli vypnutý. Takže oni vůbec nenatočili ten zvuk, natočili jenom obraz toho koncertu. No a vlastně tak tím to všechno začalo, tím se to odstartovalo. No.
0: To přišel tady zákaz. Mm-hmm. Co by vám hrozilo, kdybyste přesto ten zákaz porušili a někde vystoupili?
1: No tak ono to jako veřejně dost dobře nešlo, že jo, jako vystoupit jako Pražský výběr, to by si netrouf nikdo z těch pořádajících organizací, by si to netrouf nikdo. Ale my jsme, jednotlivě jsme několikrát vystoupili, ale ne jako Pražský výběr. Já jsem třeba vystupoval sporadicky s kapelou Tvůj problém. Byla kapela prostě, která mě oslovila, abych s nima si zaspíval pár věcí, tak jsem s nima zpíval. Dokonce jsem i nacvičil repertoár za basistu Vladimíra Padruníka, který byl vážně nemocný. A odehrál jsem, ale myslím, že to bylo minimálně, to bylo několik koncertů, možná 1-2, ale snažil jsem se vlastně zůstat v té hudbě, jo, až potom přišla větší nabídka od berounské skupiny Moped, od Vojty Hubingra, který to tenkrát jako dobře měl rozjetý, ale to jako já sám jako Čok jsem mohl jako v té kapele hrát, jo. Takže jsem nastoupil do Mopedu a to vlastně jsem tam hrál až do doby, než byl výběr povolený, což bylo v roce 86.
0: A pak hnedka zpátky k výběru.
1: Jo.
0: Vilém Čok je naším hostem.
2: Alex a host.

0: Alex a host si povídám s Vilémem Čokem o pražském výběru a také třeba kapele Stromboli. V 90. letech, v první polovině 90. let, pak přišly muzikály, ale když vemu kapelu Stromboli, tam jste se musel potkat s Bárou Basikovou.
1: Ano, jistě, no. Potkal, to víte, že potkal, no. Tam jako Stromboli, vlastně ano, jak už jsem říkal, my jsme teoreticky potom, jak se to začalo uvolňovat, že jo, třeba i s nástupem Gorbačova, tak vlastně tam potom vznikla možnost, že jsme mohli každý jednotlivě hrát, jo. A Michal Pavlíček založil Stromboli a oslovil mě, jestli bych jako mohl jít do Stromboli. A tenkrát se ještě úplně na samém začátku Stromboli se přesně nevědělo, jakou funkci bude mít Bára Basiková. Tam vlastně hrozili dva zpěváci, což bylo také jako originální, já a Bára Basiková. Jo. A vlastně v době, kdy Michal už Báru oslovil, tak jsme natáčeli paradoxně první písničky se mnou, což byly Ohory, Ohory, a druhá byla Ivanhoe. A Michal zvažoval teda tyhle ty dvě polohy, ale potom ho Bára natolik oslnila, že řekl, hele, budeš teda jezdit s námi jako host, jako když už jako jsem tě sem dlanařil, tak zase bylo blbý, abys tady nebyl, když jsme se tak snažili na začátku, a ty hory jsou pěkný a vůbec jako jsme přátelé, tak prostě budeš hostovat a Bára bude jako samozřejmě jako hlavní zpěvačka, a tím se to takhle celý ustálilo. No a já jsem vlastně průběžně ze Stromboli, když jsem měl čas, jo, tak jsem jezdil prostě jako host.
0: Bára Basiková za zásadní okamžik její kariéry označila právě Stromboli, kapelu Stromboli, a to, že v ní zpívala. Co byl vaším tím nejvýznamnějším, řekněme, bodem ve vaší kariéře, nebo zlomem?
1: No, tak asi jednoznačně tam byly ty zlomy dva. Jeden vlastně nástup do pražského výběru, to byl takový jako fakt zásadní, a pak druhej mý rozhodnutí pokračovat dál v solový kariéře, v solový kariéře jako by umělce, zpěváka nebo případně hráče. Takže potom jsem si sformoval několik kapel, ať to bylo Delirium Tremens nebo Bypass, a vlastně i nemůžu pominout jako muzikálový účinkování, který vlastně pokračovalo i souběžně s těmhle těma aktivitama od vlastně muzikálu Jesus Christ Superstar, respektive před ním byla ještě muzikál Pěj na dní, docela jako nedoceněný a skvělej. Takže tam se to jakoby všechno odstartovalo. No a de facto já jsem sám jako moc neusiloval o nějaký, vlastně já jsem vůbec neusiloval nikdy o prachy. To je na tom zajímavý, že já jsem jako nekoukal na to, jako kolik peněz z čeho bude. Já jsem prostě se jenom rozhodl tak, a teď už to takhle dál nejde, výběr hraje málo, musím jít na své nohy. Musím se postavit prostě na svoji nohy a vybudovat si prostě svoji kariéru. Jo? No a tak vlastně takhle to začalo, no.
0: Takhle to začalo a tak vznikl tady Bypass, s kterým vlastně hrajete
1: dodnes. Ano, ale Vilém Čoka Bypass se to jmenuje, to jméno to jako by zaštiťuje. No a v té kaple se občas někdo vystřídá, ale mám samý vynikající hráči, takže jako je to dobrý, no.
0: Ale Vilém Čok je věčnej.
1: No tak věčnej určitě ne, ale já jsem se o tom teďko bavil nedávno s Karlem Šípem, jako kdy končit, a on říkal, Vildo, to vůbec jako neřeš, prostě až to přijde, tak to přijde, hraj, dokud to jde, a je to, no. No tak já samozřejmě jeho slova jsem si vzal k srdci, ale to už dávno před tímhletím rozhovorem s ním, protože jakoby snažím se o sebe jako dbát, to znamená nejenom tím, že piju přiměřeně pivo, ale že taky přiměřeně sportuju, že dělám spoustu jiných aktivit, abych vlastně vykompenzoval ten opravdu těžký rokový život. Opravdu těžký. A je to těžký a krásný život. A abych to ho mohl dělat co nejdýl, tak musím taky něco udělat pro svou mysl, tak to pivo, a pro svý tělo, to je ten sport.
0: Vilém Čok je naším hostem.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Společnost vám dělá Český rozhlas pořad Alex a host a v něm je Vilém Čok, který kromě toho, že zpívá se svou kapelou Bypass, tak skládá i nové písničky. Kapela tady vznikla v roce 2005, čili už měla, je to možné?
1: 2003.
0: Ne? 2003 dokonce. Takže už jí pomalu bude čtvrtstoletí, teď to rychle počítám, brzy bude čtvrtstoletí.
1: Ano, brzy, ano.
0: A jak vznikají nové písničky? A v čem jsou, jak moc se vlastně proměnila vaše tvorba za těch 20-30 let?
1: No, určitě.
0: To ještě déle, 40.
1: Určitě se proměnila, v tom, že já jsem totiž dřív byl takovej jako trošku rozpolcený v té komerčnosti, že jsem jako vlastně trošku předpokládal, že média budou hrát mou novou tvorbu, když budu jako tvořit jakoby soft rockový písničky. Ale ono se tak nestalo, média mě vůbec nehrajou, jako vůbec. Je to, musí být výjimka, že mě někdo zahraje. No a to vlastně ve mně utvrdilo přesvědčení, že nemá smysl vlastně přemýšlet jako tímhle směrem komerčně a je to vyloženě tak, jak to cítím. Jo, a já to cítím prostě fakt jako dělat tvrdý rockový písničky. Ne vyloženě metal, ale je to takový rock metal, nebo chceme-li to nazvat nějak obecně, tak rock. Je to prostě rock, jo. Dejme tomu z prvky punk a metalu, takhle bych se to dalo říct líp, jo. No a takže to je vlastně ten vývoj, který mě jako posouvá jako do té tvrdosti a vlastně tvořím spontánně, mám spoustu různých pomůcek, který mi pomáhají ve skládání, respektive jakoby v momentálním nápadu na ten hudební motiv. Ať to jsou mobily, když není, normálně si to zaspívám do mobilu, nebo i text si namluvím do mobilu, text, který mi náhodou napadne. No a pak to samozřejmě různě jako obrábím a trvá to třeba dlouho. Poslední dvě věci, které jsem natočil, byly potom na teď a dávám ti naději a ty jsem dělal vlastně od samého vzniku až po natočení ve studiu přibližně 10 měsíců. No. Mm-hmm. Takže jako já nejsem takovej jako jak bych to řekl, prostě umělec, který to dokáže rychle. Já to prostě musím vědět, že ta věc je tak dobře udělaná, že už těžko to dokážu udělat sám líp a pak teprve jsem si tím jistý a když jsem si jistý, tak to nahraju ve studiu a pak to natvrdo takhle platí.
0: Čili se k té písni, k té skladbě už pak nevracíte, protože ne. Ji máte odpřemýšlenou a
1: jo.
0: Už na ní není co zkrátka vylepšovat.
1: Ano. Já mám bohužel ten problém, že když já jako se do něčeho zakousnu, do nějaký písně, ať je to text nebo jako hudba, tak já s ní normálně žiju. Já s tím songem žiju třeba půl roku a já jsem úplně pak už úplně nepříčetný, protože mě to, já to mám v hlavě zažraný tak strašně, že já na to musím myslet, když nechci. Jo,
0: a je s vámi doma a v kapele k vydržení?
1: Mě to zbudí ze spaní, mě to zbudí a já si musím vzít tušku papír, napsat si tu myšlenku, ty změny toho textu třeba, nebo ty formy, ty písničky a takhle to prostě se mnou jde. Jsem postižený, pardon.
0: No, říkal jste, těžký život rockera.
1: Je to, je krásný a těžký, ano.
0: Vilém Čok je naším hostem.
2: Posloucháte reprízu pořadu Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat kombinacím léků a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefon

0: záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Rígrem a v neděli nás čeká audience u baronky Jany Germeny z Hildprantové na vodním zámku Blatná.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Je s námi nepřehlédnutelný Vilém Čok. Mimo svůj hudební talent nás často fascinujete i originálním módním stylem. Je to vaše kreativita? Vy sám si volíte, co obléknete, jak budete vypadat? Nebo si necháváte poradit?
1: Ne, mě nikdo neradí. A já vůbec nejsem toho vědomý, že mám nějaký originální styl. A nevím, no, mě vlastně de facto mě baví se na sebe navlíknout prakticky všechno a někdy schválně nosím něco, co prostě vlastně ani spolu neladí, nebo co jako, jo, dám si svý trička, teď mám třeba tričko Rokem proti hovadům, jo, jak roková pěs drtí tanky, jo, takže mám i takovýhle jako různý aktivity jiný, že si dám svý trička třeba, jo, takže jako to mě baví, no, to mě hodně baví.
0: A co vás baví kromě toho bez pochyby hudby, koncertování? A triček. Jste dědečok, jak jsem se dozvěděla?
1: No tak já jsem výjimka, ano. Jako v tomhle tom jsem jako Alex výjimka, protože jako já, když už jsem čok a mám být dědeček, tak jsem dědečok, protože to tak je. Mám vnučku Nikolku 13 letou a nejvíc mě baví, nejvíc mě baví právě ta svoboda, kterou mi přináší moje práce, protože vlastně paradoxně tou mou prací můžu taky říkat věci, které mě nebaví, jo. Jako je třeba, kdo vyvolává světové konflikty, kdo vyvolává války a ty lidi mě fakt nebaví, jo. Mě nebaví Trump, mě nebaví Putin, prostě. Mě ty lidi nebaví prostě.
0: Tak to asi všichni bychom dávali přednost míru, ale pojďme zpátky k vám, protože tady to bohužel ty války nevyřešíme.
1: Ano.
0: Vy tedy aktuálně hrajete v kapele Vilém Čok a Bypass.
1: Ano.
0: Blíží se, nechci říct, že léto, i když pomalu, ale jistě, tak plánujete, už víte, kde třeba na kterých festivalech budete vystupovat? Nebo kde vás fanoušci najdou?
1: Mm-hmm. Jo, tak já mám svůj web vilemcok.com, kde si fanoušci najdou veškerý koncerty, a to až do konce roku, jo, který teďko vlastně už jsou, de facto většina z nich jsou zavřený. No, takže Tam to všechno je, no. Tam to všechno je, ale mimo těch koncertů tam jsou i mý jiný aktivity a samozřejmě i na sociálních sítích, jako je Facebook nebo Instagram, tak tam jsem taky, tam musím být, protože já totiž dělám ještě mimo to. já dělám vlastně takovou multifunkční, já jsem taková multifunkční figurka, protože já dělám zároveň i sám sobě management, já se dělám manažerství, takže já oslovuju sám pořadatele, sám ty koncerty promuju, sám taky na nich hraju a hrou na nich svůj repertoár.
0: Který si sám složíte, sám napíšete, to jste workaholic.
1: No, bohužel já jsem workaholic z donucení. Já jsem tím vlastně byl donucený, protože já jsem zjistil, že já jsem narozený v paně. Jo? A já jsem na některé věci ale velice pedantský. A manažery, který jsem měl, případně agenty, tak jako ta jejich práce mě moc jako nebylo to košer prostě.
0: Lepší si to udělat sám.
1: Ano, nedělali to tak, jak jsem se já představoval. A tak jsem vlastně postupně si tyhle ty věci začal dělat a najednou jsem zjistil, že vlastně za ty roky, co v té branži jsem, takže se mi to daří dělat. Jo. Ale je to dřina, no.
0: Je to hustý.
1: Je to čas. A jak člověk stárne, tak co je nejdražší v životě lidském? Čas. Čas se nedá koupit a promarněný čas to je nejhorší. A já si říkám, tak snad jsem to, taky jsem několikrát měl zásadní rozhodnutí, jestli se na tu hudbu, jak to říct?
0: Nevykašlat,
1: jestli, no.
0: Co byste dělal? Nebyl byste nešťastný tím, že je teď celý život?
1: No právě, to je to. To je to, že když člověk něco miluje a dělá to roky, tak pak já bych nemohl dělat nic jiného. Já bych mohl samozřejmě třeba se ujmout nějaký kapely, dělat i management nebo něco takového. Jo, to je pravda, ale zase když na druhou stranu ještě tu sílu mám to dělat, tak by to bylo asi škoda, abych se na to vykašlal. Co myslíte?
0: No já rozhodně si to myslím, já s tím souhlasím a pokračujte v tom, co děláte. Ať vás to pořád těší, ať zpíváte co nejdále. Moc děkuji, že jste tu byl. Naším hostem byl Vilém Čok.
1: No vidíte to, jak nám to uteklo krásně, že jo? Tak jo, děkuji za pozvání, díky, naschánou.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Je 14 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Hradec Králové podporuje družstevní bydlení. Řidiči na D11 musí počítat s omezeními až do října. Hradečtí hokejisté se v prvním přípravném utkání představí v Jihlavě a dnešek bude slunečný, bez deště a s teplotami do 27 stupňů. Hezké odpoledne vám přeje Alena Brantová. V Hradci Králové přibývá projektů, které se zaměřují na družstevní bydlení. Pilotním projektem města je brownfield bývalých koželužen v městské části Kukleny, kde v budoucnu vyroste čtvrť přibližně z 90 byty. Vznik dalšího družstevního bydlení radnice podpořila v městské části Pouchov, kde má vzniknout 126 družstevních bytů. Jejich výstavba by měla začít v polovině září letošního roku. Pokud půjde všechno podle plánu, první obyvatelé by se mohli nastěhovat začátkem roku 2029. Až do října bude trvat oprava dálnice D11 mezi Hradcem Králové a Prahou. Silničáři plánují práce rozdělit do 3 etap, aby po celou dobu mohli řidiči využívat 2 pruhy v každém směru. Úsekem denně projíždí asi 40 tisíc aut a podle mluvčího ředitelství silnic a dálnic Jana Rýdla jde o rekonstrukci za víc než 750 milionů korun.
2: Je to hloubková rekonstrukce povrchu dálnice D11, přitom samozřejmě likvidujeme původní svodidla a vystavíme de facto dálniční vozovku zcela novou. Ta původní je tady z roku 1990.
0: Suché a horké počasí růstu hub nepřeje. Mykolog Jan Borovička z České mykologické společnosti říká, že houby nerostou a letos už ani neporostou. Situace je podle něj nejhorší za poslední roky. Výjimkou je občasný výskyt mykologicky zajímavých nejedlých hřibů, kterým se přezdívá barevné hřiby. Svým vzhledem lákají hlavně fotografy.
1: Sport.
0: Hokejisté Hradce Králové nastoupí v 17.30 k prvnímu utkání letní přípravy na novou sezónu. Extraligový tým se představí na novém stadionu v Jihlavě v duelu s místní prvoligovou Duklou. Zápas vyhlíží taky hradecká posila, útočník Patrik Zdráhal.
3: Těším se moc, určitě těch tréninků už vlastně jsme měli hodně a určitě to je něco jiného, ten zápas než trénink. A radši budeme hrát ty zápasy než trénovat, protože je to velká dřina, no. Jak makáme. Hlavně v tom bruslení, tady se hodně bruslí. Ale už jsem si myslím zvykl a je to potřeba k tomu hokeji tady.
1: Počasí.
0: Dnešní obloha zůstane jasná až polojasná. Teploty vystoupí na 24 až 27 stupňů, na severu kraje na 21 až 24 a na horách naměří od 14 do 18 stupňů. Mírný severní vítr bude večer slábnout.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Pozor si dejte na průjezdu Starým Bydžovem, kde se srazila dvě osobní auta. S opatrností místem nehody projedete.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Pěkné úterní odpoledne s Českým rozhlasem Hradec Králové. Dva primatypy na prázdniny pro vás budeme mít v dobrém odpoledni Českého rozhlasu Hradec Králové. Reporterka Zuzana Boučková se přihlásí ze Dvora Králové nad Labem z tamních Šulcových sadů. A autokemping Rozkoš u České Skalice je také místem, kde si můžete užít pohotovou a aktivní letní dovolenou. Je také výhodně položenou základnou pro pěší turistiku, cykloturistiku, spojenou s výlety po okolních památkách a přírodních rezervacích. Více nám poví náš dnešní host, šéf autokempingu Rozkoš Petr Kejda na 14:30. A za chvíli přijde taky ten správný čas pro další díl zámeckého léta a tentokrát zamíříme do středních Čech. Příjemný poslech.
1: Dobré odpoledne s Romanou Joudalovou.

Dnes je léto trošku přívětivější, teploty nepřesahují třicítku, což je v porovnání s letošním prázdninovým teplotním průměrem docela osvěžující. No a tak si můžete užít také třeba osvěžující komentovanou procházku po Královéhradecké náplavce a podívat se na město z jiné perspektivy přímo od vody. Dnes vás čeká pohodová promenáda podél Labe, silné městské příběhy, architektonické perly i překvapivé souvislosti, které dávají Hradci jeho jedinečnou atmosféru. Objevíte cestou místa spojená s Josefem Gočárem, podíváte se na slavné stavby i jejich detaily, kterých si obvykle nevšímáme. Komentovaná vycházka Tajemství Hradecké náplavky začne dnes v 19 hodin a další informace a pokyny najdete na webu Hradeckého dobrého divadla. A Městské muzeum ve dvoře Králové nad Labem připravuje další komentovanou prohlídku na víkend. Letošní prázdninové výpravy za architekturou a historií města opět vede pan Jiří Satránský a ta sobotní nese název Sakrální architektura. Sraz bude v sobotu 15. srpna v 10 hodin v kostele nebo u kostela svatého kříže ve dvoře Králové nad Labem. Zájemci se můžou těšit na výjížďku po stopách duchovní historie a sakrálního umění dvora Králové i okolí. S průvodcem prozkoumají architekturu vybraných kostelů, které po staletí tvoří dominanty krajiny, skryté stavební detaily, proměny uměleckých slohů i příběhy spojené s těmito stavbami. Muzeum Dvůr Králové nad Labem prosí zájemce o tuto zajímavou vycházku, aby se zaregistrovali nejpozději do tohoto pátku. Kontakty a celý program najdete na webu Muzea Dvůr Králové nad Labem.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: V dobrém odpolední Českého rozhlasu Hradec Králové pro vás máme tip na příjemnou odpolední procházku, protože reportérka Zuzana Boučková také vyrazila dnes do Dvora Králové nad Labem a jela se podívat do Šulcových sadů, kde nedávno dokončili první velkou etapu revitalizace. Tak zdravíme do Dvora Králové nad Labem. Zuzko, dobrý den, pěkné odpoledne.
2: Pěkné odpoledne ze Dvora Králové přeji.
1: Tak ty jsi na místě, které je měsíc a půl od oficiálního otevření, a jaká je tam letní atmosféra?
2: Tak já teď sedím na úplně novém dřevěném lehátku pod korunami vzrostlých stromů a kousek ode mne bublá potok. V parku jsem dnes potkala několik dospělých s dětmi a starší babičky, které si přišly sednout na lavičku. Dříve to tu prý působilo spíše jako takový smutnější lesopark, ale teď maminky z kočárky, děti pobíhající kolem a na trávníku kousek ode mě sedí skupinka větších dětí na velkých dubových kostkách. Vypadá to jako skvělá venkovní učebna. Město tu vysázelo nové trvalkové záhony, ozdravilo stromy a na první pohled je vidět, že to tu prostě prokouklo.
1: Takže vznikla taková pěkná oáza klidu. Zuzko, ty jsi mluvila o dětech, o odpočinku. Co všechno tam vlastně pro návštěvníky přibylo nového? Můžeš nás tak jako provést po tom parku?
2: Velmi ráda. Tou největší novinkou a atrakcí pro děti jsou originální vrbová iglu, dřevěné průlezy a přírodní dětské hřiště. Děti si to tu užijí a navíc se tu i nepozorovaně vzdělávají. Parkem totiž vede nově hravá naučná stezka o místní přírodě. Jsou tu interaktivní tabule, věž poznání a úplná novinka frotážové pultíky. Pokud nevíte, co to je, tak to si vezmete obyčejnou tužku a propisujete si na svůj papír reliéfy zvířat a kytiček. Ale město myslelo i na velmi praktické věci. Je tu přes 30 nových laviček, pítko, stojany na kola a vznikly tu pěkně udělané mlatové cesty. Ty jsou mimochodem navržené tak, aby chránily kořeny starých stromů.
1: Slyšela jsem, že v parku vyrostla i jedna velmi zajímavá stavba, která prý zaujme na první pohled svým designem. Zaujala tě taky?
2: Zaujala a nikdy jsem nemyslela, že to řeknu, ale tou zajímavou stavbou jsou nové veřejné toalety. Jedná se o bezbariérové zázemí i s přebalovacím pultem, které tu dlouho chybělo. Budova má fasádu z takzvané kortonové oceli. To je takový ten stylový, jakoby zrezivělý kov. Pěkně to ladí s nedalekým mostkem přes potok ze školní ulice, který je ze stejného materiálu. A je vidět, že si s tím architekti opravdu vyhráli. A to je prý teprve začátek. V dalších fázích má město v plánu ještě opravit historický altán a předělat osvětlení. Ale už teď, po první etapě za necelých 9 milionů korun, stojí Šulcovy sady určitě za návštěvu.
1: Zuzaně Boučkové děkujeme za informace ze Šulcových sadů ve Dvoře Králové nad Labem. No a samozřejmě přidáváme také informaci o tom, že Zuzka v parku nezahálí, fotí, natáčí, takže jestli se chcete podívat, jak takové třeba vrbové iglu vypadá, nebo jaká jsou nová lehátka ve Dvoře Králové, mrkněte na náš web a sociální sítě Českého rozhlasu Hradec Králové. A Zuzaně děkujeme, pěkné odpoledne.
2: Pěkné odpoledne přeji a naslyšenou.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat kombinacím léků a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. Autokemping Rozkoš u České Skalice je stálicí v hledáčku rodin s dětmi, kteří si chtějí užít pohodovou, ale i aktivní letní dovolenou. Zázemí a vybavenost kempu se pořád zlepšuje a místo je taky zajímavě položenou základnou pro turistiku, cykloturistiku, výlety po okolních památkách a krásné přírodě. A já vítám dnes ve studiu Českého rozhlasu Hradec Králové šéfa autokempingu Rozkoš Petra Kejdanu. Dobré odpoledne, jsem rád, že jste přijel.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Tak když se řekne autokemping Rozkoš, tak to každý, kdo tam někdy byl, řekne, to je tradice. A někteří návštěvníci se tam vracejí od dětských let, třeba i několik desetiletí. Ale dlužno podotknout, že za ta poslední léta se tam hodně změnilo, naštěstí k lepšímu teda. Dáváte si záležet. Jak to tam teď vypadá? Jak byste charakterizoval tenhle kemping u vás? Máte to na webu jako bydlení nebo ubytování blízké přírodě?
1: Tak myslím, že slovo tradiční je úplně nejlepší, které jste mohla použít. V tom dobrém slova smyslu i v tom horším. To znamená, je to areál, který funguje už mnoho let, má spoustu svých věrných klientů, kteří se tam vrací. Z různých důvodů několik let příliš nestrétal. Teď jsme se do toho vrhli znova a snažíme se dohnat to, co tam tomu areálu dlužíme. Takže věřím, že teď i hosté uvidí spoustu novinek, které tam jsou a budeme na tom pracovat dál. A věřím, že to, co nám třeba maličko ten vlak ujel, takže ho brzy doženeme.
0: Je pravda, že tady v tom případě, pokud jde o to ubytování třeba ve stanech nebo v karavanech, tak je fajn, že si člověk nemusí představit takovou tu vyprahlou poušť a stan vedle stanu, protože je to opravdu to prostředí, je hodně zelené, té vegetace tam máte hodně a velmi příjemné.
1: Řekl bych, že úplně největší výhodou toho areálu je jeho rozlehlost. Ten areál je obrovský, takže když tam přijedete v hlavní sezóně a přijedete s partou třeba 10 stanů, tak vždycky najdete místo, kde můžete mít relativně soukromí, kde budete sami a kde nebudete zakopávat od ošňůrky od stanu u souseda. To je veliká výhoda, samozřejmě pro nás to znamená poměrně dost setkání trávy a podobných věcí, ale to už s tím prostě je spojený. Jinak, jak jste říkala...
0: Kromě těch stanů a karavanů jsou tam i nějaké pevné stavby, kde se dá ubytovat?
1: Jasně, my máme několik druhů chatiček, některé jsou se sociálním zázemím, se sprchou, některé bez. Potom máme apartmány dispozice, potom je tam možnost i dlouhodobého umístění karavanů a podobně. A samozřejmě můžete kdykoliv přijet s karavanem nebo s obytným autem a s vlastním stanem.
0: Jste kemp baby friendly?
1: Samozřejmě, děti máme rádi, rodiny má rád každý, takže snažíme se i pro děti dělat, co to jde. Je tam spousta hřišť, prolejzaček a podobně. Hnedka přes cestu je docela prima malá zoologická, takže v blízkém okolí je spousta cílů, na který můžou rodinky s dětma vyrazit, takže věřím, že se zabaví jak vevnitř v tom areálu, tak je opravdu v nejbližším okolí.
0: Tak zůstaňme ještě vevnitř, protože vy se snažíte každý rok udělat něco nového, zase to tam vylepšit a dívala jsem se samozřejmě na váš web, taky letos máte třeba bar na pláži, kde to teda na fotkách vypadá jako u moře.
1: Ano, ano, beach bar, bar na pláži, říkáte, to je naše hlavní chlouba letošní sezóny. Je to takový kousek ráje s bílým pískem, který jsme se tam snažili vytvořit, protože jinak to pobřeží zase tak jako impozantní není. Z těch dalších věcí, co se udělali letos, je to například půjčovna, ať už kol, šlapacích aircar, koloběžek nebo potom pedalboardu. A další věc, která se tam nově objevila, je obří trampolína, taková ta nafutovací budova pro, budova, nafutovací bublina pro děti. Na příští rok plánujeme minigolf, mini adventure golf se to jmenuje, takže je sice maličkej, ale bude náš, takový ten zelený, moderní. Plánujeme kavárnu, lomeno vinárnu a potom klubovnu, to znamená nějaký místo, kde můžete trávit čas, když třeba úplně nevíde počasí.
0: No a teď Rozkoš jako taková, Údolní nádrž je vlastně takové srdce celého toho regionu turistického Kladské pomezí. A jak jste říkal, je to skvělá základna pro výlety do okolí a tam totiž kam kterýmkoliv směrem člověk vyrazí, tak narazí velmi brzy na něco zajímavého.
1: Asi všichni provozovatelé by vám řekli, že tam jsou skvělé výlety do okolí. Nicméně u nás opravdu jsou.
0: Je to pravda.
1: To znamená, že přímo v rámci Skalice můžete navštívit tu maličkou zoo, jak jsem říkal, přímo přes cestu, nebo muzeum Boženy Němcové, Barunčinu školu. O kousek dál pak máte to největší lákadlo v regionu, to znamená Babičinu údolí a Ratibořice. A když ten perimetr rozšíříme třeba na 10 kilometrů, což je opravdu jako chvilička, tak se dostanete do hospitalu Kluc, dostanete se na zámky, Náchod, Nové město, pevnost Josefov v Jaroměři, potom pevnosti na Dobrošově, Jiráskova chata, Útul na peklo, prostě A ještě samozřejmě Zulu diská ve Dvoře Králové, to je velký hit. Takže tohle tam je mraky. A to ještě nemluvím o tom, že letos se otevřela úplně nová cyklostezka přímo kolem Roztoše v délce necelých 20 kilometrů. A je to prakticky po rovině, úplně perfektní výlet s dětmi na půl dne.
0: Na tu se dá vjet přímo z kempu asi.
1: Na tu se dá vjet přímo z kempu.
0: No, tak je to paráda. A pak se ještě taky snažíte vlastně ten prázdninový program obohatit o nějaké akce. A o kempu na Roztoši je známo, že je nakloněn motoristům všeho druhu, takže občas jsou tam nějaké srazy. Teď ještě v srpnu něco bude?
1: Zřejmě kvůli té ploše. Je to u nás velmi oblíbený pro tyhle velký srazy, zejména motoristů. Takže čekají nás ještě americká auta, to bude ten víkend kolem 23. Pak nás čeká jakási jízda Holanděnů a Němců, to je ten poslední víkend o prázdninách. Pak nás čekají výstava bílých ovčáků, to je ten první víkend v září a tak dále. Ale máte pravdu, že nejvíc to táhne ty aučičkáře, ať už to jsou, říkám, Ameriky, nebo srazy bavoráků, nebo tuning srazy a podobně.
0: No to táhne nejen je, že přijedou ukázat svá auta, své káry, ale taky asi návštěvníky, kteří se přijdou podívat.
1: Samozřejmě, je to win-win, to znamená pro všechny je to fajn, my jsme rádi za takovýhle akce a jsme rádi, že lidi můžou přijít se podívat, dát si u toho pivo a zažít tam hezký den.
0: Děkujeme za návštěvu ve studiu Českého rozhlasu Hradec Králové Petru Kejdanovi, šéfovi autokempingu Roztoš. A držíme vám palce, ať se vám daří tu laťku posouvat pořád výš a všichni jsou u vás tak spokojení, jako je to teď. To je fajn, dobře nastavené, ať se daří hezký zbytek léta.
1: Moc vám děkuju za pozvání a slibuju, že se budeme snažit.
0: Hezký den.
1: Naschledanou.

0: Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové a každé všední prázdninové dopoledne s námi můžete poznávat zámky a soutěžit o zámecké cestovatelské balíčky a o víkendu pak nabízíme velké rozhovory se současnými majiteli zámků. To vše v našem zámeckém létu. A pokud vám dopolední vysílání uteče, tak nevadí, můžete si ho poslechnout i odpoledne, vždycky v tomto čase. Kam tedy zámecké léto zamířilo dnes, nám poví náš průvodce František Kinský.
1: Zámecké léto.
2: Na výlet teď zamíříme na Nymbursko, na zámek Loučeň. Ten pro Karla Arnošta z Valdštejna projektoval architekt František Maximilián Kaňka. V tamním parku se můžete ztratit ve 12 labyrintech. Snad tam nezabloudila kolegyně Jolana Nováková.
3: Návštěva zámku Loučeň, to je vlastně taková návštěva u knížete. Uslyšíte tady vyprávění o šlechtickém rodu Turn Taxisů, žil tu kníže Alexandr, milovník exotických výprav a nejen těch, kněžna Marie, která ráda a dobře malovala, nebo princ Erich, propagátor fotbalu. Prohlédnete si různé předměty, které používali. Dá se tady strávit celý den, protože k zámku přiléhá rozlehlý anglický park a v něm velké lákadlo. Jedinečný soubor 12 bludišť a labyrintů. Na jeden z nich se právě teď dívám s kastelánem Vratislavem Zákoutským.
4: Teďka koukáme ze zámeckého mostu na ten poslední 12. labyrint, který je věnovaný Karlu IV. Jmenuje se Královský. A je to vlastně taková velká mozaika nebo mandala, je ve velikosti rozety katedrály svatého Víta Václava Vojtěcha a měl by vás vlastně sám vést.
3: Labyrintem vede jediná cesta, i když pořádně klikatá, za to v bludišti narazíte na různá rozcestí, ale ne každá z cest vede tím správným směrem. My jsme s panem kastelánem nezabloudili, došli jsme až na nádvoří zámku a ten tady stojí od roku 1713.
4: Kdy tady Arnošt z Valdštejna potřeboval rychle postavit nějaký nový moderní barák, aby mohl bydlet moderně. A původně, když ho slavný český barokní stavitel František Maximilián Kaňka postavil, tak to byl vlastně samostatně stojící zámek do L a samostatně.

0: pravdy.
1: To číslo je někde kolem 10 až 14. Kníže se o ty děti perfektně postaral. Máme tady spoustu domečků, ale nejenom na Loučeni, ale třeba v Boleslavi nebo v Nymburce, které postavil pro ty své milenky a ty děti. Takže tak to prostě bylo. V tomhle tom byl kníže velice zodpovědný.
2: Můžeme sem?
1: Tady možná za zmínku stojí loučenský vynález, a to je praní špinavých peněz. Tady jsme u pana komorníka a pan Otto Bouda měl za úkol vyprat peníze, protože kníže nemůže platit nějakýma špinavýma nebo zmuchlanýma penězma. Takže se mince mily hmídlové vodě a bankovky se žehlily želičkou, aby prostě vypadaly jako, že jsou noví a že kníže jde zrovnou z banky.
2: Máte tady na zámku taky duchy, strašidla, nadpřirozené bytosti?
1: My jich máme několik. Tím nejdůležitějším je dobrý duch tohoto zámku, naše bílá paní Loučenská, paní Terezie Berková z Dubé a na Loučeni. Do níž se nám převtěluje naše paní majitelka Kateřina Šrámková a sama tady někdy jako bílá paní provádí.
2: Já už jen dodám, že zámek je otevřený od roku 2007, prohlédnout si ho můžete celoročně a řadí se mezi návštěvnicky nejoblíbenější památky u nás.
3: Zámecké léto.
4: Zámek Loučeň si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
3: Zámecké léto s Františkem Kinským. Užijte si s námi zámecké léto a vyhrávejte v našem vysílání až do konce prázdnin zámecké cestovatelské balíčky obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Yeah.

0: láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.

Řekni, kdo se lásky tvojí dovolá a koho z nás máš na hraních.

Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. Letní měsíce lákají na teplé filmové večery pod otevřenou oblohou a také hradecké kino Biocentrál má svoji letní scénu. Letní kino Biocentrál najdete v Gajerových kasárnách vedle kavárny Bike Azyl a promítá hlavně filmy z posledních let, které v klasických sálech nedostaly tak velký prostor. Dnes od 21 hodin to bude film Sirat. Zve na divokou párty uprostřed marockých hor, syrovou svobodu se skupinou technonomádu, kde si hluboko v poušti. Sirat je taková filmová apokalypsa, která šokovala na festivalu v Cannes a kromě ceny poroty si odnesla pověst nejoriginálnějšího filmu festivalu s kultovním potenciálem. Můžete ho tedy vidět dnes od 21 hodin v letním hradeckém kině Biocentrál v Gajerových kasárnách. Další informace a vstupenky najdete na webu kina Biocentrál. Centrál Hradec Králové. A letní kino v kempu Stříbrný rybník v Hradci Králové zítra 12. srpna od 20.30 má na programu promítání filmu Román pro ženy, české filmové komedie podle knižní předlohy Michala Vývega. A toto kino najdete v severovýchodní části areálu Stříbrný rybník v kempu u klubovny. Vstup do letního kina je zdarma, je tam zajištěno i občerstvení, ale když bude pršet nebo bude bouřka, tak se promítání nekoná, tak s tím počítejte. Na celý program letního kina v kempu Stříbrný rybník se můžete zase podívat na webu tohoto kempingu.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Specialistka na kyberkriminalitu pomůže vyřešit případ šikany na sítích. Premiéra kriminálního seriálu inspektorka Candice Renoirová. ČT2. Nástroje jeho pomsty se stanou záhadná dívka a italský povstalec. Dva díly seriálu Hrabě Monte Cristo. A ČT Art uvede příběh osudové lásky dvou velkých filmových hvězd. Dokument Romy a Alan Věční milenci. Úterní večer s Českou televizí.
2: Dobrý den.
3: Mautsta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
2: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
3: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
2: Píšu si, za sucha, volejte i hned 602 489 489.
3: Firma Havelka, do konce srpna letní ceny uhlí. A pozor, přijedou za sucha.
4: Je 15 hodin.
5: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
4: V červenci přibylo v našem kraji nezaměstnaných. Silniční radary v Náchodě a okolí zaznamenaly v první polovině roku přes 4700 přestupků. Stát připravuje zátěžový test e-dokladů, žádá o pomoc i uživatele aplikace. A v noci se vyjasní a ochladí. Dobré odpoledne vám přeje Alena Brantová. Nezaměstnanost v Královéhradeckém kraji v červenci vzrostla na 4,1%. Práci si v regionu hledalo 15 216 lidí, což je proti červnu o 650 víc. Vyplývá to z čerstvých údajů úřadu práce. Nejvíc lidí bez práce bylo na Náchodsku, nejméně naopak na Rychnovsku. V Náchodě a okolí ubylo dopravních přestupků zaznamenaných silničními radary. Vyplývá to ze statistik Náchodského městského úřadu. Stacionární radary na 10 měřených úsecích zaznamenaly 4755 přestupků. To je skoro o pětinu méně než za stejné období minulého roku. Nejčastěji povolenou rychlost překračují řidiči ve věku od 640 do 60 let.
6: Nejvíc řidičů překračujících rychlost zachytil radar v Českoskalické ulici v Náchodě, kde městská policie eviduje téměř 2000 přestupků. V téměř 60% šlo o řidiče z ciziny. Vůbec nejvyšší rychlost úřady naměřily v Malém Poříčí na výjezdu na Hronov, kde jel jeden z řidičů rychlostí 131 km v hodině. Z Náchodska Václav Plecháček, Český rozhlas.
4: Stát chystá na čtvrtek velký zátěžový test e-dokladů. Před podzimními komunálními a senátními volbami chce ověřit, jestli systém ustojí nápor tisíců uživatelů. Ministerstvo vnitra žádá lidi, aby se do aplikace přihlásili ve čtvrtek ve 13 hodin. Sport. Výškař Jan Štefela nepostoupil na mistrovství Evropy do finále. V kvalifikaci skočil na podruhé 219 cm. Laťku o 4 cm výš už bronzový medailista z loňského mistrovství světa nepřekonal. V kvalifikaci skončil taky diskař Marek Bárta. Dařilo se naopak sprinterům. Jonáš Kolomazník a Štěpán Števka postoupili do semifinále závodu na 110 metrů překážek.
5: Počasí.
4: Dnešní noc bude jasná nebo skoro jasná a chladná. Teploty klesnou na 12 až 9 stupňů, v údolích až k 5, na horách na 9 až 6 stupňů. Foukat má jen slabý severní vítr.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
4: Na dálnici D11 pozor, mezi 83. a 83.5 kilometrem ve směru na Hradec Králové. Na krajnici stojí porouchané osobní auto, projíždějte kolem opatrně.
5: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: Po 15. hodině pokračuje úterní odpolední vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové. Není důležité, jestli chodí trénovat do oficiálního sportovního klubu, prostě mají rádi fotbal a chtějí hrát. A právě pro takové děti připravilo Vrchlabí týdenní soustředění pod dohledem zkušených trenérů z celého kraje a za chvíli se tam vydáme. A naučíme vás také připravovat taštičky z tvarohového těsta plněné mletým masem a klobásou. Tuhle pochoutku udělá podle výherního posluchačského receptu po svém michelinský šéfkuchař Roman Paulus. A je to další z letošních soutěžních receptů pořadu Pochoutkový rok. A po půl čtvrté můžete inzerovat v Radiobazaru. Hezký poslech.
5: Dobré odpoledne s Romanou.

Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. Na Sabbatfestu jste asi ještě nebyli a ani být nemohli, protože brány jeho prvního ročníku se v zemi Keltů v Nasavrkách poprvé otevřou o víkendu 14. a 15. srpna. Areál keltského opida se od pátku do soboty, tedy na dva dny, promění v dějiště hudby inspirované fantasy, pohanskými tradicemi a evropským folklorem. Na všechny fanoušky a návštěvníky čeká hudba, oheň, tanec. Nezaměnitelná atmosféra přímo mezi hradbami tohoto unikátního a magického místa keltského opida. Na pódiu se představí 9 kapel z 6 evropských zemí. Oba festivalové večery uzavřou velkolepé koncerty s ohnivými show a po půlnoci se celé hradiště promění v divoký taneční sabat pod hvězdami. Kromě koncertů se můžete těšit i na řemeslný jarmark, různé workshopy, taneční a šermířská vystoupení, komentované prohlídky keltského opida, čajovnu i bohatou nabídku tradičního a stylového jídla a pití. Festival nabízí program i pro rodiny s dětmi, které ocení zónu s atrakcemi v lesíku hned vedle hradiště. A bude to poprvé a můžete být u toho. Více najdete na webu keltského opida v Nasavrkách zemněkeltů.cz.

0: Téměř 50 dětí se přihlásilo na letošní fotbalový kemp ve Vrchlabí. Většina z nich už několik let kope za své kluby, ale přišli i úplní nováčci, aby se tuto hru naučili a poznali nové kamarády. A právě i pro ně trenéři toto soustředění připravili. Za pár dní poznali základy této hry a většina z nich si splnila i sen poznat své fotbalové vzory.
1: Marťas! Pojďte už.
2: Pojď sem. Normálně poběžíš k míči.
3: Já to vím.
2: Jo, odstoupíš si o 3 kroky dozadu, o 2 kroky doleva. Jdeš, míč musíme lehce podkopnout. Budeme se ho snažit poslat pravý tyči.
4: Ruda tady poslouchá pokyny trenérů. Není tady úplným nováčkem. Na kempu už je po několikáté.
5: Asi po 6., 7.
4: 8letý Ondra už je také na hřišti, připravený. Ondro, co vás tady čeká všechno?
6: Fotbal. Nějaký překážky, běhání.
4: Co se tady naučíte nového?
6: Nějaký kličky, větší rány.
7: Sebo! Ale aspoň si vystřelil. Co se počítá?
4: Mezi 16 trenéry je Jakub Senský. Ten už je tady v roli trenéra po 5. Takže už řada zkušeností.
8: Je to tak. Už jsem tady 5. rokem a musím říct, že každým rokem se tady naprosto užívám.
4: Jak tak koukáme, tak už při rozcvičce je vidět, že někdo to s balónem opravdu umí, ale jsou tady i úplní nováčci.
8: Fotbalem to tady žije neskutečně, Vrchlabí fotbal miluje a proto je důvod, proč se tady koná i tenhle fotbalový kemp.
4: Na trávník nám nastoupilo necelých 60 malých sportovců.
9: Každý rok se pohybujeme okolo 60 dětí a jsme za to rádi, že děti mají chuť sportovat a rodiče v tom podpoří.
4: Říká trenér Tomáš Štírků, ti, co přišli poprvé, co se za ten týden naučí?
9: Myslím, že si osvojí základní fotbalové dovednosti, něčem se i zdokonalí, ale hlavně si užijí hodně zábavy, hodně her a spoustu zážitků získají s kamarády.
4: Fotbalový tábor všichni ukončí společným turnajem. Z Vrchlabí Kateřina Kohoutová, Český rozhlas.
10: Jsme s vámi i na Trutnovsku. Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

Fandíte Královéhradeckým otrokům? Chtěli byste zažít na vlastní kůži fotbalový zápas FC Hradec Králové versus FC Viktoria Plzeň? Příští týden poslouchejte pozorně naše vysílání a vyhrajte vstupenky na zápas, který má pod Královéhradeckými lízátky výkop v neděli 23. srpna v 17 hodin. Když pod lízátka na fotbal, tak s Českým rozhlasem Hradec Králové, rádiem vašeho kraje.

0: Pěkné úterní odpoledne s Českým rozhlasem Hradec Králové. Už v neděli vám Patrik rozehnal v letošním jubilejním ročníku pochoutkového roku, připomněl nejlepší recept roku 2023. Byly to taštičky z tvarohového těsta plněné mletým masem a klobásou původně od pana Rudolfa Cibulky z Šošůvky v Moravském Krasu. Naučíme se je teď dělat s michelinským šéfkuchařem Romanem Pavlusem. To všechno při speciálním narozeninovém ročníku pochoutkového roku, kdy mezi sebou soutěží všechny úspěšné recepty z předchozích 9 let a záměrně je nedělají znovu naši posluchači, kteří s nimi vyhráli, ale porotci a profesionální kolegové, tedy Ivan Vodochodský, Vojtěch Vrtiška, Naďa Konvalinková, Josef Maršálek, Jarda Sapík a právě Roman Paulus. Ten je udělal téměř stejně jako ve výherním receptu, jak zjistil Patrik Rozehnal.
1: Kdyby se nám jako chtělo, tak bychom je nakonec mohli ještě opíct.
2: To by bylo dobrý.
1: Co se surovin týká, tak potřebujeme 250 gramů měkkého tvarohu, 250 gramů hrubé mouky, 200 gramů vařených brambor, 2 vejce, lžičku soli a potom samozřejmě také mouku na pomoučnění válu. Na náplň to máme 150 gramů uzeného masa a 100 gramů vepřové klobásy, já jsem to udělal 1:1. A na ten špenát je to 400 gramů špenátového protlaku originál, my použijeme listový špenát, 3 stroužky česneku, lžička soli, 2 lžičky sádla, hladkou mouku, mléko, vodu, no a nakonec přijde ještě orestovaná cibulka na sádle.
2: To bude dobrý.
3: Pochoutkový rok.
2: Začínáme asi náplní běžně, abychom si namleli to klasicky, prostě uvaříme uzený maso, klobásy tak, jak jsou a nameleme to?
1: Je to tak, pouze se to pomele podle receptu.
2: Takže jdeme na těsto. Brambory vařené?
1: Já jsem uvařil brambory ve slupce, potom jsem je oloupal a nechal jsem je přes noc v lednici, ale nepřikrytý, aby trošku proschly.
2: A pak se to propasíruje pasírku na brambory, nebo přesí to, nebo co, nebo jenom rozmělní?
1: Já jsem ty brambory nastrouhal najemno.
2: Přidáme tvaroh.
1: Smícháme. Osolíme. Přidáme vejce. Já pracuji v misce, dokud je to taková, řekněme, matlavá hmota. Potom budu přidávat hrubou mouku a teprve, až těsto bude mít takovou hustší konzistenci, tak si to celé přendám na pracovní plochu a těsto dokončím rukama.
2: No a jak z toho uděláme taštičky?
1: Těsto si vyválíme, trošku ho teda podsypeme, aby se nám nelepilo jak na váleček, tak na pracovní vál. Těsto máme vyválené, vypíchneme.
2: Kolečko.
1: Já tady mám přímo takové to tvořítko.
2: Na pyrohy. Takovou tu propadlinku s ozubeným okrajem, který pak, když přeložíme na půl, tak to přitiskne jednu půlku v taštičky k druhé. A teď teda do toho středu dáme
1: mleté maso s klobásou. Uzavřeme a zmáčkneme.
2: A pak to dáváme do té vařící vody osolené?
1: Přesně tak. Takže bych je vařil z každé strany zhruba 2,5 minuty.
2: Teď se vrhneme na přílohu.
1: Ano, ano, my si uděláme jížku a za pomoci sádla.
2: Takže kolik tak? 50-40 gramů sádla?
1: A 2 lžičky, ano, ano. Necháme rozpustit.
2: Přidáme stejné množství mouky? Jaké?
1: Hladkou mouku použijeme.
2: A tu jížku děláme jakou?
1: Uděláme světlou jížku do špenátu. Jížku máme hotovou. Připravíme si metličku. A podlijeme.
2: Kolik té smetany tam dáme?
1: Dáme 100 ml a v případě potřeby ještě trochu přidáme. Bude to tady takový v podstatě krémový bešamel. Když máme špenát trošku vodnatější, jako mám já, tak můžeme klidně přidat už teď, že špenát ještě pustí vodu. Je tedy zblanžírovan, tady ten je mražen. Česnek tam takhle pěkně nastrouhám. Tak a musíme samozřejmě také osolit, opečíme a necháme ještě provařit. Takže zatímco se nám tady špenát bude provářet, tak si ještě připravíme cibulku. Máslo máme rozehřáté a zarestujeme do zlatova.
2: Ukrajuješ další kousek sádla, máš další pánev.
1: My si ještě na sádle ty taštičky opečeme. Hele, jdeme na to. Hezký šťavnatý, tvarohovo-bramborový těsto, bych řekl, že je opravdu lepší varianta, jak pouze to bramborový. Krásně to zjemnělo.
2: tečou sliny. Ahoj, Roman.
1: Mějte se krásně, dobrou chuť vám i Patriku tobě.
0: Taštičky z tvarohovo-bramborového těsta plněné masem a klobásou zachutnají každému. Recept Romana Pauluse na ně najdete na stránce pochoutkovýrok.cz a je tam samozřejmě i původní recept od pana Rudolfa Cibulky ze Šošůvky v Moravském Krasu. A v neděli si připomeneme recept, který se v roce 2024 nejvíce líbil vám, posluchačům. A budou to sladké kynuté rohlíky, které se svým vylepšením upeče cukrář Vojta Vrtiška.
3: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok.

0: Radio Bazar. Telefonní číslo do studia Českého rozhlasu Hradec Králové je 726 46 46 46 46.
1: Dobré úterní odpoledne. Na telefonní číslo, které jste právě slyšeli, můžete zavolat, pokud chcete v následujících minutách uveřejnit ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové svůj inzerát. A dobré odpoledne. Tak jste dneska první na řadě, co nám nabídnete?
2: Tak jsem to vyhrál dneska.
1: Dneska jste to vyhrál.
2: Chtěl bych nabídnout nadhorní soupravu 2+1 plus hořáky. Dále bych tady měl špalíkovačku do 8 až 10 cm, je to na podvozku s vlastním pohonem. Je to hodný za malý traktor za čtyřkolku. A dále bych měl tady invalidní vozík, starší a jezdecké sedlo. Je to na holičku. A je to 604, 82, 73, 90. Děkuji, pěkný den.
1: Pěkný den, na Holicko naslyšenou. Autogenní soupravu z hořáky a s příslušenstvím nabízí pán dále špalíkovačku, která zkousne větve o síle 8 až 10 cm. S vlastním pohonem dá se zapojit třeba za malotraktor nebo za čtyřkolku, invalidní vozík a jezdecké sedlo. 604, 82, 73, 90. Dobré odpoledne, Radio Bazar.
3: Dobrý den, tady Rotar, vás léče, já bych prosím vás chtěla nabídnout kotel Rotar a šicí stroj, který je starý přes 90 roku.
1: Tak já vás poprosím, máte velmi špatný signál, takže šicí stroj, to jsem rozuměla, a to první bylo co?
3: Šicí stroj na Čilevá, je přes 90 roku starý, ale je funkční.
1: Šicí stroj, a před tím šicím strojem?
3: Kotel Brutar, jo?
1: Kotel Brutar. A jaké máte číslo?
3: 604, 662, 760.
1: Do Chvaletice. Tak děkujeme, hezký den. Tak nabídka z Chvaletic, přes 90 let starý funkční šicí stroj a kotel Brutar. 604, 662, 760. Dobré odpoledne, tady je Český rozhlas, Radio Bazar.
4: Dobré odpoledne, já bych chtěla nabídnout zdarma asi 20 gramofonových dlouhohrajících desek. A potom tady mám malý mražák 50-litrový, u kterého je potřeba vyměnit jenom těsnění. Také zdarma. A je to na telefonním čísle 608 460 249.
1: Odkud voláte?
4: Z Hronova.
1: Hronov. Ano, pěkný den a naslyšenou.
4: Naslyšenou.
1: Paní volá z Hronova a nabízí zdarma 20 LP gramofonových desek, velkých černých desek, LPček a mrazák 50-litrový, který funguje a

0: Je to všechno na telefonním čísle 776 087 450 a je to Usmiřic.
1: Usmiřic, ano, pěkný den a naslyšenou. Pán volal od Smiřic a nabízí pračku Romo, takovou tu výživou s vrtulkou, 40 na 40 úzkou. Dá se použít třeba, pokud děláte zabíjačku na vymývání střev, je funkční. A potom střední kolo s přehazovačkou a brzdami Shimano 776 087 450. Pokračuje Radio Bazar a já vás vítám. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne. Já nabízím zavařovací hrnce, jeden klasický s teploměrem a jeden šikovný s kohoutkem na stáčení propařované šťávy. Mm-hmm. A dál bych nabídla malou fritézku a toustovač.
1: Fritéza a toustovač. A jaké máte číslo?
2: A číslo mám 728 280 653.
1: Ano. Odkud k nám voláte?
2: Hradec Králové.
1: Hradec Králové. Pěkný den přejeme, naslyšenou.
2: Děkuju pěkně, taky, naslyšenou.
1: Zavařovací hrnce má dva paní, jeden takový ten klasický s teploměrem a jeden, ve kterém se dají připravovat propařované šťávy a fritézu a toustovač. 728 280 653. Dobrý den, Radio Bazar. Můžete.
3: Dobrý den. Já bych nabídla dvoukřídle palubkové vchodové dveře 150 cm šíře modřínové a dvoukřídla garážová vrata palubkové modřín. Šíře je 240 cm a je to značka je hlavně. Mm-hmm. A ještě bych měla gauč z ohýbaných chromovaných trubek. A to je také hlavně. A bylo by to i to holicko. A je to na 731 589 248. Uh-huh. Moc krát vám děkuji.
1: Pěkný den, naslyšenou.
3: Taky, naslyšenou.
1: Paní nabízí vchodové dveře, dvoukřídlé palubkové z modřínu a vrata garážová dvoukřídlá z modřínu palubková levně a gauč z ohýbaných chromových trubek na holicku 731 589 248. Máme to pro dnešek všechno.
4: Tento pořad si můžete znovu poslechnout v našem audioarchivu na webu hradec.rozhlas.cz.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Riegerem a v neděli nás čeká audience u baronky Jany Germeny z Hildprantové na vodním zámku Blatná.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

Paul McCartney, posloucháte Český rozhlas Hradec Králové a než udeří 16. hodina a budou tu další zprávy s Alenou Brantovou, tak ještě zaspívá Petr Spálený anebo zahraje kapela Queen. Pak se můžete těšit na dnešní humoriádu, jejímž hostem bude Petra Černocká a provede vás Patrik Rozehnal. Pěknou zábavu.

0: Je 16 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Návštěvníkům nově otevřeného koupaliště v Novém Městě nad Metují chybí parkovací místa. Hradecký krajský soud rehabilitoval svědka takzvaného číhošťského zázraku Václava Trtíka. Hokejisty Hradce Králové čekají 3 přípravné zápasy v jednom týdnu. Noc i zítřek budou bez mraků, noční teploty klesnou ke 12 stupňům. Hezké odpoledne vám přeje Alena Brantová. Nově otevřené biotopové koupaliště v Novém Městě nad Metují navštívili v prvních 2 dnech provozu téměř 3000 lidí. Míst na parkování je u areálu ale jenom 60. Správkyně koupaliště Olga Dvořáková proto doporučuje odstavit auto v centru města.
2: Na náměstí se parkuje, ačkoliv to nejbude žádoucí, že? Protože přece všichni vědí asi, že se tam tady trošku bortějí ty hradby. A jinak parkoviště další je za zámeckou zahradou vlastně u auly. A po schodech jste tady za 10 minut, celkem kousek.
0: Soud dnes rehabilitoval očitého svědka takzvaného číhošťského zázraku Václava Trtíka. Ten byl v roce 1950 vyslýchaný a vězněný v souvislosti s perzekucí kněze Josefa Toufara, kterého umučila komunistická státní bezpečnost. Krajský soud v Hradci Králové dnes rozhodl, že Trtík byl zadržovaný nezákonně. Rozsudek není pravomocný. Státní zástupce si nechal lhůtu na podání stížnosti. Václav Trtík zemřel v roce 2007. O jeho očištění usiluje jeho dcera. Ode dneška platí pro celou republiku výstraha před hydrologickým suchem, tedy takovým, které se vyskytuje zároveň v podzemních i povrchových vodách. Hydrolog Martin Pecha z Českého hydrometeorologického ústavu potvrdil, že v Česku už nejsou žádné oblasti, kde by nebyly problémy ve vodních tocích nebo v podzemních vodách. Špatná je podle něj i předpověď na zbytek týdne, kdy budou teploty znovu dosahovat tropické třicítky.
1: Sport.
0: 3 přípravné duely během 6 dnů absolvují tento týden extraligoví hokejisté Hradce Králové. Dnes o 17:30 nastoupí v Jihlavě, ve čtvrtek hostí Olomouc a v sobotu přivítají rakouský Salzburg. Asistent trenéra Petr Koukal v tom ale žádný problém nevidí.
1: Počasí.
0: Noc bude jasná a chladná. Teploty klesnou na 12 až 9 stupňů, v údolích až k 5, na horách na 9 až 6 nad nulou. Foukat má slabý severní vítr. Zítřek přinese většinou slunečno s teplotami 24 až 27 stupňů. Na severu kraje 21 až 24 a na horách naměří od 15 do 19 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Kvůli stavebním pracím počítejte na Královéhradecku s omezením na silnici číslo 35 mezi Všestary a nájezdem na D11 na exitu 95. Jezdí se tam ve zúžených jízdních pruzích a má to tak být až do října.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: jsme to chtěli vysílat, víte?
1: Humoriáda.
2: Přidejte se mezi tisíce těch, kteří se baví této hodině ve vysílání Českého rozhlasu a vybírají si ukázky podle svého a taky podle toho, co nabídne dnešní host. A tím je Petra Černocká. Tu zdraví, Patrik Rozehnal.
3: Ano, hezký den.
2: Jaké je léto u Petry?
3: Trošičku teploučko.
2: Dneska je to lepší.
3: Dneska je to lepší, ale do výhled vypadá tak, že to mě nechají jenom tak odfrknout.
2: Ano.
3: A pak zase přitopějí.
2: Zpívá se hůř ve vedru?
3: No takhle, zatím jsem měla tu smůlu na těch poutích, Anenská pouť a Krajkářka. Takže oni, ty diváci, většinou krásně sedějí pod slunečníkama, ale když to je ve špatnou hodinu, tak naopak na to moje jeviště mi to svítí rovnou na hlavu. To je těžký život zpěvačky.
2: Říká Petra Černocká, bavit se budeme v této hodině. Humor.

0: Tak jo, jsme tady.
1: Ano, dobrý den.
0: Alice Springs na úvod, Petra Černocká, druhá zpěvačka ve studiu naživo.
1: Ano, Alice je výborná, výborná. A ta písnička, ona se píše sama a nevím, co dělá potvůrka. No, tak to nevadí, ale...
0: Zmizela tak jako z toho veřejného
1: trošičku na chvilku
0: života.
1: Není vidět.
0: Ale případ dělala i jiný typ muziky než
1: já mám pocit, že buď vážnou nebo čes, že mě s tím zaskočá. Ona je prostě má opravdu jako muzikální...
0: Talent.
1: Jako ten talent, no.
0: Co vybere Petra pro naše posluchače?
1: Já vyberu Pomoc Dvořákovi. A jak se řekne Dvořák, tak všichni tušej, že jako závěsu za ním bude kdo? Jiřina Bohdalová.
2: Jednou taky se nestrefil teda, musím říct, protože měl nemocnou maminku velice a já jsem v té rodině vždycky fungovala takovým způsobem, jako že mě zavolali, jestli nemám známýho doktora. Já jsem to všechno zařídila, protože to já dělám ráda. A tak mi zavolal taky, když měl nemocnou maminku, jestli bych někoho neměla. Já jsem měla zrovna ve Střešovický nemocnici, která tenkrát byla na veliký úrovni, vojenská nemocnice, tak jsem tam měla lékaře známý. Tak jsem tam zavolala, oni mě doporučili k nějakému, nebudu jmenovat, ani si ho nepamatuju pořádně to jméno, ale přesně to, co bylo té mamince, tak mě doporučili k nějakému panu profesorovi. A přišli jsme tam, nechali jsme maminku na chodbě a vešli jsme, on nás pozval do své kanceláře, ten pan profesor, posadil nás na pohovku a sám seděl naproti nám a za ním byla skříň. A jak říkal Láďa Dvořák o té mamince, co jí je, tak se najednou zakoukal na tu skříň a na té skříni byla malá bysta Lenina. A ten pan profesor splet toho Dvořáka, protože jak se ten Dvořák zakoukal na toho Lenina, tak se ten pan profesor otočil směrem pohledu toho Vladimíra, viděl, že sleduje toho Lenina a splet toho Dvořáka tím tónem, že řekl: to mi dala jedna doktorka ze Sovětského svazu. A Dvořák, tam bude ležet jeho maminka, tak chtěl se mu nějak do té přízně vlichotit. A povídá: to nevadí, já mám doma taky budhu a nejsem buddhista. To byl naprostej konec, protože já jsem věděla, že to je jeden z největších partajníků. Tak jsem se začala hystericky usmívat a dělala jsem pořád. On, teda Láďa by si taky pro for zlomil nohu. A ten pan profesor jenom suše řekl: já jsem totiž přijel s prvním tankem generála Svobody, víte. A to už ten Dvořák byl úplně v rejži, ten ztratil humor a když jsme vyšli ven, tak povídá: já tady maminku nenechám, on jí zabije.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Petro, ve své době, takhle v té éře televariety, nějaká protekce třeba z toho, že jste byla zpěvačka? Nebo
1: no, byla jsem tam párkrát, to jo, ale oni brali ty nejlepší, takže asi jsem tehdy byla jako fakt dobrá.
0: No, teď nemyslím jako za profesi, ale jestli jste využila někdy toho právě známého obličeje, známého hlasu, že třeba na úřadu, já nevím, ve své době jste dostali dřív telefon, nebo nějaké podpultové zboží, anebo nějaký úředník se tak jako usnesl, že je to Petra Černocká.
1: Já si nespomínám.
0: Ne.
1: Já jsem na to měla manžel. A ten to uměl. Kdyby to bylo trapný. Já i teď, já nejsem na internetu, já si nechci sebe prezentovat a on to uměl, on byl manažer kapely, tak to uměl. Ale myslím si, že prostě to, ne, měla jsem, a když mluvíme o tomhletom televariety, jestli už jsem to tady jako nenapráskala, ale ta Jiřina Bohdalová měla překrásný šaty vždycky. To se šily na každý ten pořad a ona měla úžasnou švadlenu a postavu a všechno.
0: A měla i ty svoje kapesničky k tomu.
1: No, kapesničky jsem nechtěla. Ale ty všechny kostýmy krásný jsem, když jsem měla kliku, i vzala po druhý někde, nenápadně, mi je dali v té televizi, protože jsme měli stejnou figuru.
0: Aha.
1: A velikost a vejšku a všechno. Takže si mohla nosit po Jiřince hezký šaty z televariety.
0: Tak to já teď budu se schválně dívat, protože některé ty šaty byly tak výrazné, že si je dodnes člověk pamatuje, jestli je náhodou někde v nějakém pořadu nevidím na těch sešernost.
1: Ne, ne, já si myslím, že oni takticky řešili spíš takový ty modely, aby se na to jako, aby si to nikdo nevšiml, jako, anebo který už třeba 2 roky už tam leželi. No, ale měli jsme úplně stejný číslo šatů a na ní to šili přesně, tak jsme měli stejnou figurku.
0: Bylo to někdy opačně, že Jiřina měla něco po Petře Černocké.
1: Já si teda myslím, že jsem byla proti Jiřině tak bezvýznamná, že by to vůbec nenapadlo.
0: No ale mohli to využít, to je
1: mohli,
0: asi
1: ty kostymérky. To, no já kdyby. Jsem byla přeci jenom o něco, Jiřina byla elegantní, že jo, a já jsem byla o něco mladší, takže jsem spíš tak trošku zkoušela tu mladistvou módu, jo, to by nebylo ono, Já do dneška se dovedu oblíknout strašně praštěně, jo, když mě to jako...
0: Jako co no, třeba?
1: Já nevím, pládalý kalhoty, co pak mi to sluší. Nesluší, ale jsou rozkošný, je to pohodlné.
0: Takže ta moda oversize? To...
1: Jo, klidně. Já mám tak jednu velkou košili, že tuhle jsem si říká, že si snad opravdu vzadu trošku zaštukuju s uším. Jo, ale je to strašně roztomilý. Když z toho kouká docela hezká hlava, tam je zbyla jako hlava dobrý. No a tu postavu, když se mu trošku vyšší, jako ten špalek pod těma keckama, jak se v tom sice blbě chodí, ale vypadám tak sošně, no. Já s tou módou se furt zabývám, to je moje slabina.
0: Říká, přiznává Petra Černocká. Vy teď dejte hlas buď Jiřině Bohdalové a nebo Miloši Kopeckému. Vybíráte si na telefonním čísle 731 800 900 přímým voláním nebo SMS-kařením na číslo 90 01 04. Ještě jednou připomínám, Ačko Jiřina Bohdalová, Bčko Miloš Kopecký. A k tomu jedna píseň, ať na to máte čas. V Humoriádě, kterou poslou

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude tentokrát spisovatel, režisér a dokumentarista Petr Horký.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
3: Vysíláme dnes s Petrou Černockou humoriádu a taky s vámi. Na telefonu jste ve spojení přes číslo 731 800 900 a máte možnost si vybrat další ukázku, zvolit. Buď Jiřinu Bohdalovou nebo Miloše Kopeckého. Kdo tam je? Dobrý den po telefonu. Poprosíme stišit se rádio, ať se dobře rozumíme. Halo. To je vzkaz pro všechny ostatní. A kdo tam tedy je?
4: Dobrý den, tady je Záhorie, Skalica na Slovensku, volám vám Rado.
3: Rado, zdravíme.
5: Dobrý den.
4: Zdravím celou posádku Humoriády.
5: Ano, děkuji.
4: Já vás počúvám, já vás takto počúvám, kdo co noc.
3: To je krásné. Tak jsme rádi, že i na Slovensku máme příznivce, a co vybíráte?
5: Která?
4: Víte, pana Kopeckého. Pan Kopecký, to byl...
3: Dobře, dobře. Děkujeme moc, ať se vám daří, mějte se pěkně. Kdo dál je na telefonu?
6: Dobrý den, tady je Jiřínka.
3: Ano.
6: Pozdravuji
5: paní Petru,
6: pana moderátora a paní Peťulku.
5: Paní Petru.
3: Děkuji.
6: Paní slušnou Petrušku Černockou a prosím, abych Ačko.
3: Dobře.
6: A pěkný den vám.
5: Ano, děkujeme.
6: Přeji.
3: Ať se vyvede i vám, i ty následující a další. Vítejte.
7: Jo, dobrý den, tady zdravím z Vysočiny oba dva.
5: Děkuji.
7: A prosím Ačko.
5: Děkuji.
3: My taky děkujeme za to zvolání, hlasování, za účast i těm, co byli během písničky přítomní po telefonu a rozhodli všichni dohromady, že vítězí Jiřina Bohdalová. Přírůstek do rodiny, o jednom ultrazvuku bude řeč a vzpomínka.
8: Já jsem opravdu chtěla vnuka, protože jsem měla sama dceru a sestru. A tak když Simona mě řekla teda, že se čeká, že je v tom, tak jsem jí hned oznámila, že já nebudu ta klasická babička hlídací. Že mám moc práce a takhle, jenomže když se to blížilo, tak už jsem začala být zvědavá. A jak říkám, přála jsem si kluka, no tak jsem jí poňoukala, jestli by nešla na ten ultrazvuk. Že bychom to věděli odčud dřív. A já nevím co, já jsem to porodila a ona povídá, že není zvědavá. Já jsem říkala, ale já jsem. A to nepomohlo. No a potom, ale tak měsíc předtím, než to vykouklo na svět, tak přišla a povídá, tak už vím, co to je. Je to kluk, pan profesor mi ten ultrazvuk udělal. A teď já jsem byla zase otrávená, že jsem to neviděla. Tak jsem tam zavolala tomu panu profesorovi, jestli by bylo možné to vidět. A on povídá, no běžně se to paní Bohdalová nedělá, ale jako když jste to vy, no tak a neviděla. Já jsem to ještě nikdy neviděla. A on povídá, tak dobře, tak já jsem říkala, tak kdyby se to ale mohlo udělat tak, že byste vy jako pozval, páč, ona by už to nechtěla, kdybyste ji pozval a já bych se najednou tam v té porodnici objevila a ona už by nemohla utéct, jo? Tak jsme se takhle domluvili, jenomže já jsem se nevyptala pořádně, co je to ten ultrazvuk. Já jsem si to představila, nevím, buď to mi to někdo takhle špatně řekl, anebo jsem si to představila já sama. Já myslela, že to tam uvidím i s podobou a pokud možno barevně, jo? A s tímhletím pocitem jsem vešla do té porodnice, kde to bylo renovované nově v Londýnské ulici. A už v 86. to se narodil, bylo na dveřích napsáno Baby's Room. Jsem si řekla, to bude barevný. Protože když tady mají na dveřích baby's room, tak to bude ono. Tak jsem přišla do té místnosti, kde teda on už měl zatknutou tu dceru. A vůbec jsem se o ní nestarala, on ji položil takhle na takový ten nějaký, já nevím, co to bylo, postel nebo nějaký lehátko. A já jsem se zajímala hlavně o tu bednu. A jsem si myslela, hned jsem poznala, že je to černobílý. Hned jsem si pomluvila náš stát, pak jsem si říkala, no to jsme celý my, no, na dveřích baby's room, ale na barevnou už nemáme, no. Jsem si myslela, je to jedno. Jsem si říkala, nakonec neuvidím hnědý nebo modrý oči, to je jedno. A byla jsem taková vykoukaná na tu obrazovku, on ji tam, jak říkám, položil a nad bříškem ji začal něčím rejdit, to mě nezajímalo. A jsem si myslela, herdek tak černobílý a ještě to mají tak rozvostřený, tady není nic vidět. A už jsem to chtěla říct tomu panu profesorovi, že on se naštěstí ozval první a povídá, tak vidíte, paní Bohdalová, to je hlavička. A já jsem byla z toho tak zblblá, že to nevidím barevný, že tam nevidím to tělo, to, tu podobu, že jak on řekl, to je hlavička, tak ze mě vyšla věta, že jsem řekla, no tak zaplať pámbu, je to kulatý. Jsem si sám, Ježíše, prostě, co to, co mi to vyšlo, tak jsem si říkala, já už nebudu mluvit. A teď jsem si zase říkala, no jo, ale on začíná od hlavy. Tak jsem říkala, pane profesor, jsem si myslela, teď budu koukat na tohleto šedivý takovou dobu, než to, tak povídám, pane profesore, nemohli bychom najít hlavně toho camfrňoulka. No, tak on toho začal hledat. Hlejte, my ho hledali a my ho ne a ne najít. Já pořád, nebylo by to tohle a on to, a to není ono. Teď dcera už otrávená. Povídá, prosím tebe, ono se to bez ní nedalo dělat, že? Povídá, no prosím tebe, nech už toho, pan profesor už to viděl. A já už jsem byla jak rozčilená, že to bude zase holka, že jsem řekla, boh ví, co viděl, když to teď nemůže najít. Ale to už byl spocenej i ten profesor. Jsme asi takových ještě 5 minut jsme hledali a on povídá, paní Bohdalová, my ho asi dneska nenajdeme. A už jsem neřekla nic. Já jsem myslel, že to nenašel nikdy. To je zase holka. A byla jsem z toho tak zklamaná strašně. A on to na mě viděl. A povídá, ale paní Bohdalová. A tak otcovsky se na mě koukal. A byla paní Bohdalová, ale on to ještě může být chlapeček. Víte, my chlapi, když si lehneme na záda, a spadne nám to mezi nohy, tak jsme jako holčičky.
3: Humoriáda. Petro, ano. Ultrazvuk v době, kdy jste čekala svou dceru, byl, nebyl, už takhle?
5: Jo, myslím, že
3: chtěla jste vědět,
5: byl.
3: Co přijde na svět?
5: Hele, já vám něco řeknu, jo. To už je tak dávno, že si nejsem jistá, jestli byl nebo nebyl.
3: Proto se ptá.
5: No, právě. Ale myslím, že jsem nevěděla, že to bude holčička, že tehdy ještě ne. No tak hele, dneska 640, kdybychom se podívali do nějakých těchto těch análů, kdy se ten ultrazvuk u nás vůbec objevil, že jo, to byla velká novinka, no. Tak bychom se k něčemu dobrali. Hmm. Hele, já myslím, že to jedno, když holka chce miminko, to katě, holka nebo kluk, je to úplně jedno. A já čím jsem starší, tím více rozplývám nad těma dětma na ulici. A pak taky nad pejskama.
3: Počkat. Ano. Se jako zastavujete u cizích kočárků. Ano, ten je hezký, ta je hezká. Fakt, jo?
5: Já si myslím, že mi to projde, protože mám takový jako relativně příjemný v obličeji a nevypadám jako, že jsem divná, jo? Ale fakt mě to... A nebo když už to cape, ty holčičky, jak mají ty krátké sukinky a stejně mají do půl lejtek, jak jsou mrňový. Hele, já se takhle nad tím hrozně rozněžuju nad dětma.
3: Jo.
5: No jo, to je už asi to stáří přichází.
3: To je ta babičkovská role.
5: No jasně.
3: Já se
5: jasně.
3: Prostě ozývá.
5: No pozor, vnučka tý je 15.
3: No,
5: to je tragédie, no, to už není ono.
3: To je pár let a bude pravnučka.
5: Aha.
3: No,
5: to se budou muset
3: to
5: hodně držet.
3: Jo, no, jasně, se držíte dobře, Petro.
5: Já nevím, já jsem si teď pořídila novýho pejska. A co, když se drží 15 let?
3: No.
5: No tak...
3: Tak prožijete to spolu krásnou dobu.
5: No, hele, jestli budu naživu, tak budu zase tak líná, že budu potřeba venčiče nějakého najmout. No, hele, život je složitý. Hele, čím jdeš dole, tím je to složitější.
9: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Humoriáda dnes s Petrou Černockou a s Patrikem Rozehnalem. Kdo bude vysílat teď, mluvit na posluchače? Koho vybereme?
2: No, já jsem pamětnice, tak pozor. Bohumil Bezouška. Někteří mladší ročníky třeba si nespomenou, ale to byl... Ale jo, na Silvestra bejval v těch estrádech, už televizních. Ale byl to šikovný chlapík, herec, byl ve Vinohradském, pak byl v Národním divadle, ale mezi tím měl toho koníčka, že si vymýšlel ty svoje skeče. On si vymýšlel takový legrační jako průpovídky a to, a dokonce jednu dobu s tím jezdil i po zájezdech. Helmut jsem si ho vždycky vážila. Jasně, jasně, jako někdo si to nepamatuje, tak to připomenem.
1: Dobře, povídání o milosrdné oponě.
3: Tak jedna dáma mě napsala, v legrecitálu jste se zmiňoval o milosrdné oponě v souvislosti s panem Steinmarem. Mohli byste mi to nějak blíže vysvětlit? Tak to je za situace, kdy prostě už to není k poslouchání a lidi už jsou otrávený a v duchu se herci i obecenstvo modlejí k pánu Bohu, aby udělal milosrdný skutek a spustil milosrdnou oponu. V některých divadlech se už dneska říká u milosrdných. Kdy je indikována tato milosrdná opona? No tak já vám povím o jednom takovém představení, bylo to kdysi dávno, hralo se to na Kladně, Ibsenova strašidla, což je hra sama o sobě hodně dlouhá a herci to ještě tenkrát moc neuměli, takže se to táhlo, vleklo se to, konce to nebralo. A když hodně po 11. hodině večer smutný, tedy hrdina hry Oswald Alving, stížený nevyléčitelnou pohlavní chorobou v záchvatu paralýzy, bloudil po jevišti s pěnou u úst a blábole své slunce, slunce, tak se ozvalo z balkonu bodré hornické: Ježíši Kriste, jděte už s tím do prdele. Starý pan Vidra hrál jednou hlavní roli v představení, ve kterém pro onemocnění bylo nutné provést ve velkých dvou rolích záskoky. Těmi záskoky dostal to představení značně na frak. A zejména někdy při dialogu těchto dvou záskokářů to bylo zralé kdykoliv na milosrdnou oponu. Druhý den se ostatní herci ptali ráno na zkoušce pana Vidry, jak to včera dopadlo večer. Pan Vidra zprásknul ruce a řekl: u Stalingradu nemohlo být hůř. Já jsem hovořil o té milosrdné oponě v souvislosti se záskoky pana Steinmara, ale nemluvil jsem, a to vám řeknu, o představení jednom, kde to bylo taky na milosrdnou oponu. A sice jedna naše starší kolegyně, nebudu jí jmenovat, znamenitá představitelka Treperent a rolí převážně komických, zatoužila po roli vážné, po roli tragické. To se stává v divadle taky, tohleto. A vymohla si svým vlivem prostě přes nějakého papaláše, že tu roli dostala a chtěla, aby partnerem jí byl právě pan Steinmar, jenomže pan Steinmar byl náramně pan s frňákem realista, chodil po divadla a říkal: co si to ta kráva pitomá spomná? Teď to vůbec není pro ní. A nebylo mu to nic platný, nakonec to hrát musel. Chodil nešťastný po divadle, chytal se za hlavu a říkal: to bude zase malér, teď to prosereme. Tak jo, jedva paní na premiéře po chatrném úvodu, jak říkal Hilar, chatrném úvodu, spustila první vážný monolog. Hned lidi věděli, že je to úplně vedle, začali do sebe šťouchat, kašlat. Odborníci na sebe významně hleděli. Pan Steinmar se otočil zády k publiku a zvěstoval všem přítomným hercům na scéně a hustě obsazeným portálům a kulisám: už se sereme, už nám ani páp bude pomůže.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Možná, že ještě o té milosrdné oponě řeč bude. Budete-li chtít hlasovat samozřejmě pro Bohumila Bezoušku a proti, když už jsme u toho, ať můžete přemýšlet, dávám Jiřího Krampola a jeho sérii vtipů. Máte na výběr, můžete přemýšlet, zatím posílat SMSky na číslo 90 011 04, humor mezera A či B. A k té oponě bych se rád dostal s Petrou Černockou, jestli tedy pamatuje. Na koncertech většinou opony nebývají, ale nějaké vystoupení, nějaký zážitek s oponou v divadle, kde opona byla?
2: No hele, takhle, byly opony, ale potom v těch modernějších kulturákách už se s tím moc nemazali. Ale jo, ale já jsem v Semaforu přece si užila krásnou oponu, takovou tu vínovou, klasickou, sametovou. To bylo prostě divadýlko jako takovýhle, ale v těch kulturákách bylo někdy tak jako stroho, že jo?
1: Ano.
2: Tam jako buď jednou byl bál, nebo tam se cvičilo nebo
1: hráli ochotníci.
2: Ženy šily,
1: ano.
2: A pak přijela Černocka. Ale když byla opona, tak se mi to lezdy hodilo, protože tehdy jsme měli takový starý auta, s kterýma se jezdilo hlavně ta aparatura, ta kapela, a oni někdy nedorazili včas a já tam byla s tím, jsme tam byli první. No a teď šel čas, lidi už to tam naplnili, přišel pořád, řekl, no tak jako co bude? A manažer řekl, no helejte se, jo, Petro, běž tam a mluv o filmu. To bylo po té Saxáně, která byla tak slavná.
1: A my zatím postavíme.
2: Ano, a tomu se aparaturu. Říkalo, kde jsou ty kluci, ježiš, snad nebude dneska zase beseda o filmu.
1: To zažilo tolik, ale i herců,
2: určitě,
1: kolegů,
2: zpěvaček. Určitě, v té době jako to nebyl žádný velký komfort se dostavit někam na Severní Moravu. My jsme měli jako tu ruskou, jak se to jmenovalo, carevna. Volhu.
1: Ano.
2: No jo, to byla šílená věc, ale jako nebyly ani pumpy, někdy nešlo nabrat benzín. Hele, máme se strašně krásně teďka my umělci, aspoň přes tady ty věci kolem, no.
1: Říká, děkuje vlastně takto do éteru Petra Černocká. Tak víte už svoje, to důležité, ještě v provozu telefonní linka 731 800 900 a hlasujete buď pro Bohumila Bezoušku, anebo Jiřího Krampola.

0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Bodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatáláska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
3: Hlasujte, vybírejte si dál z nabídky, kterou jsme dali buď Bohumil Bezouška nebo Jiří Krampol v povídání a humorném veselém z archivu. Na telefonu 731 800 900 je kdo? Ptáme se s Petrou Černockou.
4: Haló.
5: Miroslav z Karviné, dobrý den, paní Černocká.
4: Dobrý den.
5: Dobrý den, vám Patriku, a hlasuju pro Bohumila Bezoušku.
3: Děkujeme za ten bod, za to hlasování, předáváme štafetu dál.
4: Díky.

0: Ale prosím vás, pane doktore, já mám sexologický problém. A jaký máte problém, madam? No, při soulože mám problém. A jakýho druhu? No, když jsem nahoře, víte, tak přepadám. Když jsem dole, tak mám návaly krve do hlavy. No, tak si lehněte na bok. To jsem zkoušel, to zase nevidím na televizi. Pak je ještě jeden z tohohle toho druhu, jak se baví dvě kamarádky a jedna pá, hele, Libuno, a když máš orgazmus, říkáš to manželovi. Ty jsi nějaká blbá, ne? Přece mu furt nebudu volat do práce. Pak tam je jeden bezvadný zvířecí, jak sedějí zvířátka, sedějí normálně v džungli a hroch povídá, tak zítra ráno zvířátko jedeme na výlet. Žába pá,
1: je, zítra ráno jedeme na výlet.
0: Pá, žábo, nekecej mi do toho. Takže v 7 hodin ráno tady u toho staletého dubu vezmeme si něco k jídlu, něco k pití.
1: Takže v 7 hodin ráno tady u toho staletého dubu.
0: Pá, hele, žábo, já jsem ti něco řekl. Takže v 7 hodin ráno tady u toho staletého dubu a ta zelená čůza zůstane doma.
1: Žába pa, je, chudák krokodil, on se na to tolik těší. Jiří Krampol.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Jak Petra Černocká vzpomíná na Jirku Krampola?
4: No hele, to byl geroj. To je jako výstižný, prostě to byl chleb nepřehlednutelný. Zaprvé byl teda pro mě fešák, jo. Mně přišel tak akorát mužnej a nezas moc, protože on jak se dovedl jako opravdu chovat roztomile. Hele, měla jsem ho hrozně ráda v divadle, v Semaforu. No moc dlouho jsem v tom jejich pořadu nebyla, ale zlatíčko, no.
3: Takže jen dobré vzpomínky. Vyvolané tedy touto ukázkou a může být ještě jedna jeho vyprávění za účasti Alexandra Hemaly, který mu nahrával nebo dával otázky, a nebo nám něco o zvířatech a rodině poví Naďa Konvalinková v pořadech Petra Novotného. Tak co si vyberete? Jiřího Krampola nebo Naďu Konvalinkovou? Ačko nebo Bčko? Hlasujte, vybírejte, volejte na telefonní číslo 731 800 900 nebo SMSkujte na číslo 90 011 04. Humor mezera A nebo B?
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Ještě je čas, aby i ten svůj hlas jste mohli přidat k záplavě těch, co zatím byli během písničky. 731 800 900, Jiří Krampol nebo Naďa Konvalinková, pro koho bude ten další bod?
2: Dobrý den, tady Petr ze Zdouny, já vás zdravím, zvlášť tu děvčicu Petru.
3: Děvčicu, dobře.
2: Děvčica Petra se může rozměžňovat na dětskama, ale horší je to u chlapa, aby si mě nespletli s nějakým uchylem.
3: Ježiš, no tak jasně, ano, to mě nenapadlo.
2: Ale já chodím číst pohádky do školy. Školky.
3: Ano. Jo, to je hezký.
2: A stalo se mně, že jsem byl na hostině s manželkou a manželka si sedla, já jsem pokračoval dál a normálně jsem pozdravil kluka a potom jsem prošel a jenom jsem slyšel. To je pohádkový děda.
3: Tak asi vypadáte fešně.
1: To je hezký, no, že takhle čtete dětem.
2: Takže to potěší, když vlastně asi 30 km od Kromců vlastně vás pozná děcko, že?
3: Ano.
2: A dobře. Dal bych si Krampoula.
1: Dobře, Krampoula. Děkujeme moc, ať se daří. Další telefon, další hlasující.
4: Dobrý den. Tady Marie Snědnice, by si prosila Konvalinkovou,
1: píšu jí bod. Dobře, děkuju moc. A ještě někdo s hlasem?
5: Poprosím, nestišit.
1: Ano.
5: Prosila bych Krampola.
1: Krampola, dobře, tak Krampolovi tedy přidáváme další bod. Ještě někdo? Haló?
6: Rychle. Honzo Zlokavý, já jsem neslyšel, omlouvám se. Ano. Taky pana Krampola, díky.
3: Ano.
1: Dobře, tak jo, tak Jiří Krampol a jeho vyprávění. Vyhrálo to.
7: Ale Jirko, že ty taky občas zajíždíš, ne občas, ale téměř každý den jezdíš na Kladno a tam taky občas chodíš na trh a tam se zase kamarádi s těma Vietnamcema a od nich se taky dá lecos pochytit a použít.
8: No tak tam je jeden, to je můj oblíbenec, Nong se jmenuje. A s tím on je takovej prostě agresivní, jo. Já jsem se s ním seznámil, že jsem šel kolem a kupři čepice. Já povám, co bych si kupoval čepice a ji nepotřebuji. Tak ji kup někomu jinému. Tak jsme se jako bavili jako a... Já povám, tak mi dej tadyhle ten zapalovač. Tak jsem si koupil zapalovač, takovej jako pistolku. Jo, jako sbírám takový ty bubínkový revolver a tohle byl takový... To... No a přijdu domů a už to nehořelo.
7: Tak jsem přišel
8: druhý den, on tam nebyl, byl tam ten jeho kamarád. Povídám, pojď sem. Vy dva leváci, co jste mi to prodali, podívej se, jí to nehoří. Pá, to jsme nebyli my, to byli Číňani.
7: Jak to máš sakra poznat?
8: Číňanům nesmíš věřit. Těm nesmíš věřit. Já nevím. No tak prostě, jak jsem se tomu zasmál, on mi to vyměnil, pak tenhle. A když jsem se s ním jako seznámil, tak jsem tam přišel na ten trh a povídám, hele, ty jsi Nong, Nong. Já pám Nongu, hele, a co ty jsi dělal, než jsi si tady nakladně otevřel podloudný digitální krámek? Mičoken. No pám, já ti nerozumím. No Mičoken, myl jsem okna.
1: Poslední dnešní ukázka 5 jsme stihli. Podělili se o to samozřejmě naši posluchači s hostem ve studiu a tím byla Petra Černocká. Ano. Petro, tak děkuji za tu návštěvu letní.
3: Ano, ráda jsem se osvěžila v tomto studiu. Máte tu hezký vyvětráno.
1: Tak hezké léto, ať už bude kdekoliv nějaká dovolená, bude? Nebo jenom práce?
3: No hele, já to tak nějak střídám, ale já na té chalupě vždycky dlouho nevydržím. Hele, borůvky asi nebudou, horko to spálí.
1: Borůvky jsou, ale jsou tak scvrklý malý
3: no
1: tím
3: právě.
1: Suchem.
3: A pozor, houby, já mám nasušený v obrovských lahvích doma ještě.
1: Takže
3: tak
1: zásoby
3: to taky
1: jsou.
3: Nemusím. No hele, nevím, jak se udělám. Nechávám tomu volnost.
1: Dobře, tak hezké léto tobě všem.
3: Děkuji.
1: A zase zítra s Petrem Salavou ve studiu. Mějte se krásně.

0: Hlas umí nejen jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci, dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Je 17 hodin.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
1: Farmáři v našem kraji sklidili už přes 3/4 polí s obilím. Sdružení Český ráj vylepšuje turistické stezky v regionu. Stát připravuje zátěžový test e-dokladů, žádá o pomoc i uživatele aplikace. A zítřek bude opět slunečný s teplotami 24 až 27 stupňů. Pohodové odpoledne vám přeje Alena Brantová. Žně v Královéhradeckém kraji za poslední týden díky teplému počasí výrazně pokročily. Farmáři sklidili víc než 3/4 polí s obilovinami a skoro všechna s řepkou. V porovnání s loňskem jsou ale výnosy nižší, jak vyplynulo z informací Ministerstva zemědělství. Nástup do Klokočských skal z obce Klokočí v Českém ráji je nově bezpečnější. Řemeslníci opravili zábradlí pod skalními průchody, které bylo po letech provozu ve špatném technickém stavu. Další úpravy budou následovat.
3: Sdružení Český ráj společně se Střediskem ekologické výchovy mapovalo stav turistických cest. Výsledkem je podrobná úprava stezek v nejnavštěvovanějších lokalitách. Jde například o Besedické skály, Hruboskalsko, Kozákov nebo Vranovský hřeben. Poškozené nebo špatně schůdné schody často vedou turisty k obcházení značených tras. To následně zatěžuje okolní přírodu a může způsobovat erozi i poškozování cenných lokalit chráněné krajinné oblasti. Z Českého ráje Kateřina Kohout. Český rozhlas.
1: Stát chystá na čtvrtek velký zátěžový test e-dokladů. Před podzimními komunálními a senátními volbami chce ověřit, jestli systém ustojí nápor tisíců uživatelů. Ministerstvo vnitra žádá lidi, aby se do aplikace přihlásili ve čtvrtek ve 13 hodin.
4: Stačí provést otevření té aplikace.
5: Přihlásím se pod svým uživatelským účtem, kliknu na prokázat se a to je všechno, co vy potřebujete.
4: Ano, je to tak.
5: A tohle byste potřebovali, aby ve čtvrtek udělalo 40 tisíc lidí.
4: Přesně tak, tohle tu relativně triviální aktivitu.
5: Popisuje ředitel digitální a informační agentury Bohdan Urban. Právě 40 tisíc lidí podle odhadu státu e-doklady při letošních volbách využije. Lepší test než přihlášení skutečných uživatelů podle vládního zmocněnce pro digitalizaci a strategickou bezpečnost Lukáše Klučky neexistuje.
6: K reálným datům se nedostaneme jinak než tím reálným provozem.
5: Stát totiž nemůže ani pro účely testování vytvořit falešné identity. Testem chce předejít situaci z loňska, kdy při sněmovních volbách e-doklady skolabovaly. Teď má aplikace nainstalovanou už víc než milion uživatelů a další přibývají. Vojtěch Tomášek, Český rozhlas. Sport.
1: Fotbalisti Sparty budou hrát odvetu třetího předkola Ligy mistrů v Lyonu. Francouzský tým v prvním zápase porazili 2-1. Dnešní duel začne v 21 hodin. Kdyby Sparta dvojzápas nezvládla, má jistotu základní skupiny Evropské ligy.
2: Počasí.
1: Zítřek přinese většinou slunečno s teplotami 24 až 27 stupňů, na severu kraje 21 až 24, na horách 15 až 19 stupňů. Zafouká slabý, během dne místy mírný severní až severovýchodní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Dělníci opravují na Hradecku most u obce Holohlavy na silnici číslo 33. Objížďka vede přes dálnici D11 a potrvá až do prosince.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Den v kraji.
7: V úterý 11. srpna po 17. hodině posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. Někdejší farář z Číhoště Josef Toufar je už téměř 2 roky soudně rehabilitovaný. Obětí komunistických represí se stal poté, co se v jeho kostele v roce 1949 pohnul kříž na oltáři. Dnes se k případu takzvaného čihočského zázraku vrátil Krajský soud v Hradci Králové. Rozhodoval o rehabilitaci dalšího muže, kterého tehdy Státní bezpečnost kvůli Toufarovi zatkla. Jak soud rozhodl, dnes uslyšíte. Na počasí se zeptáme meteorologa Imricha Drapáka. Iron Man se o víkendu vrací zpátky do Česka a potřetí ovládne Hradec Králové. V našem ranním vysílání o tom dnes mluvil Roman Šinkovský, ředitel slavného triatlonového závodu. Na hvězdárně Jičín se koná příměstský astronomický tábor, užívají si ho 30 žáků 2. stupně základních škol a ráno se za nimi vydala kolegyně Vlaďka Vildová, natočila reportáž. Zatímco většina školáků tráví prázdniny u vody a na sluníčku, stovka jejich vrstevníků tráví dny u ledu. O mezinárodní hokejový kemp v Nové Pace je velký zájem a na tréninky se byla podívat také jedna z našich reportérek, jak za chvíli uslyšíte.
2: Český rozhlas Hradec Králové, den v kraji.
7: U mikrofonu je a pěkný poslech přeje Romana Joudalová.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Královéhradeckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Přehled zpráv připravila Alena Brantová.
2: Krajský soud v Hradci Králové dnes rehabilitoval očitého svědka takzvaného číhošťského zázraku z prosince 1949 Václava Trtíka. Podle soudu byl nezákonně vězněn. Trtík zemřel v roce 2007. O jeho rehabilitaci usiluje jeho dcera Marie Vavřičková. Další podrobnosti přineseme už za pár minut. V budově základní školy v Nechanicích skončila první část oprav elektroinstalací. Příští rok počítá město s výměnou osvětlení v učebnách. Letošní práce popisuje nezávislý starosta Jiří Pechar.
3: Byla provedena nová elektroinstalace, vyměněny nové rozvaděče, hlavní rozvaděč, podružné rozvaděče na jednotlivých podlažích, výměna světel na chodbách, v šatnách a na schodištích. Celkové náklady tam jsou přibližně 4 miliony korun.
2: Ke studiu na Univerzitě Hradec Králové v nadcházejícím akademickém roce se přihlásilo zhruba 10 400 zájemců, což je skoro o tisícovku víc než loni. Oznámil to dnes její mluvčí Jakub Novák. Škola předpokládá, že letos přijme ke studiu okolo 2 700 zájemců, což je meziročně mírný nárůst. Důvodem jsou nové studijní programy. Hokejisté Hradce Králové nastoupí v 17.30 k prvnímu utkání letní přípravy na novou sezónu. Extraligový tým vyjede na led na novém stadionu v Jihlavě proti prvoligové Dukle. S jakým cílem jde extraligový celek do zápasu, řekl útočník Patrik Zdráhal.
4: Ten playbook jsme si prošli, takže ty věci, aby se tam objevovaly v tom zápase a prostě nabrat zápasový rytmus a tu zápasovou praxi. Jsem slyšel od kluku, co tam hráli, od kamarádu, že to je super arena, že nemá moc konkurenci v České republice, a takže se na to těším a jsem zvědav, jak to tam vypadá.
0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Královéhradeckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.

0: Posloucháte Den v kraji Českého rozhlasu Hradec Králové. Krajský soud v Hradci Králové dnes rehabilitoval Václava Trtíka, který byl v roce 1950 v souvislosti s případem takzvaného čihočského zázraku několik týdnů ve vazbě. Státní bezpečnost ho tehdy zadržela, protože hledala důkazy proti faráři Josefu Toufarovi. Návrh na jeho soudní rehabilitaci podala Trtíkova dcera paní Marie Vavříčková. Rozhodování soudu sledoval reportér Jiří Hofmann. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne. Tak soud dnes rozhodl, že Václav Trtík je účasten soudní rehabilitace. Předseda senátu Jiří Vacek řekl, že vycházel z několika listin, a to především z rodinné kroniky. Ta popisuje například večer 18. února 1950, kdy k Trtíkovým domu přišli dva muži s tím, že se jim porouchalo auto. Následují zápis o jeho věznění a nočních výsleších. Ve vazbě na něj byl podle soudu dokonce nasazen spoluvězeň, který se přes zeď pokoušel navázat kontakt pomocí Morzeovy abecedy. Trtík si ho ale podle dostupných informací nevšímal. Soud připustil, že kronika byla sepsána s časovým odstupem. Podle senátu ale není důvod se domnívat, že by se rodina v době komunistického režimu takové události vymýšlela.
0: Proč tedy kolem rehabilitace panovaly pochybnosti?
1: Problém byl hlavně v důkazech. Státní zástupce František Jedlička neměl pochybnosti o tom, že Trtík byl nezákonně vězněn. Tvrdil ale, že se nepodařilo najít dostatek dobových dokumentů, které by to potvrzovaly. K dispozici byl podle něj v podstatě jeden dobový dokument a dvě listiny z rodinné kroniky. Soud ale důkazy vyhodnotil jinak a odkázal také na nálezy ústavního soudu, podle kterých je v podobných případech potřeba rozhodovat ve prospěch lidí poškozených minulým režimem.
0: Co tedy dnešní rehabilitace Václava Trtíka znamená?
1: Podle jeho advokáta Lubomíra Millera především morální očištění. Dosud podle něj žádný státní orgán výslovně řekl, že byl Trtík nespravedlivě vězněn. To se podle něj stalo až dnešním rozhodnutím. Trtík byl ve vazbě od 18. února nejméně do 14. března 1950. Státní bezpečnost ho tehdy chtěla využít při vyšetřování případu faráře Josefa Toufara, který po brutálních výsleších zemřel 25. února. Trtík pak také musel svědčit v jednom z vykonstruovaných politických procesů.
0: Může, Jirko, dnešní verdikt otevřít cestu k rehabilitaci dalších lidí spojených s čihočským případem?
1: Tak teoreticky ano. Státní zástupce už prověřoval i další osoby podle něj, ale zatím nejsou důkazy dostatečné. Advokát Miller dnes zmínil například Růženu Převorovou, Františka Pártla, Václava Pospíšila, Václava Slavíčka, Josefa Buríška nebo Miloslava Váňu. U některých ale chybí blízcí příbuzní, kteří by mohli návrh na rehabilitaci podat. Státní zástupce si navíc ponechal lhůtu na rozmyšlenou, jestli podá proti dnešnímu rozhodnutí stížnost. Pokud ano, rozhodoval by vrchní soud v Praze.
0: Zjistil reportér Jiří Hofmann. Děkujeme za informace. Hezké odpoledne.
1: Hezký zbytek dne. Naslyšenou.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Den v kraji.

0: počasí.
1: A ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové je meteorolog Imrich Drapák. Dobré odpoledne.
2: Pěkné odpoledne.
1: Pane Drapáku, máme velmi příjemně dneska. Vydrží nám to?
2: Ano, vydrží nám to ještě i zítra. Dneska ty teploty byly maximálně do těch 27 stupňů, na obloze převážně jasno, polojasno. Co jste nám poukal, takový severovýchodní mírný vítr, nějaký 2-6 metrů sekundu, ten nám ale večer zeslábne a v noci potom převážně jasno. Ty minimální teploty už bylo docela příjemný, 12 až 9, v údolích může být až někde kolem 5 a zítra podobný den na ty maximální teploty 24 až 27 stupňů, jenom na severu kraje bude trošku chladněji, 21 až 24.
1: No a dál už to zase půjde nahoru.
2: Postupně se nám bude oteplovat do konce týdne. Ve čtvrtek bychom se s tím teplotami mohli dostat někam už k 28 stupňům, zatím to vypadá v pátek těsně na 30. Víkend už vypadá, že měly být horký nějakých 33 až 35 stupňů v neděli. Před frontou, která by nás měla začít přecházet z neděle na pondělí, ta by nám teda už příští týden ta fronta konečně mohla donést i nějaké srážky a potom i ochlazení.
1: Děkujeme za předpověď Imrichu Drapákovi z Hradeckého hydrometeorologického ústavu a přejeme pěkný zbytek služby. Naslyšenou.
2: Tam také si přeje služby. Naslyšenou.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát spisovatel, režisér a dokumentarista Petr Horký.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. V našem ranním vysílání byl hostem po 8:30 Roman Šinkovský, ředitel slavného triatlonového závodu Ironman. Slavný havajský závod se už teď o víkendu vrací zpátky do Česka a už po třetí ovládne Hradec Králové. Pořadatelé už představili novou sadu krásných medailí, o které budou závodníci bojovat ve vodě, na kole i na běžecké trati. Zároveň je připravený zajímavý doprovodný program a také o něm si s Romanem Šinkovským povídal moderátor Jakub Schmidt.
1: Pojďme říct, co se tedy konkrétně všechno chystá. Asi možná sobotou bychom mohli začít. To bude Den na Labi, se to jmenuje.
2: Ano, je to doprovodný program Den na Labi. My ten koncept moc neměníme, protože je tak složitý na produkci a na to rozmístění po městě, že neradi děláme úplně velké změny. Den na Labi vlastně zahrnuje nejenom sportovní aktivity doprovodné, ale hlavně kulturní zážitek, gastronomický zážitek, hudební. Neděláme to primárně pro závodníky, ale pro hradečáky, pro obyvatele kraje, pro návštěvníky. Můžou ochutnat ve food truck festivalu gastronomii z celého světa. Máme tam rodinnou zónu pro celou rodinu na Smetanově nábřeží. Eliščino nábřeží bude zase zastavěné Expem, což je Ironman Village, ve které jsou vystavovatelé sportovního vybavení. Budou tam různé kapely na náplavce. Budeme běhat přes řeku po pontonech, královskou lávku. Lidi si budou moci vyzkoušet zdarma paddleboardy, jogu na paddleboardy. Součástí programu jsou farmářské trhy, zase dále na náměstí Svobody. Dětské závody v běhu i v běhu a plavání.
1: No a slavnostní zahájení bude taky v tu sobotu 15:45 na Masarykově náměstí.
2: Ano, ano, to je doprovázeno potom průvodem vlajek, který v letošním roce děláme trošku delší, protože máme skvělou dechovou kapelu pochodovou, takže ten průvod vlajek, všech vlajek, což je více než 50 účastnických zemí, půjde po Tylově nábřeží, přes Tyršův most, Eliščino nábřeží, přes lávku u banky a potom budeme umisťovat vlajky na náplavce.
1: Pak večerní tedy běh.
2: Ano.
1: City Run.
2: Ano.
1: No a pak už se dostáváme k neděli a k hlavnímu tedy závodnímu dni, takže jak bude vypadat ta neděle?
2: Startujeme před 8 hodinou 7:55 s tou kratší distancí. Místo zůstává na start stejné, což je pláž nebo náplavka na straně Sokola. A hlavní potom závod, včetně profesionálních atletů, je v 9 hodin 30 minut. A vlastně potom ten závod se rozprostírá během celého dne a finišuje v odpoledních hodinách na Masarykově náměstí během.
1: Takže plavat se bude tady v Labi zase, ano. Což je velmi krásná podívaná i ten skok to do vody, je. Kdy závodníci, už jsem taky viděl tady na náplavce, jak trénují právě ten skok, že to taky není jen tak, jako skočit
2: takhle. Je to unikátní opravdu lokalita ve světě, a to pořád opakuju každý rok a každý rok si to uvědomuju, že když jezdím po jiných světových závodech, že nikde jinde na světě není to centrum tak kompaktní, kde byste v dochozí vzdálenosti měli úplně všechno.
1: Takže paráda. No a kudy se pojede pak cyklistická část?
2: Cyklistika je druhý rok stejná. Je to severovýchod od Hradce Králové, takže vyrážíme směrem na Černilov, potom přes Víravu do Třebechovic až do Opočna, kde je obrátka, a potom se cyklisté vrací zase potom přes Třebechovice, Libřice nahoru do Josefova, kde je zase obrátka, a potom do Hradce Králové, což dává těch 90 kilometrů. Na trase je několik fanouškovských zón, takže i hradečáci se mohou podívat. Doporučujeme, aby používali i hlavní průtahy, to znamená tah na Třebechovice a na Ostravu a potom na Jaroměř, aby nevyjížděli tady tou, nebo nesnažili se přejíždět tady tu část kolem Černilova, protože to bude hermeticky uzavřeno, ta trasa je uzavřená pro dopravu, aby to bylo, ta bezpečnost byla na nejvyšší úrovni.
1: No a poběží se pak kudy tady v Hradci Králové, zase po Starém městě, to bylo taky pěkné.
2: Využíváme náplavku, trasy kolem Labe, Žižkovy sady, Soutok a také výběh přes náměstí v Kopečku kolem katedrály.
1: Říká ředitel českého Ironmana Roman Šinkovský, který ale taky už se přihlásil, nominoval na Ironmana kam?
2: Je to součást i našeho závodu v Hradci Králové. Aha. Každý Ironman rozdává 25 slotů pro muže a 25 slotů pro ženy na mistrovství světa, které se v každý rok mění, a v příštím roce 2027 je to v USA v Tennessee Chattanooga a mě se tam podařilo nominovat před 14 dny na Ironmanu v Krakově. Takže na vlastní kůži zkouším to, co děláme.
1: Paráda, takže vy jste si Ironmana vyzkoušel v Krakově.
2: To je několikátý závod, ale teď se mi podařilo tu nominaci splnit.
1: Blahopřeju a užijte si to tedy v tom příštím roce, stejně tak, jako si užijte i teď ten víkend, který bude určitě parádně plný úžasných sportovních výkonů a taky krásných příběhů, takže ať se to povede. Moc.
0: S ředitelem triatlonového závodu Ironman si povídal kolega Jakub Schmidt a celý rozhovor si můžete poslechnout v našem audioarchivu na webu Českého rozhlasu Hradec Králové. Den v kraji.

0: Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. Možná budoucí astronauti dnes testují své soustředění, sklidnění i zdatnost v Centru přírodních věd na Hvězdárně v Jičíně. Týdenní příměstský astronomický tábor tu od včerejška prožívají 30 žáků druhého stupně základních škol. Dnes ráno se za nimi vydala kolegyně Vlaďka Vildová.
1: Začíná tábor. Tady máme astronomický tábor, příměstský tábor, takže každý den přijedou děti ráno na 8 a se ve 4 odjíždějí.
2: Co se děje tam za tou stěnou?
1: To je začátek, tam jim běžejí fotky ze včerejška, jdeme se přivítat a jdeme rovnou, třeba dneska jdeme dělat rovnou zkoušky na kosmonauta, jako skutečný fyzický testy, který se dělají v armádě.
2: Tito příměšťáci, ti budou i ve středu tady na tom pozorování?
1: Není to povinnost, protože tábor končí ve 4, takže je to na jejich dobrovolný bázi. Ale zítra bych chtěl, aby vyráběli projekční stínítka, aby jsme tady udělali víc možností, jak to slunce bezpečně pozorovat. Skutečně reální filtry na slunce, aby když ten úkaz je ojedinělej, tak přece jenom ten zrak máme jenom jeden.
2: Proč jste se na ten tábor přihlásili?
3: Protože tady je sranda a baví mě to.
2: To byl Vojta.
4: Majda. Poznám nový kamarády nebo i starý a uvidíme se po roce.
2: Martin.
5: Protože tady poznám nový lidi a protože o vesmíru jako toho nic moc nevím a chci se o něm dozvědět víc.
2: Proč jste si promítali fotografie z předchozího dne? Nikolas.
6: Měli jsme přednášku o například stanici ISS, Apollo. Všechno směřovalo na Artemis.
5: Hry byly na tématiku řecké mytologie. Tam byly třeba znaky těch bohu a k tomu jsme měli přiřadit, jaký ten bůh je, nebo jakoby na co je zaměřený a jeho jméno.
2: Martin a Neška.
7: Teď si jdeme měřit tepovku. Zkusíme jako astronauti, když letí jako do vesmíru, tak musí splnit nějaký jako test, tak si první zkusíme být v klidu a změřit si tepovku a pak zkusíme udělat 30 dřepů za 30 sekund a pak si potom změřit tepovku.
2: Kdy vzlétnete?
7: To nevíme asi.
1: To, co budeme dneska dělat, je opravdu skutečný výcvik kosmonauta, nebo je to i z vojenské prostředí. Když to splnějí dneska, tak by to vždycky mohli. Stačí vystudovat nějaký gymnázium, potom dál studovat a studovat, dostat se jako Aleš Svoboda mezi vojáky a být nějaký pilot a potom už třeba jenom i letět. Jinak doporučuji, jak by byla mise Zero G, tak letos jde druhý kolo. Potom se ještě taky dozvědí, že existuje tato možnost i pro ně.
8: Prosím vás, pojďte tak, abyste na mě a na Lucku viděli. Jde o to, abyste viděli, že to bude to měření těch časů, bude docela rychle po sobě a těch tepovek.
9: 7, 8.
1: Jeden dřep za sekundu. Potom si sednou a na 15 sekund zase uklidni a změřej si opět tepy. Potom se minutu ještě uklidňujou. A pak opět změřej tepy, kolik mají tepů za 15 sekund. Jde o to, jak je tělo schopné se rychle uklidnit a vrátit do normálu v nějaký stresové situaci. Ne, nerozesmíjejte se, nerovněj, vyklidnit.
8: A měříme za 3, 2, 1, počítejte.
10: Český rozhlas Hradec Králové, den v kraji.

Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz.

0: Posloucháte Den v kraji Českého rozhlasu Hradec Králové a vydáváme se teď na hokej. Téměř stovka malých hokejistů už trénuje v těchto parných dnech na částečně zmodernizovaném zimním stadionu v Nové Pace. Na týdenní kemp přijeli děti nejen z celého Královéhradeckého kraje, ale i ze sousedních zemí. Pod dohledem zkušených trenérů si zdokonalují hokejové dovednosti.
1: Baví mě hrát hokej a chci se zlepšovat.
2: 12-letá Julie je tady na kempu už po několikáté. Jsi tady mezi kluky, jak tě vzali do party?
1: Docela dobře.
2: Tonda přijel na hokejový kemp z Jablonce.
3: Tady v Pace v podstatě poprvý, ale jinak jezdím docela často na Fedulov. Víc se zlepšu, rozšířu svoje dovednosti v hokeji různě.
2: Jaké to je, když venku jsou tropické teploty a vy tady máte pár stupňů nad nulou na ledě?
3: Určitě je to rozhodně lepší než venku, když máme off ice, tak tam to je horší než tady na ledě, ale tady na ledě taky mi je vedro v té výstroji už.
4: A naplno jedeme hop na opačně stranu. Hop, jedem. Brzda, hop, klidej.
5: Tu máme nejmladší ročník 2021, nejstarší hráči máme ročník 29. Samozřejmě děcka jsou rozděleny do věkových skupin, nebrusli všichni na jedno, ale ten rozdíl je velký.
2: Vysvětluje trenér Pavel Fedulov.
5: Máme třeba pár kluků, který dělají takový svoji první kročky na ledě. Samozřejmě mají trošku jiný program na rozdíl od těch hlavní skupiny, protože my potřebujeme je naučit ty základy a naučit se trošku pohybovat na tom ledě hlavně.
2: Tady vidíme, na ledě jsou rozmístěny nejrůznější překážky. Ty tréninky jsou formou hry, zábavy. Musí to bavit?
5: Jo, musí to bavit, ale zrovna teďka ty překážky budeme využívat k zlepšování techniky bruslení. Máme nějaký cizinci, z Německa jsou děcka, máme jednoho kluka, on jen se narodil v Hongkongu, ale bydlí v Manchesteru.
2: Kromě hokeje se tady zdokonalují také

0: v angličtině.
1: Je to tak.
2: Zádama, Julčo!
3: Kvůli velkému zájmu počítají trenéři, že další kemp uspořádají opět za rok. Z Nové Paky Kateřina Kohoutová, Český rozhlas.
4: Český rozhlas, Hradec Králové. Rádio vaše.

0: úterý 11. srpna posloucháte Český rozhlas Hradec Králové a co v našem vysílání budeme sledovat zítra. Jak už víte, čeká nás zítra mimořádná nebeská podívaná, výjimečné zatmění slunce. Sice nebude úplné, ale vzhledem k tomu, že se odehraje těsně před západem, tak to bude možná vypadat, jako by se konaly dva soumraky za sebou. Hned na to bude možné pozorovat Perzeidy, protože právě 12. vlastně meteorický roj Perzeid vrcholí. No a my budeme u toho a hned na několika místech v kraji. Zítra po 8:30 přivítáme ve studiu Hanu Elišovou a výtvarnici Alenu Tajmerovou. Pozveme vás do Lázní Bělohrad na autorskou výstavu Ostrovy svatopluka Hrnčíře v zámecké oranžerii. Připomíná sté výročí narození tohoto spisovatele. Vrátíme se k jednání Rady města Hradce Králové. Už teď je jisté, že tři obce v Česku zůstanou po říjnových komunálních volbách bez řádně zvoleného starosty nebo starostky. Které to jsou, to vám také povíme. Cizinecká policie v Královéhradeckém kraji v prvním pololetí výrazně zpřísnila kontroly. Policisté se zaměřili na prověřování ubytoven, firem, na podvody s humanitárními dávkami a podobně. S výsledky kontrol vás zítra také seznámíme. A v Radči u Úpice na Trutnovsku pokračuje výstavba nových biokoridorů. Dělníci budují soustavu tůní a rybníčků na potoku Dlouhá voda. Vodní prvky doplní 2,5 tisíce keřů, 500 stromů a podíváme se tam zítra 12. srpna.
1: Český rozhlas Hradec Králové, den v kraji.
0: Dnem v kraji vás provedla Romana Joudalová. Přeji vám pěkný večer s Českým rozhlasem Hradec Králové a po 18. hodině poslouchejte, protože jsme z archivu pro vás vybrali reportáž ze zákulisí gala večera ankety Šarmantní osobnost roku 2016.

0: Radioservis představuje knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
1: Je 18 hodin.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
1: Hradec Králové podporuje družstevní bydlení. Zítřek přinese zatmění slunce. Hradečtí fotbalisté se chystají v kvalifikaci Evropské ligy na čtvrteční odvetu s istanbulským Bešiktašem. A zítřek bude většinou slunečný s teplotami do 27 stupňů. Příjemný podvečer vám přeje Alena Brantová. V Hradci Králové přibývá projektů, které se zaměřují na družstevní bydlení. Pilotním projektem města je brownfield bývalých koželužen v městské části Kukleny, kde v budoucnu vyroste čtvrť přibližně z 90 byty. Vznik dalšího družstevního bydlení radnice podpořila v městské části Pouchov, kde má vzniknout 126 družstevních bytů. Jejich výstavba by měla začít v polovině září letošního roku. Pokud půjde všechno podle plánu, první obyvatelé by se mohli nastěhovat začátkem roku 2029. Téměř 50 dětí se přihlásilo na letošní fotbalový kemp ve Vrchlabí. Akce se účastní i úplní nováčci, kteří se fotbal teprve učí. I tak si už zvládli osvojit potřebné základy, říká trenér Tomáš Jirků.
3: Každý rok se pohybujeme okolo 60 dětí a jsme za to rádi, že děti mají chuť sportovat a rodiče v tom podpoří. Si osvojí základní fotbalové dovednosti, v něčem se i zdokonalí, ale hlavně si užijí hodně zábavy, hodně her a spoustu zážitků získají s kamarády.
1: Brýle na pozorování zatmění slunce jsou v e-shopech den před tímto astronomickým jevem vyprodané. Zájem o ně předčil podle prodejců očekávání. Zatmění slunce bude v Česku viditelné ve středu večer. Hvězdárny a řada dalších míst pořádají komentovaná pozorování, často spojená se sledováním meteorického roje Perseidy. Lékaři varují před tím, že bez dostatečné ochrany hrozí při pozorování zatmění slunce poškození zraku. Sport. Fotbalisté Hradce Králové nastoupí ve čtvrtek k odvetě třetího předkola Evropské ligy. Na stadionu Bešiktaše Istanbul budou po domácí porážce 0-1 dohánět ztrátu. Hradecký brankář Adam Zadražil věří, že to tým i před hlasitou kulisou na stadionu pro 40 000 fanoušků zvládne.
4: Bude to pro hodně kluků premiéra na takhle velkém stadionu před tolika lidma, takže jsem sám zvědavý, jak se s tím popasujeme. Musíme tam mít hlavu styčenou, sebevědomí a nezaléknout se těch podmínek, protože věřím, že určitě máme šanci ten zápas ještě nějakým způsobem překlenout na naši stranu. Počasí.
1: Zítřek přinese většinou slunečno s teplotami 24 až 27 stupňů. Na severu kraje 21 až 24, na horách naměří od 15 do 19. Zafouká slabý, během dne místy mírný severní až severovýchodní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Na silnici 37 na Trutnovsku u obce Hajnice v části Výšinka je kvůli pracím uzavřený jeden jízdní pruh a v tom volném se jezdí k Kyvadlově. Provoz tam řídí semafory. Omezení má trvat do konce roku. Český rozhlas Hradec Králové vám přeje šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Příjemný úterní podvečer s Českým rozhlasem Hradec Králové. Anketa Českého rozhlasu Šarmantní osobnost roku, ve které posluchači hlasují pro své oblíbené výjimečné osobnosti, slaví letos, jak víte, 30. výročí. A proto jsme pro vás připravili jako ohlédnutí za minulými ročníky sestřihy všech nahrávek a přímých přenosů, které jsme natočili za ta léta. Minule to byl záznam gala večera, kdy cenu za rok 2016 převzala herečka Simona Stašová. Dnes vám nabídneme reportáž ze zákulisí, kterou natočili Blanka Malá a Zdeněk Novák. Příjemný poslech.
6: Šarm. Posluchače Českého rozhlasu právě teď zdraví Zdeněk Novák
7: a Blanka Malá.
6: Pojďte s námi nahlédnout do zákulisí vyhlášení 21. ročníku Šarmantní osobnosti roku. Kdo to byl vloni?
7: Jan Pirk.
6: Ano, kardiochirurg, a letos tedy vítězkou Simona Stašová. Ale protože natáčíme v zákulisí ještě před samotným vyhlášením, tak nikdo to neví.
7: My to víme.
6: Ano, jenom my dva a Lada Klokočníková s Mirkem Vaňurou, kteří moderují celý gala večer.
7: Já už se moc těším na její reakce, protože je to moje horká favoritka, nebo respektive byla.
6: Myslíš Lada?
7: No, obě.
6: Vcházíme do sálu z předsálí v Královéhradeckém Aldisu, kde se vyhlašování Šarmantní osobnosti koná. Big Band Gustava Broma.
7: Už to tady pěkně zkouší a ty jejich skladby trošku to se mnou cvičí.
6: Je to šarmantní swingová hudba, nic
7: určitě,
6: na plat.
7: Určitě.
6: S orchestrem Gustava Broma.

0: Na vlnách Českého rozhlasu posloucháte Pohled do zákulisí.
1: Šarmantní osobnosti.
0: Zkouší se stále, tak co kdybychom využili ještě téhle chvíle a zašli někam jinam? Co tě napadá?
1: No já myslím, že k přenosákům. Co ty na to?
0: Tak a teď si možná posluchači říkají, co jsou to přenosáci. No, samozřejmě posádka přenosového vozu Českého rozhlasu, protože celý gala večer je přenášený do vysílání Českého rozhlasu a přenosový vůz parkuje před Aldisem.
1: A je to takový mozek celého pořadu.
0: Určitě společně samozřejmě se zvukaři, kteří jsou v samotném sále. On totiž ten přenosový vůz, Blanko, musí být v plné polní už teď při zkouškách, aby se všechny nástroje vyladily.
1: Už to tady trošku ve hře. Tak chlapci, vy už jste připraveni v plné polní, jdeme vás kontrolovat.
2: Vy uděláte prostě pauzičku a...
3: Ozve se časák a vy pustíte zvuk a oni vědí, jasně, zvukaři už, který zvuk pustit, jo?
0: Tak pánové, neodcházejte, když jste tady všichni takhle pohromadě, vlastně to zázemí celého přímého přenosu, tady jsou nejdůležitější lidi, Blanko. Tomáš Peterka, který má na starost veškerou produkci, Jaroslav Pokorný, režisér, chlapci Křivánek a Hroch v přenosovém voze. No, začneme možná u pana režiséra. K čemu režisér na takovém gala večeru přímém přenosu? Vždyť moderátoři přece vědí, co mají dělat, mají scénář.
4: Přesně tak, já si to říkám taky, dělají to po 21, dělají to perfektně, kuci ve voze, to je důležitý, aby jsme měli ten správný signál a posluchači slyšeli, co slyšet mají, no a Tomáš ten už to všecko dávno logisticky připravil, takže já už si tady v podstatě jenom na dovolený.
0: A my ještě tady se takhle vnoříme do tepla přenosového vozu, Blanko, no já... skoro jako na vysílacím pracovišti ve studiu.
1: Ano, vypadá to tak, mixážní pult, obrazovka, co se právě teď děje, chlapci?
2: Teď právě probíhla zvuková zkouška Big Bandu a jeho solistů, nebo solistů, kteří budou s Big Bandem vystupovat a myslím, že dopadlo dobře a my jsme tady, myslím, spokojeni všichni.
0: Takže vyladit jednotlivé nástroje, je to tak, že na každé té, jak se říká, klice šavly je nějaký extra nástroj, Tomáš Hroch?
5: No ano, dá se to tak říct, že tam je extra nástroj, ale není to úplně tak, jako že by to bylo pro každý nástroj, protože tady s náma spolupracují ještě kolegové, takže ti zvučí sál a my jsme od nich po nějakých, řekněme, skupinách, jak se říká, odpíchnutí a zvučíme to tady v autě.
0: Můžete nám pustit, co je teď slyšet na jevišti?
5: Kousek solo saxofonu.
2: Solo na saxofon, ano.
0: Pojďme zpátky do tepla Aldisu, Blanko.

0: vlnách Českého rozhlasu posloucháte Pohled do zákulisí.
1: Šarmantní osobnosti.
0: Ano, zákulisí vyhlašování šarmantní osobnosti roku. A tady pod námi už stojí kdo? Ti dva zmiňovaní, Jan Smigmátor a Martina Bárta. Honzo? Zavolali jsme si Honzo, mohli jsme si to dovolit, protože Honza, ten vlastně patří k nám, k Českému rozhlasu.
2: No, jednoznačně, jedna rozhlasová rodina.
1: Jak se těšíte na dnešní večer?
2: Já se těším moc a velice mě potěšilo, že jste mě pozvali, protože tuhle tu anketu vlastně sleduju poměrně dlouho, bych řekl. Vždycky to zaznamenám ve vysílání a vždycky mě to hrozně baví. A je to hezký, že se oceňují šarmantní lidi v dnešní, řekl bych, nepříliš šarmantní době.
0: Když se podíváme za těmi minulými ročníky, tak tam ale byli nejen herci, zpěváci, ale v loni kardiochirurg, taky novinář Jan Petránek, takže pestré složení.
2: Je to úžasné složení, navíc jak kardiochirurg, tak pan Petránek, oba jsou velký swingoví fandové, když pan Petránek je specialista na šanzony, ale pan profesor Pirk je častým hostem mých koncertů, což mě těší a těším se na to, že se s ním i s jeho manželkou dneska večer potkám.
1: Když se řekne šarmantní hudba, co se vám vybaví?
2: Co myslíte? Jednoznačně swing?
0: Jasně.
1: Ani jsem nečekala jinou odpověď. Máte motýlka, to znamená, že já vás v tuto chvíli vidím také jako velice šarmantního muže. Rád o sebe pečujete?
2: Musím říct, že jo, velmi, velmi rád a myslím si, že k tomu žánru, který dělám, což je swing, tak nějaká určitá elegance patří, i když je dobrý to odlehčit, aby člověk přitáhl i to mladší publikum, protože někdy ty mladí lidi může taková ta sešněrovanost odradit, i když být šarmantní neznamená být sešněrovaný rozhodně, jo. Takže si myslím, že ta elegance k tomu patří a navíc lidi, mladí lidi, kteří chodí na swingové koncerty, tak na to taky hodně dbají, taky chodí dneska všichni moderně do barbershopů, ty chlapy všichni chodí se nechávat dokonale ostříhat, dokonale oholit a krásně dokreslujou ten půvab těch svých partnerek, takže jako patří to k tomu rozhodně.
0: Jan Smigmátora, podívej Blanko, my tady...
1: Blokujeme tady saxofonistu.
0: Honzo, děkujeme a zlomte vás.
2: Já děkuju, mějte se moc hezky.
0: No a teď si Jana Smigmátora poslechněte.

0: Český rozhlas, pohled do zákulisí vyhlašování šarmantní osobnosti roku. Vidíme tady
1: hlavní osobnosti dnešního večera, co se týče mluveného slova, což je Mirek Vaňura a Lada Klokočníková. Osvědčená dvojice.
0: A teď je každý zvlášť. Lada zašla do šatny, Mirek zůstal tady.
1: Tak půjdeme za tím Mirkem.
2: Velmi se těším, protože to je poprvé, co se neučíme začátek z paměti. Budeme ho říkat podle toho, jakou budeme mít náladu. A hnedka je to hezčí takový pocit.
0: Mirku, 21. Vlastně v Americe dospělost, takže šarmantní osobnost by byla i v USA dospělá teď.
2: Letos ano, a letos to je naposledy, co říkáme, kolikátý to je ročník. Za rok už to bude ostuda.
0: Ne, 22, to bude krásné číslo.
2: Jo, jenom, že víš, co nám budou říkat, že jo, budou si říkat, kolik jim je.
1: Rádio přece není vidět.
2: No jo, to máš blaně pravdu, a na druhou stranu podívej, jo, už je to na Facebooku, na YouTube, na Facebooku rozhlasu, to už není pravda, že rádio není vidět.
0: Kde máš Ladu?
2: Lada se šla převlékat. No. Já jsem jí chtěl pomoct, ona nechtěla, tak nevím.
1: A bude to letos zase tak, že ty jsi za toho baviče a Lada za ty seriózní informace?
2: Ano, já jsem za toho blbce.
0: Ale to ne, šťáva tam je vždycky potřeba totiž.
2: To je šťáva. A já doufám, že i to víno tam bude potřeba. To tam je každý rok, to není tajemství, že jo?
0: Myslíš na jevišti?
2: Na jevišti.
0: No ale ty se těšíš na tu tvoji dvojku červeného po výkonu.
2: No ale to je pravda. Fakt se na to ale hodně těším, když to z tebe spadne. No nejlepší to bylo, když jsme tady měli barmana roku. To byl pán, který přímo na místě míchal drinky a toto režíroval Pavel Krejčí a můžu to říct. Dvě vodky jsme si dali, když byl konec.
0: To byl pan Zapalač, myslím.
2: Ano, ano, ano, chodící kronika z Denda.
0: Ten ví o koktejlech všechno. Blanko, zkusí zaťukat na tu Ladu, jestli ještě by to šlo, s ní si teď popovídat.
1: Určitě, jestli nepotřebuje zapnout čaty.
2: Tak to běžte vy.
1: Můžeme dál.
0: Je ještě Lada oblečená, nebo už?
1: Žádný zip není potřeba dopnout. Ještě šup do lodiček.
3: Teda bych se do toho vešla.
0: Tak
3: jsem
0: co?
3: Říkala, nebudu jíst celý ten den, protože když se šaty šily, byla jsem trošku hubenější, no ale dobrý.
0: Vy naděláte, vždycky říkáte, jak jste při těle, přitom jste jako laťky.
1: Ne, já myslím, že bříško je jak přistavací dráha. Je to v pořádku.
3: Vy jste galantní, věřkás. Děkuju. Trocha nervozity tady je, protože všechno ještě je v běhu i do té 6. hodiny. Mě tu nervozitu způsobuje totiž to, že chodí desítky telefonů a každý potřebuje něco vědět, jak je to tady, jestli tady to rádio se bude předávat teď nebo až potom a podobně. Takže tohle jsou takové ty drobnosti, které člověka vyvedou trošičku z rovnováhy, ale v pohodě. Já myslím, že všechno je v pořádku. Teď už čekám na paní vizážistku a potom už je to vlastně úplně všechno.
1: No jo, já bych řekla, že i bez paní vizážistky tě to moc sluší. A když to řekne žena ženě, tak tomu můžeš 100% věřit.
0: Děkuji. My jsme na začátku, když jsme se vítali s posluchači našeho vysílání ze zákulisí, našich reportáží ze zákulisí, říkali, Blanko, že ty, já, Mirek a Lada jediní víme, že vyhraje Simona Stašová. Nesmíme to moc křičet, protože natáčíme v době, kdy to ještě ostatní nevědí, ale Lady už se teď na to můžeme zeptat, než to všechno začne. Ta měla určitě radost, že posluchači poslali právě paní Simoně nejvíc hlasů.
3: Nechtěla tomu věřit a slíbila, že přijede, ačkoliv neví vlastně, že vyhraje. Takže říkala, že je nadšená, že ona to neví ještě stále, že je nadšená, že vyhraje, protože já jsem jí řekla, že jedna z cen tam pro ní určitě bude. Neví, jestli je to ta mimořádná cena internetu nebo ta hlavní. Takže samozřejmě byla šťastná a už tenkrát slíbila, že přijede. No a teď jsme si psali, poslední SMSka byla, protože se nám změnila paní produkční na poslední chvíli, takže děkuji mnohokrát za informaci a psala, před šestou jsem tam jak na koni.
0: Mamíko, ty celá hoříš. Známá replika z Pelíšku. No na Simonu si musíme ještě počkat a samozřejmě, že ji zastihneme, až to všechno skončí v té euforii, potlesku posluchačů s naším mikrofonem, ale slíbili jsme, že zajdeme i za Martinou Bárta, která bude zpívat s Janem Smigmátorem.
1: Tak pojď, pažoute.
3: Mimochodem, mocí to sluší, připravuje se na tu velkou cenu Eurovize, takže já si myslím, že se dozvíte hodně zajímavého.
1: Tak vyrazíme.
0: Cestou za Martinou Bárta potkáváme i pana ředitele.
1: Nejvyššího našeho kápo.
0: Ano, pardubického i hradeckého. Dobrý večer.
4: Dobrý večer.
0: Jde zkontrolovat Ladu.
4: Ne, tak já jsem se šel podívat vůbec do zákulisí, jak to vypadá. Teď se rychle poběžím domů ještě přestrojit do svátečního a zase rychle spát.
1: Chybí sako.
4: Ano.
0: No ještě si to můžeme dovolit, jsme v zákulisí.
4: Já jsem totiž teď zjišťoval, v které části scénáře mám být připraven, abych ladně vyskočil na pódium. protože občas jsme jistě všichni zažili nějaký přenos, třeba i televizní, když řeknou a teď přijdete na ten a teď to trvá půl minuty, než někdo se tam dokodrcá, tak jsem se teď zjišťoval, kdy půjdu na scénu.
0: Jsme říkali, kdo všechno ví o tom vítězství té slavné herečky.
1: No ale čtyři.
0: On to ví vlastně i Jiří Kánský, na toho jsme zapomněli.
4: Ano, vím to taky. Já jsem moc rád za jméno vítěze, protože když jsem viděl těch 10, kteří vzešli s nominací posluchačů, finálovou desítku, tak se přiznám, že jsem si to tajně přál.
1: Tak to jsme dva.
0: To jsme tři.
1: Je nás víc. Pane řediteli, když se řekne Simona Stašová, a teď se vás ptám na ten pohled muže na ženu, co se vám vybaví jako první?
4: Pelíšky a drdol a v něm
0: prskavka. Jsme si z toho dělali legraci.
4: Spíš mám jinou oblíbenou repliku z tohoto filmu, oblíbenější ještě, když ta dcera se jí ptá při pohledu na jídelníček, mami, to zase bude rajská, a ona tak otevře tu troubu a říká, co vidíš? Tak vidíš.
0: Tak vidíš, Blanko, to byl ředitel Českého rozhlasu Hradec Králové a Pardubice Jiří Kánský.
1: A tady už se to nějak štosuje, tak pojďme se podívat do toho Chumlu. Kapela po zkoušce se přišla občerstvit. Pánové, jak vám chutná východočeské pivo?
5: Vynikající.
2: Výborné, ano, děkujeme.
0: Zkouška podle představ?
2: Samozřejmě, mohla být kratší.
0: No, to je potřeba. My jsme byli v přenosovém voze, znělo to báječně.
5: Ano, tady nahoře taky, docela dobrý, no.
0: Tak na zdraví. Všichni jsou skloněni nad scénářem, včetně moderátorů, hudebního dramaturga a dalších, kteří se na všem podílejí. No ale kam nám zmizela ta Martina?
1: Martina Barta je tady.
0: Domlouvá se s Janem Smigmátorem ještě.
6: To dáme na první dobrou. Z repertoáru Franka Sinatry.
0: Dobrý den.
7: Dobrý den. Dobrý.
0: Můžeme rušit, nebo teď jste ve víru největších příprav?
7: Teď jsme ve víru příprav hudebního programu.
0: No tak my čekáme, připravujte se. Tak Martina Barta se stále domlouvá. No tak byla řeč o tom Frankovi Sinatrovi. Tak co, kdybychom ho teď nabídli posluchačům?
7: No, já jsem pro.

0: Český rozhlas, pohled do zákulisí vyhlašování šarmantní osobnosti roku 2016, je to vždycky za loňský rok, prostě 21. ročník, za námi Frank Sinatra.
1: A před námi?
0: Před námi Martina Bárta, zpěvačka, hornistka, žije teď v Berlíně.
1: Ale dnes má nařízený hlasový klid, musíme opatrně, musí se zkrátka šetřit.
2: No hlasový klid, po tom náročném týdnu příprav na Eurovision Song Contest se přiznám, že hlas už trošku dává vědět, že je zesláblý, ale já si myslím, že dneska večer to ještě vypálíme a že to bude báječný.
0: Martina Bárta žije v Berlíně, to je šarmantní město prostě pro mě.
2: Máte pravdu, že Berlín je opravdu velice pestré město, i když se přiznám, že já už teď jsem v Berlíně 6. rokem, ale jako ono mi to trvalo nějakou dobu, než jsem si na to město zvykla, protože je to úplně odlišné od Prahy, je to opravdu multikulturní město, ale já se nechci vzdát ani té Prahy, takže pendluji neustále mezi Berlínem a Prahou a jako miluju to. No.
0: Kde tam bydlíte v Berlíně? V které čtvrti?
2: Bydlím v Charlottenburgu.
0: No tak to je ta nejhezčí čtvrť.
2: Ale jako Berlín má spoustu zajímavých čtvrtí. Jako ono...
0: No ale tohle jsou takové ty vinohrady berlínské, ne?
2: No ano, je to v blízkosti Kurfürstendamu a blízko Gedächtniskirche a mám to tam opravdu velice ráda.
1: Kdybyste mohla posoudit nebo porovnat tu českou mentalitu, německou mentalitu, co byste integrovala od nás tam a zase od nich k nám?
2: No, víte co, mě to kolikrát tak jako překvapí, když jsem šla do Německa, tak spousta tady i mých přátel nebo vůbec tak slýcháváte, jak ty Němci jsou pořádní, čistotní a že jsou jako všichni tak přesní. Vůbec tomu tak není. Já jsem třeba první zkušenost moje, když jsem bydlela na studentské koleji se svými spolužáky, připadala jsem si občas jak na skládce, kdy opravdu mý spolubydlící němečtí vůbec neměli smysl pro hygienu. Takže ono to opravdu je různý, jako jo. Tady třeba, co se mi líbí na české mentalitě, ale ono se to fakt nedá aplikovat úplně na všechny, ale přijde mi, že opravdu my jsme tak srdeční, otevření, přátelští, ale co mi přijde taková jako negativní vlastnost, že si moc nevěříme. A to se mi opravdu potvrdilo i během toho studia, kdy jsem měla i možnost studovat s americkými profesory a já taková za všechno jsem se I'm sorry omlouvala, že jo, a Entschuldigung a Verzeihung, tak všichni ze mě byli hotoví a říkali, ne Martino, musíš si taky trošku věřit, musíš říct I can do it a I believe in myself a tohle všechno jsem se naučila až tam. Takže si myslím, že my opravdu tady v Čechách můžeme být jako na co hrdí a byla bych ráda, kdyby se tak něco jako i zlomilo v tomhle. No, jakože.
1: Jsou Berlíňané šarmantní?
2: Myslíte jako Berlíňané muži? Jako ano, jestli jsou šarmantní? To je taky tak různé. Jako jsou tam i nešarmantní Berlíňané, ale jo, jsou tam pěkný chlapy některý. Jako.
0: Martině Bárta říkáme Auf Wiedersehen.
2: Auf Wiedersehen oder Auf Wiederzuhören.

0: pohled do zákulisí šarmantní osobnosti roku. Jedeme dál. Z Prahy přijela doslova várka hostů. Koho vidíme?
1: Já vidím Simonu Stašovou, také Popelku československou, první československou Popelku, Evu Hruškovou. Samozřejmě jejího manžela, pana Přeučila. Také je tady pan doktor Pirk se svojí manželkou a pan Zindulka.
0: Ano, Stanislav Zindulka.
1: Já bych zašla tady nejprve za paní Pirkovou, jestli můžeme.
0: Pan doktor Pirk a manželka, zdravíme vás po roce. Dobrý večer.
2: Dobrý den, dobrý večer.
3: Dobrý večer.
1: Jaká byla cesta?
3: Dobrá, rychlá, ale pršelo celou cestu. A je hrozně.
1: Víte, že nesněžilo.
3: No, tak ano.
1: Ale víte, co se říká, že prší štěstí?
3: Ano, určitě.
0: Pane doktore, já když vás vidím, tak si vzpomenu na to, jak jsme vás s Alenou Zárybnickou vyzvedávali před natáčením Záletů na Edenu v poločase zápasu. Kterého? Pamatujete si?
2: Ne, nepamatuju, kterým ne.
0: Ale byla tam Slávie.
2: No samozřejmě, ano.
0: Pan doktor je slávista.
1: No věda, já Sparťan.
0: Tak můžeme jít, vidíte.
2: Ano, ne, to je, bez Sparty by nebyla Slávie a bez Slávie by nebyla Sparta.
1: Já jsem tady za ten ženský element, tudíž musím našim posluchačům trošku přiblížit. Pana doktora je velice šarmantní, má krásně sladěnou košili s motýlkem. Opravdu vám to sluší.
0: Práce manželky, a nebo pan doktor prostě tohle má v krvi a sám?
3: No, tak oblíká se většinou sám, ale já když někdy se podívám, tak ho opravím trošičku.
2: Protože manželka ta ještě je v postýlce, v době, kdy já odjíždím do práce.
0: Jak se vám královalo ten rok s titulem 20. šarmantní osobnost, pane doktore? Pomyslel jste na to vůbec za ten rok, že máte to zlaté keramické slunce a ten titul?
2: Víte, že jsem na to vzpomněl každý den ráno, protože to slunce mám v místnosti, kde cvičím každý den ráno. Když vstávám, tak od 5:30 jsem se na to slunce díval.
0: Pan doktor vstává i o víkendu.
3: Já taky, jsem ranní ptáče.
2: Takový opožděný.
3: Vstávám mezi 6:30 a 7:00. To bych řekla, že je dobrý čas. Tak akorát na důchodkyni.
0: A pane doktore, má kvalita našeho spánku a to, abychom se dobře vyspali, vliv i na to, co máme tady vlevo v hrudi na naše srdce prostě?
2: No samozřejmě, že člověk má odpočívat, člověk nemůže jenom pořád být v zápřahu, ano.
0: Pan doktor, ten relaxuje jedině aktivně.
2: Ano, je to tak, ano, nějakým sportem.
0: No a dnes si zarelaxuje tady na šarmantní osobnosti roku, tak trochu zase duševně.
2: Ano, já už se na to moc těším a myslím si, že to bude zase tak hezký, jako to bylo loni.
0: Jan Pirk se svou manželkou na šarmantní osobnosti roku v zákulisí předá zatím pro něj neznámé osobnosti nad vládu nad touhle anketou, ale šarmantní osobností zůstává dál, protože je tou 20.
2: Teda titul mi zůstává, ale jestli zůstanu šarmantním, to ukáže budoucnost, až mě zkrátí nějaký choroby.
1: Já myslím, že to tam zůstane.
0: Děkujeme.
1: Děkujeme.

0: Mě nebaví.
1: Slyšíte ten rumraj? No prostě takhle rušno je mezi šatnami v zákulisí vyhlašování ankety Šarmantní osobnost roku. Blanka Malá, která společně se mnou provází tímhle pořadem, tak právě nalévá vodu herci Janu Přeučilovi živou vodu.
2: Živou vodu, ano. Kde máte první československou popelku, pane Přeučilovi?
3: Je moje první československá popelka, milovaná moje Evička, je tamhle někde za rohem a za chvilinku přijdem, jo?
1: Tamhle si povídá s panem fotografem. Vítáme vás v Hradci Králové.
3: Evinka, rodačka, hradečačka, no tak ta je tady jako doma, že jo? Já Pardubičák taky.
4: Mě pan fotograf právě ukazoval moji fotku, kterou udělal v roku 1967.
2: Já už jsem tady dnes zmínila, že jste první československá popelka. Já vás tak mám prostě zařazenou a zůstane to tak na pořád. Jste stále půvabná, i když vám samozřejmě ty roky přibývají. Jak to děláte?
4: No takže mám Honzíka asi, že jo. To je vzájemný, protože on vypadá taky dobře.
3: A já to dělám také tak, protože mám milovanou Evičku, no tak prostě stáří neznáme a žijeme svůj život non-stop.
4: Ono nám to stáří nevadí, protože dobře, já si myslím, že buď můžete být dobře starý, anebo to zaříznout ve 40 a to by byla škoda.
2: Já jsem slyšela jednou vaši takovou krásnou větu, že na lásku není nikdy pozdě. Tak možná je to tou láskou?
4: Asi ano a myslím si, že na spoustu věcí není pozdě.
1: No Blanko, poslyš, když já si tak zrekapituluju ty minulé ročníky Šarmantní osobnosti, kdo byl v nominacích, kdo zvítězil, tak když se podívám na Jana Přeučila a pak taky na Zbigněva Čendlíka, který také přijede, tak to jsou takové dvě stálice. A možná, že je to, pane Přeučile, cennější než vítězství v té anketě, že se stále prostě umisťujete.
3: Tak je pravda, že Evinka by to může potvrdit a možná to má i spočítáno, že já už jsem tady po několikáté, jo, ale vždycky jsem potěšen právě tím, že jsem nominován a už to je pro mě veliké vyznamenání.
4: To určitě, já si myslím, že minimálně pětkrát, šestkrát Honzík zůstal na takovém nějakém bramborovém nebo bronzovém místě, ale myslím si, že ho to těší i tak, viď?
3: To je důležité, ježišmarja.
1: No a co vás těší v životě? Je to asi ta láska, aby člověk byl šarmantní, musí mít něco, z čeho se může těšit.
3: No tak my máme s Evičkou divadlo Evy Hruškové a Jana Přeučila. Divadlo pro děti, jezdíme po vlastech českých, moravských a slezských a neříkáme, že to je naše práce, ale je to naše radost.
2: A jak se oba dva těšíte na vnouče?
4: Těšíme se moc. Samozřejmě ještě teďka nejsme hlídací. Naštěstí oni mají hlídací babičku a ta nás zastane. Potom možná ho budeme vodit do divadla, ať je to on nebo ona. Těšíme se.
1: Pan režisér Pokorný už s vámi chce mluvit, nebudeme zdržovat a jdeme zase o dům dál v našem pořadu ze zákulisí Šarmantní osobnosti roku.
5: Ale hlavně je to teď živý. Co se stane, to se stane. Máme takový moto dneska.
1: To už dává jeden z moderátorů, Mirek Vaňura, instrukce pro vystupující, pro všechny, kteří přijeli, aby věděli, co je čeká. No a po instrukcích moderátora Mirka Vaňury, který tu přivítal všechny šarmantní osobnosti v zákulisí, míříme za knězem Zbigněvem Čendlíkem, který nechybí letos.
2: Dobrý večer.
6: Dobrý večer, dobrý večer.
1: Počkej, teď se mu nese sklenička.
2: Červené
6: drink. Welcome drink, jo, červené víno, takové mešni. Jo. Znáte ten vtip, které víno je nejsilnější? Mešni, protože jeden pije a celý kostel zpívá.
1: Blanko, já jsem před chvílí říkal, když jsme si povídali s Janem Přeučilem, že právě Jan Přeučil a Zbigněv Čendlík, tak to jsou ti, kteří se neustále už roky umisťují v té desítce.
6: Pořád se jen umisťujeme, jo.
2: To je takové naše stálice, to je možná cennější.
1: Čím to je?
6: Já nevím, možná tím, že to mám blízko tady, takže, ale ne. No tak já, pro mě vždycky vítězství je, když se umisťím v té desítce. Rozumíte, že mě tam lidé nominují? To je prostě pro mě zázrak. Já jsem prostě z toho v šoku. Jo? A jsem hrozně rád tady, protože k Českému rozhlasu mám obzvlášť blízký vztah. Tady jsem začínal, vzpomínám na Zdeňku celou, na Martičku Ružičkovou, jak jsme tady dělali Nocturno a tak dále. Takže to je úžasné místo a ty lidi, kteří se tady motají kolem toho rozhlasu, jsou fantastičtí.
2: Co se vám vybaví na první dobu? dobrou, když se řekne šarm?
6: Já bych radši to šarm spíš směřoval k muži, jo. Já nevím proč, ale když se řekne šarm, tak bych to spojoval s mužem. Já mám jiné takové oblíbené slovičko, které by nás mohlo charakterizovat, a to si myslím, že to už sedne jak na ženu, tak na muže, a to je noblesa. Víte, to ještě něco víc. Jenže šarmantním každý z nás může být, ale noblesní se rodíme. Víte, takže to si myslím, že to je krásné, že taková soutěž tady je, protože to může inspirovat i ostatní k tomu, aby se snažili být šarmantními. Pro mě šarmantní člověk, to je člověk krásný, to je člověk tak jak vy, který se usmívá, je to člověk velkorysej, laskavej, prostě šarmantní.

0: slyšíte stále ten ruch u šaten v kongresovém centru Aldis, kde jsme vyhlásili šarmantní osobnost roku 2016. No, my stále máme dilema říkat, jestli jsme vyhlásili nebo vyhlásíme. No, my jsme teď v okamžiku, kdy teprve vyhlásíme, ale vy nás posloucháte, vysíláme ze zákulisí, když už je všechno známe.
1: Ale my si ještě vychutnáme některé šarmantní osobnosti, které dorazily a ještě jsme je nevyspovídali. Co pan Zendulka?
0: No, teď si dává dobrý chlebíček, tak necháme ho polknout.
1: Krásný motýlek. Kdo ho vybíral?
2: Osobně vázaný.
0: Stará škola, to já už bych nedokázal. Tak mě vyčiňte.
2: Patří vám to.
0: Naši posluchači mají vkus a moc dobře vědí, proč vás vybrali. Když se na vás dívám, vzpomenu si na Radovana Lukavského, vítěz ankety a pan herec jako vy.
2: A taky zasloužili, jako pokud jde o věk. Ten mě ještě předeběhnul.
0: Představte si, tady jsme s ním seděli, už nevím, kolik to je let, ale to se vyhlašovalo v Aldisu a tady jsme si s ním takhle jako s vámi povídali.
2: Já Radovana Lukavského pamatuju ještě jako úplně útlýho mladičkýho, začínal

0: Krásné.
1: Jasně, mám krásné serpičko, jo.
2: Teď s Evou Hruškovou, no prostě je tady rušno. Pojď tady, tak překážíme v tom výhledu fotografů. Řeknu ti, Blanko, takový frmol, zde nám mi to potvrdí, takový frmol, kalup a takový rozruch, ten jsem ještě na šarmantní osobnosti nezažil, aby byla taková družná, hlasitá zábava.
0: No, já bych si strašně moc přála, aby takováhle zábava byla pak i na pódiu, protože já musím říct posluchačům, že Zdenku, počkej, my spolu točíme, bude tři čtvrtě už.
2: Tři čtvrtě na sedm.
0: No jistě.
2: My startujeme za čtvrt hodiny.
0: No právě, a podívej se, jak je tady veselo, tak já doufám, že takhle veselo bude i na pódiu, ale je to možná tím, že je tady báječná sestava. Sešli se tu lidi, kteří chtěli přijet, kteří se chtěli bavit a s kterými je nám hezky, tak já myslím, že to vyjde.
3: Tak a poslední šarmantní osobnost, která nám ještě chybí, je Simona Stašová.
2: Teď v družném rozhovoru s Janem Přeučilem a Stanislavem Zindulkou, tak chvíli počkáme, až si dopovídají, mají to hodně důležitého, co řešit.
3: Všiml jsi, jak má nádherné vlasy.
4: Krásný večer vám přeju.
2: Náš pohled do zákulisí, teď reportáž s hřejivými slovy se Stanislavem Zindulkou například.
4: No tak to je můj dlouholetý kamarád, kolega.
5: Partner divadelní.
4: Veliký partner divadelní, hráli jsme spolu s Bohem lidi, on mi hrál tatínka, já jsem hrála jeho bláznivou dceru. A tolikrát jsme to chtěli obnovit, protože vlastně to představení jsme zrušili z toho důvodu, že já jsem rodila. A když už jsem pak porodila, dneska už je to 20 let, Stando, 21, je to neuvěřitelný. A to byla Standova nejenom tahle, ale co já můžu jako na vlastní kůži říct, to byla fantastická Standova role a já si myslím, Stando, že by si ji mohl zahrát ještě jednou.
5: Já si myslím, že už by byl takový na to moc dědeček.
4: Ale ne. Zaprvé ty seš z toho rodu, když vypadáš pořád stejně, ty seš jak Broďa, furt vypadáš stejně.
5: No a najednou konec.
3: Ne, úžasně vypadáte, my jsme ze zadu pozorovali ty vaše krásné vlasy. Čím to krmíte?
4: Čím to krmím? No, já bych řekla, že je to zaprvé genetika, protože i můj táta, 89 let, i máma, kterou samozřejmě znáte, oni mají oba dva kštice. Takže když dělali moje vlasy, tak na to se hodně soustředili a mám to po nich.
2: Čím krmíte ten mozek, abyste byla takhle stále svěží?
4: Ježiš, to je otázka.
2: Ne, jak to děláte, že máte takovouhle vitalitu a plno smíchu?
4: Podívejte se, pořád člověk musí být v permanenci, pořád musí mít energii a jakmile polevíte, tak poleví celý organismus. Ta mozkovna, ta centrála nesmí tomu tělu dovolit se zastavit, to je to jediný.
5: Přesně tak, já jsem něco takového taky říkal.
4: Nesmíte povolit zastavit se, to víte, že člověka ledacos kdy bolí, ale nesmí se zastavit.
2: No, ale zase na druhou stranu musí umět vypnout a odpočinout si, ne?
4: No, já pak padnu vždycky, no, na chvilku, a nebo prostě, když už pak opravdu padnu, tak třeba, já nevím, 3 dny si odpočinu s tím, že se musí něco zrušit. Ale to dopředu, toto tam naláduju, co to dá, a říkám, no, podívej se, dali jsme tam 26 představení v květnu, možná nějaký odpadnou, ale uvidíme. Budeme se snažit, takže takhle já žiju.
2: Děkujeme Simoně Stašové i Stanislavu Zindulkovi, který se tak půvabně vmísil do našeho rozhovoru.
5: Já mám takové jedno heslo životní, je lepší se utahat, než rezivět.
3: To je moc hezké.
2: No. Děkujeme, no a protože jsme rozhlas, umíme prostě udělat střih, takže teď drobná hudební pauza a pak už budeme vlastně na konci po vyhlášení a zamíříme za vítězem nebo vítězkou a za ostatními nominovanými, co oni říkají, na vítěze nebo vítězku. To je, vidíte.

0: Simona Stašová.
1: Simona Stašová, šarmantní osobnost roku 2016.
2: To je nádherný, děkuju vám.
3: No a tohle už je potlesk pro Simonu Stašovou, šarmantní osobnost roku 2016. Už je tady skoro závěr našich reportáží ze zákulisí vyhlašování šarmantní osobnosti roku. Zákulisí jdeme přímo na jeviště, kde je třeba Zbigněv Čendlík, co on říká na vítězství Simony Stašové.
4: No úplně úžasné, já jsem to tak tušil, víš, a já Simoně hrozně fandím, to je úžasná ženská, úžasná herečka.
3: Jan Přeučil a jeho slova na adresu Simony Stašové.
5: Mám z toho velikou radost, že Simonka se stala šarmantní osobností, přeji to z celého srdce a obdivuji její posedlost té naší herecké krásné profesi.
3: Zamíříme ještě za kardiochirurgem Janem Pirkem, který vládl do tohoto okamžiku, tak jeho vzkaz Simoně Stašové a jeho komentář k vítězství.
6: Já jí přeju, aby ten její rok proběh tak hladce, tak jako proběh ten můj rok, aby si to užila a aby se na to sluníčko taky dívala co nejčastěji, jako jsem se já na něj díval každý den.
3: Stanislav Zindulka a jeho přání Simoně Stašové.
7: No, mám radost.
3: Ona říkala, že jako doporučení pro příští ročník pro hlasující posluchače jste vy.
7: Já jsem dostal nějakou postšarmantní cenu.
3: Vy jste dostal mimořádnou cenu šarmu.
8: A co to je?
3: To je vlastně možná i víc než to vítězství.
9: To je ocenění za to, že jste a že rozdáváte tu radost, protože to je hrozně cenné pro nás, pro všechny posluchače.
7: A vám jsem ji rozdal, že?
3: Paní Simono, jak jsme si slíbili, my jsme se vynořili ze zákulisí. Ano, dobrý
2: ano,
3: večer.
2: Ano, dobrý večer, ano, dobrý večer.
9: Vy jste šarmantní téměř celý svůj život a teď už na to máte papír.
2: No, podívejte se, kdo by to byl býval, řekl. Vzkaz posluchačům, ono to bude posluchačkám a ono to bude divačkám, protože určitě mě nominovali i na to pódium, dostali i vlastně tu celou cenu, mě zaručili moje divačky v divadle. Já jim strašně děkuju a budu se snažit je nesklamat právě na jevišti a budu se snažit být trochu šarmantní. Děkuju vám moc krát.
9: Dostane tato cena nějaké čestné místo mezi vašimi cenami?
3: To zlaté keramické slunce?
2: Určitě, tak já tam mám Thálii, já tam mám Titi a mám tam různý, mám tam pozor, mám tam neviditelného herce, to mám právě za rozhlas, to bylo velmi příjemný a teď tam přibyde tahle ta krásná cena. Já si toho opravdu, ale nefalšovaně vážím. Moc děkuju.
3: Kde jinde zakončit náš pohled do zákulisí po Simoně Stašové, Zbigněvu Čendlíkovi nebo třeba je Janu Pirkovi, než u vlastně autorky celého projektu Lady Klokočníkové.
9: Tak je to duše, tvůrce.
10: Chci poděkovat vám všem, protože já už jsem to říkala, když jsme měli poradu před šarmem, že bez vás, bez týmu Českého rozhlasu by to nešlo. Zdena Kabourková, Blanka Malá, Zdeněk Novák, pokolikáte už Zdenku. Teď si se Zdenou tady dáváme. Já nepiju slivovici, nepiju, ale dnes tady jsme si takhle se Zdenou cinkli. To proto, že jsme rádi, že aspoň podle prvních reakcí ze sálu se diváci tady bavili. Doufejme, že i ti u rozhlasových přijímačů.
9: My jsme sice byli v zákulisí, ale ta dobrá energie byla cítit až sem.
3: Loučí se i Zdeněk Novák
9: a Blanka.

V zákulisí gala večera, na kterém jsme vyhlašovali šarmantní osobnost roku 2016, natáčeli Blanka Malá a Zdeněk Novák. A za týden vám nabídneme ohlédnutí za 22. ročníkem této ankety, ve kterém nejvíce hlasů od posluchačů získal herec Viktor Price. Bude 19 hodin, posloucháte Český rozhlas Hradec Králové a pěkný večer vám od mikrofonu přeje Romana Joudalová.

0: Je 19 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Hradecký krajský soud rehabilitoval svědka takzvaného číhoštského zázraku Václava Trtíka. V červenci přibylo v našem kraji nezaměstnaných. Řidiči musí s omezeními na D11 u Poděbrad počítat až do října a zítřek bude většinou slunečný s teplotami do 27 stupňů. U podvečerních zpráv vás vítá Alena Brantová. Krajský soud v Hradci Králové dnes rehabilitoval Václava Trtíka, který byl v roce 1950 v souvislosti s případem takzvaného číhoštského zázraku několik týdnů ve vazbě. Státní bezpečnost ho tehdy zatkla při hledání důkazů proti faráři Josefu Toufarovi. Návrh na rehabilitaci Václava Trtíka podala jeho dcera. Státní zástupce František Jedlička si po dnešním verdiktu ponechal lhůtu pro případnou stížnost.
2: V podstatě pouze jeden dobový dokument a dvě listiny z listinné kroniky, rodinné kroniky, takže to opravdu moc není a je to o nějakém subjektivním hodnocení, přistupování ne právních norem, ale právě těch důkazů, které máme k dispozici.
0: Farář Josef Toufar byl soudně rehabilitován v říjnu 2024. Nezaměstnanost v Královéhradeckém kraji v červenci vzrostla na 4,1%. Práci si v regionu hledalo 15 216 lidí, což je proti červnu o 650 víc. Vyplývá to z čerstvých údajů úřadu práce. Nejvíc lidí bez práce bylo na Náchodsku, nejméně naopak na Rychnovsku. Až do října bude trvat oprava dálnice D11 u Poděbrad. Silničáři plánují práce rozdělit do 3 etap, aby po celou dobu mohli řidiči využívat 2 pruhy v každém směru. Úsekem denně projíždí asi 40 tisíc aut a podle mluvčího ředitelství silnic a dálnic Jana Rýdla jde o rekonstrukci za víc než 3,25 miliardy korun.
3: Je to hloubková rekonstrukce povrchu dálnice D11, přitom samozřejmě likvidujeme původní svodidla a vystavíme de facto dálniční vozovku zcela novou. Ta původní je tady z roku 1990. Sport.
0: Fotbalisté pražské Sparty se připravují ve francouzském Lyonu na odvetu třetího předkola Ligy mistrů. Na hřišti tamního Olympiku budou hájit domácí výhru 2-1. Duel má výkop v 21 hodin. Ze Sparty odešel útočník Jan Kuchta, který zamířil na roční hostování s opcí do polské Legie Varšava.
1: Počasí.
0: Noc bude jasná nebo skoro jasná a chladná. Teploty klesnou na 12 až 9 stupňů, v údolích až k 5, na horách na 9 až 6 nad nulou. Foukat má slabý severní vítr. Zítřek přinese většinou slunečno s teplotami 24 až 27 stupňů. Na severu kraje 21 až 24, na horách naměří od 15 do 19 stupňů. A zafouká slabý, během dne místy mírný severní až severovýchodní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: V Jičíně je kvůli pracím na inženýrských sítích uzavřená silnice číslo 502 v Poděbradově ulici. Objížďky jsou tam značené a potrvají až do konce tohoto roku.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Zase je tu prosba o radu. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Napsala nám jedna z posluchaček, paní Hana Jandelová, že prosí o radu, jaký tvar má mít sloveso sázet ve třetí osobě množného čísla. Před mnoha lety ji ve škole učili, že podle tohoto vzoru slovesa, která mají v rozkazovacím způsobu dlouhý tvar, jako například sázej, mají ve třetí osobě množného čísla oni sázejí. Takových sloves je prý dnes plno, ale slýchá tvar oni sází. Delší tvary úplně zmizely a ona se prostě ptá, co je správně a jestli to zkrácené je správně a jakými pravidly se máme řídit. Tak možná je to správně, špatně oni sází?
2: Je to správně už dneska.
1: Mm-hmm.
2: A proč? Já bych se trošičku vrátila do 90. let, když v roce 1993 vyšla zatím poslední nejnovější kodifikace pravidel českého pravopisu, kde se už právě objevily oba tvary jako správné. Takže ve třetí osobě můžeme použít buď sázejí, což bylo předtím jediné správné, anebo oni sází. A dospělo se k tomu s ohledem na běžné uživatele češtiny, kteří nejdříve v mluvených projevech, ale čím dál častěji i v písemných přestali tohle rozlišovat. Tam jde o ty dva vzory slovesné, jak naznačuje paní Jandelová, a sice vzory sázet a prosit. Sázejí, pros, oni prosí. To byla taková ta pomůcka při tom, když se to člověk měl naučit rozlišovat. Máme jednak slovesa, která kolísají mezi těmito dvěma vzory a tam bylo možné občas si rozhodnout, jaký tvar bude. No a pak máme slovesa, která jednoznačně patří k tomu sázet a přesto mluvčím nepřipadalo důležité to rozlišovat. Takže vznikla podle mě situace, kterou bylo možno řešit jediným způsobem.
1: Povolit
2: oba tvary, ano.
1: Takže říkám správně, když říkám, oni umí i oni umějí.
2: Ano, je to oboje dneska.
1: Ten samý případ.
2: Možné, ano.
1: Tak doufám, že jsme vás, paní Hano, potěšili, nebo možná naopak chtěla jste, aby to bylo správně tím dlouhým tvarem, jak jste se učili, no je doba benevolentní. Děkujeme, paní magistro, za odpověď.
2: Není zač.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že Země může bublat díky jevu zvanému Mofety? Národní přírodní rezervace SOS u Františkových Lázní patří k nejzajímavějším přírodním územím ve střední Evropě. Na ploše více než 268 hektarů se tu střídají mokřady, slatiniště, rašeliniště a minerální prameny, doplněné o místa, kde ze země uniká oxid uhličitý. Z geologického hlediska jde o příkopovou propadlinu s nepropustným podložím, ve které se dlouhodobě hromadí voda i organické zbytky. Právě díky minimálnímu odtoku tu od čtvrtohor vznikly mocné vrstvy rašeliny. Tam, kde na povrch vystupují minerální prameny, se rašelina obohacuje o soli a vzniká takzvaná slatina. Největší zvláštností jsou mofety, kterým se lidově říká bahenní sopky. Jsou to vývěry oxidu uhličitého, který proniká puklinami z hloubky několika kilometrů. Vytlačuje vodu z půdy, rozvíří bahno a vytváří dojem, jako by se země vařila. Právě tyto jevy dávají SOSu téměř mimozemský měsíční vzhled. V minulosti se zde nacházelo i slané jezero, ve kterém žily mikroskopické řasy rozsivky. Jejich křemičité schránky se postupně usazovaly na dně a vytvořily vrstvu křemeliny. Žijí tu slanomilné rostliny, vodní ptáci i obojživelníci a celé území slouží jako chráněná přírodní laboratoř.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Bodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání.

Příjemný večer, Lačirathe Šukar Šuniben. Dnes si představíme organizaci Klíče a klíčky, která sídlí v Mladé Boleslavi a pomáhá dětem s volnočasovými aktivitami. Ještě předtím se ale vydáme za hudbou. Narodil se na Slovensku a hudba ho provází celým životem, i když s přestávkami. Otto Bunda si velice váží rodinných hodnot svých romských kořenů, tradic i muziky. Za velkou životní šanci považuje spolupráci s pedagožkou a zpěvačkou Idou Kelarovou a jejím dětským sborem Čavorenge. V současnosti připravuje dokument o romských halgatech, tedy žalostných písních. Založil také vlastní organizaci a věnuje se hudebním workshopům.

0: Poslech nám zpříjemnil Otto Bunda. Pěkný večer. Klíče a klíčky je spolek, který se věnuje dětem a mládeži v Mladé Boleslavi a Litomyšli. Založili ho manželé Juraj a Jana Hrehovi, kteří pomáhají dětem ze sociálně slabých rodin. Na konci srpna v Mladé Boleslavi připravují pro děti a rodiny komunitní akci na rozloučenou s prázdninami plnou soutěží, tance a zpěvu. Co je vedlo k založení spolku, se Iveta Durdoňová zeptala Jany Hrehové.
1: Snažíme se pomáhat dětem, mladým lidem a celkově komplexně rodinám, který ten život nemají úplně tak jednoduchý. Hlavně ty děti a mládež, která tu startovací čáru má níž, než jak se může zdát. Společnost od nich očekává velký zázraky, ale ty děti se nemůžou naučit nic jiného, než co vidí svý rodiče. Tak my se snažíme vlastně vstupovat na ty místa, kde se ty děti zhlukujou a snažíme se oslavit, přesvědčit, že můžou dokázat mnohem víc, než momentálně dokazují.
2: Jaká byla prvotní myšlenka, že si založíte sdružení Klíče a klíčky?
1: Pomoc dětem a mládeži na okraji společnosti a seznámit je s Pánem Ježíšem. To byla prvotní myšlenka. A pomoct jim dodělat vzdělání, pomoct jim dokončit školu, aby se vymanili z toho prostředí, v kterém žijí, aby mohli žít důstojný život. Jsem věřící a ta inspirace vlastně byla ze sboru, kam jsem chodila, do Církve bratrský. Tam jsem viděla, jak každý pátek funguje klubík, to bylo pro děti od 5 do 10 let, dorost od 10 do 15 a mládež od 15 do 20. Tím, že jsem to viděla, fungovalo to pro jejich rodiny, tak jsem si říkala, ale tohle by prostě měli vědět a znát ty děti venku. Ty děti v těch parcích, v těch nákupních centrech, na těch zastávkách, v těch vyloučených lokalitách. A tak jsem se rozhodla jednoho krásného dne, že budu do parku, že prostě děti oslovím a řeknu jim, že jsou milovaní, že jsou vzácní, že Bůh je miluje a že můžou dokázat to, co prostě chtějí, že můžou mít svý sny, protože ty děti nemají sny, přichází o ně. Otevřeli jsme dveře našeho domu, dejme tomu 10-15 dětí a to bylo v roce 2022, v dubnu, 30. dubna, kdy jsme s tím začali a dnes vlastně se to rozjelo do tak široké škály, že máme v podvědomí více jak 250 dětí, působíme v Mladoboleslavském okrese, Mladá Boleslav, Benátky nad Jizerou, Bezno, působili jsme v Žebicích a nyní vlastně zakládáme službu v Litomyšli.
2: Co vás čeká do budoucna? Co tento rok jste si připravili pro děti?
1: Jezdíme na různý kempy, máme romský kemp, který vlastně poběží letos druhým rokem. Pak máme tábor pro menší děti. U nás to funguje tak, že ty děti si musí postavit tábor, složit si tábor, vaří na tom tábor, takže jsou zapojovaný do veškerých těch služeb. Chystáme podcast, který bude ve spolupráci s těma dětma. Máme divadelní kroužek, manžel jezdí po celé České republice s Mongaguou na různý fotbalové tréninky a trénujeme fotbal, kdy říkáme drogám ne sportu ano. Takže máme strašně moc aktivit a teďkon jako ta největší vize je mít vlastní komunitní centrum, kde budou různý chill zóny, kde přijdou děti jak romské, tak neromské a prostě si budou jen tak odpočívat bez drog a bez alkoholu a budou spolu si povídat. Ne každý vám řekne, vemte svý romský děti, vemte svých 50 dětí a pojďte k nám do prostoru a můžete tady působit, to je strašně těžký. A já to chápu i svým způsobem, ale zároveň jsem i z toho taková smutná, tak jsme hledali s Bohem řešení, co s tím. Tím, že mi umřel tatínek a měli jsme dům na hypotéku vázaný dluhama, do dneška je vázaný dluhama a je to takový spíš jako statek, barabizna by člověk řekl, ale má velký potenciál, já jsem tam toho ducha cítila a říkám si, prostě neprodáme ho, necháme ho těm dětem a nějak se s tím dluhem prostě popasujeme. Takže dneska se tam dějou různý projekty v tom baráčku, jsou tam arteterapie, skupinky pro muže, pro ženy, rozdává se tam potravinová pomoc, děti tam přespávají, ty vztahy s rodičema máme moc dobrý, takže rodiče prostě ví, že k nám jedou, že u nás budou spát ty děti, tam se učí prát, učí se uklízet, učí si vařit, takže tak nějak v tom fungujeme a mají tam i svoje místo, kde se pomodlí, kde můžou být sami sebou a kde je někdo pochopí.
0: A jsme v závěru dnešního Oroma Bakeren. Děkuji, že jste dnes byli s námi. Palikerautumenge. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Iveta Demeterová.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Do října budou silničáři opravovat dva úseky na Pražském okruhu. Obnovený prostor pod Žateckými hradbami je po půl roce znovu přístupný veřejnosti. Zítra nás čeká další slunečný den, teploty se přiblíží 30. Zprávy a Žofie Nováčková, dobrý večer. Silničáři začali opravovat dva úseky Pražského okruhu. Musí zrekonstruovat vozovku mezi Kundraticemi a Hodkovicemi a také mezi dálnicí D1 a Jesenicí. Práce mají stát zhruba 144 milionů korun a potrvají do října, popisuje mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Rídl.
3: Abychom co nejméně komplikovali dopravu, zachováme provoz i během prací na Pražském okruhu obousměrně ve dvou zúžených jízdních pruzích. Prosíme řidiče o ohleduplnost a respektování dočasného dopravního značení.
2: V Žatci skončila první etapa obnovy prostoru pod městskými hradbami. Lidé se znovu podle webu města dostanou na 675 metrů dlouhou trasu od Husitské bašty až ke Kněžské bráně. Město tam nechalo vybudovat nové cesty, osvětlení, místa k posezení i upravit zeleň. Obnova stála víc než 50 milionů korun bez DPH.
4: Nové osvětlení hradeb je chytré a jeho intenzitu je možné měnit. Město zároveň připravuje druhou etapu revitalizace v prostoru pod pivovarem. Má už stavební povolení a chystá výběrové řízení na zhotovitele. Z Žatce Kateřina Kučerová, Český rozhlas.
2: Samospráva Olomouce bude investovat do nákupu nových protipovodňových bariér. Jedná se o plastové zábrany, které je možné jednoduše sestavit. Vhodné jsou především při bleskových povodních. Podle vedoucího odboru ochrany magistrátu Jana Langra je nákup prvních půl metru vysokých bariér naplánovaný na podzem.
5: V letošním roce počítáme se zhruba 100 metry, což by mělo odpovídat cirka 300 tisícům korunám českým. Byla by to taková ta první etapa a v těch dalších letech bychom do rozpočtu navrhovali už ty vyšší, o těch řekněme 70 cm. Na další rok postupně bychom přidali to nejvyšší portfolium, těch 110 cm a nějaké ty úhlové prvky. Sport.
2: Na znakařské dvoustovce na mistrovství Evropy prošel do finále Jan Čejka z celkové třetí příčky. Časem minuta 54 sekund a 40 setin navíc o sekundu vylepšil vlastní národní maximum. Miroslav Knedla byl celkově 11. a finále bude bez něj.
1: Počasí.
2: Zítra bude většinou jasno, teploty vystoupí na 25 až 29 stupňů, na horách čekáme 17 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna zpozorněte kůze za Humpolcem. Na kilometru 94,5 začínají noční opravy vozovky. Zabraný je levý pruh, zatím bez kolony, ale dojíždí se za levotočivou zatáčkou. Na D1 na příjezdu do Brna směrem z Prahy za Popůvkami počítejte s kolonou z kilometru 185,5. Sune se to před sjezd k výstavišti na kilometru 189,5. Tam blokuje pravý pruh porouchaný kamion. Zdržení v osobním autě je kolem 10 minut. A v Praze na jižní spojce ve směru na Černý most počítejte s kratší kolonou za Spořilovskou. Zhruba od Šelky před sjezdem na Zahradní město překáží tam porouchané vozidlo. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: A teď je tu repríza pořadu Alex a host.
1: Alex a host.
6: Proslavil ho hit Karel nese asi čaj, který zpíval s Jiřím Kornem. Působil v Pražském výběru. Dnešní generace čtyřicátníků má jistě v paměti znělku seriálu Kačeří příběhy. I tu stále hraje na svých koncertech. Nevyhýbá se ani tvorbě nových písní. Vilém Čok je naším hostem. Vítám vás. Dobrý den.
7: Dobrý den.
1: Alex a host.

0: Zpěvák a baskytarista Vilém Čok je v Alex a host. Já jsem ta generace, které se evrily právě do duše znělky těch písní k animovaným seriálům Rychlá rota, Kačeří příběhy. Jak tehdy padla volba na vás?
1: No vlastně úplnou náhodou. Když se budeme bavit konkrétně tady o těch písničkách, jako vlastně pro děti, jo, tak já jsem totiž ještě předtím si vyzkoušel jako dubbing a zpívání pro seriál Tasmánie. To bylo o tasmánském čertovi, takový kreslený čertík, který teda žije ve své fyzické podobě, opravdu se jmenuje Tasmánský čert v Austrálii. A já jsem se tam zalíbil nějakým dramaturgům a hudebním režisérům, protože jako vlastně se to povedlo, ta znělka, vlastně ten seriál běžel několik let a vlastně na základě toho jsem byl oslovený několika producenty, především potom Karlem Wagnerem, který byl kapelník vlastně skupiny Hanky Zagorový, který měl vydavatelství, teď si nespomenu, jaký to není důležitý, a on mi řekl, hele, já jsem slyšel vlastně tu znělku s tím tasmánským čertem a i spousta lidí mě tě doporučila, aby si zkusil naspívat jedna, která Kačeří příběhy, a to byly dvě písničky, že jo, to bylo něco, že jo, Kačerov, že jo, a pak ještě ta druhá. A když se to povede, no tak bude to jednak v tom seriálu, jo, a potom to bude vlastně i zachycený jako na desce, tenkrát byl ještě jako vlastně asi CDčka docela ve vývinu, já jsem starý, to je strašný, ale jo, bude to jako určitě to bude jako na platce černý, jako na desce. Jo, nakonec se splnily i ty CDčka. Takže vlastně to byla ta historie toho, co jsem vlastně, nebo jakým způsobem jsem se k tomu dostal.
0: Ale vlastně vaše děti, vy máte dva syny, tak to bude ano. Taky ta generace, ne? Pouštěli si Kačeří příběhy, slyšeli tam tatínka.
1: Ano, ano, určitě, ano, ano. Ty to chytli zrovna, ano.
0: Ty to chytli. A vy ale tuhletu písničku právě z Kačeřích příběhů hrajete i na koncertech, na současných koncertech.
1: Ano, ano, hrajeme ji na současných koncertech, protože vlastně fanoušci si ji žádají, no. Oni si ji vyžádali sami, já jsem, vůbec by mi nenapadlo, jako to hrát, jo, ale my to hrajeme samozřejmě v takový té tvrdý rockový podobě, jo, to je samozřejmě jasný, jako, jo, až metalový a oni jsou nadšený a řvou to s náma, ale nejenom ty mý vrstevníci, ale i daleko mladší lidi, jo, takže ta znělka se vrila do podvědomí prostě vlastně další a další generaci až těm mladým, jo.
0: Je ještě nějaká taková píseň, která už je letitá a stále si vaši fanoušci žádají i na koncertech?
1: Tak určitě těch písniček je jako by celá řada, který jsem vyprodukoval, případně jsem se podílel na její vzniku, což můžeme říct třeba na Václavském Václaváku, Holky rohy pnolky, Ohory ohory, Na a tak dále.
0: No a tak vy, jak už jsem říkal v úvodu, se nebráníte tomu dělat nové písně, i když máte řadu hitů a ty hity zkrátka musí zaznít, tak neříkal jste si někdy, proč mám dělat, proč se mám tady trápit s novou písní, když lidi chtějí stále ty stejné písně?
1: No tohleto je bohužel jako takovej, no, bych se nebál to nazvat jako nešvarem nebo jako by jako blbou odbočkou, který vlastně jako ty fanoušci sami jako si určujou ten repertoár umělců často. A vlastně umělci, který jako nechtějí stát na místě, tak musí nově tvořit. To prostě není možný, aby umělec jenom žil jako x desítek let ze své staré tvorby. To já prostě tohleto já neuznávám a nechci. Jo, takže proto skládám prostě nový písně, abych se posouval sám dopředu a aby i fanoušci jako viděli a slyšeli, že se měním ve stylu, ve výrazivu textovém a tak dále, protože samozřejmě jak člověk jako stárne, tak ono se říká, že když jako umělec stárne, tak zraje a je to pravda, prostě ty názory se člověku jako tříběj, měněj a tak dále a to i mě.
0: Říká Vilém Čok, náš dnešní host.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. posloucháte reprízu pořadu.

0: Pozvání do Alex a host přijal Vilém Čok, zpěvák a baskytarista, který v roce 81 uskutečnil svůj životní přestup do legendárního pražského Výběru. Zdálo se to tehdy jako výhra v jackpotu?
1: Vůbec ne. Právě že vůbec ne. Ten nástup nebo přestup z kapely Zikurat do pražského Výběru byl jednak poměrně dramatický, protože kluci ze Zikuratu, to byla vlastně jakoby, dá se říct, kapela, která vznikla jako první větší kapela moje a vznikla prostě na základě toho, že jsme se seznámili hned po výjití z 9. třídy s určitýma velmi zkušenýma muzikantama, který vlastně, když člověk je s někým, kdo je dobrý, tak ho to samozřejmě formuje a on sám se snaží být taky dobrý, takže jako já vlastně jsem byl hráčky docela dobře vybavený. No a proto mě oslovili kluci z Výběru a taky vlastně asi pohybově taky jako jsem na tom byl dobře. No a tenkrát mě pozvali na jejich koncert na Chmelnici, toho na Žižkově, takový rokovej, jako taková výspa roková. A já jsem tam teda jako šel se podívat a říkal jsem si, co to je, jako co to je za kapelu, to není ani rock, ani jazz, ani jazz rock, ani punk, ani metal, to není, prostě je tam od každého trošku. Jo, to bylo vlastně jako po letech vlastně samozřejmě jsem zjistil, že to byla naprosto originální hudba, která ale v tu dobu potřebovala uzrát, která v tu dobu potřebovala jako by nabalit fanoušky, aby ty lidi vlastně na to přišli, tak jako jsem na to přišel já, jo. A pamatuju si dobře, že třeba první koncert, který jsme měli, nebo v kterým jsem hrál s Výběrem v Brandýse nad Labem v klubu, tak na něj přišlo 17 lidí. Jo, tak si představte, jako ty mý pocity, nebo i pocity kluků, že jako vlastně ten úspěch nepřijde hned. To jako, když si někdo myslí, že jako kapela bude slavná za rok, za dva, tak nebude prostě. Ta bude slavná jako za 5, za 10 let, za 20, ať třeba nikdy.
0: Jo, a přesně, a třeba nikdy, což ano. Se pražskému Výběru nestalo, ale co vlastně udrží kapelu v tom, když, jak říkáte, přijde 17 lidí, tak aby to zkoušela dál, co jí dál jako motivuje, že nekupředu? Ta vidina toho, že to dopadne?
1: No, já myslím přesvědčení, no. Já myslím to přesvědčení, že se to povede prorazit. Že jsme byli všichni prostě přesvědčení o tom, že jsme tak dobrý. Já nemůžu to jinak říct, že jsme tak dobrý, že se to musí podařit. Že se to prostě musí povíst. A což se vlastně přibližně 2 roky po mém příchodu do Výběru stalo. Ale pak přišel vlastně celostátní zákaz kapely, takže tam jsme byli skoro na 4 roky jako umlčený. To je zase jiná kapitola, ale ten start se vlastně de facto nakonec poved, i když vlastně úplně jako ze spoda my jsme neměli žádnou protekci, žádný peníze za náma nestály nic. Jo, a to je to samozřejmě cennější, protože je to vydřený, ten úspěch byl vydřený. No.
0: A přece jen vy jste říkal, když jste přišel na ten koncert, kde jste neslyšel ani jazz, ani rock a tak nějak jste vlastně nevěděl, co je to za styl, tak to, co vás přesvědčilo k tomu s tím pražským Výběrem začít hrát?
1: No to právě, no vlastně to, že to bylo, vlastně, že byl takový úlet, taková úleťárna. Taková prostě, taková úleťárna, když jsem říkal, to snad není možný, co to vlastně jako co to má znamenat, co to je, jako, co to je a vlastně tak ta zvědavost a to, že by vlastně, jako ta kapela vlastně vytvářela de facto svůj vlastní styl, který nikdo tenkrát nehrál. A oni si vytvořili vlastně díru na trhu, kdy vlastně jeli svým stylem a vlastně měli tu svou cestu, svou silnici prostě měli nevyšlapanou od nikoho ještě, jo? Protože tam prostě, jak říkám, to byl takový opravdu styl, kde člověk jako nevěděl jako přesně, co to je, jo?
0: Vilém Čok je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Bodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát spisovatel, režisér a dokumentarista Petr Horký.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Ve vysílání Českého rozhlasu si povídám s Vilémem Čokem, mimo jiné o jeho působení v kapele Pražský výběr. Sám jste říkal, 2 roky jsem tam působil, už to vypadalo nadějně, prorazili jsme a najednou přišel zákaz celostátní, což musela být teda pořádná ťavka. Jak jste se s ním jako kapela srovnávali? Pomýšleli jste na emigraci, zvažovali jste, že půjdete někam jinam hrát, když tady vám to zakazují, pokud by to šlo?
1: Tak ano, pokud jsme u té emigrace, tak samozřejmě jsme zvažovali emigraci. Dokonce i mý rodiče byli, jako mě strašně byli překvapili, protože já jsem od nich dostal nabídku, dali mi všechny svoje úspory, že mi dají a že jako ať uteču teda na západ. A že určitě se povede časem, já jsem byl už v té době ženatej, měl jsem dítě. No a čili, že se podaří určitě přes Červený kříž tam dostat manželku i se synem. Ale tenkrát jako se nevědělo vlastně, jestli vůbec by se to povedlo a za jak dlouho taky hlavně. A vlastně spoustu jako těch aspektů, těch mínusů, kdybych utekl, jako by se jako by převážilo, protože jednak i kluci říkali, třeba se to povede zvrátit, třeba ten zákaz za rok, za dva zmizí, pomine. Spoustu lidí nám fandilo jako z té hudební branže, jo. I na takzvaném PKKS, to bylo Pražské kulturní středisko, kde bylo hodně jako lidí jako při nás a i nám říkali, kuci, vydržte to, nebojte se, za pár let se to zlomí, no, ono se to zlomí za 4 roky, ale vlastně tyhle ty všechny jako by součinnosti spolu vytvořili to, že jsme řekli, ne, počkáme, vydržíme to, přečkáme to prostě, no a tak jsme čekali, no. Jirka Hrubeš, jako ten to nevydržel, bubeník, ten asi po 2 letech emigroval za svou kamarádkou, jenom Kartochýlovou, do Anglie, no a my 3 jsme teda zůstali, no a v roce 86 přišlo povolení, kdy nastoupil druhý bubeník, Klauda Krišpín, který později taky emigroval, ale vydrželi jsme to spolu asi 5 let, než zase došlo k té emigraci jeho. No.
0: A měli jste nějaké tušení, nějaké náznaky, přicházely nějaká varování, že se to stane, že vás zakážou? Nebo to byl blesk z čistého nebe?
1: Byl to blesk z čistého nebe, ano. My jsme vlastně hráli takový ten inkriminovaný koncert v Hradci Králové, kde už státní bezpečnost měla na našich pokojích, kde jsme spali, tak měla instalovaný mikrofony, štěnice, natáčeli nás i ten samotný koncert, natáčeli na betakám, ale byli to fakt jako výborní technici, protože si zapomněli na té kameře zapnout zvuk. Tam bylo takový tlačítko, kdy se zapíná zvuk a oni ho měli vypnutej. Takže oni vůbec nenatočili ten zvuk, natočili jenom obraz toho koncertu. No a vlastně tak tím to všechno začalo, tím se to odstartovalo. No.
0: To přišel tady zákaz. Mm-hmm. Co by vám hrozilo, kdybyste přesto ten zákaz porušili a někde vystoupili?
1: No tak ono to jako veřejně dost dobře nešlo, že jo, jako vystoupit jako Pražský výběr, to by si netrouf nikdo z těch pořádajících organizací, by si to netrouf nikdo. Ale my jsme, jednotlivě jsme několikrát vystoupili, ale ne jako Pražský výběr, já jsem třeba vystupoval sporadicky s kapelou Tvůj problém, byla kapela prostě, která mě oslovila, abych s nima si zaspíval pár věcí, tak jsem s nima zpíval. Dokonce jsem i nacvičil repertoár za basistu Vladimíra Padruníka, který byl vážně nemocnej. A odehrál jsem, ale myslím, že to bylo minimálně, to bylo několik koncertů, možná 1-2, ale snažil jsem se vlastně zůstat v té hudbě, jo, až potom přišla větší nabídka od berounské skupiny Moped, od Vojty Hubingra, který to tenkrát jako dobře měl rozjetý, ale to jako já sám jako Čok jsem mohl jako v té kapele hrát, jo. Takže jsem nastoupil do Mopedu a to vlastně jsem tam hrál až do doby, než byl výběr povolený, což bylo v roce 86.
0: A pak hnedka zpátky k výběru.
1: Jo.
0: Vilém Čok je naším hostem.
2: Alex a host.

0: Alex a host si povídám s Vilémem Čokem o pražském výběru a také třeba kapele Stromboli. V 90. letech, v první polovině 90. let, pak přišly muzikály, ale když vemu kapelu Stromboli, tam jste se musel potkat s Bárou Basikovou.
1: Ano, jistě, no. Potkal, to víte, že potkal. Tam jako Stromboli, vlastně ano, jak už jsem říkal, my jsme teoreticky potom, jak se to začalo uvolňovat, že jo, třeba i s nástupem Gorbačova, tak vlastně tam potom vznikla možnost, že jsme mohli každý jednotlivě hrát, jo. A Michal Pavlíček založil Stromboli a oslovil mě, jestli bych jako mohl jít do Stromboli. A tenkrát se ještě úplně na samém začátku Stromboli se přesně nevědělo, jakou funkci bude mít Bára Basiková. Tam vlastně hrozili dva zpěváci, což bylo taky jako originální, já a Bára Basiková, jo. A vlastně v době, kdy Michal už Báru oslovil, tak jsme natáčeli paradoxně první písničky se mnou, což byly Ohory, Ohory, a druhá byla Ivanhoe. A Michal zvažoval teda tyhle ty dvě polohy, ale potom ho Bára natolik oslnila, že řekl, hele, budeš teda jezdit s námi jako host, jako když už jako jsem tě sem zlanařil, tak zase bylo blbý, abys tady nebyl, když jsme se tak snažili na začátku, a ty hory jsou pěkný a vůbec, jako jsme přátelé, tak prostě budeš hostovat a Bára bude jako, samozřejmě, jako hlavní zpěvačka, a tím se to takhle celý ustálilo, no a já jsem vlastně průběžně ze Stromboli, když jsem měl čas, jo, tak jsem jezdil prostě jako host.
0: Bára Basiková za zásadní okamžik její kariéry označila právě Stromboli, kapelu Stromboli, a to, že v ní zpívala. Co byl vaším tím nejvýznamnějším, řekněme, bodem ve vaší kariéře? Nebo zlomem?
1: No, tak asi jednoznačně tam byly ty zlomy dva. Jeden vlastně nástup do pražského výběru, to byl takový jako fakt zásadní. A pak druhej, mý rozhodnutí pokračovat dál v solový kariéře. V solový kariéře jako umělce, zpěváka nebo případně hráče. Takže potom jsem si sformoval několik kapel, ať to bylo Delirium Tremens nebo Bypass. A vlastně i nemůžu pominout jako muzikálový účinkování, který vlastně pokračovalo i souběžně s těmhletěma aktivitama od vlastně muzikálu Jesus Christ Superstar, respektive před ním byla ještě muzikál Pina dní, docela jako nedoceněnej a skvělej, takže tam se to jakoby všechno odstartovalo, no a de facto já jsem sám jako moc neusiloval o nějaký, vlastně já jsem vlastně vůbec neusiloval nikdy o prachy. To je na tom zajímavý, že já jsem jako nekoukal na to, jako kolik peněz z čeho bude. Já jsem prostě se jenom rozhodl tak a teď už to takhle dál nejde, výběr hraje málo, musím jít na své nohy. Musím se postavit prostě na svoji nohy a vybudovat si prostě svoji kariéru. Jo? No a tak vlastně takhle to začalo, no.
0: Takhle to začalo a tak vznikl tady Bypass, s ano, kterým vlastně hrajete
1: dodnes. Ano, ale Vilém Čoka Bypass se to jmenuje, to jméno to jako by zaštiťuje. No a v té kaple se občas někdo vystřídá, ale mám samý vynikající hráči, takže jako je to dobrý, no.
0: Ale Vilém Čok je věčnej.
1: No tak věčnej určitě ne, ale já jsem se o tom teďko bavil nedávno s Karlem Šípem, jako kdy končit, a on říkal, Vildo, to vůbec jako neřeš, prostě až to přijde, tak to přijde, hraj, dokud to jde, a je to, no. No tak já samozřejmě jeho slova jsem si vzal k srdci, ale to už dávno před tímhletím rozhovorem s ním, protože jakoby snažím se o sebe jako dbát, to znamená nejenom tím, že piju přiměřeně pivo, ale že taky přiměřeně sportuju, že dělám spoustu jiných aktivit, abych vlastně vykompenzoval ten opravdu těžký rokový život. Opravdu těžký. A je to těžký a krásný život. A abych to ho mohl dělat co nejdýl, tak musím taky něco udělat pro svou mysl, tak to pivo, a pro svý tělo, to je ten sport.
0: Vilém Čok je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat kombinacím léků a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdámlovou. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Rígrem a v neděli nás čeká audience u baronky Jany Germeny z Hildprantové na vodním zámku Blatná.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Společnost vám dělá Český rozhlas pořad Alex a host a v něm je Vilém Čok, který kromě toho, že zpívá se svou kapelou Bypass, tak skládá i nové písničky. Kapela tady vznikla v roce 2005, čili už měla, je to možné?
1: 2003. Ne?
0: 2003 dokonce. Takže už jí pomalu bude čtvrtstoletí, teď to rychle počítám, brzy ano. Bude čtvrtstoletí.
1: Ano, brzy, ano.
0: A jak vznikají nové písničky? A v čem jsou, jak moc se vlastně proměnila vaše tvorba za těch 20-30 let?
1: No, určitě.
0: To ještě déle, 40.
1: Určitě se proměnila se v tom, že já jsem totiž dřív byl takovej jako trošku rozpolcený v té komerčnosti, že jsem jako vlastně trošku předpokládal, že média budou hrát mou novou tvorbu, když budu jako tvořit jakoby soft rockový písničky. Ale ono se tak nestalo. Média mě vůbec nehrajou. Jako vůbec. Je to, musí být výjimka, že mě někdo zahraje. No a to vlastně ve mně utvrdilo přesvědčení, že nemá smysl vlastně přemýšlet jako tímhle směrem komerčně a je to vyloženě tak, jak to cítím. Jo, a já to cítím prostě fakt jako dělat tvrdý rockový písničky. Ne vyloženě metal, ale je to takový rock metal, nebo chceme-li to nazvat nějak obecně, tak rock, je to prostě rock, jo. Dejme tomu z prvky punku a metalu, takhle bych se to dalo říct líp, jo. No a takže to je vlastně ten vývoj, který mě jako posouvá jako do té tvrdosti. A vlastně tvořím spontánně,

0: času. No. Mm-hmm. Takže jako já nejsem takovej jako... Jak bych to řekl, prostě umělec, který to dokáže rychle. Já to prostě musím vědět, že ta věc je tak dobře udělaná, že už těžko to dokážu udělat sám líp. A pak teprve jsem si tím jistý. A když jsem si jistý, tak to nahraju ve studiu a pak to natvrdo takhle platí.
1: Čili se k té písni, k té skladbě už pak nevracíte, protože ne. Ji máte odpřemýšlenou a jo. Už na ní není co zkrátka vylepšovat.
0: Ano. Já mám bohužel ten problém, že když já jako se do něčeho zakousnu, do nějaký písně, ať je to text nebo jako hudba, tak já s ní normálně žiju. Já s tím songem žiju třeba půl roku a já jsem úplně pak už úplně nepříčetný, protože mě to, já to mám v hlavě zažraný tak strašně, že já na to musím myslet, když nechci. Jo,
1: a je s vámi doma a v kapelek vydržení?
0: Normálně mě to zbudí, ze spaní mě to zbudí a já si musím vzít tušku papír, napsat si tu myšlenku, ty změny, toho textu třeba, nebo ty formy, ty písničky a takhle to prostě se mnou jde. No. Ten postižený, pardon.
1: No, říkal jste, těžký život rockera.
0: Je to, no, je krásný a těžký, ano.
1: Vilém Čok je naším hostem.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Je s námi nepřehlédnutelný Vilém Čok. Mimo svůj hudební talent nás často fascinujete i originálním módním stylem. Je to vaše kreativita? Vy sám si volíte, co obléknete, jak budete vypadat? Nebo si necháváte poradit?
1: Ne, mě nikdo neradí. A já vůbec nejsem toho vědomý, že mám nějaký originální styl. A nevím, no, mě vlastně de facto mě baví se na sebe navlíknout prakticky všechno a někdy schválně nosím něco, co prostě vlastně ani spolu neladí, nebo co jako, jo, dám si svý trička, teď mám třeba tričko Rokem proti hovadům, jo, jak roková pěs drtí tanky, jo, takže mám i takovýhle jako různý aktivity jiný, že si dám svý trička třeba.

0: Jo? Takže jako to mě baví, no, to mě hodně baví.
1: A co vás baví kromě toho bez pochyby hudby, koncertování a triček? Jste dědeček, jak jsem se dozvěděla?
0: No tak já jsem výjimka, ano. Jako v tomhle tom jsem jako Alex výjimka, protože jako já, když už jsem čok a mám být dědeček, tak jsem dědeček, protože to tak je. Mám vnučku Nikolku 13 letou a nejvíc mě baví, nejvíc mě baví právě ta svoboda, kterou mi přináší moje práce, protože vlastně paradoxně tou mou prací můžu taky říkat věci, které mě nebaví, jo. Jako je třeba, kdo vyvolává světové konflikty, kdo vyvolává války a ty lidi mě fakt nebaví, jo. Mě nebaví Trump, mě nebaví Putin, prostě. Mě ty lidi nebaví prostě.
1: Tak to asi všichni bychom dávali přednost míru, ale pojďme zpátky k vám, protože tady to bohužel ty války nevyřešíme.
0: Ano.
1: Vy tady aktuálně hrajete v kapele Vilém Čok a Bypass.
0: Ano.
1: Blíží se, nechci říct, že léto, i když pomalu, ale jistě, tak plánujete, už víte, kde třeba na kterých festivalech budete vystupovat? Nebo kde vás fanoušci najdou?
0: Mm-hmm. Jo, tak já mám svůj web vilemcok.com, kde si fanoušci najdou veškerý koncerty, a to až do konce roku, jo, který teďko vlastně už jsou, de facto většina z nich jsou zavřený. No, takže Tam to všechno je, no. Tam to všechno je, ale mimo těch koncertů tam jsou i mý jiný aktivity a samozřejmě i na sociálních sítích, jako je Facebook nebo Instagram, tak tam jsem taky, tam musím být, protože já totiž dělám ještě mimo to. já dělám vlastně takovou multifunkční, já jsem taková multifunkční figurka, protože já dělám zároveň i sám sobě management, já se dělám manažerství, takže já oslovuju sám pořadatele, sám ty koncerty promuju, sám taky na nich hraju a hraju na nich svůj repertoár.
1: Který si sám složíte, sám napíšete, to jste workaholic.
0: No, bohužel já jsem workaholic z donucení. Já jsem tím vlastně byl donucený, protože já jsem zjistil, že já jsem narozený v paně. Jo? A já jsem na některé věci ale velice pedantský. A manažery, který jsem měl, případně agenty, tak jako ta jejich práce mě moc jako nebylo to košer prostě.
1: Lepší si to udělat sám.
0: Ano, nedělali to tak, jak jsem se já představoval. A tak jsem vlastně postupně si tyhle ty věci začal dělat a najednou jsem zjistil, že vlastně za ty roky, co v té branži jsem, takže se mi to daří dělat, jo. Ale je to dřina, no.
1: Je to hustý.
0: Je to čas. A jak člověk stárne, tak co je nejdražší v životě lidským? Čas. Čas se nedá koupit a promarněný čas to je nejhorší. A já si říkám, tak snad jsem to, taky jsem několikrát měl zásadní rozhodnutí, jestli se na tu hudbu, jak to říct?
1: Nevykašlat,
0: jestli, no.
1: Co byste dělal? Nebyl byste nešťastný tím, že žijete celý život?
0: No právě, to je to. To je to, že když člověk něco miluje a dělá to roky, tak pak já bych nemohl dělat nic jiného. Já bych mohl samozřejmě třeba se ujmout nějaký kapely, dělat i management nebo něco takového. Jo, to je pravda, ale zase, když na druhou stranu ještě tu sílu mám to dělat, tak by to bylo asi škoda, abych se na to vykašlal. Co myslíte?
1: No já rozhodně si to myslím, já s tím souhlasím a pokračujte v tom, co děláte. Mm. Ať vás to pořád těší, ať zpíváte co nejdále. Moc děkuji, že jste tu byl. Naším hostem byl Vilém Čok.
0: No vidíte to, jak nám to uteklo krásně, že jo? Tak jo, děkuji za pozvání, díky. Naschledanou.
2: Alex a host.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Je 21 hodin.
3: Český rozhlas. Zprávy.
2: Tresty vězení v případu brutálního týrání v Siřemi na Lounsku dnes potvrdil Vrchní soud v Praze. Stavební práce na mostě Ervína Špindlera v Roudnici nad Labem pokračují podle plánu. A zítra čekáme slunečno a teploty do 29 stupňů. Zprávy a Žofie Nováčková, hezký večer. Odvolací vrchní soud potvrdil tresty vězení v případu brutálního týrání v Siřemi na Lounsku. Karel Novák tam 3 měsíce na přelomu let 2024 a 2025 ve sklepě věznil, byl a opakovaně znásilňoval mladou ženu. Soud mu potvrdil 15-letý trest. Další 3 lidé, kteří mu pomáhali, si odpykají od 5,5 do 6 let vězení. Vrchní soud ale snížil odškodné, které má žena od pachatelů dostat, říká její zmocněnkyně Martina Houžvo.
4: Mám za to, že i ta náhrada škody by měla tímto způsobem v podstatě vybočovat. My jsme žádali částku na tom, co nebylo bolestné, co se jednalo o újmu na psychice, tak jsme požadovali 1 800 000 a přiznána byla částka 900 tisíc.
2: Stocká nemocnice opravila ubytovnu vedle nemocničního areálu. Několikapatrový objekt bude využívat pro zdravotnické služby, ale i pro bydlení. V přízemí jsou nově 2 ordinace praktického lékaře. Náměstek pro léčebnou péči Alan Sutnar vysvětlil, proč budou někteří lékaři nově ordinovat v budově vedle nemocnice.
5: Díky tomu, že náš ambulantní provoz každým rokem poměrně intenzivně narůstá, tak bylo nutné učinit určité kroky k tomu, abychom se do nemocnice vešli. To znamená, domluvili jsme se s praktickými lékaři, jsou to externisté, že jsme vybudovali de facto toto zázemí, aby nebyla přerušena návaznost na nemocnici. Je to v dochozí vzdálenosti 50 metrů.
2: V opravené budově je nově také 11 bytů pro zdravotníky. Za rekonstrukci zaplatil Plzeňský kraj 18 milionů korun. Most Ervína Špindlera v Roudnici nad Labem by se měl pro dopravu otevřít ještě letos. V současnosti stavbaři vyměňují nestabilní podloží na roudnickém předpolí mostu. Upřesňuje krajský radní pro investice Jiří Fedoriška z ANO.
6: Tak jak se to odtěžilo, ten předek, tak tam se udělala zase nějaká betonová plomba, tam se bude dělat nějaké odvodnění, takže nic, co by mělo nějakým způsobem nabourat ten harmonogram, takže předpokládáme, že před koncem roku všechno by mělo být zprovozněno. Sport.
2: Fotbalisté Sparty před malou chvílí rozehráli v Lyonu odvetu 3. předkola Ligy mistrů. Dnes večer hájí domácí výhru 2-1. Pražané o víkendu v domácí soutěži prohráli v Mladé Boleslavi 0-2. Lyon měl volno, protože francouzská liga ještě nezačala. Jen pár hodin před utkáním v Lyonu Sparta oznámila, že brankář Pítr Vindál a útočník Jan Kuchta z klubu odcházejí. Dan Vindál míří na hostování do italské druholigové Sampdorie Janov. Český reprezentant Kuchta bude v této sezóně působit v Legii Varšava.
3: Počasí.
2: Zítra čekáme většinou jasno a teploty vystoupí na 25 až 29 stupňů. Na horách může být 17 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na silnici 20 na výjezdu z Karlových Varů do Plzně dejte pozor v křižovatce na přehradě Březová. Náhle se zpomaluje za zatáčkou kvůli nehodě 3 aut, její následky už se ale téměř podařilo odstranit a kolony čekat nemusíte. Na Táborsku hlásíte uzavřenou silnici 135 na výjezdu z Bechyně ve směru na Dražíč. Kousek za obcí tam srazilo auto cyklistů, na místě zasahují záchranáři a nedá se projet ani jedním směrem. Náhradní trasa pro osobní auta je možná například přes Týn nad Vltavou. Rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Následuje pořad Zlatá láska.
3: Zlatá láska.
7: Do světa lásky a něžnosti vás zvou Petr Kostka
8: a Carmen Majerová. Dnes uslyšíte příběh, který začal v řeznictví a symbolickou roli v něm hraje číslo 13.
7: Vyprávět o svých citech budou 69letá Eva a 74letý Václav.
8: Oba už vědí, že láska žije v každém věku a je třeba o ní pečovat.
1: Zlatá láska s Carmen Majerovou a Petrem Kostkou.

0: Se zlatou láskou za vámi přicházejí Petr Kostka
1: a Carmen Majerová. Budeme vám vyprávět příběh manželů Evy a Václava Hrubých z Čižic na Plzeňsku.
0: Poznali se před 52 lety. Co začalo jako studentská láska, skončilo jako pevný vztah dvou lidí, kteří milují sport, cestování a své děti.
1: Jak se to všechno začalo a vyvíjelo, se jel zeptat s mikrofonem vnímající Patrik Rozehnal.
2: Zlatá láska.
3: Jsme dobře, konečně jsme to našli, hledali jsme to trochu. Tak jsme v Čižicích a jsme u Hrubých.
4: U Hrubých, ano, ano, ano.
3: To je Eva.
4: Ano, já jsem Eva.
5: A manžel už je ve mně, pojďte dál teda.
3: Manžel je Václav, nikoliv Adam.
5: Není Adam, bohužel. Ani Adama vnuk, syna nemáme, ani žádný.
3: Já jsem si dovolil vám přivést kytičku jménem manželů Kostkových za ten příběh.
5: No, tak děkuju moc. Že jim děkuju moc. A kdybych jim mohla poděkovat osobně, byla bych ještě radši, ale tak to se uvidí, no. Tak
3: třeba bude příležit.
5: Jasný. Tak jo, tak pojďte dál.
3: A tak vy budete Václav. Dobrý den.
6: Václav jenome. Dobrý den.
3: Takže máme už oba pohromadě. Prozraďte mi, Václave, jak dlouho jste spolu?
6: 50 let. Já jsem pracovním, jo, takže...
3: A co vás čeká za práci?
6: Ne, tady zrovna broskvěná, potom dostanete broskvě taky, protože se urodilo tolik, že to rozdáváme.
3: Takže jsme rádi, že jsme vás zastihli doma.
5: Ano, no, my taky, že jste nás našli.
3: A budeme si povídat.
5: Jo, tak se pojďte posadit tady.
1: Tahle láska Evy a Václava skutečně začala v řeznictví pod hákem se šunkovým salámem v červenci roku 1973.
0: Jako studenti oba přes prázdniny brigádničili v podniku, který zpracovával uzeniny.
1: Jana balila výrobky v expedici a na místo dorazil Václav, který si takto přivydělával, protože žil sám s maminkou. Tatínka už neměl.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
6: No a tenkrát jsem říkal, tam vysely ty uzeniny, oni to balili a ten řidič říká, já si říkal, co si mám vzít, dej si šunkový salám a to musíš také ten salám prohmatat, kde je největší šunka. Tak slečno, půjčila byste mi nůž, tak manželka mi půjčila nůž, já jsem si to tam byl takový špalek šunky, uříz, nasvačil a no a po té době už jsem si potom chodil pro ten už často.
5: No, bylo to tak a pamatujem si to vlastně dodnes přesně to, slečno, počila byste mi nůž a tak to vlastně začalo, jo. Tak prostě takhle byl náš začátek, no.
7: Takže vy jste začal tak ostře tu vaší lásku, vy jste si tak jako ji uříznul.
6: Uříz. Asi tak, no.
7: Jak se vám Václav zdá, tak to bylo poprvé, počila jste mu nůž, uříz si šunku a co bylo pak?
5: No tak jako byl mi sympatický a hlavně
6: mladý,
5: no. A mě v tom roce zemřel tatínek a nevím, jakým způsobem mi ho prostě připomínal taky. Jo? Takže to bylo jedno s druhým. Prostě líbil se mi, to je jasný a tak to nějak začalo. No.
7: Je to tak, že podvědomě možná mladá holka, která přijde o tatínka, že tak jako hledá nějakou mužskou oporu?
5: Nevím, tak mě bylo 17, takže možná, že to tak i bylo, protože to bylo hodně čerstvý. Tatí vlastně umřel v červnu a v červenci jsme se seznámili s budoucím manželem.
7: To jste byli v práci, potkávali jste se, tak kdo koho prvního oslovil nebo pozval na nějaké rande, nebo já, se osmělil?
6: To byla si manželka, ne, to byla taková nesmělá, bylo 17, mě bylo 22, jsme se opětli starší.
7: Řekl jste si, je to hezká holka, stálo by za to ji oslovit a pozvat na rande, nebo jak?
6: No to jo, to jsme se scházeli a...
5: No, tak myslím si, že mi pozval někam na tu procházku, ale ono to ještě bylo tak, že já jsem bydlela sice v Doubravce, ale studovala jsem v Brně, takže proto jsem jako chodila na brigádu tady, protože jsem byla plzeňačka a začali jsme vlastně o těch prázdninách, když jsme se sešli spolu.
6: Pak jsme se nějak na chvilku, nějaký měsíc rozešli, no pak jsme se zase dali dohromady a už to bylo až do svatby.
5: Jak manžel říkal, že jsme se chvilku rozešli, tak právě chlapci mu šli na vojnu v září a on byl nějaký to a zapomněl na mě chvíli. No a mě to potom nedalo, tak protože mi taky zaujal, tak když bylo Václava v září, tak jsem mu poslala pohled, protože tenkrát se ještě psali dopisy a pohledy. Tak jsem mu popřála k narozeninám, no a ozval se znovu A už jsme pak byli na prvního Silvestra společně u známých, takže vlastně jsme se tak jako, nechci říct míjeli, ale nezačali jsme úplně od začátku hned, jako na ostro byla malá pauza a pak už teda ne. No.
7: Kdy byla první pusa?
5: No, na té první schůzce. To byla jenom pusa, to mě bylo 17, tak já jsem si říkala, pane bože, první pusa hned na prvním randeti, to by nemělo být, ale jako nedalo se nic dělat. Takže pusa byla, no.
7: Nevzpírala jste se?
5: Jo, v pátek, ne. Jsem ho, jako, líbil se mi, i ta pusa byla hezká, že jo, tak jsem neprotestovala.
6: Košmaček, tak až tak nesmíjám, že si myslel, že políbení přijde do jiného stavu třeba, jo. Až tak to bylo. A to vám neřekla.
7: Takže jste jí musel pevně chytit, jako?
6: Tak.
7: A vysvětlit jí, že už jste líbal víc žen a nepřišli do jiného stavu.
6: To se mi radši neříkal.
7: Co se tak v té hlavě odehraje té dívce, když chlapec je rande, dáte si pusu. Pamatujete si, co v té hlavě vám běželo?
5: No v hlavě nevím, ale pocitově mi bylo jako hrozně hezky, no, když mě líbal samozřejmě. Takovej, řeknu, teplej pocit v těle, nevím, no. Hezký, co jsem neznala vlastně předtím tak nějak.
7: Jak jste to prožíval vy, jak líbala Eva?
6: Asi dobře, ale já se to nějak neřešil.
5: Já jenom vím, když jsem jezdila do toho Brna, že už na nádraží jsme brečeli oba. Já už jsem mu ve vlaku psala dopis. Když jsem přijela na Inter, tak už jsem tam měla dopis. Takže to bylo a nemáme ty dopisy, bohužel. Takže to bylo zase krásný, že se psali dopisy, ale jak jsme se domluvali, když jsme byli spolu o těch prázdninách, asi opravdu od schůzky ke schůzce a pak už jsme spolu chodili dost, když už věděl, že přijedu z Brna. Já jsem první rok jezdila po 6 nedělích. A když jsem se seznámila s Václavem, tak po 14 dnech. Pak už Vašík začal pracovat, tak mi vždycky zaplatili jednu cestu. Já jsem chodila, jezdila každý týden, aby jsme se viděli. Ne? Takže bylo to hezký, no.
7: Co na to tedy maminky?
5: No tak naše mami, to byla strana, protože ještě vám teda řeknu, já jsem dělala školu v tom Brně a byla jsem vlastně ve třetím ročníku a hrozně jsme se teda milovali, jezdila jsem každý týden už domů a říkám si, kdyby jsme se vzali, tak bych mohla dodělávat tu školu dálkově. Tak jsem se šla v Brně zeptat, jestli bych se mohla, když bych se vdala, jestli bych mohla na dálkový. No a tam mi řekli, že to není překážka, že můžu dělat klidně denní studium. No, tak jsme se s Vašíkem domluvili, že když si uděláme miminko, že doma musím bejt, protože musím se starat o dítě. Povedlo se to. A přijela jsem domů a byli jsme na náměstí Republiky a já jsem si udělala takovou blbou srandu a říkám, Vašíku, tak nevyšlo to. A on, je, víš, že je to lepší, že to bude jako počkáme. Pak už dostal ten rozum, že by se mohli ten rok počkat, když jsem byla už ve čtvrťáku, jsem měla jít. No a já jsem se tam rozbrečela, tak ty mi teda nechceš, jo. Tak no bylo to dobře, já si dělám blbou srandu, no a ten měl potom rozum, ale už pozdě, ne. Takže jsem potom se ve škole domluvila na dálkovém studiu, s manželem jsme s budoucím domluvili, koupili jsme si prstýnky, domluvili jsme si svatbu, měli jsme ji v centru v Doubravce, datum byl 13. června, no a pak jsem šla říct mamince, že teda jako se budu vdávat, ale že už je všechno domluvený. Tak mám je na mrtvici.
7: Až potom jste jí to řekla?
5: Jo, jo. A to už jsem byla i těhotná. No a tak...
7: Já bych nechtěl být vaše máma.
5: Ne, no ale to není ještě ono, protože maminka měla maminku, moje babička, ta byla generál. A moje mami na to jenom řekla, pane bože, a jak po to řekneme babi? Já říkám, no tak babi to... Tak nejvíc řádila babička. Ta, školu nedoděláš, tudlenc, to ty jsi splněla... Václav o 5 let starší, měl mít rozum, takže naše babi řádila nejvíc, ale všechno se to zvládlo.
7: Co na to vaše maminka? Jak se mamince Eva líbila?
6: No, musela se jí líbit. Já jsem se jí neptal. Bylo to tak, že jak manželka byla v tom Brně, přijela, buď spala u nás, anebo já jsem spal u nich na Doubravce. No, to ten soused náš, když zjistil, to byla stará škola, tak říkal, co to je. No a dneska je to, že už spolu bydlí třeba ve druhém ročníku na škole, když jsou, nebo to, my jsme spolu byli až takhle, když já už jsem byl vlastně starý pes a o 5 let ta manželka jezdila ze školy, no, takže takhle jsme se aspoň užili.
7: To bylo takhle jako silné, to vnímání té společnosti a těch ostatních?
6: Tenkrát, jo, no, tenkrát se jako ne, by se to nelíbilo, ale nebylo to zvykem, že by spolu takhle byli. přes víkend.
2: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
8: Jsou pustá rána bez oken.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Dnešní příběh patří manželům Evě a Václavovi Hrubých.
2: Jejich vztah symbolizuje číslo 13. První rande totiž měli v pátek 13. července 1973 a domů se z něj vraceli trolejbusem linky číslo 13.
1: Proto se rozhodli, že svatbu budou mít také 13. A znovu to byl pátek. 13. června roku 1975 a Eva už byla v požehnaném stavu.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: Já jsem se těšila, ale protože už jsem byla těhotná, tak ten pocit byl takový, jako že už mi nebylo dobře, ale tak je člověk trošku v jiném rozpoložení. Ale těšila jsem se jako moc. Měla jsem bílý šaty. A ty mi šila jedna teta, tenkrát se i šily ty svatební šaty, nebylo žádný půjčovny a tak. No a manžel potom, byla jsem teda doma v Doubravce s mami, že tam jsme to přichystávali. No a potom tam manžel pro mě přijel a jestli to řekne on, co proved? Ne, proved.
4: Jo, no se svědkem jsme tady popíjeli, dávali jsme si pecherovčičku to a já jsem byl lehce. Ne o víně, no, o mámě alkoholem, no, ale jo, stačil jsem říct včas ano. Akorát si pamatuju, že jsme vyšli z radnice, svítilo slunce, vdali jsme do Doubravky a tam už jsme zacházeli za deště, takže počasí i přálo, i nepřálo, no. Pršelo štěstí.
3: Ale nebrečela jsem tam teda ku podivu.
5: Protože jste si nechtěla zkazit líčení, nebo?
3: Možná, já nevím. Asi. Ne, ale nebylo mi tak dobré, protože jsem byla jako šťastná, že jsem u toho oltáře asi. Líbil se mi ten den i ten obřad.
5: Co ten polibek první manželský?
3: Asi dobrý.
4: Ale horší bylo, že jsme si dali, já dal manželce svůj prstínek, který si tam nedostal na prst a ona dala mě, tak potom tak jsem zavřel ruku a pak jsme si je vyměnili po obřadu.
5: Jako byste ho měl tak napolo nasazený?
4: Napůl nasazený, no, na kousek, na maličko, jak jsem zavřel ruku a manželka tam šel dobře, tak jsme si ho potom vyměnili.
5: Co, byla jste z toho vystrašená, nebo spíš jste se chtěla smát?
3: Já nepoznala, protože my máme já mám dost silný jako ruce, takže když mi ho nasadil, tak dobrý, pak mi to tam na tu jeho ruku nešlo, takže to bylo větší cenada, ale pak jsem se dozvěděla, že když jako má to manželství vydržet, že ty prstínky mají do sebe zapadnout. Nám nezapadly, nám na sobě jako... Já, protože jsme měli malinký rozdíl mezi tím, takže proto se to stalo, že nepoznal ten rozdíl v tom kroužku, jestli je větší nebo menší a nestratil se prstínek z tahtu ruku a držel ho.
4: Tohle úsloví teda v tom případě neplatilo. Spolu vytrčeli.
5: Je po obřadu, odcházíte, je hostina.
3: Já nevím, jestli jsme měli svíčkou, takový tradiční, co bylo.
4: Určitě pasíčka a polívka s knedlíčkama.
3: Určitě. Potom měli teda pití, to já jsem nemohla, tak já jsem vím, že jsem tam snědla asi celý nanukovej dort, protože to bylo jediné, co jsem já mohla. Ještě, jak se říká, byla nějaká druhá večeře, tak jestli nějaký řízečky, nevím, ale druhá večeře. My jsme měli obřad v 5 hodin, takže ono toho moc...
4: Bylo minimálně, že už jsme v 9 potom byli, nebo v 8:30 už jsme byli u nich na Doubravce v bytě.
5: Čím končí ten svatební den? Čím končil pro vás?
3: No, svatební nocí, no. Jsme skončili doma a říkám, u mě bylo špatný to, že už jsem byla v jiném stavu, že? Už jsem byla dost, protože vlastně týden před obřadem už začaly pohyby, takže my už jsme u svatby byli 3 živí, celá rodina, no.
5: Jak si to pamatujete vy, třeba ten příchod domů a tedy závěr svatebního dne?
4: Šli jsme spát.
5: Tak dobrou.
4: Jo.
5: Berete tu svatbu jako nějaký významný předěl pro sebe? Je to nějaké stvrzení něčeho, postoupení někam dál v tom vztahu, nebo je to jenom administrativní záležitost? Jak to vnímáte vy dva?
3: No já spíš jako to posunutí. než jako mě docela mrzí v dnešní době, že ty lidi se neberou a myslí si, že to je normální, tak to my jsme to brali asi jinak, že právě nám šlo o tu svatbu, tak říkám, to miminko bylo takový důsledek toho, abych musela být doma, ale ta svatba byla pro nás asi docela významná, no, na ten další život.
2: Přesně před 50 lety se z Evy a Václava stali rodiče.
1: V říjnu 1975 přišel na svět jejich syn Michal. Zalili je láskyplný pocit.
2: Eva ale ještě musela studovat. A tak se o malého staral doma hrdý otec. Zvládnul to na jedničku.
4: Co jsem mu udělal k jídlu, jsem věděl, co mu udělal vykoupat, taky jsem mu udělal. Už mu bylo dva měsíce, takže to už bylo ne velké, ale už to nebylo to malinký mimino.
5: No ale tu brečí, tu potřebuje přebalit, koupat, je to samá ruka, samá noha.
4: On byl jako dost jako v pohodě, moc nebrečel, takže jsem tenkrát mi lidsky jsem si vzal, měl jsem nějak volno, to nějaký to rodičovský, co jsem mohl, tak jsme jeli s kočárem ven a to a v noci mi nechal vyspat, takže to bylo v pohodě.
5: Byl jste šťastný, že máte syna třeba jako prvního?
4: Jo, to určitě, to tak to mělo být.
5: Kdo přišel dál tady na svět a s jakým odstupem?
3: Za 4 roky dcera, protože manžel tenkrát řekl, že druhý dítě bude, až dostanu rozum. Pamatuješ? A já ho asi nedostala nikdy, ale druhý dítě jsem dostala. A to zase bylo díky tadyhle naší sousedce, protože ta byla v jiném stavu. A říkala Evi, no tak už to druhý dítě taky mějte, ne, budeme spolu jako na mateřský, no tak... Vašík to splnil a já jsem to splnila kamarádce.
5: Jak moc děti, starost o ně, pak i třeba v tom pozdějším věku, nejenom po tom narození, změní vztah těch dvou lidí? Dělíte se najednou o ten zájem, o tu radost ze života, o tu lásku s někým, nebo se to spíš jenom rozrůstá? Dá se to nějak popsat?
3: Spíš bych řekla, že se to rozrůstá, jako ta rodina, ta láska se tak jako rozdělí, nebo rozdělí jo, na všechny. A myslím, že to bylo jako fajn.
5: Měl jste radost z dětí potom i v tom pozdějším věku, jak rostly, dělali vám radost?
4: No to určitě hlavně syn, protože já jsem dělal od jak živa, jsem dělal nějaký sport, víc toho bylo a kluk potom se mu upích jako u sportu, dělal judo 11 let a dostal se až do nároďáku, do rostlenského, takže z toho jsem měl radost pořád.
5: Takže sportovní rodina?
4: No asi tak, manželka za mlada běhala. A já jsem dělal gymnastiku, pak jsem dělal kulturistiku a silový trojboj, no. Takže to mi vydrželo hodně dlouho, no.
5: Od gymnastiky ke kulturistice, to je trošku rozdíl, ne?
4: To nebylo do devítky, ta gymnastika, a pak přišly na řadu činky, no. Až do skoro do 30. Mm-hmm. Pak to bylo to potom, kdyby to bývalo mělo nějakou úroveň, tak člověk, tenkrát nebyli proteiny k dostání, jako tohle, takže to člověk musel nahánět mléčnýma výrobkama a masem a to jako nevlezlo do peněz. No, dneska by to bylo drobět něco jiného.
3: Ale bylo to zdraví, protože měl vždycky tvaroh a hovězí maso se vařilo a to je na kila prostě hodně. No. A ještě když jsme se právě brali, tak manžel mi říkal, nemysli si, že s tím sportem přestanu. A já jsem věděla, že to tak leze do peněz, i když tenkrát nebylo to tak drahé, ale zase nebyly ty platy takový a já jsem ještě dělala školu, ne. Tak jsem si říkala, no tak nechám mu to, on to vydrží nějak to. Tak asi 2 roky ještě potom, no na 4 vlastně. No, ale pak už taky poznal, že jako přeci jenom se takhle nedá živit, že má už tu rodinu, takže to pomalu opustil, no, ale...
5: Jak vypadal tedy váš muž, když takhle sportoval a věnoval se i kulturistice?
3: No, byl svalnatej. No, líbil se mi svalnatej a sice jsem předtím o kulturistice nikdy v životě neslyšela, ale měl pěknou postavu, no. Malej zadek a... Velký svaly.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
1: Jak řekl americký spisovatel Francis Scott Fitzgerald, láska může být nádherná, ale bolest, kterou přináší, je skutečná.
2: Bolest v srdci přichází, když o toho druhého máte strach. Své o tom ví i Eva a Václav Hrubých.
1: V roce 2020 Václav dostal covid a 14 dní o sobě nevěděl. Vysoké horečky ho sužovaly celé 2 týdny. Přidal se zápal plic a potíže s dýcháním.
3: Jenom jsem spál prostě. Manželka mi dávala antibiotika. Já jsem přešel občas na toaletu. Zase jsem zalehl, já jsem nevěděl, jestli je den nebo noc. Pak to skončilo a na plicní mi řekli, že jsem měl i zápal plic, to tom jsem taky nevěděl. Tak jsem chodil na to plicní a potom říkal, jo, máte snímky ze štítu, všechno máte v pořádku.
4: Měla jste strach?
5: No, to jsem měla, protože opravdu on už vždycky v těch očích měl takový ten děs, že věděl, že mu není dobře, ale nejhorší bylo, že doktoři mu, když jsme, vímte si, jak to bylo hektický, tak do nemocnice, tak jsme šli na vyšetření a oni se ho tam chtěli nechat a však tady já nebudu v žádném případě. No, tak jsem říkala, že ho teda vezmu doma, ale z toho jsem měla strach vzít si ho domů v té době, když lidi umírali okolo a nevěděl jste, ten zápal plic byl prokázaný, antibiotika. A ještě když jsem ho potom viděla ty oči takový vyděšený, že mu nebylo dobře, tak taky mi nebylo dobře.
3: No. Nemocnice. Jsem byl vyděšený, ne? že bych z toho covidu. Prostě se nemocnice pro mě hrob.
4: A jak je dobré, důležité, že vedle sebe máte ženu, která má starost?
3: No, jako nedovedl jsem si představit, kdybych byl sám. Já bych si nebyl schopný ani brát ty antibiotika, že bych nevěděl kdy, jak to. Takže v tomto je dobrý, jako bejt s někým.
4: No, za to podle mě Evě patří velký dík.
3: No jo.
4: Poděkoval jste jí?
3: Jo, moc krát.
5: Myslím si, že byl rád, že mi tady měla, že jsem se o něj postarala, no, protože nebylo to lehký ani pro mě, protože furt jsem poslouchala, jestli dejchá, tak, nebo jestli dejchal vždycky, takže dobrý.
4: Václave, vy jste někdy v životě strach o svou ženu? Nebo o někoho z rodiny?
3: No, v podstatě po každý, když šel na operaci a měla narkózu, tak to tam není nikdy vyhráno.
4: Nad čím tak člověk přemýšlí? Že by se neprobrala, nebo že by narkóza měla nějaký negativní vliv?
3: No, jako, že bys to nemusel, ale jako ne. To tak člověku jenom blesklo hlavou, ale jinak jsem doktorům věřil. Že to dopadne dobře, protože já mám železný koleno ze sportu, taky vlastně zničen druhý funguje dobře, takže taky jsem to poznal. A jako vůbec by to každému doporučil, někdo říkal, že bys to měl strach, jako jo, nechat si to kuchnout. Udělali mi koleno a já jsem spokojený. Ne, že bych řekl, že se člověk smrti nebojí, ale jako beru to jako nutný zlo, no. Já jsem si uvědomil, že mě táta odešel, když mi bylo 16, tomu ještě nebylo. Bylo mu 43, no. A máma ta zemřela tady na tom místě, jak sedím. Takže teď bylo za tři dny 70.
4: O to více asi důležité, že třeba na tyhle věci jste dva, ne? Že no, si můžete pomoct.
3: Taky, no. Ale jako říkám, zatím jsme, kromě toho covidu, tak nebylo zatím nic takového strašného.
5: Tak já si jako nedovedu představit, jako zůstat tady sama. Jo, jako, kdyby to šlo, tak kdyby jsme mohli odejít oba na jednou, no třeba. No, to nejde.
3: Nedovedu představit nikdo.
5: Jako. Zůstat tady ty sám, nebo já sama. Ne. Ale, protože vlastně moje mami byla hrozně čiperná, čila, tady s náma bydlela, bylo jí 88, necelých. A já jsem jí teda taky dost nutila, aby chodila, ale ona byla štíhlá a furt běhala s těma hulčičkama. No a potom najednou, taky jako věřím, že to bylo možná díky covidu, ale neměla ho nějak, ale bylo to v té době v roce 21, tak najednou ona s náma vždycky jezdila na wellness víkendy se mnou a s mojí sestrou. No a jednou jsme jeli do té Kupovo hutě a mami se udělalo v sobotu jako zlé, nemohla vůbec chodit a to. Tak ji odvezli do Prachatic do nemocnice, tam odsaď jsem si ji v úterý přivezla domů, ale řekli mi, musíte druhý den na internu, do nemocnice musí v každém případě. No, tak jsem ji tam trdlo odvezla. No a v neděli tam chci jít a najednou sestra mi volá, mami umřela. Tak to byla hrozná rána, je to 4 roky, bude 10. října. A člověk se s tím nedá jako smířit, když je to takhle bez toho rozloučení. Jako. To mi mrzelo nejvíc, že jsem to nestihla. No ale udělala jsem možná takovou hloupost, že jsem tam přijela a sestřička mi říkala, chcete maminku vidět, ona tady ještě je. Tak jsem tam s ní hodinu seděla a povídala jsem, a asi to nebylo dobře, nebo nevím, co bylo dobře, ale no. Vždycky, když takhle ještě tam nahoře, co mami bydlela, tam je hrozný bordel, viď. Já nejsem schopná tam něco udělat, uklidit a takže je to, není to jako, říká si člověk, je to život, ale když je to takhle nečekaný a hlavně, že se člověk nerozloučil, no to mi mrzelo nejvíc.
4: Je v takovém okamžiku, kdy vám třeba odchází takhle maminka, prostě důležité, že se můžete o Václava opřít, že pomůže, že tu vedle vás je?
5: Určitě. To bylo veliká pomoc, že jsme byli spolu takhle, že v tom smutku vždycky máte někoho, kdo vás vyslyší nebo tak odlehčí nebo pomůže, no, psychicky, tak určitě, jo.
4: Václav, slyšíte to? Vy jste pro svou ženu taková skála, vy jste prostě ten chlap, hora, sportovec, tvrdá.
3: To je manželka taky.
4: Taky vám pomáhat.
3: Víte, že určitě.

0: Život Evy a Václava Hrubých si zaslouží aspoň malé ocenění v podobě daru, který jsme se jim rozhodli poslat.
1: Rádi bychom jim zpříjemnili společné chvíle. A tak jsme poprosili Patrika Rozehnala, aby jim předal dva nádherné zlaté hrnečky zlaté lásky a také velké digitální rádio.
2: Tamhle to je vystavený. Dva hrníčky a digitální rádio.
3: Hezky. Tak děkujeme moc, že jim strašně děkujem, ale že bych se s nima strašně ráda setkala, takže jestli uděláte opravdu nějaký takový sezení, nějaký, no prostě setkání, tak bychom byli hrozně rádi, protože děkujeme za to moc a když je uvidíme naživo, budeme ještě šťastnější. Dalších se... 50 let potom budeme šťastný.
2: Já myslím, že se vám to hodí na to kafe, co si dáváte spolu.
4: Jo, jo, jo.
3: Krásný, jo, zlatá láska, to je nádherný. Aha, ještě jsou zlatý vlastně, ryť. To je ještě zlatá láska, krásný.
4: To vypadá jako retro rádio, ale to přitom digitální.
2: Je to tak?
3: Budeme s tím u mě zacházet?
4: Jo.
3: To se uvidí.
4: To se děje, že sebe blbku, ne? si poradíme.
3: Václave,
4: to jsme dostali retrogramo. To krásný bylo, že v barvách to vyveden, jako kdyby to bylo starý. No tak jsme tam dali malou desku, dobrý, dali jsme tam velkou desku a on to dělal. Vůbec to ne, tak jak no, to mělo být, ty otáčky to mělo být, tak jsme to museli vrátit.
2: Tak já doufám, že tady bude čistý obraz a ostrý zvuk, jak říkal Miloš Skalka.
3: Je to závislý na internetu, nebo ne, na signálu?
2: Ne.
3: Nám tady rádia hrajou špatně, takže jsem zvědavá, jestli budeme ho přenášet někde po bytě.
2: Dobře, tak uvidíme, zkusíme. No tak zapojí se to normálně do proudu, má to přívodní kabel, normálně se to naladí knoflíky podobně. Jenom ten signál je podobný, jako je klasický FM, ale měl by být čistší, prostě tam ta technologie je jiná. A tohle je rádio uspůsobené pro ten příjem, tak snad se tam uslyšíte.
3: Snad jo.
4: Takže my děkujem.
3: Děkujem.
1: Rádo se stalo.
0: A za chvíli zjistíme, jak dobře se tihle dva znají a po čem ještě touží.
5: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Příběh Evy a Václava Hrubých je důkazem, že láska vydrží do pozdního věku.
2: I oni už jsou spolu více než půl století. Čas, který některým ani není dopřán, pokládají za své velké štěstí.
1: Zkusíme si ověřit, jak se za tu dobu poznali a jestli umí číst v tom druhém.
2: Patrik Rozehnal.

0: vybíral svatební prstýnky?
1: Manžel.
2: Společně.
0: Čeho se vaše žena nejvíc bojí? Z čeho mívá strach?
2: No, ona je jako narozená ve znamení Berana, ta se jen tak něčeho nebojí.
1: Myslím si, že čím jsem starší, tak mám toho strachu míň. Když jsem se bála v lese, bála jsem se leckde. A teďko, jestli si říkám, že už toho mám hodně jako za sebou zažito, že by to nebyla taková katastrofa, tak jako se fakt míň bojím, no.
0: Kolik knih v životě přečet?
1: No, asi hodně málo. Manžel moc nečet.
2: Řeknu to blbě, já nečtu. Je to vošklivý, ale nečtu prostě.
0: Měli jste někdy nějaké domácí zvíře, nebo máte?
2: Měli jsme psa tady, šarpeje.
1: Psa.
0: Kolik hodin se u vás obědvá?
1: No, teďko celkem pravidelně, kolem tý 12. hodiny, no.
2: Já mám rád oběd v podstatě v poledne. Jo, manžel co jedno, ta by jedla třeba v jednu, ve dvě, a to už je třeba pro mě kolikrát dlouho.
0: Kdo koho popohání při odchodu z domu?
1: No, tak možná, že i já toho mýho manžela, no. On je hrozně pomalý teďka, ale možná, že řekl opak, já nevím, ale...
0: Kdo koho popohání při odchodu z domu?
2: No, spíš manželka mě.
0: Které domácí práce byste raději zrušila?
1: Asi to mytí nádobí.
2: Se kolika nadává, když musí žehlit. Já jí pomáhám s vařením, třeba nestučila jsem škrabla brambory nebo takhle. Když nemám nic důležitějšího na práci, tak jí rád pomůžu.
0: Kdyby to šlo, nebo to mělo nějak vás vystihnout, co by bylo psáno ve vašem rodinném erbu? Nějaké motto nebo heslo?
1: Úcta, trpělivost, možná. Ta láska by tam taky mohla být, věčná láska, ale to taky, věčná láska je, ale taky, no ne se mění, ale je to prostě jiný, že jo, je to prostě ne, když jsme byli zamilovaní, no ale.
2: Tak láska na věky.
0: V čem vaše žena vypadá ve vašich očích sexy?
2: No v šatech, když jsme chodili ještě tančit na plesy, tak v šatech a v té výbavě taneční.
1: V nějakých hezkých šatech možná, tak to určitě řekne, sluší ti to, jo, ale... Asi nezrovna nahatá teďko už.
0: Kterou část jeho těla vy jste kdy v tom životě nejvíc obdivovala? Jako vás přitahovala, líbila se vám ta část těla?
1: No asi ta postava, ty svaly, jak jsme o tom mluvili, jo? Protože měl hezkou postavu, svalnatou.
2: No tak ještě říkám, v té době, když jsem ještě trénoval, tak snad celé tělo, no. Že tam muselo to, co se dělá sport, tak tam to celé tělo muselo být v pořádku.
0: Umíte vy svou ženu, nebo uměl jste třeba, svádět i pohledem?
2: To asi ne, to asi pohledem určitě ne. Sváděl, nesváděl, to vždycky tak nějak přišlo. Ne, přišlo samo, ale nějak to bylo, no.
0: On sám je dolňák nebo horňák?
1: Spíš bych řekla dolňák.
2: Dolňák.
0: Jak vnímal váš zamilovaný pohled? Jak by ho popsal? Jaký byl? Když vy jste se na něj s láskou dívala nebo se podíváte?
1: No, člověk se dívá tak jako... V těch očích má takovou radost, úsměv, nebo nevím, no? Si myslím.
2: Krásně.
3: Jak už kdysi někdo moudrý řekl, v lásce nás vedou oči. Jaký pohled na sebe, na svůj 50letý společný život mají Eva a Václav Hrubých z Čižic na Plzeňsku?
4: Zajímalo nás, jestli se ještě dokáží něčím překvapit.
2: No asi jo, asi překvapit, ale už hodně málo.
0: Každý už ví o tom druhém téměř všechno. Asi i co udělá, jak by se zachoval, co by řekl.
1: No teďko právě to, jak říkáme, čím dál horší, jak říkáme, že něco chceme říct nebo řekneme a ten druhý řekne, že to v té chvíli chtěl říct taky nebo udělat. Jako. Takže to začíná být čím dál asi opravdu to spojení nějak horší nebo lepší, já nevím.
0: No já v tom vidím právě...
2: Lepší.
0: No,
2: lepší,
0: že jo.
1: Že já... si vidíme do hlavy, ale to taky není třeba dobrý.
2: Ježíš, ještě aby si mě viděl do hlavy.
0: Jak vypadá takový den manželů po 50 letech?
2: No v podstatě o tom víkendu, nebo když jsme doma spolu a nemáme nic důležitého, tak v podstatě stáváme pravidelně kolem té 8 hodiny.
1: Postupně jdeme do koupelny, ale stáváme ráno, že snídáme potom společně. No.
0: Kdo připravuje snídaní?
1: Většinou teda asi já, ale občas, když se

0: stane manžel dřív, tak manžel, no. Má míň být než já, ale...
1: Máte nějaké koníčky, něco, co vás baví, co děláte, že nemusíte, ale jenom proto, že prostě je to vaše hobby?
2: To kolo.
3: Asi to kolo.
2: To kolo. Když to byly lyže, takže oba už teď máme ty údy operovaný nebo to, nebo zničený, takže lyže už ne, takže ty to kolo, no.
1: Máte nějaký společný sen, co byste ještě chtěli?
0: To cestování. Aby nám zdraví vydrželo co nejdýl, aby jsme mohli cestovat. Tak.
2: Teď máme objedno na příští rok ještě to Tajsko, tak já jako se musím zeptat ošetřujícího lékaře, toho kardiologa, jestli to můžu. Jako, jo. Já to risknu klidně, ale abych to vydržel. No snad jo, těch 14 hodin.
1: Co byste poradili svým dětem, vnoučatům, kdyby přišli a zeptali se mami, tati nebo babi, dědo, co máme dělat pro to, aby nám to vydrželo jako vám?
2: To není recept. To záleží na nich.
0: Taková nějaká tolerance, nebo neustupovat, to ne, aby byl tak vyvážený ty váhy, že aby nebyl někdo utiskovaný a to jeden poslouchal a druhej ne, ale aby to tak nějak bylo vzájemný a vždycky dokázal ten druhej pochopit toho druhýho.
1: Já mám pocit, když se dívám toho Václava, on je tak jako spokojený, on se usmívá, věčně dobře naladěný, nic ho nerozhodí, spokojený bůžek.
0: Tak on to umí.
1: Je něco, za co byste svojí ženě třeba poděkoval v tom životě, to, jak vám v něčem pomohla, jak se zachovala, no, jaká byla?
2: Tak, že to se mnou vydržela. Já nejsem taky takový jednoduchý týpek, protože říká, že se snadno rozčílim, když to třeba tak nevypadá, ale jako to, že to se mnou měla kolikrát těžký. No.
0: No, já si myslím, že hlavně v začátku, když byla i ta zamilovaná soututa, tak jak se říká, hodně mi pomáhal, to jsem jako oceňovala, že jsme prostě dělali všechno jako spolu a věnoval se hodně rodině i nám, ale myslím si, že byl takový ohleduplný, dobrý, no.
1: Čeho si na něm nejvíc ceníte?
0: Že jsme tak nějak furt v pohodě spolu, jo, že si vyhovíme a v tom, že žijeme, že se můžeme bavit a být spolu a
2: zdraví,
0: no.
2: To hlavně.
1: A jaká je ta láska takhle po těch 50 letech?
0: Je to úplně jiný, je to takový už, kolikrát, jako když mě štve nebo to, tak si říkám, teď vlastně já ho mám stejně strašně ráda furt, jo. No, mám ho ráda takovou nějakou trvalou láskou, nebo jo, nevím. Protože jsem ráda, že jsme spolu, jsem ráda, že jsme tady, říkám, oba dva a že ten vztah je takovej trvalej, jako no.
2: Kolikrát manželka mi to vyčítá, že si to jako nedáváme znát najevu, jako jo. To snad ne, ale já se říkal, tak to asi dáváme najevu v něčem jiným, že si vcházíme vstříc, jo.
1: A milujete jí?
2: Určitě.
1: Milujete svého muže?
0: Už jsem řekla i dceři, že vlastně ho miluju pořád.
1: Kdyby tu nebyl, bolelo by to?
0: Říkám, že si to nedou představit, no. Nechci si to představovat.
2: Když by jeden nebyl, druhý by nebyl, tak si to člověk musí vážit a má ho rád.
0: Ať je cokoliv vždycky, tak furt je lepší. Máte za kým mít všechno tuto. A tím, že ho mám ráda, tak jako nevím, nechci to. Ale to se nemá říkat, nechci. Chci bejt s ním, tak.
1: A vy jste rád, že jí máte.
2: Tak, asi tak.

0: Eva a Václav Hrubých už vědí, že lásce stačí jeden prchavý okamžik, aby přišla a zůstala v člověku celý život.
1: Perský básník Rumí kdysi napsal: Láska je most, který spojuje lidská srdce. Most, po kterém proudí dobro, něha, starost i štědrost.
0: Postavte i vy mosty lásky. Stačí tak málo. Tyhle neviditelné lávky mezi našimi srdci nezničí nic, budeme-li milovat. To už během svého dlouhého života poznali
1: Carmen Majerová
0: a Petr Kostka.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát spisovatel, režisér a dokumentarista Petr Horký.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Český rozhlas zprávy.
1: Růst spotřebitelských cen v červenci mírně zrychlil, zdražila hlavně paliva. Na průtahu Libercem přibudou nové připojovací pruhy. A zítra bude slunečno a teploty do 29 stupňů. Zprávy a Žofie Nováčková, hezký večer. Inflace v červenci mírně zrychlila. Spotřebitelské ceny meziročně vzrostly o 1,7%. V červnu byla inflace o 0,2% nižší. Informoval o tom Český statistický úřad, podle kterého zdražily hlavně pohonné hmoty.
2: Cena paliv oproti červnu stoupla o 3,5% a podle Vladimíra Cáby z Českého statistického úřadu ještě výrazněji zdražila meziročně.
3: V porovnání s loňským červencem vzrostly o necelých 17%.
2: Naopak dolů táhly inflaci opět potraviny. Mělo mléko, vejce nebo brambory a například máslo bylo na nejnižší ceně za posledních 16 let. V příštích měsících by ale zlevňování potravin mělo zpomalit, podle hlavního ekonoma Patria Finance Dominika Rusinka, hlavně kvůli dražším energiím pro zemědělce.
4: Také tady máme období výrazného sucha, které se pravděpodobně podepíše na nižší úrodě.
2: Podle Rusinka tak v příštích měsících inflace poroste a na konci roku se může dostat i přes 3%. Vít Andrle, Český rozhlas.
1: Na průtahu Libercem chce ředitelství silnic a dálnic prodloužit nebo postavit nové připojovací pruhy. S jejich výstavbou počítá v letech 2027 až 2028. Pruhy vzniknou v rámci opravy mostu nad Sousedskou ulicí a stavbou nového mostu v lokalitě na Letce. Rozšíření průtahu v těchto místech by mělo zlepšit dopravu během dopravních špiček, uvedl ředitel libereckého závodu ředitelství silnic a dálnic Jan Volmut.
5: V rámci rekonstrukce tohoto páru mostů počítáme s tím, že bychom prodloužili připojovací pruh od Jungbanky směr Děčín a že bychom zároveň udělali průpletový úsek vlastně od Globusu až po Tušelku. Takže tam by měl být třípruh.
1: Investor plánované spalovny nebezpečných odpadů u Litvínova musí Ústeckému krajskému úřadu doplnit podklady pro posouzení vlivu na životní prostředí. Zařízení má ročně zpracovat až 50 tisíc tun odpadu. Požadavky přibližuje mluvčí krajského úřadu Magdalena Fraňková.
6: Jako příklad uvádím povinnost aktualizovat vymezení dotčeného území, neomezovat se pouze na nejbližší referenční body, ale zahrnout širší obytné území Mostecka a Litvínovska, dále podrobněji zdůvodnit potřebnost samotného záměru, podrobně specifikovat složení, původ a předpokládané množství jednotlivých nebezpečných odpadů.
1: Společnost Zoe Waste má na předložení dokumentace 3 roky. K podkladům se poté budou moct vyjádřit úřady i veřejnost. Krajský úřad nechá zpracovat také oponentní posudek a následně vydá závazné stanovisko. Sport. Plavkyně Barbora Janíčková byla pátá na mistrovství Evropy na trati 100 metrů kraul. Časem 53 sekund a 36 setin posunula o 14 setin český rekord. Její jmenovkyně Barbora Sémanová skončila v Paříži 7. Na znakařské dvoustovce prošel do finále Jan Čejka z celkové 3. příčky. Časem minuta 54 sekund a 40 setin navíc o sekundu vylepšil vlastní národní maximum. Miroslav Knedla byl celkově 11. a finále bude bez něj. Počasí. Zítra bude většinou jasno, teploty vystoupí na 25 až 29 stupňů a na horách čekáme 17 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Opatrně na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna zpozorněte kus za Humpolcem. Na kilometru 94,5 probíhají noční opravy vozovky. Zabraný je levý pruh a dojíždí se za levotočivou zatáčkou. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Následuje pořad Divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
7: Buďte vítáni, vážení a milí. Tak co všechno se nám dnes vejde do příštích skoro 60 minut? Pohádky, rodinný seriál a navrch ještě kriminální případ. Že to není možné? Ale kde? Stačí, když je autorem všech těch příběhů spisovatel Jiří Marek.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Autopohádky Jiřího Marka vyšly poprvé v roce 1965 a o 10 let později Jiří Marek přidal ještě další příběhy. Všechny staví tak pěkně na klasickém principu pohádky. Nechybí tu princezny, strašidla nebo víly, ale zároveň tu lidské vlastnosti mají právě automobily. Krásně se to čte i po letech a ty obrázky. Třeba jak si pan Chrysler koupil šoféra. A nebo tahle Oplivníkovi. Čtou ji pánové ze skupiny Činasky a spolu s nimi taky Jiří Lábus.
2: Byl jednou jeden šofér, nějaký Krupička Josef, řeknu vám, že v okolí nebylo většího lajdáka. Když ostatní lezli pod vůz a stříkali vodu na blatníky, nebo se šťourali v nejtajnějších záhybech mašiny, aby odtamtud vyškrábali bláto, šofér Krupička Josef seděl v křesle a buď spal, nebo se jim poškleboval. Nikdy své auto nemil.
3: Však on dá pámbu vlažičku, říkal a protahoval se. Však zase zaprší a zase uschne. To už je světaběh. Dneska to umyješ, zítra to umažeš, taková práce je pro kočku a ne pro člověka.
2: V tom tedy měl pravdu. Kočka je čistotné zvíře, ale také šoféři jsou tvorové čistotní. Když už ne na sebe, tak tedy na svoje auto. A dobrý je ten šofér, který chodí umazaný vedle čistého vozu. Ale Krupička ne. Ten se ráno nafiknul, botičky se špičkou, v saku kapesníček, vystrojený jako do bálu. Za to auto hanba povídat. Někdy se stalo a vezl ředitele, což je člověk, který si potrpí na pořádek.
4: Pane Krupičko, máte to nějak špinavé? Co takhle věnovat více času údržbě vozidla?
3: Pane řediteli, rád bych vyhověl, ale nevím.
2: Abyste rozuměl, já jsem tuhle podporu myl. Pamatuju se jako dneska, je to akorát půl roku. A když jsem ji celou vypucoval, jedu pro šéfa, tedy pro bývalého šéfa. A co byste řekl? Vezl jsem ho tou umytou mašinou na ministerstvo. A tam mu řekli, že už není ředitelem. Když vyšel ven, povídal mi, Josef, tak se vezu tím tvým umytým vozem naposled. No řekněte, mám já to auto zase umýt? Co když povezu vás na ministerstvo? Co když je ta mašina začarovaná?
4: No tak, dobře, no, jedem.
2: Když hezky zapršelo, tak se mašina leskla, ale pak zase na ní padal prach a vespod to bylo pořád samé bláto. Hrůza se podívat. Jede si Krupička po silnici, ptáci zpívají, vozy kolem sviští, rádia hrajou, zkrátka den, jak má být. Povídá mu účetní Pelikán, kterého zrovna Krupička vezl.
5: Josef, nechci ti mluvit do řemesla, ale něco ti ve voze skřípe.
3: Kde pak skřípe, drahý účetní, co pak to neslyšíš? Mašina si zpívá.
5: Ty jsi šofér a ty tomu musíš rozumět, ale něco v té mašině píská.
3: Kde pak píská? To se tak raduje, že hezky jedem.
5: Člověče, nezdá se ti, že ta mašina klepe?
3: Co by neklepala? To si tak dává takt.
2: No dobrá, dojeli nakonec na místo, účetní šel po svých a Krupička postavil mašinu na dvůr a že si půjde trochu zdřímnout.
3: Potvoro, povídá své mašině a bouchne pěstí do kapoty. Nedělej mi před lidmi ostudu.
2: Spod mašiny vypadlo kus bláta a něco se zasmálo. Krupička se ohlédl, kdo se mu to směje, ale nic nevěděl. Bouchne znovu do mašiny, tentokrát do blatníku, a zase vypadne kus bláta a zase se něco zachechtá. Krupička se dívá nahoru a dolů, ale nikde nic.
3: To jsou vtipy. Auto a smát se. Pěkná ostuda.
2: Povídá Krupička a jde pryč. A tu za sebou slyší.
6: Ostuda, veliká, máš v autě plivníka.
2: Krupička vyvalil oči, strčil si malíček do ucha a pořádně jim zatřepal. Přišlo mu, že má nějaké mámení. Ale když seděl v šoférně a poslouchal rádio a řeči těch ostatních o autech, motorech, benzínu a oleji, šoféři se o jiném nebaví, povídá. Hele, neslyšeli jste nikdy o nějakém plivníkovi?
7: To je nová značka.
2: Povídal Novák.
8: Plivník? Kdo to má být?
2: Divil se Kocbaba.
9: Jo, ty myslíš asi plivníky z pohádky, že jo?
2: Usmál se starý Sekera, co si moc pamatoval, protože za mladé ještě vídal jezdit knížete Lobkovice v jeho slavném Hispáno Suiza. Krupička pokrčil rameny. Nejspíš asi takového. Co to vlastně je zač? Když Novák slyšel, že nejde o novou značku, šel na dvůr čistit skla. Taky Kocbaba šel na dvůr leštit nárazníky. A v šoférně zbyl Krupička sám s dětkem Sekerou a ten si zapálil fajfku a povídá.
9: Milej zlatý, plivník neboli šotek je prevít. To, pokud já vím, jeden sedlák si ho vypěstoval, ale dá to práci, kamaráde. To se nesmíš 9 neděl mít ani holit a musíš nosit 3x9 dní pod levým pažním vejce z černé slepice. Když máš štěstí a jsi dost špinavý, může se ti narodit plivník.
2: Krupička cítil, jak ho obešel mráz.
9: Takový plivník, kamaráde,
2: pokračoval Sekera, bafaje z fajfky.
9: Ti může nosit štěstí nebo smůlu. Podle toho.
2: Podle čeho? Špitl Krupička.
9: No, podle toho, jaký jsi člověk. Dobrému nosí štěstí a neřádovi smůlu.
2: Povídal dědek. Ale pak zazvonil telefon, honem pošlete vůz a tak už to nedopovídali. Dědek Sekeru na to brzo zapomněl, ale Krupička si to moc dobře pamatoval. Jede po silnici, poslouchá, co dělá mašina a slyší, jak to pořád někde skřípe a klepe, hvízdá a píská, až byl celý nervózní. Ta mašina musí do opravy. Pořád v ní něco tluče. Ten, co ho vezl, tentokrát plánovač, poslouchal a pak zavrtěl hlavou.
4: Já nejsem šofér, já tomu nehovím, ale mně se zdá, že v té mašině něco zpívá.
2: Helejte, to mi neříkejte, co by tam zpívalo. Já slyším klapat ventily.
4: Já nevím, kde jsou ventily, ale slyším, že něco někde zpívá. Počkej, buď tiše. Slyšíš?
2: A taky jo. Když byly chvíli tiše a když Krupička vypnul motor, bylo slyšet takový tenký hlásek.
10: Krupičko, Krupičko, umí mě maličko?
2: Plánovač se zasmál, ale neřekl nic. S šoférem se člověk nesmí moc hádat. Za to Krupička byl vsteky celý zelený a jako na potvoru píchl zadní kolo a musel montovat. Postavil vůz na hever, ale než sundal kolo, fiu, hever zase sjel dolů. Tedy on i ten hever byl samé bláto, není divu, že nedržel. Ale Krupička pochopil, že to nedělá bláto, ale plivník. A vytočil zase hever nahoru a on zase fiu, dolů. Mordoval se s tím hezkou dobu a hever ne a ne vůz udržet. No dobrá, řekl si Krupička. Tak teda, když má být vojna, ať je. Zase vytočil vůz nahoru, ale nepočkal, až si jede sám, až za něj plivník zatahá, ale honem do mašiny strčil a ona zbuchla z heveru na zem. A bylo slyšet, jak něco zakvičelo, jako když si myš uskřípne ocásek. Krupička se zasmál. A podruhý, ty mizero, ti to spadne na šišku. A od té doby nastalo veliké nepřátelství mezi Krupičkou a plivníkem. Dělali si, co nejhoršího mohli, ale víc toho dělal ten plivník.
11: Pane řidiči, proč vám nesvítí světlo?
2: Povídá mu pán v uniformě, když Krupička zastavil. Že by nesvítilo, to teda nevím, to teda spravím. A dal se do práce. Auto od policie zase odjelo, Krupička zašrouboval novou žárovku a hasí si to k domovu. Za chvíli ale zase auto s pruhem, plácačka s červeným světlem, stát.
11: Pane řidiči, vy jste nic nespravil, vám nesvítí světlo.
2: Povídá pán v uniformě. Mně? Jak to? Je tam přece nová žárovka. Divil se Krupička a proklínal celý svět, protože se už chtěl dostat do Hajan a musel zase vytáhnout vercajk a spravovat. A jede dál, už je skoro doma, ale do třetice, hrom do čepice, auto s bílým pruhem, plácečka s červeným světlem, stát.
11: Pane řidiči, vaše papíry.
7: Vy si s nás děláte dobrý den? Nesvítí vám světlo?
2: Páni zlatý, jak pak dobrý den, když je noc? To není možné, to není samo sebou, to nedělá světlo. To dělá plivník.
7: Kdo, prosím?
11: Kdo?
2: Vyjevili se páni v uniformách. Plivník, když dovolíte. Já mám pod autem plivníka. Někdy tam zpívá, někdy kňourá, zkrátka pořád zlobí. A tohle mi dělá na schvál. Ale já tu potvoru jednou chytnu a roztrhnu.
7: Jo, tak ono je to takhle. No tak, pane řidiči, budete dýchat do balonku.
2: Mějte rozum, kde pak já a něco pít? Já nepiju nic než vodu. To ten mizera plivník. Něco se zachechtalo. Slyšíte?
11: Slyšíme. Děláte si legraci z úředního výkonu. To by se vám nemuselo vyplatit.
7: Prosím, hezky do toho fouknout.
2: Krupička měl vztek samozřejmě na plivníka, ne na pány od policie. A jak měl ten vztek? Nadýchl se a foukl do balónku ze všech sil. A protože mu nejspíš plivník pomáhal foukat, stala se docela neočekávaná věc. Balónek se nafoukl a ten policista, co ho držel, se s ním začal vznášet do vzduchu. Koukali na něj nejdřív dočista vyjevení, pak ten, co měl nejvyšší šarži, zavolal.
11: Pane Rotný, co to děláte?
7: Hlásím, pane nadstrážmistře, že letím do nebe.
2: Odvětil muž v uniformě a stoupal dál k tmavému nebi. Lidičky, co teď? Sestřelit balonek? No jo, ale co když se trefí do chudáka Rotného? A když se trefí do balonku, spadne Rotný stejně a poláme si nohy a ruce. Nejlíp asi bude nechat ho. V nebi mu bude nejlíp. A tak se taky stalo. Krupičku Josefa zavedli na okrsek, sepsali s ním protokol a měl velké štěstí, že se nepodařilo dokázat mu, že to s tím balonkem udělal schválně. Ne, že by ten jeden Rotný někde chyběl, ale přece jenom se nemůže šoférům trpět, aby posílali policisty do nebe. Pustili tedy Krupičku s přísným napomenutím a v podniku ho hned přeřadili k nákladní dopravě. Snad se tam za ním plivník nepřestěhoval, ostatně on myl auto každý večer tak důkladně, že se jenom svítilo. A plivník ani neměl kam se schovat. No a na nebi objevili hvězdáři o hvězdu víc. A vůbec nevěděli, že je to hvězda z výložky toho Rotného, co se i s balónkem vznesl na nebesa.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: V začátcích dlouholetého rozhlasového seriálu, dnes by se řeklo nekonečného seriálu Jak se máte, Vondrovi, to byl právě Jiří Marek, který psal nejenom ty první díly, ale dokonce i ten vůbec první společně s dalším mistrem pera Janem Otčenáškem. No a na rozdíl od těch pozdějších tu šlo tenkrát mnohem víc o rodinu Vondrovu, než o nějaké problémy socialistické společnosti a sociálního odboru Národního výboru, kde pracovala paní Milena Vondrová. Jako třeba tahle silvestrovská noc na nový rok. Každý si ji plánuje po svém, ale jak už to bývá, dopadne to úplně jinak.
2: No to je dost, že jdeš. Prosím tě, tebe tak poslat někam včera, tak přijdeš zítra.
3: Zdržel jsem se u předsedy, tož ti nesu takovou novinu.
2: Nech, novinu a jes, já už tu polívku ohřívat nebudu. Novinu. Stejně zase něco o tom, jak to udělat, aby jsme šli dělat.
3: Naopak, aby jsme dělat nešli. Teda ta polívka je ale výborná.
2: Henem si mě nekupuj. No tak, jako novinu.
3: Povídala se, abych jedl, to žijím a mlčím.
2: No já, ale co to máš za papír?
3: Povídám, že jsem byl u předsedy. To za něho mám ten papír.
2: A co v něm je?
3: Nebu zvědavá, budeš brzo stará.
2: Trapiče jeden zatrápené, tak co to je?
3: Poukaz. No. Na rekreaci. Do hor.
2: Prosím tě, teď v zimě, po Vánocích.
3: No co? Tady píšo. Sníh, slunce, veselé nové rok, rekreační chatě, jitřenka.
2: Nepovíde, ale to snad je pro ty, co jezdí na těch prchínkách a ne pro nás.
3: A proč by to nebylo pro nás, menec horšího, musíme pořád jenom sedět za peco. A je to zadarmo.
2: Opravdu? No já, ale v čem já můžu jet? Já přece nemám takové té svetry a kaloty.
3: Ale vlňák máš, ne? Ve vlňáku pojedeš, to je včil móda.
2: Ty tak rozumíš modě. Nepojedu. Jeď si sám.
3: No, tož víš, já bych jel. A ne jako tu děvčicu, by se si aj našel. Co máte svetre, který dělají takový ty velitý tento očiska.
2: Ale ty staré, jeden.
3: Jenže je tu napsaný, že je to rekreace pro manžele. Tož musím jít s tebou, no.
2: Aha, no já tady to píšu.
3: A měl jít otávkovi, ona se už těšila, dostala ledvinové záchvat.
2: Chuděra, to bolí.
3: No, poukaz mi propad, to jsem si řekl, že si ho vemu. A ty brbleš. Co pak tomu nerozumíš, to je přece do Krkonoš. Naši mladí tam pojedou k Václavovi.
2: Co? Ty myslíš?
3: No však jsme o tom mluvili, celá familia se tam sejde. Milena, Karel, obě děti a Václav. Vánoce jsme s nimi neslavili, tož aspoň na ten nový rok uděláme jim radost. Sobě a jim. Ale čtu, jak se bude hodit, až si na ten půlnoční přípitek čtrnem šliovico.
2: No, vodeč. Ale Krkonoše jsou veliký. Kde pak tam najdeme tu chatu, co je Václav?
3: Prosím tě, koukni se na mapu. Přece temu já rozumím, ne? Starý voják. No. Krkonoše by člověk přepliv. Kde je Jitřinka, to teda nevím, ale však se doptáme, kde ostává Václav, ne? A zajdeme tam. No. Ti budou koukat, až se večer na Silvestra objevíme my dva a uvidíme vnoučata a bude nám dobře.
2: No já? Ale co ten dobyteček doma?
3: Prosím tě, sosedce si krmila pomalu celý léto tu její havěj, tož ti to oplatí, ne?
2: Jezusko, te ohřívám to uzené. Ještě vyvařím vodu a ty jenem plkáš a plkáš.
3: Jo,
2: a
3: já plkám, že? Já. A ty si stichá, že?
2: A co jestli oni nepojedou?
3: Ještě se jich optáme. Večer skočím na poštu, zavolám Karlovi a hned budeme vidět, co a jak.
4: Poslyš, Mileno, než přijdou děti, neměli bychom si spolu drobet pohovořit?
5: Pro pána, snad nechceš před koncem roku dělat dobrá předsevzetí?
4: Ale ne.
5: A nebo zpytovat svědomí, jaké pak máš hříchy, Karličku, poslouchám.
4: Ale prosím tě, jaké pak já můžu mít hříchy? No. Sáhni mi na záda, někdy mám dojem, že mi tam rostou křídla andělská. Úplně mě tam bolí.
5: Jenom jestli to není namožené od zdvíhání půl litru.
4: Ale no tak, Mileno.
5: No včera to musela být dřina, když jste se tak drobec drželi, že? Ne, já vím, že to bylo místo toho Silvestra, kterého letos budete v dílně slavit.
4: O to jedno nebo dvě piva. hele, mně nejde o zpytování svědomí. Mně jde o to, jestli chceš jet, jak jsme původně plánovali k Václavovi.
5: Ach tak,
4: protože kdyby se mělo jet, tak bych musel drobek připravit náš Cadillac.
5: Cože, ty myslíš, že to ještě dojede do Krkonoš?
4: Mileno, mě můžeš urážet, jak chceš, ale na vůz mi nesahej. Je to perla mezi vozy, ano. Ovšem ve své kategorii.
5: Jistě.
4: Ano, uznávám, jsou vozy novější, rychlejší, ale nejsou na svůj věk lepší.
5: No tak, abych řekla pravdu, Karle, letos bych skoro dala přednost domácímu klidu. Vždyť je volno jenom 2 dny.
4: No jo, no, doma je doma.
5: No tak.
4: Ale aby si zase Václav nemyslel, že si nějak odtahujeme. A ty si potřebuješ odpočinout.
5: No co?
4: Zváš Pávkovou, bude tě obskakovat, zbavíš se vaření, nádobí. Doma by ti to stejně nedalo.
5: No jenomže, ale dětem se taky moc nechce, mají své zájmy tady v Praze.
4: Aha, zájmy, no jo, náš Mireček má zájmy. Holku má. A tu já mu výženu z hlavy.
5: Karle.
4: Na holku má ještě čas.
5: Já vím.
4: Podívej se, děti se musí naučit, že je dobré, když se občas rodina sejde pohromadě. A to, že jsou to jenom 2 dny, no to je výhodné. Pojedeme samozřejmě v pátek odpoledne, vrátíme se v neděli, takže se nezdržíme déle, než radí staré přísloví o hostu a rybě, která 3. dne a tak dále. A ty hlavně budeš mít klid. No a žádnou práci.
5: No, něco na tom je.
4: Halo? Prosím, Vondra. Jo, slečno Praha. Čekám. Volá prosečná Mileno. Jo, to jsem já, tatínku, co pak je? Cože? Neříkejte, zrovna o tom s Milenou mluvíme. No jo, samozřejmě, když vy, tak my taky, no ovšem. No, my přijedeme až na Silvestra večer. Fajn. A jak se to jmenuje? Chata Jitřenka? Táto, chcete Milenu? Ne? Dobrá, vyřídím. A naschledanou u Václava. Sakra, ten tvůj táta umí mluvit stručně. Od něho by se měli lidé učit. Tak si pochopila, ne?
5: Pochopila.
4: Naši jedou na rekreaci do Krkonoš a večer na Silvestra přijdou k Václavovi. A víš, že se těším. Připijeme si, popovídáme. No, takže je to hotovka, ne?
5: Jasně.
4: Uvidíš, že si odpočineš. Přece to na chatě u Václava znám.
5: Začínám balit, Karle.
4: A já se vrhám na naši skvělou oktávku a učiním ji opět pojízdnou.
5: Cože, já myslela, že ten skvost je pojízdný pořád.
4: No tak, v principu jo, ale v detailech. Aha. No, prostě chce to své.
5: Aha.
4: A tomu ty nerozumíš.
6: Bracho, počkej, pojď sem.
1: Hele, sestra, mi je nádobí. Prosím tě, co se stalo?
6: Stalo se, že naši pojali úplně šílený nápad. Prej se pojede nahoře za strýdou Václavem.
1: Neříkej. Ale to je teda...
6: Blbost, samozřejmě, že to je blbost. Doufám, že se postavíš do jednoho šiku se mnou a budeš proti. Víš, co jsme si smlouvali? Silvestr v Praze.
1: No jo, ale u mě se něco změnilo, víš, já to...
4: Tak helejte, mládeži, helejte, dodělat nádobí a začít připravovat věci sebou. Víte, kam se jede? Nahory, ohromný, co?
6: Jo, úplnej šok.
4: No co je?
1: Tati, já to beru. Prima, když nahory, tak nahory.
4: No výborně, a vyrazíme v pátek odpoledne.
6: Lituju, já nevyrážím.
4: A proč?
6: No mám odpolední, vyměnila jsem si to s jednou holkou. Ona má děcko a jedou na chatu, takže prosím tě, já bych se tam musela štrapicírovat autobusem na nový rok a druhý den zase s vámi zpátky. No a vůbec, myslím si, že stejně ta naše archa by nás ani všechny neuvezla.
4: Jak to mluvíš o našem voze?
1: Jo, je to přece vůz císařů a králů a je chráněný památkovým úřadem.
4: Podívej se, Mirečku, já ti něco povím, jo? Jezdit nějakým Fiatem nebo Cortinou, to není žádnej kumšt. Kumšt je jezdit starou oktávkou. Zavedu tě človíčku do garáže a budeš mrkat, jak jde motor tiše. Vůbec ho není slyšet.
1: Hm? Třeba vůbec nejde.
4: Tak si ty řečičky, jo? A ty, Jano, jak si to představuješ? Ty budeš doma sama?
1: Bez rodinného dozoru?
4: Tak to ať si rozhodne maminka.
6: Ty jsi, brácho, skéta. Ty jsi skunk normální zrádce.
1: Jenom si posluš, ale mě ty hory ohromně pásnou. Anděla tam jede, rozumíš?
6: No tak Anděla.
1: Ani Klusáčková splašila poukaz a chápeš, jaká to bude petarda, až se tam objeví.
6: Naši tě akorát na Silvestra někam pustí.
1: No tak na Nový rok, no.
0: Divadlo pro vaše uši.
5: Václave, vysílačka.
7: Kolik je hodin? Na horskou službu je to brzy.
5: Nestalo se něco?
7: Tady Vondra, chata Horská Louka.
8: Voláme chatu Horská Louka. Voláme Václava Vondru.
7: Vondra, slyším.
8: Tady Jitřenka, Staněk. Jaká je situace?
7: Mlha, větrno a všechno v pořádku.
8: A topení?
7: Jo, tak ty už to víš.
8: Pozdravuji tě, Mánkovi z Prosečné a Mirek z Prahy. Jsou u nás. Ráno je k vám doveze jeden mládenec. Jo, a máš vyřídit všechno nejlepší do nového roku.
7: Vyřídím.
8: Ať je nám příští rok zrovna tak dobře jako letos.
7: Všechno nejlepší. A vyřiď gratulaci Mánkovým a Mirkovi. Díky, končím.
5: Tak to je prima. Naši se ozvali, Mirek je v pořádku.
7: Samozřejmě, přijedou všichni ráno. Tobě je líto, že tady nejsou, viď, Milenko?
5: Ale ne, teď už to máš jedno. Kde je Karel, nevíš?
7: Na sále. A ženského asi utancujou k smrti za to topení. Radím ti, aby si schodila zástěru a šla jim ho přebrat.
5: To teda jdu.
9: Zivam chate Chorská Louka, tovařiša Vondru.
7: Vondra, slyším.
9: Tutaj gurská služba. Žičí mi českým kolegům udaného Silvestra. Dužo sněgu, žádných vypadkův a všistkého nejlepšího v celém roku.
7: Děkuju.
5: Tak já jsem hotová, Václave. Jdeme?
7: Teď nemůžu, Milenko. Ozývá se mi horská služba. Běž sama, přijdu za chvíli.

0: Karle, víš, že jsi ohromný?
1: Tohle si mi už dlouho neřekla. Smím, prosím?
0: Jistě.
1: A podívej se na tátu, jak vykrucá.

0: Tak na co, Karle?
1: Snad na naše děti a trošinku taky na nás.
2: Ať máme ještě moc takových nových roků. Na vás, na vaše děti, na mládí celého světa.
3: Co? Kde jste kdo? No, oni snad ještě spí.
4: Ba ne, už ne. Nazdar, Mirečku.
3: Jo, dobrý tro, paní Pávková. Jak jste tancovala s tou nohou?
4: Jo, tancovala, já jsem seděla a koukala. A ty už vezeš Vánkovic? Tak jenom dál, dál.
5: No to jsme tu, všecko nejlepší, paní Bávková.
6: Já taky přeju všecko nejlepší.
7: Je, vy už jste tady a my jsme sotva po snídani. Nazdar, mami, pusu, táto.
8: My jsme teda pořádně oslavovali.
6: Však my taky. Tuhle Mirek, ten se tužil a jako děvčicu tam měl.
1: Jo, je, děvčicu. Aha. Kamarádku ze školy.
7: Snad ne, Andělku.
3: Jo, náhoda, co?
7: Zajímavá náhoda, nepomohl si jí trošku náhodou?
3: No, trošku jo, ale buď klidná, ona tam měla jinýho.
7: Což?
3: Teda, ze začátku.
7: Bože, Mirku, už i ty začínáš mít tyhle problémy.
5: A kde máš Karla, milinku?
7: Ještě před chvíli vyspával ženského samou vděčnosti za to topení úplně zničili.
9: Nic jí nevěřte, vítám vás.
5: No, to ještě přece jenom vidím, no. Toť máš slivovicu, však jsem ji od čereška nosil po kopcách, aby si zvykla.
7: Takže nakonec jsme přece jen rodina pohromadě.
6: Když jsme spolu neoslavili půlnoc, oslavíme nový rok.
5: Jakýme vás, Mankovi.
10: Sakra, člověče, vy vypadáte jak mladík,
5: že já jsem se sem nedostal. Byl bych vám taky pomohl a mohl jsem se taky trochu vytancovat, ne?
10: A co pak vy jste si s Marišou nezatancovali?
6: Jde pak, my jsme se procházeli, víc staré.
5: A porád.
6: Až ti to budu všecko vypravovat, tak se budeš divit. No, však znáš tátu.
1: Já se vám teda všem moc omlouvám. Představovali jsme si rodinného Silvestra jinak, ale nedá se nic dělat. Příště to napravíme, ne?
3: Ale proč, strýdo? Teď my jsme všichni úplně spokojení.
1: Co pak to? Že by spravili telefon? Haló, Horská Louka.
11: Cože?
1: Ahoj. No jistě, předám. Volá Jana.
7: Jana? Tak ses dovolala. Co, ty nevoláš z Prahy? Z Pece? A co, že jsi odjela sem? A no dobře, povíš mi to pak, nic si z toho nedělej, Janičko, prostě v životě vždycky každý Silvestr nevyjde, no. Ne, počkej, v Peci řeknu Václavovi, někdo pro tebe přijede. Ahoj. Není tohle blázinec? Jana je dole v Peci, přijela stopem.
6: Zatrápená děvčica, a až ráno.
9: No, my jsme rodina k neutání.
1: Tak prosím vás, všecko přichystejte, uděláme si novoroční oslavu za chvíli, já jedu pro Janu
5: tak,
1: sám.
5: Tak
7: přece jenom všichni spolu. Povedlo se to.
5: Václave, jeď. A my se zatím napijeme na Janu a na tebe a potom na nás, na všechny. Aby jsme se měli ještě dlouho tak rádi.

0: No a přirozeně se dnes nemůžeme s prací nebo tvorbou spisovatele Jiřího Marka rozloučit jinak než jeho Radou Vacátkem a s Pány na čtyřce, respektive tentokrát hlavně s mladým koncipistou, kterého si v televizním seriálu tak pěkně zahrál Ondřej Havelka. A tohle je mimochodem, myslím, zrovna jeden z těch případů, který se na televizní obrazovky nedostal. Zůstávejte ve zdraví a brzy zase naslyšenou.
1: Říci, že ráno bylo na direkci boží dopuštění, nevystihuje plně situaci. Ostatně pan Bouše, když jsem vešel do kanceláře, významně zamrkal a řekl: pane doktore, jestli můžete, tak utečte. Tady vypuklo peklo. Peklo vypuklo především tím, že pan Rada už na lačný žaludek musel jít k policejnímu prezidentovi. Továrník Košvanec dostal svému slibu a udělal obrovský malér. Zdálo se, že celá strana živnostenská se cítí chováním pražské policie zneuctěna. Slečna Lili Košvancová byla navíc vržena do smrtelného nebezpečí. Policejní prezident ráčil osobně vyjádřit své mínění, že jsme vrtáci. Pan Rada býval občas podobného názoru, ale neměl rád, když to o jeho mordpartě tvrdil někdo jiný než on sám. Slíbil, že učiní všechna opatření. Tak to je konec, řekl jsem chmurně. To znamená, že ten případ založíme ad acta.
2: Asi jo,
1: přisvědčil pan Bouše a hlučně si utřel nos.
2: Přitom podle mého názoru té holce žádné nebezpečí nehrozí, protože ona má dneska cenu 250 000. Tu si budou oni držet jako ve vatičce. No řekněte, pane doktor, viděl vy jste někdy ženskou, na kterou by byla vyhozená taková suma?
1: Povzdechl jsem. Ale vlastně jsem se měl radovat. Případ pro mne skončil, dostanu něco jiného, na Vinohrady už nepůjdu a s Poldinkou se neuvidím. Nakonec to pro mne bude jediná záchrana, protože jsem ani na chvíli nepochyboval, že by mě ta rezolutní dívka nakonec dovlekla k oltáři. Ale přece jenom jsem na Vinohrady jel. A to ještě dopoledne, protože volali z místního komisařství. Dnes v noci, tedy přesně k ránu, asi kolem 3:30, když už se začíná jasnit a ulice v Praze jsou dokonale mrtvé, spatřil službu konající strážník Říha na rohu k zvonařce ženskou postavu, která se přiblížila ke krámu firmy Košvanec. Na krámě byla stažena roleta a ženská postava vyšla zpoza rohu. Strážník Říha, který si byl vědom, že tomuto rajonu se má věnovat větší pozornost, vykročil, aby se na tu ženskou podíval. V té chvíli se ona osoba ohlédla, spatřila patrně službu konajícího strážníka, otočila se prudce a zmizela za rohem. Strážník za ní běžel, byl si jist, že ji zastihne, protože za rohem začíná široká ulice. K jeho úžasu však v ulici za rohem nikdo nebyl. A ta ženská pryč.
2: A vy z toho vyvozujete? Řekl jsem. Zatím nic, ale na direkci od nás pořád chtěli nějaká hlášení, odvětil důstojně nadstrážník, který mi celý případ sděloval.
1: Škoda, že se ten strážník pohnul, že neviděl, co ta osoba u Košvancova krámu chtěla. Ne. Poslyšte, nedal ten pan Říha její popis? Velká, zrzavé vlasy.
2: Ne, podle něho byla střední postavy, o vlasech neříkal nic, ale tuhle píše, že dotyčná neměla střevíce, ale domácí boty. No, ona by na nějakých moderních štaklíčkách nemohla utíkat, víme.
1: Vzal jsem hlášení, i když mi už vlastně nepatřilo, a vracel jsem se na direkci. Založím je tady ad acta, ať pan Rada vidí, že jsem pracoval do poslední chvíle. Ale jak jsem tak jel do té naší milé Bartolomějské ulice, přečetl jsem si znovu strážníkovo hlášení a napadlo mě, že ta žence...
2: Ježíš Maria, proč mě to nenapadlo vlastně už dříve, od samého začátku? Krám je za rohem, kdo tam má nejblíž? Samozřejmě, že Poldinka.
1: Chvíli mě polévalo horko, ale pak jsem si řekl, že policejní úředník se musí oprostit od všech citů. I od toho nejsilnějšího uniknout z vdavek chtivého náručí.
2: Mohla to být ona?
1: Samozřejmě, že mohla. A proto taky strážníkovi za rohem zmizela v prvním domě, který si jistě nechala otevřený. Jestli to ovšem byla ona. Zatím proto nemám jediný důkaz, sleda ten, že neodpovídala popisu, který by se hodil na sekretářku. Ale co ten včerejšek? Proč mě vlastně pozvala? Co ode mě chtěla? No co jiného než pořádné mužské jednání? Neboť si byla jista, že je všechno už v pořádku. A mluvila o penězích. Ježíš Maria, já jsem ale pitomec. Proč mě nenapadlo tohle všechno už dřív? Samozřejmě, že Poldy tu holku neunesla, ale rozhodně o ní něco ví. Ale jednu věc včera nevěděla, že totiž pan Košvanec ty peníze nesl marně. Tu se dozvěděla asi až v noci, když přišla domů. Dát jí sebrat a čekat, že se přizná? Poldinka není žádná měkota, tady je potřeba udělat něco jiného. Ohlásil jsem se u pana Rady. Neměl na mě dlouho čas, pak se tvářil tak nevrle, že jsem skoro ztratil odvahu s ním mluvit. Myslíte tu služku od Košvanců, s kterou trávíte večery a noci? Vy račte vědět? Užasl jsem. Ráčím. Co prosím vás ještě chcete? Udělat poslední pokus. Jet do jedné vesničky na Jílovsku. Potřeboval bych k tomu auto. Jestli někde ta holka je schovaná, pak to bude v Doubí, odkud pochází Poldinka. A pak by to nebyl únos. Ale co by to tedy bylo?

0: Náš Mordwagen není žádný závodní vůz a tak jsme do té vesničky dojeli až pod večer. Byl to krásný večer, stíny se dloužily a nad mavnoucím nebi táhly roztrhané mraky. Na chalupu Poldiny maminky jsme se zeptali malé holčičky. Nechtěli jsme zbytečně dělat pozdvižení, i když auto samo už vzbudilo pozornost všech kluků. Proto jsem je nechal stát stranou a sám jsem šel k chalupě pěšky. Bylo to malé úhledné stavení se zahrádkou před okny. Jak má být? Otevřel jsem tedy dveře do světnice současně se zaklepáním. Tak se stalo, že dvě ženské, které v světnici byly, stačily jenom slabě vykřiknout. Ta starší se točila kolem plotny a řekla: Ježíš Maria! Ta mladá jenom vyvalila oči. A tu jsem taky hned poznal. Lilinka Košvancová v celé své urostlé kráse.
1: Proč jste se tady schovala? Zeptal jsem se.
0: Lilinka vzpůrně mlčela. Nechcete mluvit? Dobrá. Budete mluvit při výslechu.

0: Bylo jasné, že teď mi řekne všechno, zatímco v Praze bude třeba zapírat.
1: 10 000.
0: Usmál jsem se. Vida, mohl jsem mít docela zámožnou nevěstu, a to na účet pana továrníka Košvance, pro kterého těch 10 000 nic neznamená.
2: A kde je ten milej?
0: On je v Praze a on sem jezdí jenom na návštěvu.
2: A jak se jmenuje?
0: Pan Richard, šeptla stará paní. Vyvalil jsem oči a kdyby Lidenka byla chytřejší a mrštnější, mohla mi pohodlně utéci, protože jsem dočista stuhl. Pan Richard Motl? Ubezpečil jsem se. Stará paní kývla a Lidenka spustila ještě větší nářek. Ale o něm přece tvrdila Poldy, že drží s maminkou, že by byl pochopil později, ke komu se lépe hodí. Samozřejmě, že jsme do Prahy přijeli až pozdě. Pan Rada v kanceláři už nebyl a tak jsme slečnu vyslechli sami. A pan Mrázek s Boušem jeli pro pana Motla. Našli ho nikoli v jeho bytě, ale u Košvanců. Právě při sklence vína rozmlouval s panem továrníkem, jak to udělat, aby zítra únosci dostali peníze bez asistence policie.

0: Pan Richard při výslechu uvedl, že k žádnému únosu nedošlo. Na celou myšlenku přišla Lilinka, protože jí bylo jasné, že když doma oznámí, že si bere pana Motla, nedostane od tatíčka ani findu, že maminka bude v tomto případě stát pevně na otcově straně. On si Lilinku chce vzít, ovšem s holýma rukama začínat nemohou. Především ne Lilinka, ta je zvyklá na pohodlný život. Do celé věci zasvětili služebnou Leopoldu Sukovou a ona se nabídla, že jim pomůže. Samozřejmě, že ne zadarmo. Ráno jsem panu Radovi celý případ vyložil a pan Rada mi uznale poklepal na ramena.
1: Mladej, tohle se vám povedlo, všechna čest. A prosím vás, jak jste na to všechno vlastně kápl?
0: Zarděl jsem se, totiž do jisté míry přivedla mě na tu myšlenku ta dívka, aniž to tušila, prosím.
1: Ona po vás jde, co? Snad jste se s ní nakonec nezapletl.
0: Z rozpaků nevysvobodil nečekaný příchod pana továrníka Košvance. Vpadl do kanceláře pana Rady jako velká voda. Služebník, pánové, pane Rado, jsem neobyčejně vděčen, ovšem přicházím ve velmi delikátní věci. Pan továrník si utřel čelo a padl do židle, jež pod ním zapraštěla.
1: Vy tu máte toho Richarda, že?
0: Ano, máme a podržíme si ho, má toho na svědomí dost, řekl pan Rada.
1: Pane Rado, ale on nemůže sedět.
0: Rozhodně ne,
1: pan továrník povzdechl. On se bude muset ženit.
0: Rada Vacátko vyvalil oči a já jsem se opřel o skříň. Pan továrník se ryčně zasmál.
1: No jo, prosím, už je to tak, ta potvora je po mně, víme, má mou krev. Ona na té vesnici nezahálela, rozumíte mi?
0: Ale pan Richard Motl spáchal trestný čin, zabručel pan Rada. Pan továrník vstal.
1: Dobrá, já chápu, vezmu mu nejlepšího advokáta. Jsem vám i tak vděčen a prosím, abyste na něho brali ohled. Nemůžu přece dát zavřít otce svého budoucího vnoučete.
0: Pan továrník se znovu hlasitě zasmál. Nějak mu to všechno dělalo zřejmě dobře. Otevřel dveře a zavolal do chodby.
1: Poldy!
0: Vešla Poldinka, stepilá a silná, nesouc objemný koš. Postavila jej v pracovně na zem. Když mne viděla, vykřikla a já jsem byl červený jako rak.
1: Co to znamená? Zvolal pan Rada, ukazuje na košík. Nic, pouhá pozornost, poroučím se.
0: Zvolal bujaře pan továrník a zmizel na chodbě. Za ním se chystala odejít.

0: jít i Poldy. A tu zvedl pan Rada velitelsky ruku. Halt, slečinko, my si spolu musíme popovídat. Poldy zmrtvěla. Víte, řekl pan Rada přísně, že jste do celého případu namočena. Ano, vysvítá to z výpovědi pana Motla. Škaredě. Poldy popotáhla. Byla najednou velice skromná a maličká. Její sebevědomí se rozplývalo před hrozným pohledem pana Rady. Úzkostnýma očima hledala u mne pomoc. Já, špitla.
1: Vy jste napomáhala trestnému činu. Vy jste věděla o tom všem a zamlčela jste to před policií. Tuhle pan policejní koncipista přece s vámi mluvil. A nejednou, co?
0: Ano, prosím, nejednou, řekla Poldy důrazně. Spotily se mi dlaně.
1: On s vámi ovšem mluvil z úřední povinnosti, připomněl pan Rada.
0: Mlčel jsem. Kdybych se byl propadl, byl bych to cítil jako ulehčení.
2: No, jestli to byla všecko povinnost, řekla Poldy, sbírajíc znovu svou odvahu.
1: Jestli byla nebo ne, to je teď už jedno, řekl pan Rada chmurně. Vy jste se ale dopustila činu, pro který vás mohu dát do minuty sebrat, slečinko. Rozumíte? Leda, že byste zapomněla na všechny ty rozhovory s tímto mladým mužem a nejen na rozhovory. Prostě on si vás vzít rozhodně nemůže. A vy můžete jít.
0: Poldinka vstala, chtěla něco říci, ale neřekla. Bleskla okem po panu Radovi a vyšla z kanceláře. Na mne se ani nepodívala. Když jsme zůstali sami, bylo dlouho ticho.
1: No, tak mladý. Zachránil jsem vám svobodu. To máte místo služebního uznání.
0: Uklonil jsem se a vyšel z kanceláře. V první chvíli jsem nevěděl, jestli mě to nemá být vlastně líto. Ale pak jsem otcovský zásah pana Rady pochopil. Když nakonec pustí toho Richarda, proč bych jediný já měl na ten únos doplatit? Kráčel jsem po nevlídné chodbě čtyřky a bylo mi, jako bych se vznášel v oblacích.

0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Poradíme, jak se teď v létě starat o vzrostlé stromy. Prozradíme, jak si včely předávají cestovní navigační informace a probereme závady motorových zahradních pomocníků.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
2: Noční linka právě otevírám přesně tak, jako odbí 23. hodina a krásný pozdní večer vám všem nespavcům, především a našim vzácným hostům přeje Jitka Lukešová. Moc se na vás těším, před námi jsou opět dvě celé hodiny potkávání se, povídání si a také pro vás máme spoustu skvělých písníček, příjemné muziky. Doufám, že i ta vám udělá radost. No a o čem to dnes bude? Na vaše e-mailová přání. Důchod, čas zaslouženého odpočinku. Nebo odpočinku s otazníkem na konci. Mimochodem, těšíte se nebo těšili jste se na odchod do důchodu? A kdy je podle vás, to je problematická otázka, ideální čas pro odchod do důchodu? Důchod je pro někoho toužebná vidina, pro jiného strach z fůry volna, nic nedělání a také méně peněz. Ale kdy je vlastně ten správný čas pověsit práci na hřebík? V 60, 70 nebo snad dříve? Faktem zůstává, že se lidský věk prodlužuje, takže čas, který lidé tráví a budou trávit v penzi, se bude vlastně také prodlužovat. Odchod do penze určitě není jenom politické téma, protože lidé o něm hovoří a jiný názor mají. Třeba vysokoškoláci, kteří manuálně nepracovali, a jinak se na odchod do důchodu dívají ti, co strávili celý život například v těžkých provozech, ve slévárnách a tak dále. U těch prvních si asi dokážeme představit, že v kanceláři nebo kdekoliv jinde zůstanou a budou přesluhovat, ale práce v těžkých provozech po 65. není úplně představitelná pro každého. Přesto je ale jasné, že odchod do důchodu se bude zvyšovat a tak postupně jakoby zvyšuje. Tak jaké jsou vaše zkušenosti, názory, telefon k nám jako vždycky 731 800 900, pak je tady také náš web rozhlas.cz/linka a pak máme samozřejmě i e-mail nocnilinka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásný pozdní večer, no a podíváme se společně, jak se nám líbí, jak se těšíme anebo netěšíme, prostě do důchodu.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Miroslav Žbirka a také Marika Gombitová, jak jste určitě všichni poznali, a jejich slavný duet V slepých uličkách. Tolik písnička. No a krátce po 23. hodině pozdravíme prvního hosta, kterým je Standa z Mostu. Toho času, kde jsi v přírodě. Krásný večer, Stando.
1: Já to viděl taky a všem. Jsem u jezera, krásného rybníka mezi Mostem a Chomutovem. No.
0: Nádhera, nádhera. Měla jsem tu čest zavítat k přátelům do Litvínova vlastně v půlce toho minulého týdne a zjistila jsem, že tam máte, teda to není asi pro vás rybáře, ale ta krásná jezera na koupání, že teda v dobrém přeju a v dobrém závidím. Fakt ale.
1: No, tak blížejí šachci a teď máme jezera.
0: No, Barbora, jezero Most, pak je tam, co tam je, Milada a tak dále a tak dále.
1: Matilda.
0: Matilda, ano, přesně tak. No, máte se tam krásně s přírodou. No, ale pojďme k tomu našemu tématu. Stando, když se řekne důchod, je to podle tebe čas zaslouženého odpočinku?
1: Je.
0: Jo?
1: Já nevím, jak někdo může ještě v důchodu chodit do práce.
0: No, s jedním takovým mluvíš.
1: Jíťo, jsem 20 let v důchodu a nešel bych ani na hodinu.
0: Jo, máš v tom jasno zkrátka.
1: Jo.
0: No to ale pozor, ono jde taky asi o to, jaký druh práce člověk celý život třeba dělal, že jo? Jestli to byla těžká fyzická práce, nebo jestli to byla...
1: Tak já dělám na šachtě, že jsem buldozerem.
0: Tak to je...
1: Namakal dost.
0: Ano, těžká práce, není to žádná třeba teď ve vší úctě k úředníkům, ale úředničina v kanceláři je přece jenom trošku něco jiného, než pracovat na šachtě, no.
1: No ono, když člověk začal jít ty deště a všechno a chodil tam poklené balné, myslím, že nám do směvu nebylo. A lidi jsme rozvážili buldozerama se vším možným, protože ničím tam neprojelo se tím pastovcám.
0: Šel jsi klasicky do důchodu nebo si požádal třeba o předčasný důchod?
1: Mě uřízli kus nohy, tak jsem šel dřív, o 4 roky.
0: O 4 roky dříve ze zdravotních důvodů.
1: No, jsem dostal ze té teďko.
0: Jo, jo, jo, jo, jo. No a jak si toho důchodu užíváš teď v současné době?
1: Víte, já jsem furt na rybách, furt někde pocestuju, ale mě se tady líbí na tom světě, já nechci ještě jít.
0: Ano, no to taky nikdo tě nikam neposílá, nevyhání, to zase vůbec ne, když se bavíme o důchodu, chraň pámbu. No. Takže si užíváš důchodu v přírodě, na rybách, jak známo, to už my tady na tebe víme a jsi spokojený, šťastný tam s přáteli, se kterými se vídáš a tak dále.
1: Ano, to mám tady zrovna říká Pavlíka, mám tady jeho vnuka ze západního Německa, tak jsme na rybách a prostě chybí mi ta manželka, jako prostě.
0: Jo.
1: Bez tě to smůžný, no. Snažím se žít, jak to jde, no.
0: Tak to je dobře.
1: Důchod mám taky slušnej, takže...
0: Takže hlavně pevné zdraví přeju, samozřejmě, tak. Aby si toho důchodu mohl užívat především ve zdraví a s radostí a bez řešení nějakých zdravotních problémů, protože to je potom vždycky peripetie, takže ať se v té přírodě daří, ať seš tam spokojený. No a mimochodem, jak se v té přírodě rybářům teď daří?
1: No nic moc, vůbec to nebere.
0: Ryby jsou líný, jo?
1: Nejsou líný, nežerou svině.
0: Padají horkem ke dnu, ano.
1: Nepadají, no ale vůbec jako to nebere, no přesto to říká brát, jako kvízo za sebe třeba, tak pojedu domů teďka a v neděli už jedu domů po 5 měsících nebo nějak
0: jako
1: tak,
0: jako
1: no.
0: Úplně, úplně jako do bytu?
1: Ne, pak zase na 14 dní
0: ještě budu
1: doma a pak jdeme ještě zase na přehradu, na Nechranice.
0: Na jiný místo, nejasně. No tak to budu držet palce, ať vyjde počasí, ať to všechno klape, jak máš v plánu a ať se ti tam všude líbí. A Stando, děkuju moc za návštěvu, hezký večer.
1: Já to by taky a všechny zdravím, jo?
0: Děkuju moc krát. Naslyšenou.
1: Ahoj, měj se krásně.
0: Děkuju, nápodobně takto Standa z Mostu, toho času rybář v přírodě a u nás je nachystána skupina Kamelot.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Tolik skupina Kamelota, jejich písnička Pálava, a během písničky se k nám dovolala také paní Eliška z Olomouce. Eliško, krásný večer, moc vás zdravím.
1: Děkuji, Vítuško, já vás taky zdravím a zdravím všechny posluchače.
0: Děkuju.
1: A chtěla bych se pochlubit s mojím důchodem.
0: Povězte, jak jste na tom, jak se těšíte z důchodu.
1: Já jsem měla 3 děti, tak jsem šla do důchodu v 54 letech.
0: No to je nádhera potom. Mladá holka do důchodu.
1: Přesně tak, jenomže já jsem byla v důchodu jeden den.
0: Jak to?
1: Já jsem druhý den nastoupila jinému podniku. Já jsem dělávala před 25 let vedoucí skladu.
0: Ano.
1: Tam byla strašně hmotná zodpovědnost. Mm-hmm. Musela jsem si všechno hlídat. Bylo to trošku takový namáhavější, nevím, fyzicky, ale...
0: Zodpovědný.
1: Ano. A já jsem si vždycky říkala, až půjdu do důchodu, tak já hned první den půjdu. A skutečně se stalo. Já jsem jeden den měla narozeniny a druhý den jsem šla do důchodu, ale rovno do toho podniku. Sehnala jsem si bezva podnik. A tam jsem dělala, uklízela jsem jedno patro ubytovny a první patro, kde byly úřady a pan ředitel a to jsem uklízela. A představte si, tam jsem vydržela do 70 let.
0: Pánečku, tak do to jste 70... si tím šťastným důchodem moc jako nespestřela život, protože vy jste pokračovala v práci vlastně.
1: No, ale to jsem ten důchod dostávala.
0: Já vím, tomu rozumím. No.
1: No, ale jeden den jsem byla v důchodě. A tam jsem byla do 70 let, ale na ně ráda vzpomínám, protože
0: tak to je dobře.
1: Když jsem ten, byli děti malé a neměla jsem ty možnosti, a tam se pořádali, tenkrát byli ty poznávací zájezdy.
0: Jo.
1: Všude mě brali s sebou, byla jsem jim vděčná za to.
0: Tak to je fajn.
1: Protože to bylo pomalu, každé 14 dní se někde jelo.
0: Ano.
1: Poznala jsem celou pomalu Evropu.
0: No nádhera.
1: A to bylo skutečně pro mě velký dar. Takže potom v těch 70 letech už to bylo trošičku takový, já bych tam, oni mě nechtěli pustit. Ale já jsem musela, protože manžel onemocněl a já už jsem se ho bála nechat samýho doma.
0: Jo, přišly protože, jiný povinnosti.
1: Že teda jako jsem ho musela trošku hlídat. A jinak mě to nepomohlo. Šel jednou paní doktorce a čeká, mě zemře.
0: Takže
1: jsem ho neuhlídala.
0: Neuhlídala.
1: A pak jsem si to vyčítala. Já jsem tam za ním běžela ke paní doktorce a už jsem tam přiběhla do té čekárny a bylo pozdě. Takže jsem ho neuhlídala, ale vydržela jsem to do těch 70. Pracovat, pokud ještě on byl zdravý, on jezdíval se mnou na tý zájezdy.
0: Ano.
1: Takže jsem si tam užila, byla jsem jim strašně vděčná, ráda na ně vzpomínám.
0: Tak to je fajn.
1: Už ten podnik neexistuje, ale existuju já pořád dál. A co se necítím, jak 93 let, a když se cítím na důchodkyni, jak pochoduju denně někde,
0: jo.
1: Podat, si dávám nějaký úkol.
0: Tak to je dobře.
1: Já musím být v pohybu. Takže to dělalo hodně to zaměstnání. A i už potom jsem papáš, já jsem od 27 let pracovala už fyzicky teda namáhavě, že? Začala do toho skladu a tam už to taky jsem nemohla mít ruce za zády. Taky
0: jasně,
1: to šlo,
0: jasně.
1: Že přišlo zboží odebrat zase to. Takže jsem si to užila. A ráda na to vzpomínám a říkám si, ten důchod ještě pořád není on tady doma, protože nemůžu tady zůstat, já nemůžu být sama. Tak já musím ven mezi lidi, aby byla pořád.
0: A na výlety a na procházky.
1: A jsem pořád, takže tak to je s mojím důchodem.
0: Tak to je dobře, že si to užíváte, takže já přeju také samozřejmě především pevné zdraví, abyste si to mohla takhle pěkně užívat stále. Jo.
1: Děkuji, já mě se moc a moc
0: děkuji. Eliško, já děkuji za návštěvu, za povídání, přeju krásnou noc, hezký pozdní večer a zase příště. Mějte se moc hezky.
1: Ano, děkuji moc a děkuji, naschledanou.
0: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Tak to byla Hana Zagorová a písnička Lásko, vítej. No a dovolila se paní Boženka z Hradce. Boženko, krásný večer přeju.
1: Děkuju, já mám taky. Přeju krásný večer a všem posluchačům. A chci říct, že jsem šla do důchodu taky ve 54, protože jsme měli 3 děti, jenže já jsem tu mateřskou měla jen 4 roky, nejmladší dcerce bylo 6 měsíců, když já jsem nastupovala, protože mamka se nabídla, že nám to jako pohlídá, to děcko. No, nastoupila jsem do cihelen jako závoznice, kde jsem jezdila s manželem a tam u těch cihelen jsem byla 20 roků. No, nadřela jsem se teda dost, až jsem se prostě dožila toho, že jsem ze zdravotních důvodů musela jít pryč od toho auta a bylo volné místo ve fotoateliéru, tak jsem nastoupila do fotoateliéru jako učení a prostě tam jsem byla 11 roků, ale prostě pak se vraceli v restitucích domů, kde jsme měli laboratoř a děvčata, která tam pracovala, přešly do těch ateliérů. A já když jsem viděla, že prostě si tu práci udělají sami, že si zastanou, tak jsem měla ještě 14 dnů dovolený a pak jsem jako odešla. Oni mě přemluvali, ať tam zůstanu aspoň do Vánoc, ale já už to nebylo to, když jsem tam byla jenom s paní fotografkou. No tak jsem prostě skončila v 90. letech, no a měla jsem mamku nemocnou, no už jí bylo přes 80 a nemohla být sama, tak jsem si ji vzala k sobě. A můj syn, abych se nenudila, tak mě přinesl 5 malých prasátek od stavčat, tak jsme museli vzít káť, prostě a já jsem se o ty prasátka starala. Když přišel veterinář, tak říkal, no kdyby to byl manžel propil v pivě, co jste za ně dali, tak by to bylo možná lepší, protože já ani nevěřím, že je vychováte. No tak prasata jsme vychovali. Jedno to poslední mělo 180 kilo.
0: Pánečku.
1: To, ten se divil, že opravdu jsem jako to mohla takhle vychovat. No a aby se to nepletlo, to bylo tak nějak v březnu, jsme prasátka dali do chlívku, no a na druhý den nebo tak nějak za 2 dny mě přines 40 brojlerů. Já jsem říkala pro Krista Pána, co ty mě pořád scháníš práci nějakou. No ale i ty brojlery jsem tak nějak vychovala. No a teď užívám, mamku jsem dochovala k smrti a užívám si důchodu, no předužívám letu a prostě tak nějak táhnu 90. A nemůžu na nohy, po covidu jsem zůstala jako nechodící, ale špatně. Tak aspoň se bojím o ty ruce, tak pletu ponožky. Takže já pořád tak nějak se držím v nějaký ty činnosti, akorát mě chybí zahrada. Že nemůžu prostě na zahradu, no. Takže,
0: ale jinak si důchodu svého v podstatě užíváte v rámci možností.
1: Jinak si užívám, všechno jsem nechala na dceru a ty starosti a to. Tak jsem se toho zbavila.
0: Jo, no tak aspoň tak.
1: Takže takhle v pohodě.
0: Dobře, tak Boženko, taky vám moc děkuji a přeju klidný důchod ve zdraví.
1: Děkuju, děkuju a všem přeju dobrou noc.
0: Mějte se moc hezky, naslyšenou.
1: Taky, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Jožoráš, skupina Elán a písnička Člověčina a dovolal se k nám Zdeněk z Kolína. Zdenku, krásný večer přeju.
1: Já vás zdravím taky srdečně. Přeju všem krásnou noc. Mm-hmm. No, říkáte tadyhle o tom důchodu.
0: No povězte, no, mimochodem jste v důchodu tady... už nebo stále ještě takový jste čekatel?
1: Prosím?
0: Jste čekatel nebo už jste v důchodu?
1: Ne, už jsem v důchodu, no.
0: Jste v důchodu, tak důchodu. Víte, o čem mluvíte, tak prozraďte, jak to vidíte.
1: No, vidím to hodně špatně.
0: Ale, co po?
1: Hodně špatně. No, ale víte, od 12 let vlastně točím volantem.
0: Mhm.
1: Jo. A když mi dali důchod, tak mi dali 10 000 korun.
0: Mm-hmm.
1: Jo, takže jsem musel chodit do práce jako každý druhý, asi normální člověk, ale z toho se vyžít nedá, takže jsem musel jezdit a dál a dál a dál. A minulý rok mi sebrali řidičák.
0: Mm-hmm.
1: Jo. Takže to je takový sporný zase, no. Tam kolegovi ho sebrali taky, dali mu asi 3 roky zákaz, ale za chlas. Jo, a za 2 měsíce ne, a za 2 měsíce zase zpátky jezdí, tak já nevím, kde je chyba. No. Já jsem to musel, protože bohužel tachografy do toho dali, že ho do těch aut. A já jsem to měl do finální vykázky, vlastně jsem to měl jenom přes dálnici, jenom jsem to také bobil 4 kilometry. No a to bylo tadyhle u Berouna. A viděl jsem Litevci a tyhle ty Balkánci, že jo, všechno v levým pruhu. Mrskali to tam, tak jsem se počkal, až se zase to poskočí, nechal jsem si tam díru. Viděl jsem, že tam je místo, tak jsem vystřelil, no a mě vylosovali, že jo. A byl jsem bez papíru tu ránu, jo. Že tam je zákaz předjíždění.
0: Rozumím, ale my se bavíme o důchodu, Zdenku.
1: No, teď to právě chci říct.
0: No, povězte.
1: Abych k tomu došel. Takže my jsme byli papíry, takže jsem nucenej žít z toho důchodu.
0: Jo, vy byste jinak ještě, jako mluvíte o tom, protože byste jinak pracoval, tudíž v překladu jezdil dál, jo?
1: No, pochopitelně.
0: A nechcete třeba zatím zkusit nějakou jinou práci, než se propracujete zpátky?
1: Ale to jsem zkoušel, no nenašel. Já nic jiného neumím, než točit volantem. Jo. A tak jsem to zkoušel tady u firem různých, ale nějakýho skladníka.
0: Něco, cokoliv, ano, aspoň na chvilku, jo. Rozumím.
1: No, ale vy jste starý. No, to byly odpovědi všude, že jo? Takže to je takový...
0: Takže zatím se neradujete z toho vašeho důchodového období.
1: Ne, to se nedá, to je státní výsměch, tomu říkám.
0: Ne, myslím obecně i z toho období, že nechodíte do práce a že byste si měl třeba užívat volného času, což se neděje v podstatě teda.
1: No, já vám to dopovím. Já jsem musel pustit byt, protože jsem na to neměl.
0: Aha.
1: Jo. Takže teďko, protože jsem ještě tady jezdil brigádně, takhle přes léto, tak jsem jezdil tady s klukama do Rumunska, že jo, tam se jezdili takový ty závody a takovýhle věci. No, tak jsem to říkal klukům, taky, že jsem pryč. On říká, hele, tak si tady nech ten autobus, který byl teda zařízený jako karaván. Takže z Moravy to dojelo do Kolína a konečná. Jo. Takže bydlím teďko v autobuse, jo? Jak nějaký bezdomovec. Kamarádi, že jo, co byli, tak ty se na mě vykašlali všichni, že jo, pochopitelně. No. Takže to je takový tragický, no.
0: Tak tomu rozumím, že úplně nemáte šťastné období. Nicméně přeju, aby třeba se vám tak nějak v brzké době navrátil řidičský průkaz, abyste mohl aspoň...
1: No, nevím, no, tady jsem byl párkrát na tom dopraváku a ta slečna tam zatím bokníkem říká, co tady zase děláte, už se tady popátí, no.
0: Jo, zatím s vámi moc nekomunikují v Lídně, rozumím.
1: Mě to stalo 70 000, který jsem měl zkušený. Jo, takže už nemám ani korunu. A víc se s tím dělat nedá, takže s řidičákem už je asi na dosmrtí konec. No.
0: Jej. No dobrá, tak každopádně popřeju všechno dobré, protože se dějí různé věci a já věřím tomu, že určitě o nějaké alespoň malé štěstí zakopnete a hlavně přeju pevné zdraví a ať se daří a zkuste proto něco udělat třeba z nějakého jiného konce.
1: Jo.
0: Tak aspoň, že to berete s humorem a že se o něco určitě pokusíte. Mějte se hezky, Zdenku, děkuju.
1: A děkuju.
0: Naslyšenou, hezký večer.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Tolik ostravská skupina Buty a písnička Nad stárem koní. A teď jste se mi tam někdo z telefonní linky ztratil, ale hned se někdo dovolává, takže zjistíme, kdo pak to je. Krásný večer, halo, kdo pak halo, se nám halo, dovolal.
1: Halo, tady je Kopřivnice.
0: Tak, Oli Nemoc vás zdravím, krásný pozdní večer vám přeju, vidíte to, tak jsme, tak se naštěstí všechno dobře dopadlo, slyšíme se. No a už se vás ptám, co vy a důchod, užíváte si důchodu, vlastně jste vůbec důchodce, anebo jak pak je to s vámi?
1: Jsem důchodce už dlouho.
0: Dlouho,
1: Nemám čas.
0: Klasika čas. Říkáte, jo?
1: To říká každý důchodce, že nemá čas, jo, jo, čas jo. Na sebe. Ano, já to myslím fakt, že... Víte, včelařím.
0: Ano, krásný
1: jeden,
0: koníček.
1: Jeden velký koníček a zavírá to dost času. Momentálně už chystám teda včely na zimu. Jak jsem byl těch 4 týdny vlastních, tak mi to napovedalo ten harmonogram, který se ze včelami dělá.
0: Doháníte teďka, jo?
1: No a teď se to těžko dohání, takže dotáčím poslední medy, teda poslední včelstva. Takže dneska jsem točil jedný, mám ve sklepě, už mě v tom v kyblíku, zítra to přijel do skleníček a teď mám ještě další včely a no prostě a pořád se něco děje. Zde jsem víkendy od čtvrtka, vlastně jsem byl na Bystřičce, tam je každý rok, tam je country festival, dneska byl, teda teď byl 27. ročník, bohužel už poslední. Takže jsme se sloučili s kamarádama, se kterými jsme se tam vždycky potkávali po těch vystoupení těch našich umělců. Jsme pak hrávali ve starole takzvané jimování, to víte, že jsou to každý.
0: Ano, krása.
1: Banjo, foukačky. Takže ze zpátku na sobotu jsme vydrželi to půl čtvrté.
0: Panečku, důchodci!
1: No právě. A ze sobotu na neděli to bylo kratší, to bylo do 2 hodin, pak jsem to už jsem fakt neudržel ani oči.
0: Jo.
1: Při tom hraní spal.
0: Tak to jste dobří, to jste v kondici všichni, no, ano.
1: Takže bylo to fantastické, opravdu. Jak říkám, to je místo, nebo když jsou lidi šmrnci stejným bacilem, jak já říkám.
0: Jo.
1: Takže prostě tam není žádný sporu, není nic, tam to všechno je opravdu, všechno pozitivní a nádherné.
0: Tak to je dobře.
1: Přijde to každému tak, protože já nevím, někdo na ten důchod nadává, nebo hlavně na ty důchodce nadává spousta lidí, jo. Důchodci jsou, použiju to slovo vyžírky, že pořád chodí po těch Kauflandech, Lidlech, hledají slevy, dělají tam frontu, a tak dále, tak dále. Tady u nás na té dědině, jak já říkám, i když je to město, tak to jako tak nevadí. Ale třeba v těch městech, jak ti důchodci jezdí těma tramvajema, to tak prostě vím opravdu. Párkrát jsem to viděl, když jsem byl v Praze.
0: Jo.
1: Že to taková, ti mladí, že jsem takový nevrlý. A oni si vůbec neuvědomují, že budou těmi důchodci taky.
0: No jo, tak každý si to jednou vyzkouší, no. Tak to prostě
1: Nebo nadávají třeba na své rodiče, kteří jsou v důchodu, nebo na dědečka, babičku. Nemají to prostě hlavně srovnané. Jak třeba byla taková ta jedna epizoda, jeden mladý mladík, když tam důchodci seděli v parku. Co vy, prosím vás, teď byste neměli tablety, byste neměli mobily, byste neměli počítače, byste neměli nic. A ten zvedl se tam jeden důchodce a říká mu, ty mladé, hovado, a kdo to myslí, že vymyslel?
0: Jo.
1: Pro vás, abyste to mohli. Když myslíte, že to spadlo z nebe, nebo co?
0: Ano.
1: Tak mu to tak krásně řekl, ozval se bohutný potlesk, protože ten mladý, někdy, neříkám všichni, ale ti mladí někdy mají takový prostě názor, prostě neuvědomují si, co říkají. Takže to je takový věčný boj. Ale ducho se zvítězí vždycky. V úvodovkách, jak tady, no. Takže asi tak, já už bych to nerozváděl, protože mi zase přetrvají určitě čas.
0: Ne, jsme tak úplně v pořádku, zatím je to dobrý.
1: Tak,
0: takže to svého důchodu si ale užíváte tím, že máte spoustu zájmů a spoustu nebo přátelé, se kterými se rád vidíte a zkrátka jste rád, že to vůbec stíháte, že jo?
1: Teď ještě bych to doplním, jedno na konkurenční rádio, každý má nějaké, uh-huh. nějaké rádio, takže Country Radio uh-huh. má 35 roků teď, uh-huh. v sobotu se to slaví v Pikovicích, byly vydány, nebo se soutěžilo takový vouchery, aby jsme se tam dostali, někdo si to koupil, bude tam 350 těch příznivců, uh-huh. více tam údajně nevleze, takže bude to v sobotu. Já teda už jdu do Prahy v pátek, protože kdybych měl brzy ráno, tak to bych asi nestihl. Prostě je to už připravené a těším se na to. Takže
0: každopádně vám přeju pěknou oslavu, ale nemůžu tady dělat úplně pozvánky pro jiné rádio, Oline. To zase takhle úplně
1: ne,
0: nejde.
1: To není pozvánka, to je konstatování, co budu dělat.
0: Já vím, ale přeci jenom je to naše zase. Sice to jsou kolegové, samozřejmě moc je zdravím a gratuluju k narozeninám, ale úplně zase nemůžu tady dělat jejich aktivity. Jo, to zase by nebylo fér. Tak každopádně moc to užijte, přeju krásnou noc, hezký večer a zase příště, ano?
1: Ano, a zdravím všechny své kamarády, kteří a tak dále.
0: Ano, mějte se hezky, naslyšenou, děkuju.
1: Taky díky moc.
0: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: František Nedvěd a jeho písnička Řemeslo. No a blížíme se pomalu k půlnoci. Před půlnocí pozdravíme paní Evu Nachrudimsko. Krásný pozdní večer, Evo, přeju.
1: Taky vám přeju dobrý večer.
0: Moc vás zdravím. Tak co vy a důchod? Máte představy o svém důchodu, nebo už to prožíváte reálně? Jak pak jste na tom, pověste?
1: Já už ho prožívám reálně, druhým rokem.
0: Takže čerstvý důchodce.
1: Tak nějak si zvykám. Asi bych řekla, že mám neděli po 42 letech práce každý den.
0: Jo.
1: A nemůžu se toho nabažit.
0: Ráda, takže máte ráda ten svůj volný čas a to, že už nemáte pracovní povinnosti.
1: Ano, nemám pracovní povinnosti. I když k účetnictví, který jsem dělala, se jakoby vracím, protože daňová přiznání a veškeré možné rady potřebuje celá rodina, kamarádi, okolí a tak dále. Ale to už není povinnost, to už je takový jako dobrovolný. Že můžete poradit vlastně tou radou nebo tím, v čem jste se pohybovala tolik let, tak
0: ano.
1: Takže to má ten člověk jako jednodušší. No a jinak si teda užívám v rodinném domku se zahrádkou.
0: No krása. No.
1: Takže kultura, cestování, kamarádky, i když ne moc, když vám řeknu, že druhý rok v důchodu a byla jsem asi třikrát s kamarádkami na obědě, musím se polepšit.
0: Jo.
1: Nemají ti důchodci opravdu mnoho času, když vás rodina vytíží, no ale jako jsem tomu ráda, protože vlastně 17 let jsem babička a teprve teď vlastně jsem ta babička. Jo. Že teď je na mě větší spolehnutí, no, než při tom zaměstnání. A do práce zpátky nešla bych. Ani
0: už ne, už ne. Ani nějakou třeba takovou, já nevím, na 4 hodiny, 2 dny v týdnu, nic takového nechcete ani slyšet.
1: Ne. Já žiju ode dne. Já jsem pracovala 3,5 roku navíc, takže já jsem nešla do důchodu, kdy jsem měla, takže já jsem si vlastně ještě ty 3,5 roku nastavila. A víceméně nedobrovolně, ale to nebudu rozvádět. No a nešla bych a vlastně na budíka už nechci nikdy vstávat. V 5 ráno taky nikdy. Takže ne. Jako už jenom tak poradit a dost, no. Bez docházky kamkoliv a bez povinností.
0: A takže spokojená, každý, spokojená ve svém zaslouženém odpočinkovém období zkrátka.
1: Spokojená, no. Přeju to každému, aby každému, já nevím, sloužilo zdraví, stačilo mu teda ty peníze, které jsme si jakoby odpracovali.
0: Ano.
1: A měli lidi radost vlastně z toho, že můžou být doma a
0: že si můžou zase naplánovat svůj čas úplně jinak, než tomu bylo.
1: Tak, nemusí čekat, až přijde víkend, a jestli ten víkend vyjde, nebo nevyjde, bude počasí, nebude. Je to úplně něco jiného. No.
0: A dokážete třeba rozumět v současné době, když vy si ten důchod užíváte, lidem, kteří mají strach z toho, že najednou jako nejsou schopni ten čas využít, protože byli zvyklí na nějaký zajetý režim a pak se stane jako něco úplně zkrátka jiného, úplně ode zdi ke zdi, jak se říká, upside down zkrátka, všechno je jinak, najednou nejsou povinnosti, je to opravdu velká změna. Dokážete pochopit mnohé, že třeba jsou z toho nervózní, že chtějí

0: pracovat dál, nebo že si to neumí představovat, že budou bez té aktivity hlavní?
1: To jo, to určitě je chápu. Mám i takové známé, ne snad kamarádky, co jsme kamarádky, tak jsme stejně naladěni, tomu jsem hrozně ráda. Ale jako právě v těch Kauflandech a tak potkávám třeba ze sousedství a jako a co teď budeš dělat a takový jako by takový nešťastný výrazy. Říkám, já jsem ale hrozně ráda, jako já se netrápím tím, co budu dělat, já spíš přemýšlím, že i v tom důchodovém věku jde všechno člověku pomalej. Ti důchodci nestíhají, proto ne, že toho mají až tolik, ale měl by to taky všechno pomalej.
0: Logicky, logicky, samozřejmě.
1: Jo, je to logicky, já to nebudu zapírat.
0: Ano, ano, ano.
1: Já už ani, jako nemám ani důvod, proč bych třeba umyla okna v celém domě, když si to můžu uložit.
0: Přesně tak.
1: A tak mi to i díl jakoby trvá z tohohle důvodu, ale já to takhle upřímně řeknu. A ne, že jako nemám čas, jo, to zas tak není. Ale jako jsou takhle lidi tím, nebo já nevím, nebo třeba nemají tu rodinu tak třeba blízko, jako je máme my, nemají ani tu zahrádku, tak třeba jsou lidi na sídlišti, v bytovkách.
0: Jasně, a přemýšlejí, co budou dělat se svým volným časem.
1: Mají k tomu svoje důvody a pak teda to samozřejmě chápu, že jdou do té práce a jako chtějí být taky mezi lidmi, chtějí být užiteční, jestli třeba přivydělat teda ty peníze.
0: Ano, ano, ano.
1: Tak,
0: dobře,
1: to pochopení mám pro kohokoliv, je to každýho, volba každýho z nás, jako já jsem volila tuhle cestu.
0: A jste za ní ráda, přesně tak. Paní Evo, moc vám děkuju, ať se vám daří, ať si to krásně užíváte, to svoje období ve zdraví samozřejmě především a s radostí a děkuju moc za návštěvu a za povídání a mějte se moc hezky.
1: Taky děkuju.
0: Naslyšenou, dobrou noc.
1: Dobrou.

0: Tak se zpěvačkou Eňou a její písničkou Orinoco Flow jsme se přehoupli do nového dne a je tady středa s datem 12. srpna. Na Prahu nového dne nám všem přeju krásný středeční den uprostřed týdne. Pokud je to pro vás den pracovní, tak jde všechno dobře od ruky. Pokud je to den vlastně v důchodu anebo prázdninový, tak vám přeju krásný sluneční den podle vašich představ a samozřejmě hlavně s těmi, které rádi vidíte a se kterými jste rádi, a jinak hlavně opět ve zdraví a s radostí. A co se týče noční linky, tak nás čeká ještě až do 1 hodiny povídání na téma důchod, čas zaslouženého odpočinku. Těšíte se nebo těšili jste se na odchod do důchodu? A kdy je podle vás ideální čas pro odchod do důchodu? Důchod je pro někoho toužebná vidina, pro jiného strach z hodně volna, nic nedělání a také třeba méně peněz. Ale kdy je vlastně ten správný čas pověsit práci na hřebík? V 60, 70 nebo mnohem později, nebo snad dříve? Faktem zůstává, že se lidský věk prodlužuje, takže asi čas, který lidé tráví a budou trávit v penzi, se vlastně bude také prodlužovat. Odchod do penze určitě není jenom téma pro politiky, ale lidé o něm hovoří a jiný názor mají vysokoškoláci, jiní zase ti, kteří trávili celý svůj život vlastně v těžkých provozech a v těžké práci. No, u těch prvních si asi dokážeme představit, že třeba v kanceláři budou moci zůstat a budou i třeba rádi přesluhovat. U těch dalších skupin je to velmi diskutabilní. Přesto je ale jasné, že odchod do důchodu se pravděpodobně zvyšovat stále bude. Tak co vy a jak vy vnímáte právě toto téma? Telefon nám i teď po půlnoci 731 800 900, pak je tady náš web rozhlas.cz/linka a máme i e-mail nocnilinka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásnou noc a můžeme pokračovat.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Michal David a písnička Nenapovídej, tak tolik muzika v noční lince na vlnách Českého rozhlasu a dovolil se také Robert z Olomouce. Krásnou noc, Roberte.
1: Dobrý večer, paní Tušku.
0: Moc a zdravím. Tak Roberte, vy máte, soudím, do důchodu ještě daleko, ne?
1: No já to vysvětlím, no, u mě to hodně složitý.
0: Povězte.
1: Takže zaprvé syn je mladší a v důchodě je, protože on je autista. To znamená, že on má ten invalidní, protože ho nikdo nezaměstnal.
0: Jo, rozumím.
1: To je jedna věc.
0: Mm-hmm.
1: A pak je tady druhá věc, protože jsem vdovec, tak jsem měl důchod, vyzkoušel jsem si to rok a půl, protože jsem měl vdovské důchod. Ovšem tady v tým státě, tak jak říkal ten pán s tím volantem, je špatná legislativa, to vysvětlím. Když člověk ovdoví, tak oni ten vdovské důchod, když je v práci, dávají na rok a pak je konec. Mně to dávali rok a půl, což jako splete nějaký úředník, jo? Což je taky špatně, a pak jsem vracel peníze. Naštěstí jsem dostal peníze, protože utopení je úraz z té pojistky, jinak bych měl dluhy, jako, což bych teda někdo, kdo chce mě dluhy. Jo? Takže si myslím, že je tady špatná legislativa, že ten vdovský, pokud člověk je vdovec, tak by ho prostě dostávat měl. A mělo by se to rušit tím, že pak se třeba podruž někdy ožení, tak už je to jiná situace. Takže si myslím, že v tom státě je špatná legislativa a takhle. Jako. A klidně se mě ptáte, jako si chcete.
0: No já se vás nemám na co konkrétně ptát, protože téma je jasný důchod, tak spíš jak vnímáte ten svůj důchod, až přijde čas bez toho, jestli budete pracovat. Já vlastně nevím, jestli teď pracujete nebo nepracujete.
1: No chodím do práce.
0: No a jak si představujete svůj důchod? Jako těšíte se na něj, že budete mít volný čas a budete ho trávit třeba se synem, nebo se vám do něj nechce a spíš říkáte, že byste si našel další práci a tak dále. Jak vy to vnímáte?
1: No to záleží na finanční situaci, protože tady v tom státu se všechno zdraží, ale ono je to jako v celé Evropě. Takže otázka je, jestli mě ten důchod bude stačit k tomu, abych byl schopen fungovat, jo? Protože někdo třeba chodit do důchodu z důvodu, jo? Teda do práce, když je v důchodě, že protože když platí nájem, jo, tak co by mu zbylo. Jo? Takže to je možná důvod, o kterém ty posluchači nemluvili. Takže já to nevím. Jo? Budu samozřejmě, když to půjde.
0: Tak byste rád pracoval, jo? Služit,
1: protože chodit celé, jak bych to řekl, život do práce, dělat údržbáře, tak to taky není žádná sranda, ale nevím. Záleží, jaká bude finanční situace.
0: Ale zatím do práce chodíte rád, neuvažujete o předčasném důchodu, prostě je to tak, jak to je.
1: No, jako já to mám za 13 let, jo, protože teďko mám 2.
0: Tak to je ještě dlouhý čas, samozřejmě, relativně,
1: ano. Jako ještě o tím tak nějak jakože neuvažuju, protože to se ještě může tisíc věcí změnit. No a jinak chci pozdravovat závěrem paní Barbořikovou. Včera taky vypadlo mě spojení a dovolal se Olin, tak zase byl rád, že se dovolal někdo další, to je takový hodně nečinný, vypadlo spojení. Ale tak jsou horší věci. No a chci pozdravovat paní Vastičku z Krnova, potom paní Ludmilu z Brna, Paťačku, no a všechny linkaře a vlastně i všetci moderátory značně linky, no. Držte mě palce v hřebíkách, jo, mi se vůbec nedaří, dneska byly krásné otázky a co mě to pomůže, když se nedovolám, dvě jsem nevěděl.
0: Dobře.
1: Jsem během dvou měsíců osmkrát vyfičil a zkouším to znovu, tak člověk přece nemůže mít furt smůlu, jako to taky nande.
0: Dobře, tak ať se vám dobře hraje, tak jinak přeju krásné dny, mějte se taky hezky.
1: A jinak vám chci poděkovat, že jste mě vzala.
0: Není vůbec zač, Roberte, mějte se krásně, krásnou noc, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Skupina Olympik, nech to být. A dovolal se pan František ze Židlochovic. Františku, krásnou noc taky přeju.
1: Ano, dobrý večer, paní Tuška, já taky přeju krásnou noc ve studiu moc a všem posluchačům u rádia.
0: Moc děkuju. Tak Františku, co vy a důchod, jak vnímáte tohleto období v životě lidském? Pracovat, nepracovat, užívat si důchodu a tak dál.
1: Paní Tušku, já se to mě takový strašně zajímavý s tím důchodem. Já jsem dělal rok v tom Řecku, jo, pak jsem se vrátil, začal jsem pracovat, a potom po nějaké době jsem se prostě dal na soukromou dráhu, jo, a tak jsem se do toho vžil, že jsem vůbec prostě zapomněl, že mám taky do důchodu. To se má do komu stane, víte, každý na to čeká, že já dopředu a někdo jde aj dřív, ale u mě to, tak jsem se to prostě vžil. A pak mě jednou účetní říká, pan Švarček, vy jste měl být už v důchodě, co s tím uděláme? No já říkám, tak to napíšu, žádost něco a všechno, jo. Tak to udělal a oni mi potom poslali, prostě poslali mi, buď to si vyberu peníze, 95 tisíc, anebo zvýší důchod o nějaký procento, jo? No, tak já říkám, já si vyberu ty peníze, tak jsem si vybral ty peníze, něco jsem k tomu přidal a koupil jsem si nějaký starší stroj, UVCčko, jo? Nějaký starší. No, tak jsem teda jel, no a teď furt pracuji, jako, jo, no co mám dělat, že jo, co mám, jo, takže důchod, no, potom, no, vlastně po nějaké době, to jsem už ale před 10 roku pracoval, učitel mi říká, pane Valiček, můžeme zažádat o nějaké peníze a tak. Tak zase to jsem dostal 10 tisíc, jo, 10 tisíc jako pracující důchodce. No a teď už nevím, jestli zase o to můžu zažádat, protože zase už uplynu do dalších 10 roků,
0: jo.
1: Tak nevím. No a o to si musím zažádat sám, to automaticky od mě nenavrhnou.
0: Ano, je to takové jako čas, si navýšení, no, důchodu, nebo to, že pracujete,
1: no,
0: dále.
1: No tak prostě důchod, nedůchod, furt se jede.
0: A těší vás to, že vlastně pořád se věnujete svým pracovním aktivitám? Máte z toho radost?
1: Mám z toho radost, ale už začínám trochu polivovat.
0: Jo.
1: Už jsem stroje prodal synovi. A nechám si jenom tu vedoucí činnost takovou, jo.
0: Ano.
1: Vedení té agendy, jak chlapi pracují, kdy pracují a co dělají a tak. No a syn už má ty stroje a s dcerou jsem jim ještě rozdělil celou tu haru, takže už jsem si toho nechal na těch bedrech míň. No,
0: jo, tak to předělá. To taková ta klasika, ale, jak se říká, no.
1: Asi už spěju k tomu cíli svým, jako jo. Jako,
0: že budete pozorovat, jak to přebírají ti mladí, jo, jak říkáte.
1: Ano, ano, protože...
0: Pomůžete radou jedno... a ostatní, ať pracujou, ano.
1: Ano, ano, takže musím taky trošičku polevit, že
0: no,
1: dělat, no, nemůžu to dělat až do truhly, abych... Takže takhle to já.
0: A dokážete si představit vlastně svůj důchod úplně bez práce, když jste pořád vlastně takový akční a plný aktivit?
1: No, asi ne, to by bylo
0: hrozný. Něco málo aspoň si necháte zkrátka.
1: No, něco takhle, něco bych dělal okolo baráčku, ale samozřejmě ty chodil na fušky, to už tě nende.
0: To už nejde.
1: Fyzická práce už tě tak nějak nende, takže jenom tak ufit strávník okolo baráku a tak, takový ty lehčí práce, nákupy, obstarávat, víte.
0: Ano.
1: Postu ještě všelijakého vyřizování, takže žiju tak, no.
0: Dobře.
1: No a musím se taky na to trochu těšit, na to nic nedělání, jo.
0: Ano, to je pravda.
1: Na to těšit, na, jako všichni ostatní, no. Toho důchodu jsem teďka dostal 8 tisíc, teda, protože jsem si málo odváděl. A teď dostávám tak necelých 20, jo.
0: Tak, no, už se to trošku vylepšilo, ano, to je pravda.
1: Někteří pracovníci jsou na tom lepší jak já, jo, Ale zase nám něco slibujou, tak jsem zvědavý, jestli to čestí.
0: Co se stane a co se bude dít. Dobře, Františku, tak vám přeju hlavně pevné zdraví, hodně optimismu, ať vás práce těší a jinak také přeju, ať si najdete čas na svůj odpočinek a na svoje volno, abyste si užíval života. A děkuji moc krát za návštěvu, mějte se hezky.
1: Ano, paní Duška, vám taky děkuji a dobrou noc.
0: Dobrou noc, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Karel, kdo dospívá písničku, to musím zvládnout sám. Vy stále můžete telefonovat, číslo k nám 731 800 900. Teď se mi tam ztratila paní Marie před chvilkou z linky, ale určitě se zase někdo z vás dovoláte znovu. No a máme tady také písemné vzkazy, tak se podíváme právě teď také do pošty a píše třeba paní Iveta. Zdravím vás, Jitko a Nespavci. Jak vnímají důchod mladí? V důchodu už jsem dlouho, ale nikdy nezapomenu na otázku mého vnuka, který ukončil první třídu a měl před sebou své první prázdniny. Tenkrát přišel s otázkou, kdy já budu mít prázdniny, a když slyšel, že nemám prázdniny, že už jsem v důchodu, zamyslel se a pravil. Aha, to jsou ty prázdniny na furt, že jo? To bych chtěl taky. Nedávno oslavil dvacetiny a jako vysokoškolák stále ještě prázdniny užívá plnými doušky. Na ten důchod si bude muset ještě asi hodně dlouho počkat. Dobrou noc všem, Iveta. Tak paní Iveto, děkuju moc za veselý příspěvek. Přeju vám krásné důchodové vaše období. Dobrý, užívejte si ho. No a u nás je s písničkou nachystána Lenka Filipová.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Lenka Filipová a s ní také Jindra Malík, písnička Obyčejná slůvka. Jinak máme za minutu půl jedné a na telefonu pozdravíme pana Petra na sever Čech. Petře, krásnou noc přeju.
1: Já vám taky přeju.
0: Děkuji.
1: Ale chtěl jsem se jenom zmínit a souhlasit s tím pánem, co tam byl předtím, že jak mluvil o té špatné legislativě, jo, že prostě tady jako bylo třeba, jako jsem byl já v situaci, kdy teda jsme dělali v těžkém průmyslu a už v tom pak se ten podnik zrušil, jo, a že prostě my jsme dělali u Petří a prostě máme třeba podlomený trošku to zdraví, jo, a že prostě se to všechno zametlo pod koberec, jo, je to špatná legislativa, jo, za to my nemůžeme, ale prostě, že máme to podložený zdraví, podlomený zdraví a že prostě nám prodloužili ten odchod do toho důchodu.
0: Jo. Prodloužili ještě, jo? No.
1: Já jsem dělal u Petří, pak ten podnik zrušili a teďka, jo, jsme v situaci, kdy nám prodloužili odchod do důchodu a prostě my máme podložený zdraví. A že prostě je to tady ten problém a že prostě bude mít problémy vůbec se dožít toho důchodu. Jo,
0: stále pracujete, nejste ještě v důchodu.
1: Ještě ne, ale že právě, že bude mít problém se toho důchodu dožít, protože já jsem v tom dělal pár let, let, vyučil jsem se pro ten určitý podnik a teďka podnik se zrušil, jo, a prostě ten pozdraví už máme pod.
0: No ale tak vy máte doklad, že jste pracoval v nějakém třeba těžkém provoze na to, o tom, že jste tam byl mnoho let třeba, ne?
1: Ano, nebo to mám, ale to se.
0: A to vám není nic platný, prostě, jo, jakoby k tomu?
1: Není mi to teďka nic platný, protože zažil jsem tam, když jsem tam dělal nějaký ten pátek a vím, že prostě, no dělal jsem tam 17 let.
0: No tak je to kus života, lidi, jasně.
1: No a že prostě ty lidi, málo kdo se z nich dožil víc jak 65 let. To je ten problém.
0: Rozumím, jo? Rozumím.
1: A i když máme papíry, jsme tam dělali, ale prostě zametlo se to pod koberec. Prostě nevyřešilo se to právě, co tady ty lidi, co tam dělali, že prostě je tady ten, že prostě co dál, jo. Že prostě musíme dělat do těch 65, ale už prostě, když přijdeme o tu práci, tak už prostě mě je třeba dneska 59, jo, a už těžko budu schánět práci jinou. Už jsme starý. Pro ty zaměstnavatele.
0: Ano.
1: Jo, takže prostě, když člověk přijde o práci, tak co dál?
0: A do klasického důchodu vám tedy chybí kolik roků třeba?
1: 6 let ještě.
0: Ještě 6 let, no pánečku, to je docela dost, no.
1: No, ale já jsem přišel o práci, ale těžko budu skládět jinou práci. A navíc mám jen ten problém, jestli se toho dožiju. Jo, protože máme tam prostě to, ty provozy, my tam měli šílený teplotní výkyvy, jo, u těch pecí. Jo, a ještě ty splodiny, to nám taky nepřidalo na zdraví. Jo, a právě, jo, že je to všechno tady to nedořešený, jo, tou legislativou a že prostě co tady s těma lidma, co dál. Člověk si svým způsobem dělá toho srandu, jo, svým způsobem srandu, protože svým způsobem se ušetří na důchody. Prostě, no, tady u těch lidí. Jo, protože já jako nevím, jako, jak to ještě líp říct. Jo, protože
0: ne, říkáte to srozumitelně. Dobře, no tak samozřejmě to je problematika, kterou můžete tady přednést. Já na to nemám odpověď, protože tu problematiku samozřejmě neznám konkrétně a neřešila jsem ji ze svého pohledu, takže nevím, jaké máte nároky nebo nemáte nároky na co a možnosti a tak dále. Ale co se týče takového toho klasického důchodu, umíte si představit, že nebudete chodit do práce a budete si užívat volna, nebo máte to, že máte nějaké aktivity pracovní, tak máte rád?
1: No, jako já to řeknu asi takhle snad, když zdraví dovolí, tak by člověk si rád přivydělal.
0: Jasně.
1: Ty důchody nejsou zas tak vysoký. Jo. A všechno se dneska zdražuje. Jo, a že je prostě, to je to asi největší problém, jo.
0: Dobře, tak.
1: Ale tady jste, no.
0: No, nic.
1: Tak se chtěla říct. Právě, že tady se jedná jenom o to, že hromada lidí, kteří dělali tady u těch pecí jako já.
0: Rozumím. Tak jo, zkrátka mají ten problém, že nemáte doklady, nebo máte doklady, ale není to uznané do toho, abyste měli nižší důchody. Každopádně, Petře, moc vám děkuju, přeju vám hlavně pevné zdraví. A všechno dobré a abyste si svého důchodu ve zdraví užil, popřeju, jo?
1: No, já vám děkuju a ty se zatím opatrujte.
0: Dobře, děkuji. Mějte se moc krásně a krásnou noc. Naslyšenou.
1: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Tak tolik pánové, Baláš, Střihavka, Pavlíček a Země vzdálená. No a krátce po půl jedné se dovolal také Pepíno z Valašska. Krásnou noc, Pepíno, moc vás zdravím.
1: Teď pěknou noc, je jasno, je nádhera, tak teď vás zdravím a i posluchače.
0: Děkuju. Tak Pepíno, jak vidíte vy důchod?
1: No, paní, jako dobře, no. Já jako si nemůžu naříkat. Teď jako jsou ty horka trošku větší, ale jinak se to všecko dá přežít. No. Musí se člověk jako nesmí být lenivý, no, pohybovat se.
0: Jo.
1: Protože já ještě mám koně, takže musíte každý den vyjet, kromě neděle, že?
0: Ano, ano, ano.
1: Takže ještě jezdím do Hustě a ještě tak popotahovat dřevo, kde jako hajny nechce posílat techniku pro pár kusů dřeva, že tak mu to přitáhnu, ale už říkám, teď jak je tak horko, tak ráno skoro jedu.
0: Jo.
1: Že?
0: Pak si dáte volno spíš.
1: Se kolem té 11. hodiny domů. A takže už klidečku. No a tak máme jako nějaký, máme krabičku, že a takové, takže kolem toho máte pořád co.
0: Takže jste pořád aktivní a akční, jo, že jo, i v důchodu svém, jo, vlastní.
1: Jo, jo, jo, takže, ale jsme soběstační, takže my
0: to je dobře.
1: Nějak moc nepotřebujeme, že, ale tak. Ale jak říkám, pohyb. Musíte pohyb. Ne to.
0: Takže doporučujete každému prostě pohyb.
1: No a jako a zdravý jezd, no, nepřejídat se, že? Takže...
0: A kontakt s přírodou a chodit na procházky a no, tak, že jo?
1: No, my tady... Tak já mám s tím koníkem procházku každý den.
0: No, vy jste v krásné přírodě, takže to tam máte.
1: No, přika sebu, že? A tak to... To je takové ten... A zdravé jako v přírodě, no tak to je... My jsme na polosamotě, takže my to máme v klídečku.
0: Jo.
1: S lidma moc, jako jsem tam nějakého lukťáka, když člověk potká...
0: lidi nerušej, to je dobře u vás.
1: Ryby nerostu, je sucho.
0: Jo, takže na chouby nechodíte.
1: No, tak já to při práci jako na to narážám. Že to jako, no... To je hafery byly, že, takže to ten, ale jinak jako říkám, co, ale ještě při tom odchodu, já jsem u firmy bez 3 měsíců 50 roků dělal, že, takže jak člověk odejde do důchodu, to trvá to ještě aspoň u mě, skorem rok, než vám to úplně vypne, protože to je takový koloběh v tom těle, že to stávání a všecko to neodvoráte ze dne na den.
0: Ano, ano, ano.
1: Je, no, ale říkám, nic si nestěžuju, jsme spokojeni s manželkou, tak je to jako ten.
0: Tak to je dobře, to je dobře. Takže hlavně zdraví a hodně radosti do přírody, aby se vám tam hezky žilo,
1: hodně,
0: že?
1: Hodně vás zdravím, jsem se po dvou době dovolal.
0: To je dobře, to je dobře. Tak Pepíno, co byste popřál těm, kteří ještě v důchodu nejsou třeba, těší se na něj?
1: Ať jim zdraví vydrží a...
0: Ano, to je nejdůležitější.
1: Ať se těší, ale hýbat se.
0: Ano, důležitá věc a důležitý vzkaz.
1: Té techniky, paní, je strašně moc. Manželka ta jako několikrát řekne, proč si nevezme sebou telefon, ať vím jak si na ten nebo co, ale já nějak zastáncem nejsem té techniky, že klídeček radši, aby nebyl na ničem závislý.
0: Jasně, jasně, jasně.
1: Takže tak.
0: Takže tak. Dobře, Pepíno, tak vám moc děkuju za návštěvu. Jo. Přeju vám krásné dny, hezké léto, užívejte si ho a hodně zdraví, jo?
1: No, bude zatmění slunce.
0: Ano, tak. ano, mnozí určitě jsou připraveni. Mějte se krásně, děkuju.
1: Dobře, děkuju.
0: Dobrou noc. Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dalibor Janda a jeho písnička Padá hvězda. Tak, tolik hvězda a písnička a teď se pojďme podívat do pošty, protože jste se hojně k našemu tématu důchod, čas zaslouženého odpočinku či nikoli hodně rozepsali. Paní Michála dodává, dobrý večer všem, já jsem se na důchod velmi těšila, celý život jsem velmi pracovala, mám jedno dítě, na mateřské dovolené jsem byla necelý rok. Jak krásně jsme si to s manželem naplánovali, já se v důchodu budu věnovat domácnosti, péči o dům a zahradu, manžel bude nadále pracovat jako aktivní advokát, ale celé léto si vyhradíme na cestování. No a jak se říká, člověk míní, pán Bůh mění. Manželovi se před 3 roky začal zhoršovat zdravotní stav a skončilo to amputací nohy. No a já jsem se stala pečovatelkou na plný úvazek. Nikdy by mne nenapadlo, čemu se budu v důchodu věnovat. Bohužel nedá se nic dělat a postupně se s touto situací začínáme vyrovnávat. Dobrou noc všem z Brna přeje Michaela. Paní Michaela, moc vám děkuju a přeju všechno dobré a hlavně pevné zdraví, alespoň v rámci možností.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Jana Kratochvílová a V stínu Kapradiny. Písnička nám končí a my jsme ve finále Noční linky. Tentokrát je úterně středeční. Pojďme se podívat ještě do pošty. Pan Franc k tématu píše, jeden otec nebo jedna matka uživí 10 dětí, ale 10 dětí neuživí jednoho otce. Toto úsloví nemá jednoho konkrétního autora, ale jedná se o tradiční lidové přísloví a projev kolektivní moudrosti, které v různých obměnách najdeme v mnoha kulturách po celém světě. Nejčastěji se objevuje ve formě historický a společenský původ. Pořekadlo vzniklo v dobách před zavedením moderních sociálních systémů a starobních důchodů, kdy byla péče o zestárlé rodiče výhradně povinností rodiny. Za mě by jsem zrušil důchod a ponechal povinnost na rodině a stejně i na aktivitě možností rodičů. Tak tolik další a poslední příspěvek k tomu našemu tématu. Důchod, čas zaslouženého odpočinku. Přátelé, náš čas vypršel, patří se poděkovat za vaši pozornost a za společnost. Loučí se Jitka Lukešová, přeji vám krásnou noc, pokud jdete spát, a krásné sny, pokud budete bdít, tak vám přeju hezký poslech našich dalších nočních pořadů a budu se těšit zase brzy, velmi brzy příště s vámi naslyšenou. Děkuju moc a dobrou noc.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, dámy a pánové. Tak to dnešní divadlo bude sice možná zase o něco víc osobnější, než bývá obvykle zvykem, ale doufám, že společně se mnou rádi zavzpomínáte na dva muže, kteří kromě své celoživotní práce a profese dokázali být taky, anebo především, vtipnými gentlemany. Pánové Petr Šmolka a Václav Větvička.

někam stranou. Ač mám to v hlavě srovnané, dál zápas tělo s duší vedou.

ti místo k sezení. A ženy se mnou se jí radí. Moudrost je z výsadku.

někam stranou. Ač mám to v hlavě srovnané, dál zápas tělo s duší vedou.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Psycholog doktor Petr Šmolka platil za velkou osobnost svého oboru. Kolik on jenom zachránil vztahu jako dlouholetý partnerský terapeut, a nejenom to, uměl o své práci vtipně a zasvěceně vyprávět. Ostatně jednu z příležitostí dostal i v toboganu Aleše Cibulky vedle zpěváka Františka Nedvěda.
2: Když bych se vás zeptal na ženy vašeho života, je jedno, jestli to jsou příbuzné, přítelkyně, můzy, kdo jsou ženy vašeho života, pane doktore?
3: No, já mám tu výhodu, že jich mám spoustu, jo. Ženy mého života jsou moje klientky, protože nikdo mě tolik nenaučil porozumět tomu, co to žena je, než ty klientky, které si chodí stěžovat na své muže. A já mám pocit, jak kdyby hovořila moje žena. Jenom jeden příklad, jo. Taky to už je osvěta trošku. Ona řekne, kolikrát ti mám říkat, aby si po sobě umyl tu vanu, manželovi. Správná odpověď není vypočítat kolikrát, jo? Protože jenom trouba muž řekne 19krát. Jo? My máme takovou tu zvláštní logiku, že bereme ty dotazy doslova. Takže pánové, prosím vás, nikoli doslova.
2: Ano. Ale pozor, mám tady, já jsem si vypsal moudra, která se týkají žen. Oscar Wilde nádherně řekl, ženy jsou k tomu, abychom je milovali, a ne, abychom je chápali.
3: To je sice pravda,
2: ale ano.
3: Je tam jeden zádrhel v tom všem, a to je to, že oni ty ženy chtějí být milovány a zároveň chápány. Jenom jeden konkrétní příklad. Když přijde žena domů a začne si tak stýskat, že třeba ta její nadřízená na ní ten den byla ošklivá a něco nehezkého jí řekla, tak pochopení znamená to, že vememe ženu okolo ramen a začneme něco neurčitého mumlat. Je? Ale muž, který tohle veme vždycky jako logický problém, tak on nejdřív teda se tak opatrně začne zamýšlet nad tím, jestli to není útok na něj. Což asi, když si stěžuje na svou nadřízenou, tak není. Ale muž takový ten logik začne říkat, no jo, víš, Maruško, jestli ona náhodou nemá pravdu, teď ty konec konců víš, že to vždycky s tebou není tak úplně jednoduchý, což je samozřejmě pitomost.
2: To je bez večeře, automaticky, to je začátek konce.
4: Žena obvykle řekne, no já?
2: Mně se líbí, jak tady pánové v sále moudře pokivují, že to tak je. Pane doktore, prosím vás, vy jste odborník, můžeme si my muži se ženami vlastně vůbec tedy porozumět, anebo ty naše mozky a to naše chápání je tak diametrálně odlišné, že se snažíme už po staletí o něco, co je úplně zbytečné?
3: Když použijete ten termín porozumět, to je dokonavý vid,
2: ano. Jo,
3: tak jednou občas vzácně ano, ale rozumět jako setrvalý stav, to je opravdu velmi náročné, protože tam ty propojení v tom mozku jsou prostě jiný. Jo. Ty ženy sbíraly ty plody, my jsme lovili mamuty, ty ženy byly schopný svou pozornost rozptýlit na spoustu věcí. My jsme takový ti, že máme ten jeden závit, druhý v záloze, ale ten nepoužíváme, takže je to těžké.
4: Prosím vás, já bych se nerad pouštěl do hlubších úvah, protože já tady mám jediný manželku, tak už prosím vás, na to berte ohled.
2: Ano, co pan František Nedvěd a ženy jeho života? Kdo
4: já
2: by
4: jsem
2: to
4: na tom docela podobně jako tady pan doktor, protože
2: taky klientky?
4: Dá se tomu svým způsobem tak říct, samozřejmě. Co si budem povídat, ta muzika, kterou já provozuju, nebo kterou provozujeme s mými přáteli, tíhne k tomu, aby léčila poraněný dušičky žen. A jsem tam i nějakýho muže. Takže oni v těch písničkách, které já zpívám, které jsem nenapsal texty já, psal je Dušan Vančura, tak samozřejmě, kterou taky napíšu, ale spíš Dušan Vančura, oni se v tom vidí. Oni vidí, oni říkají, ano, podívej, a to je přesně ono, to si mě, tady to tě o tom ten Nedvěd zpíval, ale já z toho mám velkou radost, že to mi to konečně někdo vysvětlil.
2: No to jo, ale jestli vy právě neděláte medvědí službu nám mužům, protože ženy to poslouchají, ty vaše desky, a pak řeknou, podívej se, on dostal kytičku, kolem ramen se vzali, pak jeli po té vodě, pak tohleto, pak tamhleto, bambulku nos, jako máš, nevadí to, tohleto.
4: Dělám. Ano, já dělám medvědí.
2: Kdo to pak má plnit ty věci, co vy jste si vymysleli?
4: Já za to nemůžu. Já ty texty jenom zpívám a je nepíšu, jo?
2: Kde je vaše žena? Teď jste si teda nabih, prosím vás, 90% žen v této zemi by chtěla mít doma Františka Nedvěda, protože to vypadá, že vy ráno vstáváte, on přináší v saténovém pyžamu snídani. Jo, že vy vlastně nic neděláte, teď on vám zpívá celý den. Teď jako, jaká je realita?
4: Maruško,
5: já bych to všem žen přála. Já jim ho půjčím. A uviděj. No.
2: Pište si pozadník ve foaje, jo? Půjčujeme Nedvěda. Čili jaká je realita, řekněte. Je to takový romantik a takový gentleman ve skutečnosti?
5: Tak gentleman, no když mě někdy někam veme, tak jo. Ale romantika, ta už není.
4: Ta už... To je herečka, to není moje žena.
2: Ale hraje to výborně. Řekněte, má nějakou takovou neřest, jako víte, co bychom do Františka Nedvěda neřekli?
5: Televizi a počítač. Já ho nevidím skoro celý dny. Buď to hraje, nebo je u počítače, nebo kouká na televizi a když mu něco říkám, tak mě nevnímá. Tak já...
2: A teď v těch písničkách furt jsou ty lesíčky, říčky, chatičky, vohínky, jiskřičky.
5: Zeptejte se ho, kde byl naposledy na procházce s manželkou.
2: Kdy jste byl, Františku, naposledy?
4: Měl jsem nemocné nohy.
2: No.
4: Ale já jsem prosil, abyste se nepouštěli do hlubších, aby mi hned uděláte tohle.
2: Ne. Všim jste si, pane doktore, že jsem to rovnou vzal psychologicky, že jsem jim to rovnou vyřešil, tu jejich manželskou krizi?
3: Já jsem akorát nerozuměl, jestli dělá medvědí nebo nedvědí služby.
4: S nožičkou.
0: Divadlo pro vaše uši.
2: Pánové, mám tu další hezký citát, který jistě o ženách platí. Krásnou dívku lze získat osvědčenými postupy. U inteligentní se těmito postupy nemusíme zdržovat. Máte vy nějaký osvědčený postup, který vždycky platil a platí? Pane doktore, poraďte nám, jak teda na ty ženy?
3: No, já kdybych vyšel z toho citátu, tak možná osvědčený postup bude vypadat asi tak, že tu inteligentní přesvědčíte o tom, že je krásná, a tu krásnou o tom, že je inteligentní.
2: Jo. To je hezká rada, ale jak?
3: No, na tu inteligentní, pokud jí chcete dát najevo, že ji považujete za krásnou, tak opravdu můžete s obdivem civět. Jo? To jsou takové ty pohledy, které asi většina žen správně dešifruje.
2: Ano.
3: Dokonce někdy i nesprávně, protože my se na ní koukáme trošku jako na takový zvláštní přírodní ukaz, ale ona to vnímá jako obdiv. Samozřejmě lze také občas zmínit něco pochvalného a teď je dobré začít takovými těmi věcmi, jako jsou oči, vlasy a nejít až
2: to příliš. To nikdy neskazíme jako oči,
3: ne,
2: jo?
3: Ne, to
2: kukadle jako zrcadla, myslíte, že to zavírá vždycky?
3: No ne, jako je hloupost říkat, jí máš krásně klenutou klenbu, jo? A to jí chceme naznačit, že nemá ploché nohy na to. Jako...
2: No jo, pane doktore, ale co když,
3: nebude,
2: co když ta žena je tak inteligentní, že sama dobře ví, že není hezká?
3: I ta, která to ví, to docela ráda slyší, že hezká je. Jo?
2: Třeba když... říct, jako ty nejseš tak úplně ošklivá, jak si myslíš.
3: To asi to není.
2: To je lichotka, to ještě nemáte v písni, Františku, to si...
4: To se mi ani moc nelíbí.
3: Ne, to jako, o to už je opravdu jenom krok k tomu, viděl jsem ošklivější. To... Ne, to skutečně ne, opravdu. A zase u těch, které třeba jsou sice půvabné, ale ten intelekt tam někde krní, tak tam to můžete samozřejmě zachránit tím, že tam nedáte příliš prostoru pro tu verbální produkci, pro to, aby hovořila. A občas, když něco řekne, tak pak to jsou taková ta citoslovce, jako a je a vážně a tak. Zase to zabírá.
2: Ano, ano. Doplnil bych indické přísloví, krásná žena patří všem, ošklivá jen tobě. Františku, co vy? Tak vy to asi od mládí máte tak, že vemete kytaru, brnk, brnk a je to, ne?
4: Promiňte, já musím nejdřív
2: se
4: rozpohybovat svoje srostlé hlasivky. Podívejte se, mě když bylo těch 16, 17, 18, já jsem již od malička vážil přes metra vždycky. Já jsem byl opravdu kulička, ale strašně hodnej. A my jsme se dávali, já to teda řeknu, možná se na mě nebude zlobit ta osoba, který to je. My jsme se dávali v Lukách pod Medníkem u starý čekárny, tam byly takový schody a my jsme se tam scházeli jako parta, bylo nás 20, 30. No a samozřejmě, kdo jiný by tam měl kytaru než já. No a já jsem vzal kytaru, začal jsem hrát A on každý ten kluk si sebral tu holku, kterou měl vedle sebe, začal se s ní objímat a líbat a já pořád nic. Já pořád hrál a nic. No tak jsem si nakonec našel tady moji milovanou manželku. Ona mě milovala už, když jí bylo 15, ale mě se moc nelíbila, protože měla nohy dlouhý, ruce dlouhý. Takový hubeněurek to byl.
2: Teď vám to vysvětloval pan doktor, že to nemůžete takhle...
4: Čím mám doma.
2: Jo, to už jste si vyříkali, ano. Jo, to už jste slyšeli.
4: Ale jinak je hrozně hodná. No a uběh nějaký čas a moje kamarádka, která u toho byla samozřejmě, a která potom se na chviličku odstěhovala do zahraničí a vrátila se zpátky a nějak na to přišla řeč, když jsme byli mladí a tak. A já říkám, prosím tě, Blanko, já opravdu nevím, jak to tenkrát bylo, jsme tam seděli a každý ten kluk obojímal tu holku nebo holka kluka a já jsem vždycky seděl sám, prosím tě, nevíš, čím to bylo, to jsem byl tak ošklivý nebo tak baňatý, že mě ty lidi nechtěli a ona mě řekla větu, s který já se bavím už teďko dobrých 5-10 let. Františku, každá ta holka si představovala, že objímá tebe. Promiň, Blaženko.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Jestli měl psycholog dr. Petr Šmolka něco rád, pak to byla chytrá popularizace v životní praxi nebo životní praxí. Jako příklad takového přístupu uváděl třeba často vyprávění Miloše Kopeckého. Ať už tedy pan Kopecký mluvil, jak uslyšíme, sám za sebe, anebo ve společnosti pánů Miloslava Plzáka, Adolfa Borna či Jiřiny Bohdalové. Pokaždé to byly úvahy nebo formulace potvrzené životem. Taková originální předmanželská nebo manželská poradna.
2: To je taková ošidná otázka. To víte, že jsem byl, já se k tomu přiznám. Byl jsem strašně žárlivý. Ale moc jsem udělal proto, abych se toho zbavil. Je to velice těžký. Protože, rozumějte, to není v tom, že ten, na koho žárlíme, je tak skvělý a jedinečný a nedostižný a nenahraditelný, že musíme žárlit. Ale vůbec ne. Žárlivost je věcí subjektu a nikoli v objektu. My žárlíme, protože jsme tak primitivní, že jsme tak udělaní, že jsme tak infantilní, že ještě nejsme tak duševně zralí a proto žárlíme. Že? Čili z toho vyplývá, že je možno žárlit na posledního z posledních a je možno žárlit prostě na nejnicovatější bytost na světě. Řeči a výklady tady nic nepomáhají. Jo? Protože žárlivost nemá s rozumem co dělat, to je prostě afekt. Žárlivec vám poctivě uzná všechny argumenty a vy si to můžete dát za klobouk, protože ta prostá duše žárlí dál. Jo? Ale nejhorší na tom je, nejenom, že žárlivost je nedůstojná, hloupá, že je to slepičí primitivism, ale hlavně to vůbec nesouvisí s láskou. Ačkoliv se to za lásku považuje a vydává. Žárlivost naopak je opak lásky, to je sebeláska. To je uražená ješitnost, jedna z nejsilnějších věcí v člověku, uražená ješitnost. Strach ze srovnání, že ano. Vlastnický komplex, majetnický put, mít něco, vlastnit něco. Mám na tebe papíry, tak tady seď. Ano. Bří čapci, to říkají nádherně v jedné hře. Ta blbost úžasná, mít ženu, říkat ti toť mé a sčítat ti vše její půvaby a nazvat je toť mé. Co tvým je, hlupáku? Nic. Ani obraz ne. Stín ženy v zrcadle. Nic. Ani vůně ne, již dýše její vlastní, její pohyby. Ni nejkrásnější sny, ni její tajnosti. Mít ženu, kupsi ji a přece není tvá. A kupí stokráte a není více tvou, než krásná neznámá, již potkáš poprvé. To říkají čapci moc krásně. A kromě toho je to všechno hloupé. Vyžárlit totiž nemůžete nic. Můžete všechno jenom prožárlit. Navíc ještě vyhodnotíte proti své vůli toho druhého. Kdyby nic jiného, tak ten druhý aspoň neotravuje. A vy se zatím zesměšňujete a vyklízíte jednu pozici za druhou. Dokonce, když žárlíte, tak vaší vinou přibudou tomu sokovi, ať už fiktivnímu nebo skutečnému, bez jeho zásluhy mu přibudou nové půvaby a nové ctnosti. Pochopitelně. Podívejte se, vy můžete mít z magistrátu certifikát na kozu, to můžete mít. Ale nemůžete mít dekret na ženu. Nemůžete petrifikovat dosažený citový stav. V lásce žádná systemizace neexistuje. Někoho můžete jmenovat prokuristou, to ano, ale nemůžete nikoho jmenovat milujícím člověkem. Vy nemůžete říct, já tě dnešním dnem počínaje s definitivní platností jmenuji milujícím mne člověkem. Ne, to nejde. To nejde. Já jsem vždycky říkal, lidi strašně snadno říkají, já tě miluju. Rovnou, jaký pastím si dát, rovnou miluju tě. No ano, ta ústa se otevřou a zavřou stejně, že? Nikdo neřekne, já miluju sebe, ale potřebuju k tomu tebe. To neřekne nikdo. Každý rovnou, já tě miluju. Lidi taky říkají, já miluju švestkový knedlíky. Myslíte, že někdo miluje švestkový knedlíky? Ho, ale kdež? Švestkový knedlík mu může být ukradený, ale chutná mu. Ano, totiž skutečně milovat švestkový knedlík by znamenalo zajímat se o to, jak je švestkovému knedlíku, když jde jícnem dolů. Vždycky se mi strašně líbil výrok Romaina Rolana. Ten, koho milujeme, má všechna práva. Včetně toho nás nemilovat.

0: No, já si myslím, že když se sejde jeden doktor, jeden malíř a jeden herec, jo, s odpuštěním, že by v tom byl čert, aby si neměli co vyměnit. Myslím, jako zkušenosti, že ano. Ne?
1: No,
0: no. Já vám čtu na očích, že máte žhavý téma. Jak se tady díváte na mě, tak to bude o čem?
2: Ano, bude to o žárlivosti.
0: A to jsem expert.
2: Protože nikdo z vás byste možná neřekli, že ač jsem napsal o žárlivosti knížku, jsem prožárlil jeden rok svého života, kdy jsem se choval jako úplně a totální blbec.
0: Ale já vám to věřím. Já vám to věřím. Nedovedu si vás představit jako totální blbce, to je fakt. Ale věřím vám to. Věřím, vy byste to neřekl. Já můžu potvrdit, že je to svá pravda. Co já všechno vím, jak je to nesmyslný, hloupý a dole ponižující, jak se člověk schazuje. Dokonce ještě vyhodnocujete svého soupeře, jo, když žárlíte. On je o to zajímavější. Přehodnotíte. Jo. Teď jim to ještě osladíte. Místo, abyste s těm dvěma, na který žárlíte, abyste jim to podrazil tím, že neděláte nic a že na to kašlete. A oni se začnou smažit ve svým vlastním štěstí po nějaký době. Jo. A musí se usmažit, to je zákonitý. Vy žárlíte a oni jsou na tom o to líp. Děsivý.
3: A mě by zajímalo, jestli žárlivost vyprovokuje k intenzivnější činnosti, eventuálně pracovní, sportovní, umělecký.
2: Jenom taková ta malá. Ono se to dá odstupňovat, jenom taková ta mírná.
3: Ano, takový já jim ukážu, že jo?
0: To netroufám si pronést usudek o komkoliv jiný než o sobě. Jak je to u jiného? Já můžu říct, že když jsem žárlil, nebylo to moc krát v životě, ale párkrát jsem žárlil. To už dřív jako mladý kluk jsem třeba žárlil, že jo? A pak jsem hned na to zase zapomněl druhý den. Ale když jsem žárlil, tak naopak to bylo až psychopatický, že jo? Já jsem všechny schopnosti byly v útlumu. Roztěkaný, nemohl jsem se na něj soustředit. Stále zajatec jedné myšlenky. Zajatec jediný utkvělý myšlenky. Fantazie vám pracuje, představ. Ono to nikdy není tak krásný, jak vy si to představujete, že?
3: To právě na tu fantazii, to bych chtěl navázat, že vlastně žárlivost je projev jaksi nespoutaný, to jsou prostě kaskády fantazie, že? Člověk s malou fantazií si asi to žárlení prostě zjednodušuje, že? Prostě ta jeho je někde s někým, že? A člověk, který má fantazii, ten si vymýšlí přesně to též, ale ještě k tomu něco navíc třeba, že?
2: Člověk vymýšlí totiž detaily, ale před tím nejzávažnějším se zarazí, jo? Tam si myslí, toho by
3: to
2: asi
3: ne.
2: Schopne, jo?
3: Hmm.
2: Ale nejhorší je, že člověk žárlí, takže si říká, ale ona by možná ráda.
0: No jo, ano, ano. Jo? Mě to připomíná, vy to znáte, tu starou anekdotu, jak ten žárlivec sleduje svou ženu. A vidí, ona jde před dům, jiný dům, kde nebydlí, k tam přijde nějaký muž, co se říká, pak jde nahoru, on za nima, že jo, do bytu se dostane a oni jsou v ložnici, on se dívá klíčovou dírkou a tetelí se žárlivost, najednou oni zhasnou a říká, hergorím je ta trapná nejistota.
2: No,
0: a to je starý.
2: No, ale poslyšte, já vám můžu říct skutečnost, neřekli byste, že žárlivci často tedy dopadnou svoji oběť inflagranty? A to se podívíte, když dopadne muž ženu inflagranty, co, jak se chová. On chce od toho milence vždycky občanský průkaz.
0: No jo, to znám taky tu náhodnou. Jak manžel překvapí ženu s jiným mužem naloží, že jo? Říká, ven okamžitě, a říká, počte, moment, ten koberec, co víš, to je od něj, ten košík, co nosíš, to je od něj. On říká, tak ho přikryj, ať se nenastýlá.
3: Ale zajímavý je, že každý, kdo žárlí, jako vidí toho svého protivníka spíš takovým skeptickým pohledem, že říká, co ona, myslíte,
0: to
3: že...
0: Říká, to říká, pane Borne to říká, ale v duchu se bojí, že je lepší. Ano, jo, kdybyste měl zaručeno, že je horší, ano, tak ji tam ještě pošlete.
2: Ano, aby se přesvědčil. Ano, aby to bylo...
0: Samozřejmě, ano. Ale zase jsou lidi jako třeba režisér Roháč, který tvrdí, že není láska bez žárlivosti. Že ano. To patří prostě do tomu. Já řeknu, že to tak úplně není.
3: Já myslím, to je ten základní fakt. No, ženy jsou jaksi zdravější i v úvahách.
0: Vyjdeme-li z prastarých, ale skutečně prastarých, až faktů z odpuštění. Vyjdeme-li z toho, že žena je příroda, ale muž je duch, který má být, že? Duch. To není že o to, že by ženská inteligence je jiného druhu.
2: Ano, to není
0: nesrovnané. Ne, to není mencelnost, naopak. A je prostě jiná, že než mužský. A ženy jsou reálnější. Realističtější to
2: rovně. Ano, ale jsou taky tím nákladnější, protože ano. Všechno musí prožít a pokud možno nákladně, když to my si to velice ano. Levně představíme.
0: Ano.
4: Divadlo pro vaše uši. Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby.
5: Miloš Kopecký, Jiřinka Bohdalová, zastupujete vlastně trošku, i když to je, jak si řečeno, metaforicky, muže a ženy. Kdybyste si třeba měli vymyslet 10 pravidel pro šťastné manželství.
1: Je. Yeah.
5: Čím byste začali?
6: Já otázkou. Je to vůbec v lidských silách?
1: To má
6: pravdu. Já se tážu.
1: No
6: se
1: ano.
6: No to je tedy... Jo, to je otázka. To je otázka na knížku. To opravdu.
1: No to
6: na tlustou knížku. To je taková otázka. A choulostivá otázka. To je asi jako, kdy pak radši mít mateřské znamenko. 10 pravidel, 10 přikázání pro šťastné manželství.
5: Tady třeba první by mohlo být, že nebudu pomlouvat předcházející partnery a tak.
6: Ne, no, když bych, já nebudu pedant, pokud je o tu formulaci, jo, já bych jenom na počátku řekl, že manželství není o to, aby byl člověk šťastný.
1: Cože, já jsem tomu nerozuměl.
6: To je zajímavé, je, že kdykoliv já něco myslím vážně, lidi řvou, když dělám fóry, tak jsou sticha nebo se ošívají. To nemá, to já říkám, že manželství není od toho, aby byl člověk šťastný. Manželství daleko spíš. Ježišme, manželství daleko spíš je od toho, aby člověk vůbec byl. A to jak si v přímém, tak i v přenesném slova smyslu. Proč ho leze? Neleze za štěstím.
1: Ne, za čím?
6: Manželství je lidská.
1: To by mě rozčílil teda.
6: No jo, no tak já už jsem z červené knihy nedávno vyrostl. Manželství no opravdu ještě... není. Ne, ke štěstí nepotřebuje být člověk oženěn. Ve svazku. To opravdu ne. Asi to má nějaký jiný, ne, nějaký jiný smysl. Protože ke štěstí nepotřebuješ být na úřadě a nechat si to oštemplovat. To není potřeba. Tak zaprvé bych řekl, opravdu mě s čím souhlasíš a v čem nesouhlasím. Znalost jeden druhý, jo.
1: To je.
6: Hned zatím by šla tudíž tolerance k tomu, jaký ten druhý je.
1: Trpělivost,
6: jo. Za třetí svobodomyslnost. To znamená, nesmějí tam chřestit řetězy v tom manželství.
1: Nesmí to být, už zase pořád.
6: Nesmějí tam být, jako to většinou bývá, že jsou si vzájemně žalářníkem i vězněm. Každý je současně žalářník a současně vězeň. To nesmí být.
1: Takže ty bys chtěl být žalářníkem?
6: Ne, ale opravdu, mě to nebaví nikoho. Žalářovat, protože nebaví. Hele, nikdy jsem nechtěl být ani pastýř, ani ovečka. Ani jedno, ani druhé mě nebaví. Já si navíc bych přišel by, kdyby dlouho přemýšlel.
5: Tohle stačí, já jsem se ptal, čím začít vlastně.
6: Svoboda, tolerance,
1: humor,
6: samozřejmě. No a tak se to šťastně doklepám do rozvodu.
1: No, vážit si musí jeden.
6: No, a co je krásnější, jo? Nejhorší věc na světě, přátelé, je šťastné manželství. Pač z toho nemůžete ven.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
1: Taky věhlasný botanik Václav Větvička, na kterého chci dnes vzpomínat, nemohl chybět v rozhlasovém toboganu. Ostatně on, pan doktor, nikdy nechyběl tam, kde mohl vyprávět v okytkách, jak sám říkával, a kde mu bylo dobře ve společnosti přátel. Tak tedy i na rozhlasové oslavě jeho 85, kde mu mimo jiné gratulovala i herečka a zpěvačka Pavlína Filipovská.
2: Jaký je to pocit, když teď sklízíte v těch 85 ty plody za všechno, co jste zasel, a to ve vašem případě teda doslova?
3: No, obávám se, že většina těch plodů je nezralých. Takže ještě musíme počkat, aby dozrály trošku.
2: Čím to, že když jsme vybírali hosty, vaše jména padla jako první? Pavlínko, ty a pan doktor Větvička, a chci tedy jedno vysvětlení. Já jsem vyštrachal v archivu fotografii, kdy pan doktor u nás v toboganu slavil 70. U toho už jsem byl, pač to není zas tak dlouho, ale už tam byla Pavlína Filipovská. Tak jak je to?
4: Ale mě ještě nebylo 70 v té době.
2: Ne, to ne, to ne.
4: Ne, to byl pan doktor jenom takovej jako outlocitnej, že mě přizval. A já jsem se přihřála v jeho slávě. No a byla jsem okouzlená původně. Tehdy. Jo. Protože to je osobnost, že jo. To člověk vidí a na první chvíli pozná, že mluví s někým, kdo je s velkým N. Je to pan někdo. Tady Větvička. A já mám to štěstí, že mu nejsem tak úplně protivná a že i od mlada, ještě mě nebylo 70 a už si mě vybral.
2: Počkali, když bychom v té historii šli ještě dál, no. To nebylo první, kdy jste se viděli při 70. pana doktora, ne? Jako, když by si hledala dál a dál a dál a dál. Já vím, že tady máš manžela v zákulisí, ale prozraď aspoň, co tady můžeš.
4: Právě, že bych nerada takhle kutala do času, ale my o sobě víme. Dlouho už,
3: víš? My o sobě víme velmi dlouho, konkrétně z času, kdy Zdeněk Podskalský natáčel v Průhonickém parku Dostaveníčko. Tam jsme se čumák na čumák viděli a potkali poprvé.
4: Ano.
3: Ale kdy to bylo?
2: Úplně přesně nevím, čemu se tenkrát říkalo čumák na čumák, ale jako, jo, tváří v tvář.
4: Já vím jenom, já jsem byla z toho tak opojená, ale kvetly ti pšeničníky.
3: A víš, proč se jim říká pěničník?
4: No to je mi záhadou, protože
3: jako třeba mydlice, protože obsahuje saponiny a můžeš se rozemnutýma listama umýt ruce. A proč pěničník? No, bratři Preslové v 19. století, když tvořili česká jména k rozmanitým druhům, které tady nerostly a neměla lidová jména, tak sahali do okolních slovanských jazyků. Na Sibiři, tak jako u nás borůvčí, roste takhle asi vysoký 70 cm rododendronek. Zlatě kvete. Jmenuje se Rododendron aureum. A ty Sibiřané zjistili, že když si udělají čaj z tohohle rododendronku, nebo když si osladějí cokoliv medem od včel, které se pásly na těch rododendroncích, tak si připadají jako opilí. On je totiž halucinogenní a opilí lidé jsou pijáni lidi. A těm keříčkům tam říkají pijánišník. A bratři Preslové z toho udělali E s háčkem a my máme pěničník.
2: Ovšem potlesk pro pana doktora Větvičku a mně se konečně tedy odkrylo to, co se dělo tenkrát v té botanické zahradě, protože oni tam tedy kvetli, tyhlety, a ty si slupla rododendron a hned si byla veselější.
4: Já jsem si jen čmuchla.
2: To ti stačilo. To ti tenkrát stačilo.
4: Ještě, protože vidět ti Větvičku plus tenhle pěniční čeček, malinkatej, to byl takovej zážitek, že to moje srdce tehdy mladý, ještě ne 70-letý, to skoro nevydržel.
2: Možná, pane doktore, bychom si vzali všichni tady v toboganu příště, nemusíte hned dneska, sazeničky téhleté rostlinky, protože mít na zahradě kytku, že když si lupnu lístek, jsem drobně přiblblej a je mi všechno jedno, to v dnešní době docela je potřeba.
4: Víš, že já už ani nepotřebuju pěnišník.
2: Máš nějaký dobrý prášky, jo?
4: Ne, já jsem si zvykla, protože doba je teď ošklivá, že jo? A šroubuje nás takhle, jako musíme všichni brzdit ve všem. Tak já už jsem zabrzdila natolik, žádný prášky, nic. Já si vzpomenu na větvičku a mám to.

0: František Nepil má nástupce. Když se první, ta páně Větvičkova květinová knížka, vyšvihla do čela těch nejprodávanějších, nejčtenějších. Stejně jako u Františka Nepila nebo Miroslava Horníčka, při čtení uslyšíte hlas doktora Václava Větvičky a jeho úsměv. Však on si většinu těch příběhů a fejetonků, dřív než vyšly knižně, vyzkoušel právě v rozhlasovém vysílání. Jestli to sedí, nebo jestli mám krátit a přepisovat, přiznával se. A jaká škoda, že do galerie těch barevných květinových obalů dlouhé knižní řady nepřibyde už žádný další. Ale my se můžeme díky rozhlasovému archivu vracet k desítkám těch, které tady zůstaly a které jste jako skvělý vypravěč, pane doktore, podepsal svým hlasem. A vybírám teď třeba ten o tom tenkrát skoro ztraceném diktafonu.
1: Totiž to bylo takhle. Na ten nádherný Rokštejn jsem si našel cestičku z Panské Lhoty, to je asi 4 nebo 5 kilometrů od Brtnice. Na konci vesničky jsem zaparkoval borůvku, své staré autíčko, a vydal se ke hradu dolů, do údolí, krásným lesním kaňonem plným kapradin, tlejícího dřeva, mařákovského příšeří a se studánkou, co k ní ptáci laně chodí pít a co by se sám od ní nejraději ani nehnul. Pak jsem se vrátil k borůvce a uplatnil takový svůj dosud nepublikovaný a nepublikovatelný zvyk. Asi to znáte. Lidé, kterým se někde zalíbilo, si jaksi předplácejí možnost se do takového místa vrátit tak, že třeba hodí do zámecké studny, do potůčku, nebo například do pramene Vltavy na Šumavě, drobný peníz. Já, který jsem strávil půl života na exkurzích v přírodě, mám stejnou touhu a stejná přání, jen nikam neházím drobné. Za to se, a teď vy citlivější zavřete uši, za to se tam někde v koutku... Je ve mně něco ze psa, prostě si to podepíšu. Na to ovšem nemohu držet v ruce diktafon, to dá rozum. Já si totiž vůbec nic nepamatuju a tak si musím hned, jak něco vymyslím, to zaznamenat, jinak je všechno beznadějně už za 5 minut pryč. A tak jsem milý diktafon položil na střechu borůvky nad místo spolujezdce a poodešel jsem, abych se po Alíkovsku podepsal. Pak už jsem, naučeným stereotypem, přistoupil k borůvce z druhé strany, nasedl, vycouval, vyjel drkotavým úvozem na silnici a uháněl k Brtnici a dál a dál. Na křižovatce ke Kněžicím, asi tak po 10 kilometrech, jsem odbočoval do krásné, třeba z mladé Jasanové aleje, a chtěl jsem si namluvit pár poznámek. Kouknu na palubní desku, diktafon na obvyklém místě nebyl. Nebyl ani vedle a na první pohled ani vzadu. Nezbylo než zastavit a dojít se podívat, jestli jsem ho nedal do kufru. Ale to už mě oblévalo horko, protože jsem si vzpomněl, jak jsem ho položil na tu střechu. Vystoupím a spadla mi čelist. Ve starší literatuře v takových případech obvykle stávalo nastojte. Diktafon ležel přesně na tom místě, kam jsem ho před těmi 10 kilometry položil. Uznejte, že to je malý zázrak a že mě ten pánbu musí mít rád. Kdo si někdy něco nechal na střeše auta, ví, o čem mluvím.
2: Divadlo pro vaše uši.
1: Čas. Čas je nejlepší lék. Čas jsou peníze. Čas utíká jako voda. To jsou prosím nejfrekventovanější česká přísloví o čase. Ze 73 času věnovaných, jak je uvádí knížka Dany Bittnerové a France Schindlera. Možná, že si při vyslovení kratinkého slůvka čas vzpomenete na Forbínu, před scénu páně Verichovu a páně Horníčkovu o čase. Od 15. února 2003 už oběma měří čas věčnost. Ostatně, viděl někdo z vás čas? A přece je všude. A byl tu dokonce před námi a bude i po nás. Když někam jdete a je to asi 5 kilometrů daleko, tak víte, že těch 5 kilometrů budete šlapat asi hodinu. Koupíte-li si k tomu pytel brambor, tak se vám za chvilku třeba jen 5-kilový pěkně pronese a hned víte, co je vzdálenost a co je váha po novém hmotnost. Ale čas? Když už ho nevidíme a klouže nám mezi prsty rychleji než voda sítem, tak jsme se alespoň pokusili ono neviditelné nic změřit, anebo alespoň odhadnout. Dávno před prvními chronometry a vší technikou sloužil člověku k měření času jen a jen odhad. Vodítkem bylo, ale nesmělo být zataženo, slunce. A první časové údaje? Den měl jen 2 části. Dopoledne a odpoledne. Nikam se nespěchalo. Pak doba zrychlila a přibylo pro skutečný den

0: A podvečer byl definován jako doba, kdy se lampy zapalují. Idylický čas, bez veškerého spěchu, SMSek, internetu a jiných výdobytků. Doba, v níž bylo dost času nejen na zapalování lamp, ale i lítek. Ačkoliv to poslední nám zůstalo dodnes.
1: Jsou 4 ráno, nebo víc. Jsem vzhůru, koukám na měsíc, anebo dolů do ulic, kde lampy bloudí. Snad je to jedna z nočních můr. Co vidím, to je soudní dvůr a ten mě teď soudí. Soud rána, to je nespavost a notně potměšilý host. Je seriózní na výsost a tak mě teď soudí. Já ale kuráž pozbírám a řeknu všechno popírám, jen ať si mě soudí. Ať mě klidně soudí.

že slouží službu medvědí, když v roli svědku povědí, že mám ráda třeba růže. I to, že ještě radši spím a ve snech často zabloudím k vůni mužské kůže, to mi nepomůže. Co na půl je, chci docela. Chci vstát jak ptáci z popela a dělat, co se nedělá. A za to mě teď soudí. Chci v kádi světa hledat špunt, když na huntě sem poznám hunt a v zlatě jeho kontrapunkt. Proto nezabloudím. A tak se...

Ten soud mi říká, už to vzdej. Jen na sebe se podívej a zapravdu nám dej, že jsi pěknej ptáček. Jen pohled na svou minulost a pochop, že v nás hárá zlost. Tak požádej nás o milost a začni s pláčem. Já koukám vzhůru na měsíc a taky dolů do ulic a sama sebe slyším říct, nejsem z těch, kdo loudí, už nechte dalších průd.

0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Poradíme, jak se teď v létě starat o vzrostlé stromy. Prozradíme, jak si včely předávají cestovní navigační informace a probereme závady motorových zahradních pomocníků.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.